Jmenovala se Zuzana Sedláčková. Minule jsme slyšeli, že Zuzana dostala výpověď a nemohla nikde najít práci. Trpěla pro svou víru. Dále se svým manželem všude vydávali svědectví o Bohu. Josef se při svých pochůzkách seznámil s jednou nešťastnou rodinou. Byli ve velmi těžké situaci. Sedláčkovi jim dali část svých potravin, aby jim pomohli. Byl to krok víry, protože sami neměli dost. Rodina se postupně dostala z problémů. Stala se věrnými návštěvníky bohoslužeb. Z knihy s názvem Nepřemožení bude číst Lenka Malinová.

úplně jinak? Odkud jdeš? Tázala se se zájmem. Byla jsem u sousedky. Teď před 5 minutami mě pán Ježíš uzdravil. Později jsme se od Hedy dozvěděli, že ve chvíli, kdy jsem na ní vložila ruce, jí najednou pronikl jakoby elektrický proud a ona pocítila novou životní sílu a naději pro budoucnost. V té chvíli uvěřila, že to byl pán, kdo se jí dotkl. Chopila se ho s předsevzetím, že mu bude sloužit a následovat ho. Den za dnem se cítila lépe. Ve výrazu její tváře se objevilo něco nového. Pán Ježíš měnil její rysy a Hedy zářila štěstím. Dokonce se jí podařilo v krátké době přibrat 16 kilogramů, o což se do té doby lékaři marně snažili. Všichni její známí viděli tuto náhlou změnu a vyptávali se jí, který lékař nebo který lék jí pomohl. Hedy však směle každému vydávala svědectví o nejlepším lékaři pánu Ježíši, který se jí dotknul. To se stalo v době, kdy mě propustili ze zaměstnání. Najednou začaly ke mně přicházet ženy z města i okolí, ženy, které jsem neznala. Odvolávali se na Hedy a přicházeli za mnou s prosbou, abych je také uzdravila. Tím mi pán otevřel dveře ke svědectví. Vysvětlila jsem jim, že nejsem ani lékař, ani nemám žádnou zázračnou moc k uzdravování, že ten, který uzdravil Hedy, byl pán Ježíš Kristus, když mu vyznala hříchy. Často se stávalo, že po takovém svědectví se nejedna žena odhodlala k vyznání hříchů. Jenomže vyznávali nikoli své hříchy, ale hříchy svých mužů, přičemž sebe ospravedlňovali. Není divu, že milé ženy jak přišly, tak i odešly, protože pán Bůh se má k upřímnému upřímně, ale s převráceným zachází převráceně. Sakař.

Příštího dne jsme se dozvěděli, že ji na schodech potkala sestra právě, když se vracela domů. Na první pohled pozorovala v Hedině tváři podstatnou změnu. Hedy, ty vypadáš

0: Jednou jsme sloužili jako hosté v malém baptistickém shromáždění. Povšimla jsem si v zadní lavici muže, který naslouchal s velkou pozorností. Byl oděn v jakémsi plášti popelavé barvy. Byl to zhrbený, zestárlý, pohublý muž. Po shromáždění šel přímo k nám a naléhavě nás prosil o návštěvu. Dal nám svou adresu a my jsme mu slíbili, že jej navštívíme. Příštího večera jsme se za tím podivným mužem vypravili. Bydlel v podkroví starého domu. Měl překrásný, ručně vyřezávaný nábytek z ebenového dřeva a plno nádherných ozdob, váz z alabastru a jiných drahocenných předmětů. Připadalo mi to tam jako v pohádkovém královském paláci. Jen jsem si v hlavě nemohla srovnat ten kontrast. Chatrný byt s oprýskanou omítkou, sešlý lak na dveřích a oknech a uprostřed té bídy takový nevídaný přepich. A majitelem je muž v roztrhaných, ošumělých cárech. Když jsme si na pobídnutí sedli, dal se do vyprávění. Do shromáždění jsem nikdy nechodil, jen náhodou jsem šel kolem onoho domu, kde jsme se včera potkali. Pojednou, jako by mne něco pobízelo, abych tam vešel. Na vývěsce jsem četl, že se právě koná biblická hodina. Půjdu, řekl jsem si, aspoň se ohřeju. Váš proslov mě ale zaujal. Prosím vás, řekněte mi, je to hřích, když brzy ráno vstanu, ještě za soumraku, přelezu plot, natřesu si jablíčka a pak si je přinesu domů? Někdy také jdu na pole a nahrabu si brambory. Zajímavý muž, myslím si. A proč to vlastně děláte? Ptám se ho se zájmem. Tu stařec otevřel své srdce.
1: Před 14 dny jsem se vrátil z vězení. Jak mne vidíte? Vyhublý, zesláblý, zničený. Manželka ještě stále sedí. Přišel jsem domů bez haléře. Co jsem si ve vězení vydělal, musel jsem odevzdat na uhrazení svého pobytu ve vězení. Nyní jsem na svobodě, ale bez práce. Ani pes po mně neštěkne. Nikdo se neptá, máš z čeho žít? Marně hledám práci, žádnou pro mě nemají. Ohladu být nemohu. Inu, tak chodím krást jablka a brambory. Uvařím si je a ráno sním. V poledne si uvařím brambory na loupačku, k ním si zajím jablíčko a večer znovu jablíčka ve vodě a brambory. To je moje každodenní strava. Na chleba a máslo si nesmím ani vzpomenout, protože se mi hned zbíhají sliny v ústech a takové kuřátko upečené na másle, to by mě jistě posílilo. Ovšem díky této jednotvárné stravě cítím, jak mi denně ubývají síly. Řekněte mi, je to krádež, je to hřích, když si v této situaci takto zachraňuji život?
0: Byla jsem na rozpacích. Neměla jsem sílu otevřít Bibli a citovat mu ze zákona nepokradeš. Už to nedělejte, řekla jsem mírně a soucitně, dojata jeho situací. Přijďte zítra k nám, dáme vám snídani i oběd a k večeři vám dáme jídlo sebou, uvařím vám kuřátko. A proč jste se vlastně dostal do vězení? Ptám se ho dál.
1: Byl jsem milionář, několikanásobný milionář. Mám mnoho peněz po světě v různých bankách a tady stojím jako nejobyčejnější žebrák. Poté, co komunisté převzali moc, vzali mi továrnu, vzali mi domy a taky peníze. Svou vilu jsem musel opustit a vystěhovali mne do tohoto špinavého baráku. 10 let přede mnou tady nikdo nebydlel. Je to barabizna na spadnutí. Ponechali mi jenom těchto několik kusů nábytku. A tyto starožitné kousky, které jsem si koupil na svých cestách po světě, mi schovali přátelé. Přátelé mi také uschovali několik sošek, výrobků mé vlastní továrny. V době, kdy mi továrnu vyvlastnili a my jsme se najednou ocitli bez prostředků, prodali jsem pod rukou jednu sošku. Zlí a závistiví lidé mě udali a obvinili. Měl jsem z toho soud a odsoudili mě i s manželkou na 2 roky.
0: Od té doby se stal starý Sakař, jak se ten nešťastník jmenoval, naším každodenním hostem až do doby, kdy byla jeho manželka propuštěna z vězení a mohla svou zručností vydělat trochu peněz na nejnutnější obživu. Cesta, kterou jsme si zvolili sami. Neptali jsme se pána. Naše práce v Jablonci pěkně rostla. Lidí přibývalo jak v Jablonci, tak v okolních stanicích, v Liberci, v Hrádku a v Donýně. Sloužili jsme celým srdcem, protože jsme si byli vědomi svého povolání. Jednou na kazatelské konferenci v Praze vystoupilo několik rozhořčených bratří z Jenkovců na východním Slovensku s výtkou k vedení církve, že po tolika letech není schopno obsadit jenkovecký sbor kazatelem. Vytýkali kazatelům, že každý z nich se hrne do města na výhodné místo, tučnou faru a jenkovecký sbor zůstává dále neobsazený. Výtky venkovanů se stupňovaly, křičeli jeden přes druhého a nebyli k utišení. Podívali jsme se s manželem na sebe. Způsob vyjednávání se nám nelíbil. Potom jsme se jednomyslně přihlásili. Když se nechce nikdo obětovat, aby sloužil v nejzapadlejším koutě Slovenska, tak tam půjdeme my. Vedení církve naší nabídkou moc nadšené nebylo, protože práce v Jablonci se zrovna rozrůstala a my jsme do té práce dobře zapadli. Když ale nebyl nikdo, kdo by byl ochoten nechat se na tu farnost přeložit, naši nabídku přijali. Naší chybou bylo, že jsme se nechali unést city a zoufalými prosbami bratří z Jenkovců a neptali jsme se pána. Církev nám nabídla, že s finanční pomocí amerických metodistických sborů zakoupí švédský domek a montovaný kostelík, který může být postaven do měsíce. Zatím jsme se přestěhovali na půdu jednoho rodinného domu v Sobrancích. Sobrance jsou 12 kilometrů vzdálené od Jenkovců. Plánovali jsme rozšířit svou práci i do Sobranců. Na půdě jsme měli k dispozici dvě postele a jednu malou dětskou postýlku. Měli jsme dvě malé děti. Abychom si mohli alespoň obden odpočinout, střídali jsme se ve spaní. Jedno dítě spalo v dětské postýlce, druhé se mnou a manžel sám. Příští noc se děti vyměnily a jedno dítě spalo s manželem a já sama. Na půdě běhali potkani a myši a bylo velice obtížné starat se o hygienu. Byli jsme však mladí a plní elánu. Všechny těžkosti jsme se snažili překonávat ve víře. Práce byla těžší, než jsme si dovedli představit. Autobusové spojení ze Sobranců do Jenkovců bylo tenkrát velmi omezené. Církev nás povzbuzovala, že američtí věřící již poslali na ústředí církve peníze ze sbírky a jak to jen půjde, koupí švédský domek a kostelík. Naši dobří přátelé na Slovensku poslali peníze na zakoupení pozemku v Sobrancích. Jenkovce tehdy byla vesnice, kde neznali elektrický proud. Církevní tajemník si nás předvolal a zoufale nás prosil, abychom mu pomohli přemluvit lidi, aby svolili k elektrifikaci vesnice. Naši věřící však o tom nechtěli ani slyšet. Říkali, že chtějí dál používat přirozené světlo petrolejových lamp a že umělé elektrické světlo, které je od ďábla, nechtějí. Tak ubíhal den za dnem a my jsme nedočkavě čekali na splnění slibů církve. Když uběhlo několik měsíců, oznámilo nám ústředí církve, že peníze na domek a kostelík museli použít k zaplacení zpěvníků, které jim právě došly z tiskárny. 1,5 roku jsme překonávali problémy s vařením, praním, sušením, dojížděním za manželem, když těžce onemocněl infekční žloutenkou a musel být izolován na infekčním oddělení v nemocnici v Michalovcích. Zanedlouho onemocněli touto nemocí i naše děti. Když jsem vytýkala vedoucím představitelům církve nedodržení slibů ohledně bytu a kostela, rozlobili se a nemocného manžela propustili ze služby. Tím skončila naše horlivost a cesta, kterou jsme si sami zvolili v touze vyjít vstříc zoufalému volání bratří z Jenkovců. Postoupili jsme do vyšší třídy školy života. Pán Ježíš nás učil odpouštět.

0: Manžel vzpomíná na Jenkovce.
1: Jednoho dne jsme se dostali na konec republiky na ruské hranice. Lidé tam mluvili zvláštním nářečím, hutorácky. Snažili jsme se k ním přiblížit, ale nebylo to snadné. Byli jsme překvapeni, že v létě od nás očekávali pomoc na poli a měli nám za zlé, když jsme seděli nad Biblií a studovali jsme. Autobusové spojení do jednotlivých vesnic tehdy bylo špatné. Autobus jezdil zřídka a my jsme kromě hlavního sboru v Jenkovicích měli řadu stanic. Jednou v zimě jsem měl sloužit v jedné takové stanici. Vystoupil jsem z autobusu a k místu určení jsem měl asi 7 kilometrů pěšky. Sněžilo a byl mráz. Rozhlédl jsem se po široké rovině a spozoroval jsem 4 černé body, které se poměrně rychle pohybovaly směrem ke mně. Byli to vlci. Začal jsem se modlit k Pánu a prosit o ochranu. Vlci se blížili. Mojí jedinou zbraní byla Bible. Důvěřoval jsem Pánu. Tu pojednou vlci změnili směr a odbočili kolmo ze směru své dosavadní dráhy. Pán Ježíš vyslyšel moji modlitbu. Pomalu jsme si zvykali na život v tom kraji. Také jsme se snažili lépe poznat mentalitu lidí. Jednou nám vyprávěli, jak je přišli navštívit věřící z Ameriky. Sestry byly podle amerického zvyku upravené a namalované. Jenkovečtí to považovali za hřích. Do modlitebny nesměli vstoupit, dokud si neumyli barvy z tváře. K tomu účelu jim bratři připravili vodu a mýdlo, které postavili před modlitebnu. Americké sestry byly pokorné, uposlechly prosbu jenkovických bratří a do modlitebny vstoupili s umytou tváří. Po jednom nedělním kázání mi jeden bratr podal lístek. Bylo to poselství z ústředí církve. Bratr Sedláček již nesmí kázat. U církevního tajemníka v Prešově je vše zařízeno. Byl to výsledek naší kritiky tehdejšího superintendanta pro nedodržení slibu ohledně stavby modlitebny a kostelíka a znamenal to okamžitě odejít. Byl jsem bez práce a bez peněz, slabý, po těžké žloutence. Mimo Pána jsem neměl nic. Jel jsem do Prešova za církevním tajemníkem, protože podle zákona jsem měl právo na 3měsíční výpovědní lhůtu. Církevní tajemník tam však nebyl. Jel jsem proto do Prahy na ústředí církve. Zaťukal jsem na dveře kanceláře a otevřel dveře. Když mne tajemník, bratr Černý, uviděl, vstal, šel ke mně a vyvedl mne za dveře. Pán Ježíš byl u toho a viděl to.
0: Zpět do Jablonce. V jabloneckém bytě po dobu naší nepřítomnosti bydlel manželův tatínek. Jeho zdravotní stav se zlepšil natolik, že se již o sebe mohl postarat sám. Nebýt toho, byli bychom v době bytové krize odkázáni na ulici. Horší to bylo se zaměstnáním. Jablonecká fara byla už obsazena. Církev manžela propustila a po doléčení se marně ucházel o nějaké místo. Manželův tatínek nám proto přispíval na stravu. Když se všechno úsilí najít si práci ukázalo jako marné, vypravil se manžel na národní výbor a prosil o povolení a potvrzení, že smí žebrat. Tento jeho tah zapůsobil na personál národního výboru a nabídli mu práci v jablonecké bižutérii. Jeho minimální plat byl tak nízký, že bez pravidelného příspěvku jeho tatínka bychom nepokryli ani nejskromnější výdaje na jídlo. Pak se mu naskytla platově výhodnější práce na dráze. Po celá ta léta se nám velice stýskalo po práci, ke které nás povolal Pán. Denně jsme se modlili za otevřené dveře ke službě. Ještě když manžel pracoval v bižuterii, dostal předvolání na policii prý kvůli legitimaci. Jaké bylo jeho překvapení, když jej úřadující policista postavil před skutečnost, že v jednotě bratrské je uvolněno kazatelské místo, kam by mohl nastoupit. Dostal by tajné jméno Lukáš a nové telefonní číslo. Každý týden by k nim chodil na pohovor a informoval je o členech církve. Měl pozorovat lidi, kteří by mohli být nebezpeční pro stát a naše socialistické zřízení. Nabídku ke službě mu vylíčili tak opatrně a zamotaně, že manžel okamžitě nepostřehl léčku, do kterého chtěli vtáhnout. Teprve na zpáteční cestě do továrny si celou věc ujasnil. Vrátil se zpět se slovy:
1: cestou do továrny jsem si celou věc promyslel, nechci být kazatelem. Chci být nadále dělníkem a vydělávat peníze prací svých rukou.
0: Policisté jeho slova nepochopili a byli šokovaní. Manželovi však spadl kámen ze srdce a zachoval si čisté svědomí. Nestal se jidášem. Pán na nás nezapomněl. Tehdy jsme sloužili jen příležitostně, když nás pozvali do nějakého sboru. Zvali nás i rodiny na biblické rozhovory a vyučování. Jednoho dne nás překvapil dopis z ústředí metodistické církve, ve kterém manželovi nabízeli kazatelské místo v Plzni. Protože modlitebna i fara byla církví odňata a dána k dispozici městu pro vysokou školu technickou, nabídla nám církev ubytování na faře v Protivíně v jižních Čechách, asi 100 kilometrů od Plzně. Manžel bez těžkostí obdržel systemizaci pro plzeňský sbor a souhlas s vykonáváním kazatelské činnosti v Plzni. Protože protivínská fara tehdy také nebyla obsazená, pokusila se církev zažádat o systemizaci protivínského sboru a o kazatelský souhlas pro mne. Zakrátko byla i tato žádost kladně vyřízena. Byli jsme pánu vděční, že můžeme být oba v činné službě. Nebyla to lehká služba. Manžel musel dojíždět osobním vlakem 100 kilometrů, nemluvě o tom, že v Plzni tehdy nebyli skoro žádní členové a manžel musel začínat od píky. Jednoho večera jsem se mu svěřila. Abych řekla pravdu, práce v tomto sboru mi nepřináší radost. Věřící mi stále říkají, jak před léty sbor vzkvétal, jak zde bylo 400 členů, ale od té doby, co se komunisté zmocnili vlády, členů pozvolna ubývalo, až zde zůstala hrstka věrných metodistů, asi 6 nebo 7. Ti přicházejí pravidelně do shromáždění, zpívají tradiční písně, ale slovo Boží jim jde jedním uchem tam a druhým ven.
1: Musíme situaci řešit na modlitbách a prosit Pána za nové probuzení.
0: Netrvalo dlouho a začali k nám přicházet mladí lidé z ulice. Učení marxismu-leninismu, které jim ve školách přednášeli, je neuspokojovalo. Zahrnovali nás nejrůznějšími otázkami, protože chtěli znát pravdu o životě. S touto mládeží jsme se scházeli pravidelně každou sobotu odpoledne. Četli jsme si společně Bibli, řešili problémy mladých lidí na základě Božího slova a modlili jsme se. Tyto sobotní chvilky netrvaly hodinu ani dvě, ale rozcházeli jsme se často až dlouho po setmění. Mládež začala pomalu poznávat sebe, své převrácené srdce a Boží lásku k člověku a jeho spravedlnost. Poznali moc Kristovy krve, která očišťuje každý vyznaný hřích, ve které máme vítězství nad hříchem. Měli jsme se všichni rádi a žili jsme ve vzájemné důvěře jako jedna rodina. Mládeže přibývalo a prázdné lavice v modlitebně se pomalu začaly naplňovat. Naproti Vín padal déšť Božího požehnání.

autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četli Lenka Malinová a Vlastimil Kolegar. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Kéž vše, co děláš nebo říkáš, děláš ve jménu Ježíšově, vzdáváš skrz něj chválu Bohu, Otci. Tohle vyznává Joshua Aaron ve své písni Everything. Před 3 hodinou raní ještě pouštíme jednu píseň od kapely Na boso.

0: Ze čtvrtka 7. května 2026 uplynula už třetí hodina. Posloucháte Rádio 7 a jeho noční program, kterým vás provází Aneta Lofítková. Právě začíná Večer pod lampou, čas pro čtení dobrých knih, přesněji pro čtení ušima. Už po čtvrté vám nabízíme audioverzi knihy, která vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. Křesťanství v pěti slovech napsal a také načetl Lukáš Targoš.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Kapitola 4. Volba. Jen málo které životní rozhodnutí je tak důležité a tak výrazně nastaví parametry pro naši budoucnost jako výběr životního partnera. Pokud se rozhodneme vstoupit závazně do manželství, náš život to zásadním způsobem ovlivní. V tomto roce slavíme s manželkou čtvrt století od okamžiku, kdy jsme si řekli své ano. Byli jsme dva mladí lidé plní ideálů, kteří si před zraky pastora, rodiny a přátel slibovali věrnost v dobrém i zlém. Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty a prožili mnoho radostí i starostí. V mnoha věcech jsme museli trpělivě sladit krok a naučit se spolupracovat. První roky společného života jsme žili velmi skromně a měli hluboko do kapsy. Zažili jsme ale také pracovní úspěchy a momenty dostatku. Měli jsme možnost cestovat a plnit si naše cestovatelské sny. Navštívili jsme mnoho krásných míst a potkali mnoho zajímavých lidí. Později se nám do cesty postavila zákeřná nemoc a ve velmi temných chvíli jsme si vzájemně připomínali slova manželského slibu v nemoci i ve zdraví. Dnes jsme si blíž než dřív a můžeme upřímně říct, že to byl a stále je šťastný vztah. Jako pastor procházím ze snoubenci přípravu na manželství a předmanželské poradenství. Někdy odpovídám na obvyklý dotaz mladých lidí. Jak poznám toho pravého nebo tu pravou? Byl bych rád, kdybych na tuto otázku dokázal dát jednoznačnou a jednoduchou odpověď. Jenže se obávám, že žádnou takovou odpověď nemám. Skoro vždy jim říkám něco ve smyslu, není až tak důležité, koho si vezmeme, ale spíš to, jak se vůči němu budeme chovat. Jistě není to dokonalá ilustrace, určitě záleží na tom, abychom si nevzali nějakého podivína nebo dokonce zlého člověka. Chci tím jen říct, že v našem světě klademe příliš velký důraz na výběr, zatímco pozdější chování ve vztahu opomíjíme. U výběru chceme navíc jistotu, ale ve vztahu nic jako stoprocentní jistota neexistuje. Ve skutečnosti bychom mohli říct, že jistotu v rozhodování nemáme prakticky nikdy. Kdybych například držel v ruce zelené jablko, mohli bychom se přijít, jak asi chutná. Možná kyselé, ale možná je to sladká odrůda, která má zelenou barvu. Možná jsme ovocnáři a dokážeme na první pohled rozpoznat odrůdu a přiřadit k ní i obvyklou chuť. Možná ale odborníci nejsme a jen podle pohledu nedokážeme chuť jablka rozklíčovat. Existuje jednoduchý způsob, jak chuť jablka zjistit i bez znalosti odrůdy. Kousnout si. Dokud se nezakousneme, naše předpoklady, a můžeme použít i výraz naše víra, jsou pouhé spekulace, jsou čistě deduktivní a sporné. Jistě, můžeme si udělat průzkum, můžeme googlit podobně vypadající jablka, můžeme jablko ohmatat a prozkoumat jeho konzistenci. Pravděpodobně tak o chuti jablka získáme poměrně dobrý obrázek. Ne však jistotu, tu mít nemůžeme. Za to, jakmile se do jablka zakousneme, okamžitě víme, jak na tom naše jablko je. Jenomže co když se do něj zakousnu jen já a vy ne? Pak vám vydám o jablku své svědectví. Řeknu, že chutná tak či onak a je na vás, zda mi uvěříte nebo ne. Samozřejmě máte několik možností. Můžete mé svědectví odmítnout jako nepodložené, ale sami se nezakousnete, takže nezaujmete zcela vědecký přístup. Nebo mé svědectví přijmete, protože mi věříte, máte mě rádi a možná si myslíte, že jsem důvěryhodná osoba. ale protože jste si stále nekousli, nemáte vlastní zkušenost a váš předpoklad je velmi vratký. Ještě je tu jedna možnost. Můžete se do jablka zakousnout sami a zjistit, jak chutná. Naše očekávání ohledně jeho chuti bude závislé na pravděpodobnosti. Možná máme z minulá zkušenost se zelenými jablky, která byla vždy kyselá, i když jsme doufali ve sladká. A tak si kousnout ani nechceme, protože je pravděpodobné, že je kyselé i to naše. Nebo nás přemůže zvědavost, uděláme skutek víry a riskneme to. Když jsem se začal dvořit dívce, která se později stala mou manželkou, neexistovala žádná jistota, že se to povede, že naše manželství bude šťastné a že budeme spolu dlouho a věrně. Ona ani já jsme neměli žádnou jistotu. Samozřejmě, mohli jsme se vzájemně pozorovat, mohli jsme se dívat, jak se chováme k ostatním lidem, mohli jsme si naslouchat. Mohli jsme sledovat, jaké máme životní sny, zájmy, cíle, mohli jsme pozorovat svůj typ osobnosti, mohli jsme jeden pro druhého třeba něco milého udělat. Byli jsme spolužáci a vzájemně jsme si někdy pomohli se školními povinnostmi. Na základě pozorování, naslouchání a vzájemné interakce jsme ale mohli dojít pouze k velké pravděpodobnosti, že pokud si zvolíme jeden druhého, naše manželství bude skvělé. Jistotu ale mít nemůžeme. Přesto, nebo právě proto, na naší volbě velice záleží. Někdy zapomínáme na to, že žijeme na hraně pravděpodobnosti. Skoro všechna klíčová rozhodnutí v životě děláme na základě vysoké pravděpodobnosti, ne na základě jistoty nebo nezvratného důkazu. Platí to ovšem o manželství, o víře, nebo třeba o zeleném jablku. Zelené jablko je klasickým příkladem pravděpodobnosti. Jeho barva může implikovat, že je nezralé a tudíž kyselé, ale také to může být odrůda, která má zelenou barvu právě tehdy, když je jablko zralé. Při pohledu na ovocný plod se tedy vnitřně rozhodujeme podle pravděpodobnosti, struktury a tak dále. Nakonec však existuje jen jediný způsob, jak mít jistotu. Musíme si kousnout. Vlastní zkušenost nás může od pravděpodobnosti posunout k jistotě. Všichni jsme nuceni žít s nejistotou, ale učíme se zvažovat data, důkazy a vlastní zkušenost. Musíme ovšem přijmout, že pravděpodobnost není jistota. Když řekneme, že něco je vysoce pravděpodobné, třeba na 80%, stále to znamená, že se to z 20% nemusí stát. Vysoká pravděpodobnost neznamená, že se to určitě stane. Právě ve světě pravděpodobnosti je o to důležitější naše volba. Platí to jistě také o víře. Proto je volba naším čtvrtým slovem.
3: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
2: Podobně jako v případě volby životního partnera, můžeme i ve víře zkoumat, pozorovat, pochybovat, prověřovat. V minulé kapitole jsem zmínil, že náboženství zpravidla požaduje, abychom něco dodržovali. Ježíš si ale přeje, abychom mu především důvěřovali, víru totiž popisuje jako vztah. Vztahy důvěru nutně potřebují. Důvěra ovšem není něco rychlého nebo samozřejmého. Vyžaduje to krok do neznáma a není možná bez svobodné volby. Bůh je láska, dává nám na vybranou, zda jeho pozvání přijmeme nebo odmítneme. Možnost svobodné volby nám dal do vínku v řadě oblastí, i když se mu to mnohokrát nevyplatilo. Dopady svobodné volby vidíme neustále, od voleb politických přes volby morální až po volby ekonomické. Při sledování některých dopadů až skoro lituji, že máme tolik na výběr. Je to jistý paradox volby, jak ho před několika lety popsal Barry Schwartz, když zjistil, že příliš mnoho možností nám místo opravdové svobody přináší spíše neurózu a paralýzu. V knize Paradox of Choice popsal svou cestu do obyčejného supermarketu, kde našel 285 druhů sladkostí, 13 sportovních drinků, 65 limonád, 85 džusů, 15 druhů balených vod, 40 zubních past, 150 rtěnek, 360 šampónů, 275 různých cereálií, 64 druhů kečupů a barbecue omáček. Když stál před tolika možnostmi, cítil se ochromený. Podobně se musí člověk rozhodovat mezi konfliktními zájmy. Vydělávat peníze nebo měnit svět? Rozvíjet mysl nebo kreativitu? Zaměřit se na kariéru nebo na budování rodiny? Usadit se nebo cestovat? Začít pracovat nebo ještě studovat? Žít ve městě nebo na vesnici? Je toho moc a když pak stárneme, paralyzuje nás pocit ztráty nad tím, co všechno jsme nestihli, navíc provázený strachem z další chyby. Paradoxní je, že když si chceme vybrat ze dvou možností, cítíme se možná nerozhodně, ale nakonec si vybereme. Pokud je však možností víc, začneme v hlavě kalkulovat s tím, co ztrácíme, když se pro něco nerozhodneme. Až příliš často pak končíme paralyzování a pokud se nakonec přece jen rozhodneme, jsme se svým výběrem méně spokojení. Naštěstí v otázce víry v Boha nemáme na vybranou z mnoha různých cest, ale vlastně se nám nabízí vždy jen dvě. Cesta k Bohu nebo od něho. Nazývám to teologii cesty. V jádru se dá říct, že na víru můžeme pohlédnout dvěmi způsoby. Podle teologie

jiných? Teologie cesty vybízí k tvořivosti, ke službě a k praktické lásce k druhým. V teologii místa se soustředujeme na to, abychom měli pravdu a vysvětlili pointu, s cílem vymezit se vůči těm, kdo na našem místě nejsou. V teologii cesty se rozhodujeme pro milost, která je skandálně chaotická. Podle raných křesťanů byl Ježíš plný milosti a pravdy. Mezi těmito dvěma poli je jisté napětí, ale právě to pomáhá Kristovým následovníkům být na cestě, objevovat, sloužit a být pokorný. Vztah s Bohem je cesta, ne místo. Někdy si mylně myslíme, že víra je především o destinaci, dosáhnout zaslíbení a dostat se do nebe. Jenže křesťanská víra je mnohem více cestou než destinací, jak ostatně napovídá i původní název křesťanství, ta cesta. Lidé, kteří takto křesťanství pojmenovali, vycházeli z Ježíšových slov, já jsem ta cesta. Zároveň tím vyjadřovali, že víra v Boha je proces, ne událost. Každý z nás je na své cestě životem a vědomě či nevědomě se vymezuje vůči Bohu. Oba tyto postoje bezděčně uznávají Boha v centru a vymezují se vůči němu. Dá se říct, že Bůh je ve středu a každý člověk je na cestě k němu nebo od něj, ať už vědomně nebo ne. Svým způsobem nezáleží na tom, kde právě teď se nacházíme na této cestě. Mnohem více záleží na tom, kam směřuje, zda k Bohu nebo od něj. Někdy definujeme víru jako událost, uvěřil jsem. Ale když se podíváme podrobně, uvidíme, že ve skutečnosti se víra skládá z mnoha kručků poznávání, obdivu, pochopení, rozhodnutí a potvrzování. Je to cesta, ne událost. Lidem, kteří se na tuto cestu objevování vydali, Ježíš někdy říkal, nejsi daleko od Božího království. Víra tedy není pouze jeden konkrétní bod, ať už to nazýváme uvěřením, pokáním nebo obrácením. Je to cesta k Bohu a za Bohem.

Je-li víra cesta, vyžaduje naše rozhodnutí se po ní vydat. Je to otázka volby. Boží nabídku vztahu můžeme přijmout či odmítnout. Lidé někdy kritizují Ježíšova slova, kdy říká: já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Dnes je moderní říkat, že všechny cesty jsou možné a všechny vedou k dobrým cílům. Jistě, řada cest sleduje dobré cíle. Jenže množství cest nás paradoxně spíše paralyzuje. Nerozlišujeme, čemu máme a můžeme věřit. V tomto kontextu se Ježíšův výrok jeví nemoderně a zcela exkluzivně, ale pokud je v Božím příběhu Ježíš řešením pro porušený svět, pak dává smysl. Je to všechno nebo nic. I přesto je kontext hledání a objevování na místě. Přijde mi symbolické, že Ježíš vtěsnal pravdu mezi cestu, proces poznávání, putování, a život, kontext, vztahy. Nicméně stále nám nabízí cestu. Je to cesta k němu nebo od něj. V kontextu různých náboženských možností je to požehnáním. Pokud totiž Bůh v Ježíši opravdu nabízí řešení na osobní i systémové zlo, pak stojíme před jednoduchou volbou, nesložitou, neparalyzující, neochromující. To samozřejmě neznamená, že se jedná o volbu jednoduchou či snadnou. Jedná se totiž doslova o život a smrt. Když se nad tím zamyslíme více do hloubky, uvědomíme si, že abychom viděli řešení vlastního hříchu a zla, potřebujeme umřít sami sobě. Všichni vnitřně a instinktivně víme, co znamená umírat sobě. Děláme to v různých životních situacích. Kdykoliv chceme něčeho významného dosáhnout, platíme cenu, která má často podobu odříkání nebo umírání svým vlastním tužbám a pokušením. Autoři křesťanských spisů Nového zákona nás nenechávají na pochybách o tom, že naše symbolická smrt nám dává sílu a vítězství. Například apoštol Pavel napsal: víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno.

0: Ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. Pavel tu v souvislosti s bojem proti zlu uvnitř nás zmiňuje dvě entity, starého člověka a staré tělo. Zatímco pojem starý člověk byl synonymem pro člověka, který žil bez Boha, staré tělo bylo synonymem pro návyky, zlozvyky a vzorce chování, které jsme si vypěstovali. Všimněte si vzájemné závislosti. Starý člověk, to je moje identita nezávislá na Bohu, která si žila, jak jsem sám uznal za vhodné, je ukřižován s Kristem, a tedy popraven, právě proto, aby naše staré a hříšné tělo, nevíme tady o fyzickém těle, ale o souboru návyku a zlozvyku, bylo zbaveno moci a my přestali sloužit hříchu. Proto Pavel vybízí k radikálnímu a aktivnímu životu. Říká, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Vždycky je na nás, jakou cestu si vybereme. Jen lidé, kteří věří v možnost svobodné volby, jsou skutečně nakloněni k volbě dobra a odmítnutí zla. Vědí totiž, že nejsou hříčkou předurčených živlů, které jim neumožňují jiný směr. Při pohledu na příběh volby popisovaný v Bibli vidíme vždy dvě možné cesty. Cestu života a cestu smrti. Již na začátku tohoto příběhu, jak je vylíčen ve stvořitelské básni, stojí člověk uprostřed zahrady a vidí mnoho stromů s plody lákavými k jídlu. V našem vyprávění o ráji se vždy soustředíme na strom poznání, ale uprostřed zahrady byly významné stromy hned dva. Kniha Genesis to popisuje takto. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Vidíme tedy dva významné stromy. Strom života, který sliboval nesmrtelnost, a strom poznání dobra a zla. Ze životodárného stromu Bůh člověku nezakázal jíst. Z druhého stromu ovšem ano. Tento strom pak nakonec na svět přináší smrt skrze zlo, které člověk poznává ve své neposlušnosti. Jeden strom přináší život, druhý přináší smrt. Podobný motiv najdeme později v příběhu Izraele. Když Bůh tento národ vysvobodil z otroctví Egypta, na cestě do zasíbené země lid chronicky kolísá, pochybuje a chce se vrátit zpět. Hledají skuliny, mají problém důvěřovat Bohu, jsou zmítáni pokušením a hříchem. Bůh ním skrze Mojžíše promluvil. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi. Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život a budeš živ ty i tvé símě. Mojžíš nabízí cestu poslušnosti, která nakonec znamená požehnání a život, nebo cestu spoury, která v důsledku vede ke ztrátě života, prokletí a nakonec ke smrti. Máme tu cestu života a cestu smrti. Stejný motiv vidíme také u Ježíšova ukřižování. Před Ježíšovou popravou stojí římský místodržící Pilát s Ježíšem po boku před davem a nabízí jim možnost propuštění jednoho vězně, jak to měl ve zvyku o svátcích. Jako alternativu k Ježíši Pilát jmenuje muže jménem Barabáš, odsouzeného vraha. Evangelista Marek dodává, že Barabáš spáchal vraždu při spouře proti Římu, tedy při něčem, co podle mnoha Židů měl vykonat Mesiáš, podle jejich představ měl svrhnout okupační armádu. Matouš dodává ještě jednu zvláštnost. Barabáš měl ještě jedno, první jméno, které znělo Ježíš. Ježíš znamená Bůh zachraňuje a je zřejmé, že se toto jméno běžně používalo podobně jako jiná mužská jména. Aby se to při četbě nemotalo s hlavní postavou Evangelia, většina překladů Bible uvádí tuto zajímavost pod čarou, některé však rovnou v textu. Takto tedy zní v Matoušově podání. Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Ježíš Barabáš. Když se tedy lidé zhromáždili, řekl jim Pilát, koho chcete, abych vám propustil, Ježíše Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus? Koho si dnes vyberete? Ježíše, který chtěl svůj národ zachránit ozbrojenou spourou za cenu vraždy? nebo Ježíše, který vede k lásce k nepřátelům a který obětuje svůj život? Máme Ježíše, který rozsévá smrt, a Ježíše, který rozsévá život.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Opakující se motiv volby nacházíme v celém příběhu Bible. Bůh nabízí pomoc, protože je láska a má rád všechny lidi. Společně se svými následovníky napravuje naše nepravosti, řeší problém zla. Nabízí to jako dar, jako novou cestu. Je to možnost, kterou můžeme akceptovat nebo odmítnout. Strom života a strom smrti. Cesta života a cesta smrti. Ježíš dárce života a Ježíš vrah. Je na nás, kam se na své životní cestě vydáme. Cesta víry je tedy osobní, jednoduchá a vede k důvěře. Jejím prvním důležitým rysem je, že je osobní. Naše rozhodnutí je vždy osobní. Někdy při rozhovoru s někým, kdo se nepovažuje za křesťana, slyším větu míněnou částečně jako vysvětlení a částečně jako omluvu. Zní zhruba takto. Nejsem věřící, protože u nás v rodině se víra nepěstovala a nikdo mě k ní nevedl. Je to častá představa, podle které se k víře dostáváme proto, že jsme z prostředí, kde se víře dařilo. Jenže v křesťanství to neplatí zdaleka vždy. A naše rodinné pozadí neříká nic o tom, zda budeme nebo nebudeme věřit. Zda to bude pro nás snadné či nikoli. Víra je cesta a vydat se na ní můžeme jen my sami. K tomu, aby ses na tuto cestu vydal, nepotřebuješ 100% jistotu. Každopádně víra je vždy velmi osobní a jedinečná, nepřenositelná a vzácná a přitom dostupná každému člověku. Lidé se někdy domnívají, že věřit mohou ti, kteří nemají žádné otazníky. Myslí si, že víra vyžaduje utlumení rozumu. Možná je to dáno tím, jak byla víra v naší zemi po desítky let prezentována jako nějaká pověra. Co na tom, že pověra je podle slovníkové definice víra, kterou máme navzdory důkazům? Pověra tak opravdu nemá s křesťanskou vírou nic společného. Ta je založena na historických důkazech. Že lidé věří různým bahorkám víc než historii. Právě ty se pak křesťanské víře často staví do cesty. Mimochodem lidé, kteří se ve vztahu k víře potýkají s různými překážkami, mohou být jako Ježíšův následovník, jemuž přezýváme nevěřící Tomáš. Líbí se mi, že se Ježíš na Tomáše nezlobil, ani mu nevyčítal jeho pochybnosti. Ježíš nás otevřeně zve k tomu, abychom jej zkoumali a zakusili. Jistě máme celou řadu otázek a překážek. Někdy bychom chtěli věřit, ale nedokážeme. Jindy nám v tom brání osobní důvody a ani se nám moc věřit nechce. Někdy ani přesně nevíme, čemu máme věřit. Pro mě je zajímavé, že přinejmenším mezi dospělými neznám nikoho, kdo se stal křesťanem až poté, co si vyřešil všechny překážky a zodpověděl všechny otázky. Když si dospělí lidé například přečtou nějaké vysvětlení v knize, nikdy si neřeknou, teď už nemám co řešit, všechno mi bylo zodpovězeno. Většinou uvěří tehdy, když v jejich životě nastane něco, co překážky k víře zastíní. Osobní zkušenost. Může to být životní tragédie nebo jiná významná událost. Něco se jim stane a z ničeho nic zjistí, že se dohadují s Bohem, ve kterého nevěří. Je jim pak úplně jedno, jaká přesně byla mechanika vzniku světa nebo jak církev dává dohromady Bibli. Hluboko uvnitř máme vrozenou touhu po osobní zkušenosti se světem, který nás přesahuje. To je také důvod, proč se tolik lidí zajímá o spiritualitu všeho druhu. Je to převlečená touha po věčnosti, touha po ideálním světě, kde věci jsou tak, jak by měly být. Je to touha po světě, kde vyhraje spravedlnost, kde vládne krása a skutečná láska. Přítomné a reálné ozvěny, které slyšíme ve svém srdci. Odkud tato touha pochází? Kde se tyto ozvěny vzaly? Možná pomůže malý příklad. Element charitativně působí v některých zemích Afriky a Asie. Náš misijní tým si na jedné z cest po Kambodži všiml, že se tam lidé pořád krmí rýží, k snídaní, k obědu i večeři. Rýže v mnoha podobách a variacích od rana do večera. Jednou mi známý, který žil v Ázii mnoho let, vyprávěl vtipné podobenství, vtipné, protože to pěkně reflektuje skutečnost. Tamní lidé prý mají dva žaludky, jeden na rýži a druhý na všechno ostatní jídlo. Pokud se nají jiného jídla než rýže, naplní si pouze ten jeden žaludek a pokud nenaplní ten svůj druhý rýžový žaludek, budou mít pořád ještě hlad. Filozof Blaise Pascal psal o člověku, který hledal opravdové štěstí, ale uvnitř měl jen prázdnou díru a snažil se ji zaplnit vším možným okolo sebe. Pascal dodává, nic z toho ale nestačilo, protože tuto prázdnotu lze zaplnit jen něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. Pro rozhodnutí a volbu nemusíme znát odpověď na všechny otázky. Stačí nám vysoká pravděpodobnost. Cesta, kterou si pro svou víru volíme, je také jednoduchá. Již jsem psal, že Ježíš přitahoval lidi, kteří byli na okraji. Mimořádný postoj měl k celníkům, kteří vybírali daně pro římskou správu. V minulé kapitole jsme se krátce podívali na příběh Zachea. Ještě větším příběhem bylo povolání celníka Matouše. V očích běžného Izraelity byl Matouš špatný člověk. Zvolil si kariéru postavenou na útlaku podvodu a kolaboraci. Řím ve všech zemích, které si podrobil, prodával práva na vybírání celních a daňových poplatků. Římský občan si koupil licenční právo vybírat daně v určitém teritoriu, najal si místní a začal vybírat poplatky. Vlastně si takový člověk zorganizoval firmu, kde najatí lidé vybírali poplatky všeho druhu, část si mohl nechat a zbytek předávali výše, ti zase výše a tak pořád dále. Místní výběrčí si k stanovenému poplatku přidávali další sazbu, kterou si nechávali, a tito celníci se tak stali trvalou připomínkou vojenského ponížení. Pokud Žid začal pracovat pro Římany, byl mu zapovězen přístup do synagogy, stál se rituálně nečistým a nikdo se s ním nebavil, kromě zase jiných celníků. Takový život sice přinášel tučné zisky, ale žádnou úctu a lásku. Pro typické obyvatele Izraele byli celníci spodinou společnosti. V jejich očích představovali samostatnou kategorii hříšníků. Přesto Ježíš Matoušovi nabídl novou šanci. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici, řekl mu, pojď za mnou, a on vstal a šel za ním. Ježíš pozval Matouše k následování. Nic víc a nic míň. Učinil to veřejně. Nechtěl po něm změnu, očistný rituál, chce jen, aby se zvedl a šel za ním. Ježíš samozřejmě mohl vytáhnout celý seznam věcí, které Matouš nedělal správně, vysvětlit mu tak, proč si vůbec nezaslouží respekt a lásku. A měl by pravdu. Přesto ho zve k následování. Ježíš pozval Matouše k následování a Matouš pozval Ježíše na večeři. Když během ní Ježíš viděl, jak jeho kritici nemohou přenést přes srdce jeho vstřícnost k tomuto celníkovi, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocný. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Ježíš přišel pro lidi, kteří ve chvíli vlastní upřímnosti vědí, že v jejich životě je něco špatně. Tito lidé vědí, že potřebují zachránit. Ježíšovo pozvání je tedy pro hříšníky, ne pro dokonalé lidi. Aby toto pozvání mělo smysl, Matouš musel zareagovat, musel vstát a jít. A to veřejně před lidmi, kteří tam byli zhromážděni. Víra je osobní, ale ne privátní a zcela určitě ne pasivní. Cesta víry totiž pracuje vždy s důvěrou. Lidé někdy prezentují cestu víry jako soubor mravních hodnot. Jistě víra se projeví v našem chování, myšlení, emocích a vztazích. Nikdy tam ale nezačíná. Začíná ochotou následovat. Na cestě víry se totiž začne něco důležitého tvořit. Začne se tvořit vztah. Je to prostý princip, který vidíme ukrytý také jinde v životě. Když se chlapec dvoří dívce, zve ji na rande. Jejich vztahu pak říkáme chození. Je to společná cesta, kde spolu dva lidé podstupují velký životní experiment. Zjišťují, zda si mohou důvěřovat a zda mohou vytvořit opravdový vztah. To je ohromně důležitá část navazování celoživotního vztahu. Ochota jeden druhého následovat vytváří podmínky pro zjištění, zda je vzájemná důvěra možná. Připadá mi fascinující, že kdybychom se zeptali věřících, co považují za základ cesty víry, mnozí by řekli, že správné učení. Věřte mi, že nemám nic proti správnému učení, záleží mi na čisté a dobré teologii a zabývám se intenzivně tím, jak naše myšlení ovlivňuje naše chování. Přesto všechno nevěřím, že základem naší víry je jistota správného učení. Ježíš nás nikdy nepovolal k jistotě správnosti učení, za to nás neustále volá k důvěře, která se formuje v následování. Pokud by základem víry byla jistota učení, pak bychom nemohli Ježíše následovat, dokud si všechno o něm nevyřešíme. Když se však podíváme do evangelií, Ježíšovi učeníci ho nenásledovali díky svému přesvědčení, že Ježíš je Bůh. K tomu dospěli až později na základě setkání se vzkříšeným Kristem. Šli za Ježíšem proto, že dospěli k závěru, že mu mohou věřit. Něco je na společné cestě s Ježíšem fascinovalo. Ježíš byl tak jiný, plný života, plný emocí. Vymykal se všem lidským očekáváním. Mluvil o Bohu jinak než kdokoliv jiný. Dokázal strhnout davy a natchnout své posluchače. Ježíš přitom nikoho v evangeliích nenutí, aby v něho uvěřil. Výraz donucení je vždy jen na oko. Kdykoliv politický nebo náboženský systém přinutí lidi něčemu věřit, vede to k přijetí této nové víry jen na oko. A jakmile nátlak, pronásledování nebo přesvědčování pomine, lidé se rychle odkloní. Ježíš respektoval rozhodnutí lidí. Byl to Jan, jeden z jeho přátel a následovníků, který zachytil Ježíšova slova. Stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš se do našich dveří nevlamuje. Zve nás k jednoduchému kroku. Pojď za mnou. Společná cesta s takovým Ježíšem znamenala radikální životní změnu, ať už se to týkalo prostých rybářů Petra a Ondřeje, Zebedeových synů Jakuba a Jana, nebo celníka Matouše. Čím déle s Ježíšem šli, tím více ho měli raději a tím větší důvěru k němu cítili. Následovat můžeme i tehdy, když mnohé nevíme, ještě se nechováme správně a pochybujeme. Pochybnosti totiž nejsou a nikdy nebyly překážkou víry, ale naopak jejím nutným předpokladem. Opakem víry nejsou pochyby, nýbrž jistota. Pokud je nám všechno úplně jasné, nepotřebujeme věřit, už máme jistotu. Víra není jistota. Víra je především důvěra. Autorka listu Židům ji nazývá podstatou věcí, v něž doufáme, důkaz skutečnosti, jež nevidíme. Důvěra vzniká tehdy, když mám s Ježíšem, kterého následují, společné zážitky. Logicky pak přichází i třetí část, protože mu důvěřuji, beru vážně to, co říká. Když Ježíše beru vážně, zapracovávám jeho slova do svého života. Pořád jsem to já, kdo reaguje na pozvání k následování. Jsem to já, kdo se rozhoduje důvěřovat. Důvěru nelze nařídit nebo si ji vynutit. Jsem to já, kdo si volí poslušnost. V každém bodě své cesty je na mě, zda budu brát Ježíše vážně a zda chci jeho slova zapracovat do svého života. Křesťanský život je volba. Apoštol Jan na začátku svého evangelia ocitoval starou křesťanskou báseň. Najdeme v ní mimo jiné tento skvost. Těm, kdo ho přijali, dá právo být božími dětmi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. Jan píše, že se někteří lidé stali božími dětmi, byli adoptováni do boží rodiny a do božího příběhu. Kdo jsou tito lidé? Ti, kteří se rozhodli věřit nebo důvěřovat, a ti, kteří se rozhodli přijmout. Matematicky bychom to mohli říct takto. Věřit plus přijmout se rovná stát se. To je nezbytnou součástí dobré zprávy podle elementu. Bůh volbu vždycky nechává na nás. Když si zvolíme důvěru a přijmeme jeho řešení jako dar, stáváme se božími dětmi. Když se staneme božími dětmi, do našeho srdce vstoupí jedna nesmírně důležitá cnost. Je to hodnota, která nemá původ v tomto světě a daleko jej i přesahuje. A tak se dostáváme k našemu poslednímu slovu, kterým je naděje.

Večer pod lampou končí. Dnes jsme opět četli z knihy Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, načtenou autorem samotným. Kniha vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. Pokračování nabídneme opět za týden.

Noční vysílání na Rádiu 7 dospělo k další hodině. Je krátce po čtvrté hodině a vysíláním vás i nadále provází Aneta Lofítková. V této hodině dostanou prostor průsečíky. Ještě předtím, než ale začnou, tak posílám několik písní. Příjemný poslech.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

0: Je čtvrtek 7. května 2026 a společnost vám i po 5. hodině dělá Rádio 7 a jeho noční program s Anetou Lofítkovou za mikrofonem. Před námi je poslední hodina nočního vysílání, kterou vyplní kromě hudby pořady 3D Talk a Základy. Příjemný poslech.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Bětka Hanáková, která je vedoucí dobrovolníků vsetínského festivalu United, také koordinátorka festivalu United City České Budějovice. Má moc ráda chvály, hudbu, kromě toho, že je zarytý fanoušek FC Baník Ostrava, tak také ve volném čase studuje hebrejštinu. Bětko, vítám tě zpátky.
3: Zdravím.
2: Jak ses dostala k hebrejštině? O FC Baníku jsme se povídali minule, tak jak ses dostala k hebrejštině?
3: K hebrejštině jsem se dostala po mojem výletu a dovolené v Izraeli, ještě tenkrát těsně předtím, než začala válka v Izraeli. Strašně se mi ten jazyk líbil, líbí se mi i to, jak zní hebrejské chvály. Je to opravdu takové specifické, jak to zní, ty hrdelní samohlásky a souhlásky a všechno, jak to takhle vyslovují. Takže mě ten jazyk takhle jako lákal, oslovoval a zároveň mě tenkrát v té Izraeli mrzelo, že si nedokážu nic přečíst z toho písma, co tam je napsané. Ani nevíte, co si pomalu kupujete v obchodě, třeba když je to nějak zabalené, protože si to nepřečtete. Někdy to tam sice anglicky je, ale spíš je to tam jenom hebrejsky. A i vlastně, když jedete autobusem, tak tu angličtinu máte až jako třetí jazyk, když tam běží ty zastávky, takže máte docela pak smůlu.
2: Stalo se to, zní to jako osobní zkušenost?
3: Ano, zní to jako osobní zkušenost a zároveň i si vybavuju ten moment, kdy jsme stáli na jedné zastávce a tam už to vůbec v angličtině nebylo, takže tam byl jenom vylepený papírový jízdní řád, jenom jako v hebrejštině. Takže jsme si řekli, že jsme jako opravdu v pytli, protože jsme ještě zabloudili.
2: Ty pracuješ s dobrovolníky, jsi vedoucí dobrovolníků křesťanského festivalu United. Minule jsme se bavili o tom, jaké to je vést někoho, kdo tu práci dělá dobrovolnicky. Dnes bych začal tím, jak organizovat tým, který slouží ve svém volném čase. Jak prakticky organizuješ lidi, kteří každý má jinou pracovní dobu, nebo mnoho je studentů. Ty do toho máš svoji práci. Jak to děláš?
3: Tak je to asi různé a možná je dobré si to jako u mě rozdělit, že těch pracovních pozic jako je víc. A třeba samotné dobrovolnictví na Vsetíně pro mě začíná v podstatě až většinou květen, červen, kdy to jako člověk začne intenzivně řešit a komunikovat s dobrovolníkama. Třeba tým v Budějících, ten zase řešíme od září až do dubna, kdy vlastně na konci dubna budeme mít ten festival. V církvi je to samozřejmě taky jako rozdílné, jak tady tohle to celé jako vést, ale je to těžké to zorganizovat, ale člověk, když si to umí dobře naplánovat, jak to všechno jako zvládat, tak si myslím, že to jako jde. A jenom člověk musí vždycky chtít. A to vždycky každému říkám, protože když jsou lidi líní, i třeba v církvi, tak si říkám, to není možné. Tak když to jde mně, tak by to mohlo jít i vám.
2: Takže mít to oskoušené na vlastní kůži, že to jde, a pak,
3: ano, ano.
2: Pak jít příkladem.
3: Přesně tak.
2: Jak pak pracovat s lidmi, nebo jak pracuješ s lidmi, kteří třeba už jsou dobrovolníky delší dobu, a ztrácí takové to prvotní nadšení, které často na začátku je, nebo dokonce i vyhoří? Mm-hmm. Setkala jsi s tím někdy?
3: Částečně jo. Částečně jsem se s tím setkala. Podle mě je docela důležité trošku se jako před tady tímhle člověkem pokořit nebo být pokorný a ne do něho tolik hustit. A dělej. Ale spíš najít to pochopení, proč se tak vlastně cítí, co je tou příčinou možného vyhoření, nebo proč ho to nebaví, proč je tím znechucený. častokrát jako ano, takové lidi jako člověk potká. Já se snažím vždycky je pochopit. Když je člověk pochopí, tak se je pak snaží trošku namotivovat nebo je pozbudit v tom, co by mohli dělat třeba jiného, nebo mohli by si dát třeba v něčem jakoby pauzu. Myslím si, že to je celá důležité tady tohle pro každého vedoucího, aby uměl i jako pochopit ty lidi. No.
2: Jak pak řešit situaci, kdy ten dobrovolník, nebo ten člověk dojde až do takové situace, do takového místa, kdy už neplní tu svoji roli a třeba i nějak dlouhodobě?
3: No, to je taková těžká otázka samozřejmě. Tady bych možná řekla, že bych nemluvila o dobrovolnících na festivalu, protože jsem takovýhle případ úplně nezažila. Ale možná spíš bych to obrátila na tu církev, kde se člověk s takovýma lidma potkává. Mnohdy je to těžké tady tohle z toho řešit. Myslím si, že je to na delší dobu. Je to na spoustu rozhovorů, jednak ten vedoucí a ten dobrovolník, ale taky i třeba je dobré do toho pozvat i třeba nějakou třetí osobu, nejlépe kazatele, který třeba může taky nějak ještě něco nadhodit nového a něco doporučit. Je dobré možná někdy, když lidi už jsou takový možná na očkování, jsou vyhořelí z tady téhle nějaké služby, kterou mají, tak je dobré trošku od toho odstřihnout, úplně jako od toho distancovat, aby si opravdu dali ten klid. A myslím si, že to jsou i věci, které se doporučují jako lidem, kteří jsou vyhořelí, aby si dali ten odpočinek, aby se úplně od těch věcí, které dělají, to, z čeho jsou vlastně vyhořeli, tak aby jako odešli a dali si jako pohodu.
2: Když se potkáš se člověkem, který jede jako dobrovolník na festival třeba poprvé, nebo i v církvi začne vstupovat do nějaké služby, jak s ním nastavuješ ta očekávání a možná odpovědnosti v tom, do čeho on vstupuje?
3: Já si myslím, že je důležité dobře popsat to, co má ten dobrovolník dělat. Co od něj očekávám já, co se od něj očekává i na venku. To znamená, třeba dám příklad právě na tom festivalu. Na úvod vždycky všem těm dobrovolníkům říkáme, že v momentě, kdy jste tady přijeli, dostali jste dobrovolnické tričko, dostali jste visačku, tak jste teďka tváří festivalu a chceme, abyste byli tou hezkou tváří, abyste nic nevyváděli, abyste se chovali slušně, usmívali se na lidi, pomáhali lidem, byli ochotní tu službu vykonávat tak, jak po vás chci buď já, nebo vaši vedoucí, abyste nám byli nápomocní. Je potřeba ale tady tohle všechno umět pojmenovat, co člověk očekává. V momentě, kdy to nepojmenuje, tak pak třeba si to myslí jenom někde vzadu v hlavě, pak je to samozřejmě těžké takovéhle věci po těch lidech chtít.
2: A daří se to pojmenovávat?
3: Myslím si, že na festivalu jo, v církvi samozřejmě je to někdy těžší. To si myslím, že moc dobře ti vyšší postavení, no ti vedoucí v těch církví ví, že je to těžké a že často máme nějaké představy a očekávání. Možná někdy nás ani třeba ti lidi nemusí ani pochopit jo, v těch očekáváních, že myslím si, že když je člověk velký služebník a velký vedoucí, nebo velký vedoucí to asi takové blbé říkat, ale spíš takový služebník srdcem, tak mu některé věci nedělají úplně takové překážky, jako třeba hned před kostelem tam být 2 hodiny dopředu a všechno poctivě nachystat, prostě to překousne a zvládne to. Ale třeba ti ostatní lidi si to úplně neuvědomují a i když mají třeba nějakou službu, tak přijedou za 10 minut před tou bohoslužbou, aby to všecko nachystali. Jsou to třeba nějaké očekávání, že je to pro nás pochopitelné, pro ty srdcaře, pro ty služebníky, že tak jo, sice prostě nestihnu svoje nějaké jiné osobní třeba věci, ale obětuju ten čas tady tomuhle, no.
2: Jak pak do toho vstupuje zpětná vazba, právě když se ta očekávání třeba minou, jak ji správně dávat? Jak to děláš ty?
3: Já se snažím tak dávat zpětnou vazbu tak, jak mě to naučili na různých školeních. Takže to znamená začít tím dobrým. Vždycky tím dobrým začít. Poděkovat za to, co ten člověk dělá. To si myslím, že je jako hodně důležité. být za to vděčný, že třeba v tom týmu s náma jako je, vypíchnout ty fajn věci, kterých si jako opravdu člověk cení. No a pak samozřejmě je to vždycky těžké tady přejít k tomu, co se člověku třeba nelíbí, co by chtěl jako nějak nahradit u toho člověka, nebo třeba vylepšit, ne nahradit, ale vylepšit. Takže myslím si, že je to těžké. Na druhou stranu pro mě tyhle rozhovory jsou obtížné, ale vždycky, když do nich jdu, tak jdu jedině s modlitbou, protože sama tohle to fakt jako nezvládám a podle mě to ani jako jinak nejde, než jít s modlitbou. A mám hodně zkušeností, že když člověk to takhle dá Pánu Bohu do jeho rukou, tak je to takové pak požehnané a vlastně se ta diskuze a to, co je vlastně špatně, co by mohlo fungovat u toho člověka jinak, tak to jde tak jako hezky a příjemně a vlastně třeba možná nemusí mít ten člověk pocit z toho ani, že ho nějak člověk kárá nebo že mu něco vytýká. Ale že je to takové jako hezké. Takže za mě nejlepší tip za tohle se vždycky modlit. Dopadne to hezky a dobře.
2: Být vedoucí na křesťanském festivalu vlastně je i o něčem jiném, než jenom o tom být vedoucí. Je tam i nějaká role té víry a toho duchovního rozměru. Jakou roli myslíš, že hrají tyto věci ve vedení lidí?
3: Já si myslím, že je důležité těmto lidem dopřát to, co proč tam možná někteří i jako jedou, že tam jedou něco hledat, nějaký možná smysl svého života, nebo jsou v nějaké těžké životní situaci, neví, jak se mají vydat dál. A myslím si, že je dobré jednak těm lidem naslouchat. Častokrát se mi stávalo, že i když třeba sloužili dobrovolníci, byť jenom hlídali dveře, tak jsem se s nima zastavila, začala jsem se s nima bavit. A i ten osobní rozhovor je jako docela důležitý, aby člověk pak poznal, jak na tom třeba ten člověk jako je. A když se člověk pak dostane do těch hlubších témat, tak je fajn ho třeba odkázat na nějaké poradenství, kde se mu

0: dělat, když zjistíš, že někdo slouží, ale z toho rozhovoru třeba zjistíš, že zanedbává svůj osobní vztah s Bohem a přesto slouží nebo pracuje jako dobrovolník na křesťanské akci, organizaci?
1: Já se možná tady trošku i odkážu sama na sebe, protože tohle jsem taky už párkrát zažila, tím, jak jsem někdy až moc sloužila a sloužím. Sama vždycky se musím zastavit a vést sebe do nějaké pokory a do hluboké modlitby, abych se vlastně zpátky vrátila na tu vlnu, proč vlastně tady tohle všechno dělám. Je to těžké a když člověk opravdu organizuje velké věci a vede spoustu lidí, tak jede pořád 9:05 a vlastně si neuvědomuje, že je to nejdůležitější je pozvat do toho celého Pána Boha. A i když to takhle jako samozřejmě děláme s Pánem Bohem, tak někdy prostě na to úplně není možná čas. A myslím si, že to i prožívají i ostatní lidi. Já když tady tohle to slyším i od ostatních lidí, tak se snažím je pochopit, říct jim, co třeba jsem prožívala i já. I nabídnu to, že se za ně jako budu modlit a i třeba se snažím pak někdy zase otevřít to téma, když je vidím po nějaké dlouhé době, tak se jich třeba na to zeptat, jak se to u nich vyvíjí třeba dál. A nějak to se snažit posouvat postupně. Třeba když samozřejmě je to těžké, jako takhle u těch lidí, které člověk vidí jednou ročně na festivalu. Na druhou stranu pak zase máme třeba i lidi v církvi, tak tam je člověk může trošku posouvat a motivovat, ale tady tyhle lidi můžeme motivovat i tím, že třeba jim posíláme veršíky, SMS-ku, nebo se snažíme si s nima nějak pravidelně volat.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Potřebuji tě každou hodinu, nejmilostivější pane. Žádný něžný hlas jako tvůj mi nemůže dopřát pokoj. Potřebuji tě, o, potřebuji tě, každou hodinu tě potřebuji. Požehnej mi nyní, můj spasiteli, přicházím k tobě, vyznává zpěvačka Emma Nissen ve své písni.

tebe jsem bezpečí. Ty jsi síla.

0: život můj.
1: Tohle byla kapela KSP Music se svou písní U tebe jsem v bezpečí. My se blížíme k závěru dnešního nočního vysílání na Rádiu 7, jehož poslední minuty vyplní ještě jedna píseň s názvem Já vím. Poté v 6 hodin zasedne za moderátorské křeslo Pavel Kohl, jakožto průvodce ranního vysílání. Z toho nočního se s vámi s přáním pokoje a božího požehnání loučí Aneta Lofítková.

Bez čeho si nedokážeme představit život. Každý do této kategorie zařadíme něco nebo někoho jiného. Na Rádiu 7 přidáváme ke všem takovým nezbytnostem i Boží přítomnost. Vítejte u poslechu rádia, které vám přináší dobré zprávy. Ve čtvrtek 7. května je s vámi Pavel Kohl a za chvíli projdeme i pořady, které nás budou uvádět do Boží přítomnosti, vyprávět o Bohu a ukazovat, jaký je. Začneme s písní Mesiáš, neboť Bůh poslal svého syna, aby nás přinesl život.

Do nového dne vstupujeme branou čtení z Bible a modlitby. Tichý čas startuje v 6 hodin 15 minut. V Bibli nalezneme několik lidí, kteří chodili před Bohem. Proč se Adam či Kain schovávali a další jako Henoch k Bohu přicházeli? Odpovědi hledejme s Josefem Strakou po 6:45. Z různých stran nahlíží na život magazín Po sedmé raní. Jeden z účinných nástrojů práce s dětmi připomene ranní telefonát v 7:30. Spolu s Jiřím Zdráhalem věnujeme pozornost knize proroka Jeremiáše, konkrétně 22. kapitole, která se zaměřuje na osobní volbu člověka. Každý má svobodnou vůli zvolit si, komu a čemu bude věřit. Více nabídne další část Bible Guideu Po osmé raní. Květnové úvahy kazatele Jaroslava Pokorného, které zpracovává pro pořad Nejen chlebem, se budou věnovat osobě Ducha Svatého. V prvním zastavení autor úvahy přiblíží období čekání na seslání ducha. Poslouchejte o 8:30. Čas od času proběhne médií zpráva o nějaké ekologické havárii. Většina podobných událostí ale zůstane utajená, i když dopady takových jsou často katastrofální. Informovanost veřejnosti ale nehraje do karet velkým průmyslovým vlastníkům. O jedné takové události, o její důležité příčině i o souvisejícím návrhu zákona uvažuje glosa Petra Rause. Poslechněte si po 9:30. Vztahy mají moc nás nabíjet bezpečím a růstem, ale také způsobit hlubokou frustraci. Kde se láme hranice mezi tím, co nás posiluje a tím, co nás postupně potápí? V 10 hodin v pořadu Rozmarína otevřeme téma, které se dotýká každého z nás. Hostem Radky Mazurové bude křesťanská pracovnice Dita Michálková. Společně se podívají na to, jak naše minulá zranění ovlivňují současná očekávání a jak rozpoznat nezdravé vzorce, kde hledat sílu k řešení krizí. Jak vypadá týmová spolupráce v praxi? Hosté Radim Chovanec a Ondra Toušek sdílí zkušenosti z předávání vedení ve skautském oddíle Astra. Se Sárou Zončovou mluví o oddílových poradách, mentoringu, rozdělení rolí, řešení konfliktů i budování dobrých vztahů v týmu v pořadu Štafeta v 11:15. Knihu Nepřemoženi, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, je svědectvím o odvaze a víře křesťanů, kteří nesli evangelium v naší zemi v nelehkých dobách komunistické totality a zůstali věrni i přesto, že je to stálo hodně. Zažívali bídu, neustálý tlak, zastrašování a existenční nejistotu, ale zároveň zázraky a boží blízkost. Přesto byli šťastní. O 12:15 budeme sledovat další osudy Zuzany Sedláčkové. A ještě jeden odpolední pořad, kdy květnové dny letošního roku připomínají jméno Karla Bártha. Tento velikán teologie 20. století se narodil před 140 lety. Za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví řeka života ve 13 hodin. Broňa Procházková pozvala k mikrofonu docenta Petra Galuse z Karlovy univerzity. Tolik z dnešního ranního a odpoledního vysílání a já posílám Shiloh Ben Hoda. Píseň Everything is Missing. Všechno můžu ztratit, ale co získáme, když to ztratíme a zaplatíme tu cenu? Stejně je všechno nakonec boží.

Ještě jedna písnička je před námi. Zní Filip Mana a píseň Buď vůle tvá. A poté zalistujeme knihou Josue.

Na Rádiu 7 vstupujeme do tichého času a já otevírám knihu Josue 24. kapitolu od 15. verše, kdy Josue stojí před shromážděným Izraelem, vypráví jim o božích skutcích a pak přijde s otázkou. Jestliže je však ve vašich očích nežádoucí, abyste sloužili Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Zda bohům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou, nebo zda bohům Emorejců, když sídlíte v jejich zemi. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Na to lid odpověděl, řekl, ať je to od nás vzdáleno, že bychom opustili Hospodina, abychom sloužili jiným bohům. Vždyť Hospodin, náš Bůh, je ten, kdo vyvedl nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví, a který učinil před našima očima tato velká znamení a zachoval nás na celé cestě, po které jsme šli, a mezi všemi národy, uprostřed nichž jsme procházeli. Hospodin od nás vyhnal všechny ty národy a emorejské obyvatele té země. Také my budeme sloužit Hospodinu, protože on je náš Bůh. Bůh se představuje v Bibli i jako Bůh, který vyvedl Izrael z egyptského otroctví. A nás dnes Bůh také vyvádí z otroctví, otroctví hříchu, a přináší nám život. Dává nám naději, dává nám sílu. A my se můžeme rozhodnout, jestli chceme žít s ním, sloužit mu, dělat to, co se jemu líbí, anebo tvářit, že ho nepotřebujeme, že si ten život zvládneme udělat nějak po své. Oboje má své klady, své zápory, své nároky, a Josue si vybral. Chtěl sloužit celým srdcem Bohu, Hospodinu. A tak i my dnes stojíme před touto otázkou. Chceme jít celé za Bohem? Dovolte ještě krátkou modlitbu.

Bože, děkuji za tvoji dobrotu, za to, že nás provázíš, za to, že nám dáváš možnost volby, svobodně se rozhodnout, zda jít za tebou, anebo si ten život vést tak nějak po svém. Děkuji, že jsem mohl poznat tu tvoji dobrotu a tvoji lásku. A prosím a modlím se za ty, kteří poslouchají a zvažují, přemýšlí o tom, jaký jsi, jestli jsi dobrý, jestli jsi opravdu takový, jakého tě znají, nebo jsi mnohem lepší, hodnější, milosrdnější, spravedlivější. Kež jim dáš odvahu udělat ten krok a jít za tebou. Hledat tu naději, hledat sílu u tebe. Dej, Pane, posluchačům sílu i do dnešního dne, ať mohou zakusit tu tvoji blízkost, tvoji naději. Děkuji za to, že jsi s námi, že jsi poslal svého syna, abychom my mohli žít. Amen.

Píseň, která trochu odrážela slova z knih Josue, zněla od Rent Collective a pokračuje City House Music. Stavme Bohu ten jeho trůn v našich životech.

0: Skupinu Not an Idol vystřídají Azimut. Abychom hledali, rozpoznávali, co je Boží a tam, kde je Bůh. Hledejme s nimi.
1: Abych byl sám, tak abych neviděl všechno, co mám, neponechám. Most ani cestu zpět k tomu, co znám, je to jak řeč. Svaly, co přetrhá skrze svou řeč, skrze svou lež. Vlastní tvá mysl je její meč, je to jen tma. Tvá prázdnota, tmávní strach, je to jen tma. Nic to zpředená ze všech mých snah, je to jen žál. Láska je na dosah, jak by se smál, nevím jak dál. Jakoby loutkař jen se mnou si hrál.

jak smrti klín, bude to tím, že sám své selhání neobnovím. Bez boží pomoci sám se svým svědomím, svědomím všechy psích o pomoc drmolím, nevolím, měl bych snad ke všemu svatému, nebo žít dům, ale ať hledám Athénu.

Bůh nás vysvobodil ze smrti a vede nás k životu. Doznívá skupina Azimut a skupina Nad čarou nám ukáže, že náš svět se může točit kolem Boha, kolem jeho dobroty a jeho lásky.

Bibli nalézáme některé příběhy o tom, jak lidé chodili před Boží tváří. Jedním z takových byl i Henoch a o něm bude po písni přemýšlet Josef Straka.

Genesis 6. kapitola 9. verš praví: Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. A Abramovi Bůh říká: Procházej se před mou tváří a buď dokonalý. Genesis 17. kapitola, verš 1. Dovolte mi ještě k těmto dvěma mužům přiřadit třetího, protože si myslím, že i jeho příběh s chozením před Boží tváří souvisí. Mám na mysli Adama. Bůh ho stvořil jako svou podobu. A podoba odjakživa souvisí s tváří. Touto tváří Adama, jak vyplývá z prvních veršů Bible, je Bůh. Když však Adam pojedl z plodu stromu poznání dobrého a zlého, o němž mu Bůh přikázal, nejez z něho. Když potom uslyšel hlas věčného Boha, který ho volal, tu se Adam bál a skryl se z tváře věčného Boha, jak je doslova psáno v hebrejském originále. A to je právě důvod, proč i u Adama hovořím o chození před Boží tváří. Adam před Boží tváří také musel chodit, když se potom z té tváře skryl do listí, do houští nebo kam. A nebyl sám. Také Kain, prvorozený Adamův, když zavraždil svého bratra, říká: Před tvou tváří se budu skrývat. Genesis 4.14. Zdá se, že pokaždé, když se člověk špatně rozhodne, má tendenci se schovat. Odejít od Boha, od jeho tváře, nechodit s Bohem. Adam to udělal sám, Bůh mu ještě nic neřekl, aby odcházel. Co to vlastně znamená chodit s Bohem? Hebrejština proto má dva výrazy a ty závisejí na předložce. Hebrejština má dvojí s. Jedno se dá přiložit při, a to znamená vztah. Já jsem s tebou, i když budeš pryč. Jsem při tobě, duchem, názory, myšlenkami, vzpomínkou, možná přímluvnou modlitbou. Toto s Bohem je použito právě u Noého a Enocha. Pak má hebrejština ještě druhé s, a to je v těsném spojení. Třeba když někoho zatknou a vedou ho, tak on s nimi vnitřně nejde, ani oni s ním, ale jdou vedle sebe. Zatímco někteří možná chodí s Bohem ve smyslu stejným směrem, Enoch a Noé chodí v těsném spojení, ve vztahu s ním. Toto slovo tedy znamená tři věci. Chodit, mít vztah a to, co je v Novém zákoně předkládáno, jako být blahoslavený. Tedy chodit s Bohem je právě to, o co v životě jde. Cílem našich životů je chození s Bohem, tedy myšlením Hebrejů sloveso, nějaký pohyb, činnost, dynamický vztah. Pojďme se tedy podívat, jestli tato myšlenka odpovídá kontextu dalších míst a lidí, o kterých je psáno, že chodili s Bohem. O Noémovi je psáno, že byl nejlepší tím, že chodil s Bohem. Genesis 6. kapitola 9. verš říká: Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. Zde jsou dány do souvislosti zcela kladné vlastnosti, spravedlnost a bezúhonnost, s chozením před Bohem, před jeho tváří. Stejnou souvislost Bůh ukazuje i u Abrama. A proto řekl všemohoucí Abramovi: Choď před mou tváří a budeš dokonalý. Nikoliv, aby se snažil být dokonalý a potom, že bude chodit před jeho tváří, ale tak, jak je řečeno. Dokud se Adam neskryl a chodil před tváří svého stvořitele, byl bytostí dobrou a čistou. Od Abrahama jsme vlastně Bohem voláni k navrácení se před jeho tvář. Ukazuje se také, že Abraham chtěl, aby jeho dědicem a příjemcem smlouvy byl Izmael. Genesis 17.18 v Sidonově překladu říká: Kéž ale Izmael žije před tvou tváří. To je stejný obrat jako ve verši 1. Ale Bůh mu odpoví, že to nebude Izmael, ale že se narodí Izák. Nicméně z textu vyplývá, že pro Abrahama bylo velmi důležité,
aby jeho potomci žili před Boží tváří. Více než hodně peněz či pěkné auto. Co je to ale ta dokonalost, jak se zde o ní píše? Kdyby dokonalost závisela na svobodné vůli, nemusel by Bůh Adama varovat, aby nejedl z plodu stromu poznání dobra a zla. Z toho mi vyplývá, že pobývání před Boží tváří, chození s Bohem, je otázkou naší volby, svobodné volby. A kdyby dokonalost byla všude okolo, nezaložil by pro něj zahradu Eden s úkolem, aby ji střežil. Před kým? Kdyby bylo vše dokonalost sama, nebylo by potřeba střežit. Zajímavé je, že po pádu pak již zahradu nestřeží Adam před někým cizím, ale střeží ji anděl právě před Adamem. To je překvapivý posun, či spíše obrat. Důležitá je i poznámka o tváři těsně po prvotním hříchu. Tam dojde k zajímavému posunu, kdy Adam již není před tváří Boží, ale hovoří se tu o jeho vlastní, spocené tváři. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat. Prach si a do prachu se navrátíš. Genesis 3. kapitola, verš 19. A od té doby vidíme minimálně dvě naděje, které si dělali lidé, že toto se změní, že ten pot přestane, že nezůstaneme se svou tváří sami, ale že se navrátíme před tvář Boží. Jedná se o Evu při narození Kaina a Lámecha při narození Noéma. Možná ale, že výraz chození není jen nějakým abstraktním duchovním vyjádřením. Mám jednoho kamaráda, který je oproti mně opravdu pilný chodec a nemůže si to vynachválit. Možná je to proto, že pokud člověk s Bohem chodí, tak při té chůzi nemůže dělat některé věci. Třeba se koukat do mobilu, ale rozhodně můžeme při chůzi přemýšlet o Božích věcech a naslouchat. A to je to nejlepší, co můžeme dělat. Možná nenadarmo se v Bibli hovoří o Enochovi, že chodil s Bohem. Enoch 300 let chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Pravda, 300 let je opravdu hodně na jakéhokoliv člověka, ale víte, co jsem tím chtěl říci. Co nám to tedy říká dnes? Zdá se mi, že výraz chodit před Boží tváří je vyjádřením toho, čemu my dnes říkáme být v Boží přítomnosti, či chodit po jeho cestách. Myslím, že Adam věděl, že jeho problém není, že se nemůže vrátit do již zařízené zahrady, kde je relativně málo práce a že se hodně nadře na obdělávání půdy. Myslím, že dobře věděl, že jeho problém je v tom schovávání se, skrytí se před Boží tváří. Problém tkví v jeho absenci před Boží tváří, že má důvod se skrývat. A celé dějiny lidstva vlastně hledají způsob, jak se před Boží tvář navrátit. Jak nemít na sobě nějakou cizí kůži, jako Adam s Evou, ale jak přijít se svou vlastní kůží. Nikoli na trh, ale před Pána Boha a tam být shledán hoden před jeho tváří zůstávat. A o tom to myslím je.

Zamyšlením nás provedl Josef Straka. Choďme před Boží tváří. Pokračovat dalším zamyšlením budeme zítra. Nese název Smrt nebo život.

0: Pomalu se blížíme k 7. hodině ranní. V ní nás čeká taková informační hodinka do magazínu. Nahlédneme na konferenci Podnikání jako boží povolání a také si projdeme některé zprávy ze světa pro následované církve. Teď se vydáme na stezku do Rostové unie církve bratrské a mnohé další. Zůstaňte s námi i po 7. hodině ranní.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Čtvrtek 7. května ve vysílání Rádia 7 přináší magazín. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: Život má různé stránky a v jednom okamžiku je možné zakoušet nejrůznější příchutě. Důkaz přinesou následující chvíle v magazínu. Díky, že jste s námi. Dobrý poslech. Vytvořit most mezi světem podnikání a místní církví, to je cílem konference Podnikání jako boží povolání. Za přípravami stojí také organizace Nové horizonty. Jejího zakladatele Martina Pence jsme se zeptali, jak by k onomu přemostění mohlo dojít.
1: My bychom předně chtěli, aby ta myšlenka, že nějaká propast existuje, přestala platit a aby to vůbec nebyla odvážná myšlenka. A všímáme si, že v okolních zemích jsou právě podnikatelé, nebo my říkáme lidé v lidských zaměstnání, naprosto běžnou součástí vedení církví, anebo dokonce jsou zakladatelé těch církví. A chceme toho dosáhnout tedy tím, že vysvětlíme, že ta propast byla vytvořena uměle, historicky, že pokud chceme, aby Boží království rostlo, tak právě obdarování a kompetence lidí ze světa podnikání jsou naprosto zásadní pro ten růst království. Chceme přinášet pozitivní příběhy a tím postupně rušit ty obavy, které obou straně z těchto světů existují.
2: A proč vnímáte podnikání jako Boží povolání? Povolání vlastně k čemu?
1: My vnímáme, že Pán Bůh na jednu stranu chce, aby církev přivedla lidi do nebe, ale zároveň Ježíš se modlí, přijď tvé království, jak je v nebi, tak i na zemi. Takže my vnímáme, že vlastně všechno povolání, pokud máme to Boží království přinést na zem, tak potřebujeme mít lidi, nejenom jako podnikatele, ale politiky nebo učitele. Chceme ty Boží myšlenky, to jeho království projevit v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Takže nejde primárně jenom o podnikání, ale o všechny lidi v zaměstnáních, aby porozuměli, že to Boží království oni můžou uplatnit tam, kde tráví každý den nejvíce času.
2: Pozvánka na konferenci má i podtitul Biznis a církev společně pro Boží království. Jak mohou tyto dvě oblasti spolupracovat?
1: Úplně jednoduše, pracovníci v církvi mají kompetence a obdarování a lidé v podnikání mají kompetence a obdarování a obě obdarování považujeme za boží, za oslavující Boha a z nějakého důvodu jsme to začali rozdělovat na světské a duchovní a je to jeden právě z těch konceptů, kterého se potřebujeme zbavit, protože Pán Bůh je nejlepší podnikatel. Pán Bůh stvořil peníze, o financích mnoho témat v Bibli a jde o to se vzájemně obohatit, uvidět ta obdarování jako něco, co vychází od Boha a ten zaměstnavatel potřebuje to pomazání církve, tu péči o zaměstnance, lásku, schopnost odpouštět, tvořit kulturu, která přitahuje lidi a stejně tak i církev potřebuje některé ty kompetence a dovednosti, správa majetku, správa financí, zaměstnávání lidí, určité technické dovednosti, takže v tom vidí výbornou příležitost k obohacení.
2: Řekl byste, že se církev tomu tématu podnikání spíš vyhýbá?
1: Já bych to posunul možná ještě dál. Já myslím, že se vyhýbáme silným osobnostem, protože většinou ti lidé z vlivných zaměstnání mají takovou silnější osobnost, mají silnější názory, jsou rychlejší v myšlení, rádi riskují, rádi věci hodnotí. A nemyslím si teda, že to souvisí přímo s tím podnikáním, ale právě s tím typem osobnosti, který se vyskytují v tomto prostoru a je to právě ta síla, určitá agresivita. Ale znova bych řekl, ta agresivita může být boží. Je to agresivita nebo síla k prosazení určitých myšlenek, k tomu, že se nebojíme a testujeme nové myšlenky, pak je hodnotíme. Takže myslím si, že se vyhýbáme těm typům osobnosti než podnikání jako takovému.
2: Textu o tom, jak nakládat s penězi, je v Biblii až moc možná. Možná si často pamatujeme spíš ty varovné verše. Jak jako křesťané bychom měli zdravě přemýšlet o financích?
1: Hlavně se jistě bát. To právě přináší ten svět podnikání, že finance je vlastně prostředek k přinesení toho království, ke štědrosti, k tomu, že můžeme něco způsobit, investovat do města způsobem, kterým město samo chce. To, že vytvoříme nejenom evangelizační aktivity, ale nějaké aktivity, které přitáhnou lidi z města, které reagují na jejich potřebu. Takže hlavně se jich nebát a mít zavědomí, že peníze máme proto, aby jsme investovali do růstu království.
2: Vraťme se teďka ještě k té konferenci s názvem Podnikání jako boží povolání. Aha. Jaká témata otevřete? Jací řečníci se o to postarají?
1: Těch témat je pouze několik a v základu teda je to porozumění, co to znamená, že odnikání je boží povolání, kde vystoupí několik podnikatelů, kteří budou sdílet své příběhy a to, jak se Bůh projevuje v tom jejich zpětě. Bude tam téma propojení právě podnikatel a církev, proč je to ten problém, proč je to tady ta propast, kde budou lidé sdílet ty zkušenosti obohacení. Potom bude o příběhy lidí, jak sdílejí Boha v tom svém podnikání a skupina AGCC přinese téma strategická štědrost a také jak vytvářet startupy, případně finančně zdravou církev. O tématu se postará 15 řečníků, může to být Aleš Vala, Janet Oubrechtová, podnikatelka a pastorka zároveň, Štefan Baláš ze Slovenska, Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, pastor Tomáš Sýs a zároveň podnikatel, Jan Drohokoupil, člen Rády CB, Ilona Urbanová právě z EGCC a dalších asi 8 jmén, kteří právě každý přinese ten střípek pohledu, jak se na tu problematiku dívat zdravě.
2: Program tedy bude velmi pestrý. Bude mít konference i výstup pro takzvanou obecnou církev, tedy pro nepodnikatele, zájemce z řad běžných věřících.
1: Určitě budeme chtít šířit nahrávky. Už teď máme nahrávky na profilu Spotify nebo Apple Podcast Nových horizontů, kde řečník Dave Balestry z Austrálie právě popisuje, jak překonat propast, pokud se někde vyskytuje. A tyto nahrávky opět obohatíme, napíšeme nějaký článek a v těchto aktivitách budeme pokračovat, protože trvalo mnoho let, když jsme se dostali do této situace, že o té propasti nejenom mluvíme, my vnímáme, my žijeme. A proto nám bude více let trvat, než obou straně získáme opět důvěru, propast zrušíme, takže aktivity i případně výjezdy do zahraničních církví, kde můžeme vidět, jak to téma funguje, budou nadále pokračovat.
0: Dívá se dopředu Martin Pence, jeden z organizátorů konference, která odstartuje ve středu 13. května v Praze. Podrobnější informace, včetně stupenek, jsou dostupné na webu www.portal.cb.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Indie. Hinduističtí extremisté zničili kostel a zaútočili na věřící. 9 křesťanských žen bylo zatčeno poté, co dav zaútočil na jejich pastora a zničil jejich kostel. Pastor Aravind a jeho manželka Anjali slouží 15 let v jednom domorodém kmenu v západní Indii. Od roku 2014 policie spolupracuje s hinduistickou militantní skupinou Bajrang Dal, aby se postavila proti jejich evangelizační práci, a Aravind byl několikrát zbyt. V říjnu 2025 byla jejich bohoslužba přerušena davem, který Aravinda surově zbyl a zničil provizorní kostelní stavbu a dům, ve kterém manželé bydleli. Policie zatkla Anjali a 8 dalších křesťanských žen a vyhrožovala některým nekřesťanským přihlížejícím, kteří se postavili na stranu křesťanů proti této nespravedlnosti. 9 žen strávilo 5 dní ve vězení a Aravind stál

a týrají ji, protože opustila islám. Zabavili ji všechny křesťanské knihy, včetně Bible, a pravidelně kontrolují její telefon, aby smazali biblické aplikace. Jibek žije v odlehlé horské oblasti a hledá výmluvy k návštěvě větších měst, kde se může účastnit bohoslužeb a setkávat se s dalšími křesťany. Zjistila, že jediný způsob, jak může pravidelně číst Bibli, je když sama pase ovce. Sama si stahuje biblické aplikace a sleduje online kázání. Pak vše smaže, než se vrátí ke své rodině. Jibek prosila o modlitbu, aby se pronásledování ze strany její rodiny zmírnilo, aby jí Bůh dal sílu svědčit své rodině, aby měla více příležitostí navštěvovat bohoslužby a číst Bibli. Kyrgyzstán je odlehlá horská země s kočovnou kmenovou kulturou. Je také jedním z nejchudších bývalých sovětských států ve střední Asii. Značná část obyvatelstva odešla za prací jinam a život v Kyrgyzstánu je těžký. Po desetiletích komunistické vlády se většina Kyrgyzů vrátila k předkomunistické islámské kulturní identitě své země. 93% Kyrgyzů jsou sunniční muslimové, 4% populace jsou křesťané. Křesťané jsou pronásledováni hlavně členy svých rodin a komunit, včetně muslimských náboženských vůdců. Tajná policie je také známá tím, že zastrašuje a vyslýchá věřící podezřelé z evangelizace. Některé církve se modlí otevřeně, dokonce i v malých městech, ale být křesťanem je kvůli islámské kontrole obtížné. Křesťané muslimského původu jsou často biti a malá křesťanská menšina je obecně utlačována společností. Například autobusy nezastavují pro ty, kteří jsou v malých komunitách známí jako křesťané a věřící mají potíže se získáním práce a dokonce i s nákupem zboží. V některých komunitách muslimští vedoucí odmítají pohřbít zemřelé křesťany. Bible jsou v Kyrgyzstánu dostupnější než v jiných severoasijských zemích. Lze je zakoupit v registrovaných církvích ve větších městech, ale jsou drahé. Hlas mučedníků poskytuje lékařskou péči křesťanům zraněným při útocích a pomáhá věřícím stát se soběstačnými. Benin, odmítnutá dcera, se potýká se zdravotními potížemi a trpí nedostatkem. Mladá žena, kterou rodina odmítla za to, že se stala následovníci Krista, prosí o modlitby za fyzické uzdravení a zlepšení životní situace. Michelina rodina praktikuje vůdu. Když se odmítla účastnit rituálu, otec ji odmítl, zbyl a řekl, že už není jeho dcera. O její situaci jsme informovali na Rádiu 7 dne 14. května 2025. V této době byla vysokoškolskou studentkou a byla nucena se živit sama v zemi, kde je většina mladých žen v každodenních potřebách odkázana na svou rodinu. Michelle dokončila studium, ale trpí žaludečními vředy a má problémy sehnat dostatek jídla. Je sklíčená a cítí se osamělá, řekl spolupracovník Hlasu mučedníku, který popsal Michelle jako uvězněnou v této situaci. Potřebuje povzbuzení a dobrou práci. Stejně jako Michelle bylo mnoho beninských žen odmítnuto svými rodinami za to, že se staly následovnicemi Krista. Benin je malá země sousedící se západní Nigérií. Je to rodiště vůdu. Křesťanství je mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vůdu je oficiální náboženství a den vůdu je v Beninu státní svátek. Čarodějnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vůdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. K pronásledování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni. Církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale v venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce Hlasu mučedníků

0: spočívá především v pomoci pronásledovaným v naléhavých případech, v poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníků také rozšiřuje Bible v oblastech, kde většina lidí praktikuje vúdu. Nebeský Otče, prosíme tě za naše indické bratry a sestry, kteří zakoušejí silné protivenství. Dodej odvahu a sílu těm, kteří zakusili zastrašování, bití a vězení. Přimlouváme se za Aravinda, abys ho posiloval ve vězení, aby tam mohl směle zvěstovat evangelium svým spoluvězňům i dozorcům. Pane, modlíme se i za Džibek. Naplni radostí při četbě tvého slova a zahrni svojí přítomností a láskou. Dej, ať může být světlem ve své rodině, aby až uvidí její láskyplný a odpouštějící přístup, byli všichni členové její rodiny přemoženi tvou láskou a poznali tě. Přimlouváme se i za Michelle. Uzdrav její žaludek a dej jí dobrou práci, aby měla dostatek pro sebe i ke každému dobrému dílu. Posiluj její víru a odvahu. Dej jí možnost se zapojit do živého společenství křesťanů. Nech tě světlem i všem příslušníkům své rodiny i kmene. Kéž i její rodina dospěje k poznání tebe jako jediného pravého a živého Boha. Amen.
1: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedniku.cz. Pokud si pustíte magazín zítra nebo dnes o 16:30, připraveno je květnové vydání magazínu Židé a my s Radkem Hejretem vypravíme se do Magdaly.

Bůh je věrný a přichází k nám a dává se nám poznat. My můžeme radostí zpívat. Zve nás k tomu skupina Na boso a poté už otevřeme telefonní linky a budeme se doptávat Dorostové unie na jejich stezku. Tak posílám skupinu Na boso a vám přeji dobrý poslech.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7.
2: Vést děti k všestrannému rozvoji ve fyzické, duševní i duchovní oblasti. Tímto heslem se řídí Stezka. Projekt, který už za pár dní vyvrcholí v 8 regionech napříč republikou. Jak taková Stezka probíhá a co je jejím cílem? Odpovědi prozradí v následujících minutách koordinátorka Stezky, členka Dorostové unie církve bratrské Iva Slováčková. Ivo, vítej, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Představ prosím blíže Stezku a tu její historii. O jaký projekt se jedná?
3: Takže já bych nejdřív začala s tou historií. Stezka má skoro 30 let. Já jsem nestála, se přiznám, u jejího vzniku, ale slyšela jsem, že to původně byla spíše akce taková vnitrocírkevní pro účely naší denominace Církve bratrské. A byla učena tak jako pro sborové děti v dorostech, k jejich duchovnímu růstu a taky dovednostnímu budování. Takže to byla taková jako soutěž v biblických znalostech napůl a napůl v jiných dovednostech. Slyšela jsem, že tam bylo třeba umět hledat v papírovém jízdním řádu, zkoušení uzlu, poznávání přírody a tak. Ale jak se doba mění, protože jak jsem říkala, Stezka už má skoro 30 let, tak se mění i Stezka. A myslím si, že největší změny nastaly v posledních 10 let. Naši účastníci to velmi vnímají, protože jsou mezi nimi pamětníci, kteří třeba teďka vedou oddíly, takže to vidí. A je to dáno právě tím, jak se mění doba, a musíme se snažit, abychom vyhovovali dnešním dětem, aby Stezka jak kdyby přežila a byla pořád oblíbená a ustála všechny okolnosti kolem, které se mění. A taky je ta změna dána druhou věcí, a to, že se posunul její smysl a cílová skupina už nejsou vnitrocírkevní služby vlastně takové pro vedoucí a dětem, ale že naplní programu pro oddíly se během školního roku staly materiály, které ty vedoucí berou a vlastně používají je přes rok jako náplň svých oddílů, takže jim pomáháme takhle. A taky jsme zjistili, že Stezky se čím dál více účastní i nevěřící děti, které doplňují hlídky těch věřících kamarádů, tak proto jsme to posunuli trošku někam jinam, aby to bylo více použitelné a univerzální pro jak věřící, tak nevěřící, jak pro církev bratrskou, tak pro jiné denominace, které vlastně se taky začínají Stezky účastnit, z čehož máme velkou radost, že Stezka začíná být ekumenická. A když na to navážu, co jsem říkala teďka, tak ohledně toho, co vlastně Stezka je, tak je to pořád ten závod v jádru, který má regionální a celostátní kolo a děti běhají vlastně po lese, po stanovištích ve skupinkách a na tom stanovišti vždycky plní nějaké úkoly. Takže ten úplně jako původní formát toho závodu je zachovaný pořád. Ale na to jsou ty materiály, kterým říkáme průvodci a kreativní čtení Bible, kteří pomáhají těm vedoucím. A znamená to, že oni třeba se Stezky po tom závodu ani nemusí vůbec účastnit, ale jsou rádi za ty materiály, které můžou používat. A taky ty samotné akce v těch regionech a na finále už nejsou tak jenom o závodě, ale bývá na ní bohatý doprovodný program. V finále je už spíš takový třídenní festival, kde jsou třídenní programy s řečníky, kapelou, workshopy, sporty, takže tam je závod jenom částí programu, takže určitě Stezky si užijí i nesoutěžící účastníci, kteří přijedou a nesoutěží. Prostě jenom doprovod třeba těch, co soutěží a tak.
2: Dlouhé roky stezka nesla název Biblická stezka. Souvisí to s těmi vnitřními změnami, to, jak se posouvá náplň toho směřování?
3: Ano, souvisí to s tím, protože jsme chtěli, aby byla více srozumitelná právě i jak pro děti z církve, tak pro děti zvenku, potaž mojich rodiče, protože název Biblická stezka evokuje, že je to celé o Biblii, že navozuje představy, že je to učení biblických pasáží z paměti a potom nějaké jeho zkoušení. A to tak není, protože stezka se skládá jak z té biblické části, tak potom praktických dovedností, tak potom jsme zařadili i nějakou etickou část, která se zabývá třeba bezpečností na internetu, nebo vztahy s kamarády a tak, takže máme takovou celou škálu stanovišť, je celkem 20, ale ráda bych zdůraznila, že Pán Bůh a Bible je pořád a bude na stezce na prvním místě, protože když jsme odstranili to slovo biblická, tak se mnozí začali ozývat, že mají strach, že se ze stezky stane sekulární závod nějaký, tak se nemusí obávat, že to tak bude. Nikdy to tak nebude, Pán Bůh je pořád na prvním místě.
2: Už jsme trošku nahlédli, jak taková stezka probíhá. Jak zvládáte skoordinovat přípravy akce v tolika regionech najednou?
3: Takže já všechno koordinuju a vedu tým vedoucích regionů, kdy každý region má vlastně svého vedoucího nebo někdo říká ředitel a každý ten vedoucí má svůj vlastní tým v tom regionu. My máme online schůzky, jsem s nima na telefonu a na mailu a to je v podstatě všechno. Oni jsou skvělí a samostatní, takže řídí se pokynama, když si neví rady, tak jsem pro ně. V podstatě s většinou z nich se třeba nikdy nevidím osobně. A co se týče finále, tak to přivedu přímo já a taky jsem na místě jako ředitel.
2: Co teď stezka nejvíc potřebuje? Za co a za koho konkrétně se třeba modlit?
3: Co vnímám, že nejvíc potřebuje modlitby, tak aby jsme jako tvůrci a organizátoři byli použitelní pro Pána Boha. A aby stezka skutečně mohla sloužit Pánu Bohu jako jeho nástroj, aby se skrze stezku mohl dotýkat dětí, potažmo i dospělých. A potom takové ty praktické věci, aby jsme zdárně dokončili přípravy. A taky za tvorbu materiálu na další rok, která už začala, protože ročníky se překrývají díky náročnosti té tvorby materiálu. A za to, aby nás Pán Bůh ochránil před zlým.
2: Kolik účastníků se tak pohybuje na stezce pravidelně? Máte nějaké odhady třeba?
3: V tuto chvíli třeba tento rok máme přes registrační systém přihlásených přes 500 účastníků s tím, že vím, že ještě nějací se budou registrovat až přímo na místě. Takže očekáváme na regionálních kolech účast asi 600, možná 700 lidí.
2: A kdyby nás někdo poslouchal a kdo by se chtěl zúčastnit, má ještě možnost a jak to případně udělat?
3: Jo, určitě má možnost se přihlásit, protože máme dvě takové kategorie. První je kategorie Sherpa, což je docela nová kategorie, má teprve 4 roky. A to je pro kategorie pro rodiče s nejmenšíma dětma nebo s vedoucí besídek třeba, kdy je to pro děti od 4 do 8 let. Schválně se nemusí hlásit předem, protože víme, jak je to s malýma dětma někdy takové složitější, že člověk třeba do poslední chvíle neví, jestli bude moct přijít. Takže takové děti s rodičema se můžou přijít nebo s vedoucíma přímo na místo a zaregistrovat se a závodí. A potom máme ještě jednu kategorii, která se jmenuje pocestní, kdy vlastně se může jí účastnit kdokoliv. Je to taková kategorie, aby si lidi mohli vyzkoušet, co a jak. o čem to je, takže když přijdu na stanoviště, tak si můžou vybrat, ze které kategorie chtějí otázky, a je to nesoutěžní kategorie, ale prostě pocestní, je nazvaná podle toho, že i pro lidi, kteří jdou jenom kolem, zaujme to a chtějí se podívat. Takže v těchto dvou kategoriích určitě lidi můžou přijít, šerpy se závodí, pocestní si vyzkouší, a informace k tomuto najdou na webu jednotlivých regionů na stránkách Drostovalny Stezky, Drostovalny je lomeno Stezka, kde každý region má svou vlastní sekci, a tam jsou informace, kde se odehrává ten region a kdy přesně start a tak dále. Takže kontakt na vedoucího toho regionu, takže tam se všechno dozví. A zveme teda moc lidí, ať se přijdou podívat.
2: Děkuji za pozvání, kež to přinese povzbuzení a i třeba zvědavé pocestné, kteří vyzkouší aspoň kousek stezky. Hostem ranního telefonátu byla Iva Slováčková z Dorostové unie Církve bratrské. Děkujeme.
3: Děkuji taky, nashledanou.

Skupina Spotlight s pohledem upřeným dopředu. Už to nejlepší nás čeká. Začněme s Bohem, začněme s ním. Nás vybízí Toby Mac.

skupinu Airahits vystřídá Jiřina Džina Čunková a píseň Město. Blížíme se k 8. hodině, v ní nás čeká Bible Guide nebo pořad Nejen chlebem.

0: ptáci mají ze své výšky celkem pěkný rozhled na okolí. Ale vhled do situací může dávat i Bůh, například svým prorokům. Spoustu záznamů, spoustu pohledů máme zapsaných i v Bibli, některé z nich odkryjeme v následující hodince na Rádiu 7. Ve čtvrtek 7. května vás provází Pavel Kohl a před námi je teď pořad Jiřího Zdráhala.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 22. kapitola. Jeremiášovými ústy zde Bůh napomíná judské krále ke zbožnosti. Prorok připomíná tragický osud judského krále Joachaza, který byl egyptským faraonem sesazen z trůnu a odvlečen do zajetí. O tom zde čteme. Toto praví Hospodin o Šalumovi, jiným jménem Joachaz, synu Jošiášovu, jen se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít, už se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem už nikdy nespatří. O něm čteme ve druhé knize královské toto. Joachaz se stal králem ve 23 letech a královal v Jeruzalémě 3 měsíce. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Neko ho uvěznil v Rible v chamácké zemi, aby nemohl královat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinnou roční daň 3,5 tuny stříbra a 34 kilo zlata. Joachazovi Bůh vytýká, že usiloval o bohatství a moc a neoplnění boží smlouvy, jak bylo úkolem krále. Srovnává ho s jeho zbožným otcem králem Jošiášem. Co pak tě dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Co pak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých. Tehdy bývalo dobře. Toto ti znamená znát mě, pravý Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk. Zajímá tě jen vraždit nevinné, vydírání a násilí. Prorok dál předpovídá zlý konec také Joachazovu bratru Joachimovi, který se stal králem na jeho místě. I ten byl bezbožný, jak o něm čteme. Joachim se stal králem v 25 letech a královal v Jeruzalémě 11 let. Páchal, co bylo v očích Hospodina jeho Boha zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Jeremiáš předpovídal jeho smrt za branami Jeruzaléma. Nebude ani pochován jako král, o tom zde čteme. Nebudou ho oplakávat, ach bratře, ach sestro. Nebudou ho oplakávat, ach pane, ach veličenstvo. Pohřbí ho tak jako osla, vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma. Tato předpověď se naplnila. Joachim byl zabit Babyloniany. Proroctví Jeremiáše pokračuje i proti Joachimovu synu Joachinovi. O něm čteme. Joachin se stal králem v 18 letech a královal v Jeruzalémě 3 měsíce a 10 dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joachinova strýce Cidkiáše. O tomto Joachinovi Jeremiáš mluvil takto, jakože jsem živ pravý Hospodin. I kdybys byl judský král Jekoniáši, jinak Joachine, synu Joachimův, pečetním prstenem na mé pravici, i odtud bych tě strhl. Vydám tě do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara. Tebe i tvou rodnou matku uvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte. Toto odsouzení 3 potomků zbožného krále Jošiáše překvapuje ne nás, překvapilo i Jeremiáše. Ten o tom řekl toto. Je snad Jekoniáš, tedy Joachin, nějaký zahozený střep, hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do země, kterou neznali? Také my se podivujeme nad osudem posledních 4 judských králů, 3 Jošiášových synů Joachaze, Joachima a Cidkiáše a jeho vnuka Joachina. O těch všech Bible píše jako o bezbožných králích. Jak to, že tak zbožných král, jako byl Jošiáš, měl bezbožné syny? I když byl Jošiáš zbožným králem, tak jeho synové vládli a žili bezbožně. To způsobila pravděpodobně kombinace několika faktorů. Hříšnost Judska byla hluboce zakořeněná, zvlášť kvůli velmi dlouhé a bezbožné vládě Jošiášova děda krále Menašeho. Boží soud nad Judskem již proběhl a vláda zbožného Jošiáše jeho uskutečnění pouze pozdržela. Svou roli snad sehrál i vnější tlak způsobený obrovským konfliktem mezi tehdejšími říšemi Asýrií, Egyptem a Babylonem a snaha králů z tohoto konfliktu profitovat. Rozhodující ale byla jejich svobodná vůle. Na osudu bezbožných synů zbožného otce vidíme, že víra se nedá dědit. Víra je naší osobní volbou.

Pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala naladíte v našem vysílání každý všední den v 8 a 18 hodin. Společně procházíme Biblí a hledáme její poselství. Jiří Zdráhal, pastor církve ICF, teď prochází k proroka Jeremiáše, pokračovat budeme tedy zítra. A pokud chcete předchozí díly od Genesis až po knihu Jeremiáš, hledejte na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7 Bible Guide.

Bůh pro nás má dobré věci, své slovo a také třeba nový život. O něm zpívá Jana Zibalová.

chce v nás růst. Provází nás, vyučuje v tom, jak to dělat, jak ho poznávat. John Foreman zpívá o vzdělání, o tom hledání boží lásky, které nekoupíme, které se nenaučíme, ale můžeme Boha milovat a poznáme to, až když ho třeba ztratíme.

za nás zemřel. Ježíš přišel na tuto zem, aby dal život za nás. Hledejme ho a nacházejme to jeho slovo na naši cestu životem.

Blížíme se k 8:30 a to bude prostor pro pořad Nejen chlebem. Duch svatý je duch života. Tak jej v květnových úvahách relace Nejen chlebem představí autor celoročního cyklu Jaroslav Pokorný. Poslouchejte už po písni.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské v Opavě a mám tu možnost s vámi tento rok sdílet úvahy nad biblickými texty. Čekáte rádi? Asi málo kdo z nás by dal kladnou odpověď. Buď proto, že se nám to může zdát ztrátou času, jako když čekáme na nádraží, protože náš vlak má zpuždění, nebo čekáme ve frontě v hypermarketu u pokladny. Možná ještě horší čekání je, když na jeho konci vyhlížíme něco potenciálně nepříjemného, jako třeba vstup do zubní ordinace či pracovny někoho, kdo nás bude zkoušet. Jiné je ale očekávat. Je tam přítomno napětí, protože nás čeká něco nového, například cesta do neznámé destinace, první rande, nová práce, ale zároveň se těšíme, pokud věříme, že to nové bude dobré. Novozákonní biblická kniha Skutků apoštolů, která dějově navazuje hned na evangelia, začíná právě takovým očekáváním. Čteme prvních 14 veršů první kapitoly této knihy. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim: není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří, až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim

Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda, syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. Těsně předtím, než se vzkříšený Ježíš vrátil k otci, vybízí své vyvolené učedníky, aby zůstali v Jeruzalémě a očekávali otcovo zaslíbení. Nepochybně tady odkazuje na předpověď daru Ducha Svatého pro celý Izrael, jak to můžeme číst u některých proroků ve Starém zákoně. Ve starozákonní době totiž Bůh dává svého ducha vybraným významným jednotlivcům, vůdcům národa, soudcům, králům, prorokům, ale třeba i řemeslníkům, a to proto, aby vykonali v rámci speciálního pověření úkol, který skrze ně chtěl Bůh vykonat. Nicméně už v této době zaznívají proroctví, která mluví o tom, že jednou bude darován Boží duch v nebývalém rozsahu a intenzitě. Ježíš svým blízkým vysvětluje, že tím otcovým zaslíbením, které mají očekávat, myslí křest Duchem Svatým. On sám své učedníky ještě za svého pozemského života vyučoval o působení Božího ducha, jehož jim chtěl darovat. Přirovnává ho k živé vodě, která se v člověku stane pramenem tryskajícím k věčnému životu, a jindy k řekám živé vody, plynoucím z nitra člověka věřícího v Krista. Duch Svatý je tedy ten, který přináší člověku hojnost Božího života a vnitřní proměnu. Když se už přiblížil závěr Ježíšovy pozemské služby, začal své učedníky, zejména podle evangelisty Jana, intenzivně vyučovat o daru Ducha Svatého, zde speciálně označovaného jako parakletos, utěšitel, zastánce. Ten je tak vzácným darem, že je pro učedníky lepší Ježíšův fyzický odchod, aby parakletos mohl přijít. On je duchem pravdy, který v nich bude žít, on je naučí všemu a připomene jim všechno, co jim Ježíš řekl, bude o Ježíši vydávat svědectví, bude usvědčovat z hříchu, uvádět do veškeré pravdy a oslaví tím Ježíše. Možná toto vše z mistrova předchozího vyučování si učedníci mohli při posledním rozhovoru se vzkříšeným pánem připomínat. Oni však ještě přemýšlejí o fyzickém mesiášském království, ale Ježíš předestírá obraz Božího království, které je duchovního charakteru a má se postupně šířit skrze svědectví učedníků o Ježíši. K tomu potřebují moc Ducha Svatého a právě očekávaný křest Duchem Svatým je tou událostí, která učedníky zmocní a pomaže ke službě, zvláště ke službě svědectví o Kristu. Podle knihy Skutků jsou právě toto poslední Ježíšova slova na zemi vlastně jakýsi jeho odkaz, závěť. Ježíšovi nejbližší učedníci tedy uslyšeli výzvu svého mistra, aby po jeho odchodu k otci očekávali zmocnění duchem. Čím udržovali a rozvíjeli své očekávání? Dali stranou ostatní věci, protože byli poslušní Ježíšova příkazu a poddali se mu. Dali stranou své osobní rozdíly a modlili se svorně spolu. Český studijní překlad to vyjadřuje slovy, ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. Také v tom byli vytrvalí. To je několik věcí, kterými udržovali své napětí a těšení se, které k očekávání patří. A to je něco, co můžou učit i nás, křesťany v 21. století, jestliže chceme očekávat a zakoušet naplňování a zmocňování Duchem Svatým, tedy poslušnost.

svornost a poddání se Kristu, modlitba, svornost a vytrvalost. Máme další text písma, který k tématu očekávání na Ducha Svatého něco důležitého říká. Jsou to přímo Ježíšova slova, jak je zaznamenává evangelista Jan v 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Proto mít a udržet si očekávání na Ducha Svatého potřebujeme žízeň, touhu. Potřebujeme si přiznat, že hluboce potřebujeme Božího ducha. Proto, aby naplnil naši prázdnotu, proto, aby dával do středu našeho myšlení, slov i skutků Ježíše Krista, proto, aby nás vedl po Božích cestách, proto, aby nás uschopnil ke svědectví o Kristu, proto, aby nás připodobňoval Ježíši, proto, abychom byli schopni vycházet k druhým lidem a mohli vytvářet Božím životem pulzující společenství. A pokud nemáme tuto touhu mít více Božího ducha, tak může být povzbuzením slovo, které jsem kdysi slyšel: pokud nemáš touhu, tak v sobě aspoň vzbuď touhu potom mít touhu. Další samozřejmou podmínkou očekávání na Ducha Božího je víra v Ježíše Krista jako mého osobního zachránce a pána. A v této víře, která je vztahem, k němu přicházíme. Zajímavé je, že v textu ze začátku knihy Skutků je zmíněno ještě jedno očekávání. Očekávání Ježíšova fyzického návratu na naši zemi. To ale nemá být pasivním čekáním, až to přijde. Nějakým nic neděláním a lelkováním, ze kterého nás vytrhne slavný příchod našeho krále Ježíše. Spíše to má být jakýmsi trvalým pozadím v naší mysli, které nás povzbuzuje využívat svěřený čas a důvěřovat, že konečným vítězem je Ježíš. A na pozadí tohoto očekávání, které se jednou naplní, se mají uskutečňovat ta zaslíbení, která nám Bůh dává pro náš každodenní život. A k ním v první řadě patří právě dar Ducha Svatého a spolupráce s ním. A tak si, milí přátelé, nejen v čase před letnicemi, ale v každém čase připomínejme, jaký vzácný dar nám Ježíš vydobil a zaslíbil. Nejen to, že nám byly odpuštěny hříchy, ale že sám Bůh v Duchu Svatém v každém z nás chce přebývat, proměňovat nás a působit skrze nás na naše okolí. Určitě je každý z nás v trochu jiném stavu a situaci, ale věřím, že ať jsme teprve hledající Boha, nebo čerstvě věřící v Krista, nebo křesťané dlouho stojící ve stereotypech na místě, či služebníci toužící rozvinout a zefektivnit svou službu, všichni potřebujeme nový dotyk Ducha Svatého, jeho nový příchod, jeho svěží působení. A tak očekávejme s napětím a těšením se.

Pořad Nejen chlebem naladíte ještě jednou v našem vysílání zítra v 19 hodin 45 minut. A za týden budeme hledat naplnění Duchem Svatým.

Bůh nás nikdy nesklame. Setkejme se s pravdou, s jistotou vzkříšení. Střežme to, co jsme od Boha dostali jako semínka Božího království. O nich zpívá Jesus Cabello.

Blížíme se k 9. hodině. 9. hodina přinese pohled na kalendář, kalendárium, také na glosu Petra Rause, ve které budeme sledovat ekologickou havárii a vztah člověka ke stvoření. Do 9. hodiny zní Terezie Sterc a píseň Přiznávám.

vysíláním Rádia 7 vstupujeme do 9. hodiny ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Krom kalendáře, do kterého pohlédneme, uvidíme události z kalendária a také pozveme i třeba na víkendové pořady. Příjemný poslech posílám Kirka Franklina na úvod této hodinky.

Bůh nám zahrnuje nepodmíněnou, neomezenou láskou. Ježíše, ty jsi mé světlo. Přistupme do toho božího domu, do té boží blízkosti.

0: 7. května mají svátek všichni Stanislavové. Základem tohoto jména je staroslovanské stan, jež znamenalo pevnost. U nás nosil stejné jméno Stanislav ze Znojma, který žil na přelomu 14. a 15. století. Tento teolog a filozof byl jedním z prvních pražských stoupenců Wyclifových. Po roce 1388 vyučoval na pražské artistické i teologické fakultě a v roce 1404 se stal rektorem pražské univerzity. Napsal komentáře k některým aristotelovým spisům, také například traktáty o pravdě a omylu, o štěstí a o univerzálích. V letech 1410 až 12 se však rozešel s Wyclifovým učením i s jeho zastáncem Janem Husem. Zemřel cestou na koncil v Kostnici.
1: Kalendárium.
0: Nahlédneme-li do událostí, tak 7. května roku 1945 ve francouzské Remeši podepisuje generál Alfred Jodl bezpodmínečnou kapitulaci, která znamená konec účasti Německa ve druhé světové válce. Dokument vstoupil v platnost následující den. A to si připomínáme státní svátek, konec světové války. 7. května roku 1833 se narodil Johannes Brahms, německý hudební skladatel. Zemřel v dubnu 1897. O 7 let později se narodil ruský hudební skladatel Petr Iljič Čajkovský, jeden z nejlepších klavíristů druhé poloviny 19. století. Kdo by neznal jeho operu Evžen Onegin či balety Labutí jezero, Louskáček nebo Šípková růženka. Interpretace jeho klavírního koncertu číslo 1 bémol patří k metě všech klavíristů. A o 17 let později roku 1857 se narodil Jan Herben, český politik, spisovatel, historik a novinář. Umřel na Štědrý den roku 1936. Byl znám jako představitel realismu a takzvané venkovské prózy. A připomínáme jedno úmrtí Egona Hostovského, českého spisovatele. Ten se narodil v dubnu 1908 a zemřel 7. května 1973. Jeho tvorbu ovlivnil jeho židovský původ a emigrace, nejprve ve Švédsku, později ve Spojených státech. O pobytu zde prohlásil: "Popíši vám kraj, kde teď žijí. Tohle je bláznivá země a její podnebí Pán Bůh stvořil pro Indiány, nikoli pro lidi z Hronova." Po roce 1989 u nás zaujaly například jeho romány Cizinec hledá byt nebo Nezvěstný. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Soufal mladší.

Další písni Zachary de Cortez mluví, prosí Boha o vysvobození. Někdy i my potřebujeme pomoc, na sami na to nestačíme.

Pomalu se blížíme k 9:30. Máme se jako křesťané starat o boží stvoření? Nepochybně ano, jsme s ním příliš silně spojeni, jak zdůrazňuje třeba apoštol Pavel v 8. kapitole epištoly Římanům. Jedné aktuální stránce této naší odpovědnosti se bude věnovat glosa Petra Rause už po písni.

dnešní glosou se chci vrátit do poměrně nedávné minulosti. Nejprve do 19. ledna letošního roku. Toho dne totiž zasáhla část Znojimska a přilehlou příhraniční oblast Rakouska ekologická havárie. Spíš katastrofa. Její rozsah byl mimořádný. V obci Podmiče se protrhla obrovská jímka s kejdou, jejíž obsah zdevastoval nejcennější část Národního parku Podíjí. 50 tisíc lidí zůstalo v důsledku havárie bez pitné vody. Dalo se tomu zabránit? Technická závada se může objevit vždycky, řeknete. Problém ale spočívá jinde. Ta jímka tam nikdy neměla vzniknout, protože leží v těsné blízkosti cenného vodního zdroje. Jak je možné, že takový projekt schválili příslušné úřady? Navíc do něj putovaly desítky milionů z veřejných dotací. Staří Římané se v podobných případech ptávali qui bono. O čí profit šlo tady? Glosa ovšem není od toho, aby ukazovala prstem nomina odiosa, i když ono by bylo na koho. Spíš tu máme před očima velmi varovný vykřičník nad stávajícím rozmachem průmyslového zemědělství. Jeho dopady jsou evidentně katastrofální. K tomu ještě druhý pohled do minulosti, tentokrát nepatrně vzdálenější. Už v programovém prohlášení stávající vlády se objevil záměr uzákonit předkupní právo na půdu pro ty, kteří na ní aktivně hospodaří. Zdánlivě jde o snahu zabránit nákupům půdy spekulanty nebo zahraničními vlastníky. Ano, i tento aspekt se může v případě přijetí zákona projevit. Mnohem výrazněji se ale projeví jiný. Zákon povede k mnohem rychlejšímu přesunu vlastnictví půdy od drobných vlastníků k velkým zemědělsko-průmyslovým koncernům. A k dalšímu rozmachu průmyslového zemědělství, které mimořádně škodí naší krajině a jehož technologie, zejména produkce průmyslově vysoce zpracovaných potravin, systematicky ničí naše zdraví. Mluví Bible i do takovýchto problémů? Řekne nám něco smysluplného i v dnešní době, i do oblasti vlastnictví půdy? Ukáže nám modely, které vycházely z boží moudrosti. A připomene nám naše místo a náš úkol na tomto světě. I ve staré izraelské společnosti bylo možné zemědělskou půdu prodávat a kupovat, nikdy ale ne trvale. Každý 50. rok byl podle biblického práva vyhlášen jubilejním rokem, kdy se, kromě jiného, půda vracela původním vlastníkům. Moudré ustanovení. Rodový, po generace trvající vlastnický vztah k půdě je totiž nenahraditelnou hodnotou. A pak to druhé. Jako lidé jsme zodpovědní za stav přírody, ve které žijeme. Zachování života v půdě je stejně cenou hodnotou jako vyprodukované potraviny. Péčí o své stvoření pověřil Hospodin už kdysi Adama a nikdy toto pověření neodvolal. Nebylo to ale tak, že se Adam měl starat o zahradu Eden? Dá se tento úkol rozšířit a přenést na celé boží stvoření? Podle všeho ano. Všimněme si, co píše prorok Jeremiáš, mnoho a mnoho generací po opuštění Edenu. Hospodine, chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí si v klidu. Jak dlouho bude ještě země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Hospodin tady svému lidu vyčítá, že se o svěřenou zemi nestará dobře. A vyčítá to i nám. Co s tím ale můžeme dělat my, obyčejní lidé? Můžeme tlačit na poslance, aby přijímání zákonů škodících božímu stvoření bránili. A pokud jsme vlastníky půdy a pronajímáme ji velkým koncernům, možná bychom se nad tím mohli zamyslet, i když je to ekonomicky výhodné.
Možná by se nějaký místní zemědělec o vaši půdu postaral lépe, zejména pokud se věnuje integrovanému nebo biozemědělství. Ono totiž sledování jen ekonomických zájmů nemusí vést vždycky k dobrému. Zákony trhu nás nespasí, jak nakonec Bible připomíná sice nepřímo, ale opakovaně.

O naší odpovědnosti za přírodu uvažovala glosa Petra Rause. Ještě jednou se k ní dostaneme zítra v 16 hodin. Můžu přidat pozvání na konferenci, která proběhne v Aroše tento víkend, o právě zodpovědnosti ke stvoření, a také pořad Kaleidoskop, který od příštího týdne nabídne ekologická témata.

0: V tento čas zveme ve vysílání i na víkendové pořady. A se mnou ve studiu je tu teď Katka Hodecová, která nás jde pozvat na klíčové slovo. Ahoj, Katko.
1: Ahoj, ahoj, Pavle. Dobré dopoledne vám všem, kteří teď posloucháte Rádio 7. Nenechte si ujít klíčové slovo v sobotu ráno v 8 hodin. Navzdory tomu, jak možná bude působit název toho pořadu, totiž na stáří se má či dá připravit. Je to pořad určený širokým vrstvám lidí. To proto, že já jsem někde slyšela krásné přirovnání, že nikdo nechce být starý, ale všichni se chceme stáří dožít. Takže je to prostě specifická část lidského života, která, pokud Pán Bůh dá, tak nás všechny čeká. A pokud nechceme být unavení, nemohoucí, negativní, takoví, kteří pořád vykládají tohle za mých mladých let nebylo, tak bychom opravdu měli včas, dokud máme sílu, tu mentální i fyzickou, měli bychom ten čas využít a na stáří se připravit či připravovat. No a jak? O tom je právě ten pořad. Moje pozvání přijala moje bývalá kolegyně zpoza mikrofonu Mirka Homolková. To je pozoruhodná žena, která v 90. letech založila se svým manželem hudební vydavatelství Rosa. Začali sem dovážet spoustu krásné muziky, založili festival Vox Clamantis, takže kdo víte a vzpomínáte, tak určitě se vám tyhle krásné pionýrské roky připomenou. Mirka dnes pracuje jako ergoterapeutka, prošla velkou změnou a životním obratem, nakonec se našla v sociálních službách a věnuje se speciálně starým lidem a pak také lidem s demencí. Tady těm lidem s demencí, těm se nevěnujeme v tomto pořadu, opravdu se zaměřujeme na stáří jako na životní etapu, ve které je toho potřeba vlastně docela dost zvládnout. A přitom člověk už nemá tolik sil a kapacity, jak by si přál.
0: On ten pohled na stáří je vlastně velmi zajímavý, když jsou malé děti, tak o starých lidech přemýšlí, dospělý už je vlastně starý. A jak se postupně ten život odvíjí,
1: tak se posouvá ta hranice.
0: Ale jak můžeme třeba moje mladší generace nějakým způsobem nahlížet na to stáří? Doví se také v pořadu?
1: Určitě. A ono je opravdu dost věcí, ve kterých je dobré přemýšlet o tom, co bude až. A ovlivní to třeba to, jak člověk plánuje svoje bydlení. Protože jestli se nechce stěhovat víckrát, jestli opravdu chce někde zakotvit, musí přemýšlet i o životní etapě, kdy nebude moc do schodu. A nebo pokud ty schody jsou nutností, tak jak to vyřešit, jak to zvládnout. A tím se dá skutečně ušetřit mnoho trápení a mnoho negativismu. Ohledně úspor, ohledně výchovy dětí, ohledně zábavy a zájmů koníčků, to všechno jsou, nebo společenství. Každý člověk, který zůstane sám, vlastně svým způsobem degraduje, protože samota je něco, co vnímáme jako zužující se životní prostor. My prostě jsme vztahová stvoření a potřebujeme lidi kolem sebe. Takže odstěhovat se někam na samotu v rozpuku života, kdy se člověk kochá šuměním větru v korunách stromů a zpěvem ptáčků, je fajn, ale když tam zůstane starý člověk a cokoliv se stane, tak to má daleko do nemocnice, daleko k dalším lidem. Jo, to jsou najednou vazby, které možná člověk neřeší, když je opravdu třicátník, ale pokud chce někde zakotvit, tak ono to bude mít tyhle dozvuky a dopady.
0: Tak to bylo pozvání na klíčové slovo v sobotu v 8 hodin a pokud byste ho nestihli v premiérovém čase, tak můžete poslouchat ještě ve středu ve 13 hodin anebo ve čtvrtek po 10. hodině večerní. Případně si pořad najít na některém z našich podcastů, podcastových platform anebo na webu Rádia 7. Děkujeme za pozvání od Katky Hodecové.
1: Mějte pěkný den.

Blížíme se k 10. hodině, to bude prostor pro rozmarínu s Radkou Mazurovou a Ditou Michálkovou o vztazích pod lupou. Od mikrofonu se loučí, dobrý poslech pře Pavel Kol. Naslyšenou.

0: Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Náš život je protkán rozmanitými druhy vztahu, které mají odlišný charakter i důležitost, jsou pro nás různě významné a to je zcela na místě. Patrně jiný dopad má vztah k životnímu partnerovi, k dětem, rodičům, přátelům a jiný k paní na poště. Právě ty nejvýznamnější vztahy bývají buď zdrojem radosti a naplnění, když jsou v pořádku, anebo nás bolí, frustrují, vyčerpávají, pokud je v nich něco nezdravého. Ve studiu je se mnou křesťanská pracovnice Dita Michálková, se kterou vás tímto tématem provedeme. Dita se dlouhodobě věnuje poradenství a přednáší na nejrůznější vztahová témata. Žije v Brně. Má jedno dospělé a jedno dospívající dítě. A kromě práce s lidmi také Dita ráda píše básně. Dito, vítej ve studiu.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Pojďme si hned na začátek říct, jak vypadá takový zdravý vztah.
1: Tak já mám za to, že zdravý vztah je takový vztah, ve kterém je ta správná míra důvěry, spojení jako navzájem mezi těmi lidmi a zároveň je tam prostor pro takovou svébytnost, jo, že ten člověk zůstává sám sebou, i když je v tom vztahu. A ono samozřejmě to má nějakou variabilitu, protože je jiný ten vztah blízký třeba s životním partnerem nebo s rodiči, s přáteli, s dětmi. Jo, vždycky je to ovlivněný samozřejmě tím kontextem toho právě blízkého nebo osobního vztahu. Ale mám za to, že tohle tam musí být. Musí tam být důvěra, spojení a zároveň prostor pro tu svébytnost a odlišnost. Musí tam být úcta, podpora, pravda a tak dále.
0: Pojďme si představit ty zdravé vztahy jako takovou loď. Co takovou loď ohrožuje?
1: Ano, tak že jo, to je taková ilustrace, ale mně se to vlastně taky hrozně líbí. Já vnímám právě ten zdravý vztah jako loď, která propluje případnýma životníma bouřema a udrží se. A samozřejmě každou loď můžou ohrozit nějaký ty otvory, že? Nějaký ty díry, kterýma pak proniká ta voda. Takže jde o to vlastně najít ty případný problematický místa, což jsou vlastně ty otvory.
0: Jako, a těm kterýma se budeme tak postupně v průběhu dnešního pořadu věnovat. Co bys tak pojmenovala, že je ten první otvor?
1: Já si myslím, že to je to, kým my jsme my sami, protože nakolik tam vnášíme svoji osobní dozrálost, takovou celistvost, to, kým my jsme, jaký máme charakter, jaký jsme osobnosti, jakou máme životní historii a třeba jsme se vypořádali s nějakýma věcma, které nemusí být úplně v pořádku, tak to prostě vnášíme do toho vztahu. Takže ono je hrozně důležitý to zdraví té osobnosti a mám za to, že i duchovnost, reálná duchovnost, vztah s Pánem Bohem, to, jak mu dovolíme, aby nás proměňoval, formoval, jak nás učí odpouštět, milovat, přijímat druhé, vydávat se jako pro ně a tak dále.
0: Takže jo, chápu, to je to takový jako náš charakter a to vyžaduje, že se známe.
1: No, to je výzva.
0: A to je někdy jako těžké.
1: Ano,
0: znát někdy sám sebe, vědět, proč reaguju, jak reaguju.
1: Ano, ano. Jako samozřejmě tady v tom sebepoznání jsme každý někde jinde, jsme na nějaké cestě, ale je to vlastně hrozně důležitý. Vlastně podívat se tak trošku jakoby pod povrch i toho, odkud pochází ty naše zápasy nebo ty různé zátěže i v tom vztahu. Vlastně mít odvahu se na to podívat, čelit tomu a vlastně dovolit Pánu Bohu, aby nám s tím nějak pomohl.
0: Ano, proměňoval.
1: A nebo i druzí lidi, aby nám dali tu zpětnou vazbu a pomohli nám s tím třeba.
0: Tak nebát se i té zpětné vazby od druhých.
1: Ano, a člověk se někdy bojí, ale vlastně to je tak, jak když se někdy lidi bojí doktorovi, že? Jako bojí se, ale přitom to potřebujou.
0: A nechceme slyšet, že je něco špatně.
1: Nechceme to slyšet, no.
0: Takže první ten otvor je taková ta, řekněme, charakter nebo celistvost naší osobnosti. A další otvor?
1: Další je právě ta schopnost té zdravé vazby. Jo, že to, jak my utváříme ten vztah a my se v tom taky lišíme. Jo, že ne vždycky to máme správně nastavený z různých důvodů. nebo nejčastěji ty důvody jsou takový, že tam vlastně něco do nás se otisklo, třeba v tom raném věku, vlastně nesprávným způsobem. Buď kvůli nesprávně nastaveným příkladům nebo vzorům v té rodině, nebo to, jak nebyly naplněny, nebo byly nesprávně naplňovány ty základní potřeby, takový ty citový, psychologický, tak vlastně tam dochází k takovému možná posunu. A potom vlastně člověk vstupuje tady s tím vzorcem pro tu vazbu a není úplně to zdravý. Takže potom se tam na to nabalí to od toho protějšku a vlastně vznikají ty různý, což třeba taky nemusí být zdravý, a pak vlastně nastávají různý komplikovanější situace v těch vztazích. A vlastně to je to, co se potom popisuje jako závislostní vztahy nebo spoluzávislostní a tak dále. Že?
0: Mohla bys trošičku víc popsat třeba ty druhy, řekněme, ty nezdravé vazby?
1: Ano, tak já jsem, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem vlastně si pojmenovala takovou trošku řádku, ale ono to člověku pomůže a samozřejmě ono se to může různě překrývat, jo? Že i když mluvíme o nějakém ke skupině něčeho, tak to neznamená, že to zůstává samo o sobě, ono někdy se to napojí na něco dalšího, že to může být v různých kombinacích, ale pro tu orientaci je dobrý někdy si uvést tu kategorii. Takže já mám za to, že to můžou být vztahy závislostní a tam je to, že člověk má v sobě motiv pro ten vztah, který nemusí být vůbec vědomý, ale on si vlastně říká, kdo vyřeší můj život, jo? A hledá někoho, kdo vlastně převezme tu zodpovědnost za něho. A může to být hrozně podvědomý. A tenhle člověk vlastně hrozně touží získat nebo doplnit si chybějící pocit bezpečí, který z nějakého důvodu tam prostě není plně tak nasycen v jeho vnitru.
0: Jenom abych tomu rozuměla vlastně tak, že třeba u toho člověka, který vykazuje tady tyto tendence, tak jako dítě třeba nezažil
1: tu pevnou vazbu,
0: řekněme, tu pevnou vazbu
1: možná
0: s rodičem.
1: Ano. No, nejčastěji to je třeba na tom samém začátku. Vlastně každý potřebuje zakusit bezpečí a nejčastěji samozřejmě je to ta maminka a takový ta její dostupnost, to, že ona nasytí ty potřeby, které vlastně v tom raném věku, že to dítě je bezmocný, je naprosto odkázaný, ale je vlastně dostupná. Ono se tomu psychologicky říká zakusit tu stálost toho citového objektu, jo, což je nejčastěji ta maminka přirozeně.
0: Ale pokud tam není,
1: může to být,
0: pokud to nenastane,
1: jiný, může to být tatínek, babička, prostě kdokoliv, ale vlastně to dítě zakouší bezpečí tady v tom, že spočíne jako v tom vztahu. Jo, je tam prostě o něho postaraný, je chráněný, dostane to, co potřebuje, je utěšený, protože ono se ještě do určitého věku neumí utišit samo, jako prostě potřebuje zakusit to, že někdo přijde a pomůže mu s tím. A když tohle tam není, nebo to není dostatečný, tak vlastně ten člověk vyrůstá, že nemá ve svým nitru ten základní pocit bezpečí. A on to vlastně hledá
0: v těch druzích.
1: A on vlastně se nalepí na někoho, kdo mu tohle poskytne. A v tom je to, že když ten člověk to taky nemá, tak pak vznikají takové ty závislostní vztahy navzájem. A nebo ten druhý vlastně tím vyčerpaný, jo, protože tenhle jde a tak jako všecko na něj uvrhne a očekává, že tenhle člověk to naplní. Ale to vlastně nemůže být tomu zdravým vztahu. Jo, tam ty lidi musí vcházet s takovou zdravou mírou autonomie.
0: Ale vlastně vidím, jak je důležité, aby ten člověk porozuměl tomu kořenu, že?
1: Ano, proč tomu to mechanismu, jak to vzniklo a jak to vlastně funguje, co to vlastně je. Protože někdy ty lidi jsou pak jako zoufalí, jo? Že oni říkají, já vlastně úplně trpím, když někdo se mi takhle jakoby vzdálí ze života, ale ten druhej třeba se vzdálí, protože už to nemůže nést, jo? Tu velkou závislost na sobě.
0: Ptíží takovou, ano. Takže to je takový závislostní vzorec nějaký?
1: Ano, pak můžeme pozorovat spoluzávislostní. A tam ten člověk zase hledá, nebo ten motiv v něm je, komu já vyřeším jeho život. A je to takový vlastně jakoby komplikovanější, ale tam jde o to, že on získává ten pocit své hodnoty nebo bezpečí, to může být samozřejmě propojený nebo významu, tím, že nadměrně pečuje o někoho závislého. A tohle se někdy těžko rozpoznává, protože my máme rádi ty lidi, kteří o nás pečují. Jo, jakože, ale někdy člověk si řekne, ale on pečuje až moc, jo, až mě to dusí. Jo, a to je vlastně takový signál, že možná je to tenhle motiv v tom vztahu, který ten druhý si nemusí rozpoznat. On tak funguje. Jo, on se cítí šťastný a hodnotný, když dává hrozně moc. A zvlášť v křesťanském prostředí to někdy se těžko rozpoznává, protože my máme, že, milovat lidi, máme nést jejich břemena, máme o ně pečovat a to je všechno v pořádku. Ale je tam právě určitý moment, kdy je to moc.
0: Ano.
1: A kdy ten motiv není zdravý. Jo, není to vlastně taková reálná láska, je to vlastně, že já si tam naplňuju tím něco svýho, co vlastně spíš potřebuje uzdravení v tom nitru.
0: Ano, taky teda chápu, potřebuje rozpoznání. Tady
1: ano, tohoto. Potřebuje to rozpoznání a vlastně myslím si, že pak ty signály někdy jsou, že někdo to jakoby odmítne, jo, nebo že dá určitou hranici a některý lidi ne, protože oni jak kdyby měli takový radárky, tak se najdou ty lidi, kteří jsou ochotní do toho vejít a vlastně je tam spoluzávislostní vztah, ale třeba to okolí to vidí. Jo, že oni jsou do sebe tak navzájem, protože tomu druhému pomáhá to, že někdo řeší jeho život, to je třeba ten závislej a ten spoluzávislej zase řeší jeho život, takže jim to navzájem funguje do určité míry. Nebo po určitý čas.
0: Ano. Další vzorec by mohl být takový manipulativní, manipulace, to už tak zaznívá trošičku i z toho předchozího, co jsi říkala.
1: Ano, ano, ono vlastně v každém tom vztahu je nějaká manipulace, která je prostě ze své podstaty nezdravá. Zároveň jsem se dočetla v jedné moudré knize, že v podstatě všichni nějakým způsobem máme tendence manipulovat, ale potřebujeme to rozpoznávat u sebe a vlastně z toho odcházet. Takže ten manipulující nátlakem, to je ale něco takového možná, co pocítíme snadněji a ten jeho motiv je, koho já ovládnu. Jo? A vlastně on skrze ten vztah chce získat chybějící významnost. Jo? Že on prostě má moc. Jo? Z nějakého důvodu to bylo u něho narušený, jo, nebo něco se tam vtisklo jako nesprávný vzorec do toho jeho nitra. A on vlastně tlačí, jako nebo zastrašuje to okolí. A taky může mu to fungovat, když najde lidi, kteří se tím nechají zastrašit. Takže, ale pak zase jsou situace, kdy on narazí, kdy někdo řekne, ne, já tohle, v tomhle já nebudu. A vlastně ty lidi třeba svobodně odchází z toho.
0: A opak může být taková manipulující bezmoc?
1: Ano.
0: Manipulováním ano. Bezmocí?
1: Ano. Ano, jsou lidi, kteří osobnostně nespadnou do toho nátlaku. Jo? Nejsou tak přirozeně možná jakoby s takovou agresivitou, ale spíš na to jdou jakoby z toho submisivního postoje a spíš je to o tom, u koho já zbudím pocit provinění. Jo? Takže je to skrze tu slabost, kterou buď oni v sobě opravdu mají, anebo si to taky osvojí jako takový vzorec a vlastně je to tak, že oni nedokážou ovládat z pozice moci, ale vlastně dostanou se pod kůži v uvozovkách tím, že oni zbuzují jakoby soucit. Jo. A když je tam někdo, kdo je citlivý na potřeby druhých lidí, tak vlastně lehce ho zmanipuluje někdo právě tou bezmocností. Prostě oni získávají pozornost nebo svoji hodnotu tady skrze nezdravý vzorec, jakože já jsem ten potřebnej. A že jo, zase kolem jsou laskaví lidi, kteří chtějí reagovat na

0: to jsou třeba lidi, kteří byli vychovávaní s takovým nezdravým pocitem výjimečnosti, jako na úkor druhých. Každý člověk je výjimečný v božích očích a každý dítě potřebuje být utvrzený, milovaný, přijatý. Ale když je to jakoby v porovnání nad ostatní, tak ten člověk může vyrůstat s těma narcistníma sklonama. A nebo když zakouší v životě hluboký ponížení a odmítnutí, tak to může být taková ta kompenzace, že on teď si to potřebuje doplnit, tak hledá ty, kteří ho prostě postaví na ten piedestal a budou mu tu jako významnost jeho a pocit bezpečí prostě cítit tím, že on bude jako nad něma. Takže to je ten narcistní model nebo vzorec, nebo agresivní. Jo? Mm-hmm. To už je takový hodně rizikový. Vlastně tam vnitřně asi ten člověk toho nachytal vnitřně hodně moc jako špatného a tam jde o to, koho zastraším. Jo, že tam je vlastně velmi silné narušení. Bývá tam kombinace takového zoufalství, hněvu, sebenenávisti a on to vlastně dává do těch vztahů. A ten člověk je prostě nešťastný. Nerozumí, proč mu ty vztahy nevychází, ale vlastně to okolí s něma nemůže být, jo, protože je tam ta to zastrašování, agresivita. A někdy tam může být něco, čemu se dá říct, že tam chybí vzorec pro to, jak mít třeba vztahy s přáteli nebo s opačným pohlavím. Je tam vlastně prázdnota, že on nepřijal do svého nitra žádný obraz, jako toho, jak to má vypadat. A to se třeba někdy stává, když té rodině úplně chybí třeba maminka nebo ten táta. A když tam nepřijde někdo, kdo by to zastoupil, nahradil jakoby tu roli, buď ženskou nebo mužskou, tak vlastně ten člověk potom má s tím potíže, jak to vlastně má vypadat. Jo? Nemá ten vzorec a vlastně se to učí. A vlastně zakouší to, že tam prostě neví, jo? Že tam jakoby vnitřně nemá na co šáhnout.
1: Ano, a hledá.
0: A hledá. A je to takový zmatený. A teďka ta zpětná vazba třeba je taky taková nepozbudivá, jo? Že ty lidi někdy neví, co s něma, jak na toho člověka reagovat, protože to, co on vysílá, je i proto okolí matoucí, jo, že no, takže a můžou to být samozřejmě tyhle ty nezdravý vzorce, můžou být v různých propojeních a kombinacích.
1: A chtěli byste dítě položit nějakou otázku nebo sdílet i svou zkušenost, udělejte to a využijte následujících kontaktů.
2: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

0: Posloucháte Rozmarínu s křesťanskou pracovnicí Jiditou Michálkovou a Radkou Mazurovou za mikrofonem. Povídáme si o zdravých vztazích, pomáhá nám obraz lodi, který propluje i případnou životní bouří. Ale existují otvory, kterými se dostane do lodi voda a hrozí potopení. Jeden z nich je náš charakter a druhý schopnost nebo neschopnost vytvořit vztahovou vazbu k druhému člověku. Když vypozorujeme, že máme nezdravé vzorce pro tvoření vztahu, o kterých jsme se bavili v předchozím vstupu, jak se dají změnit?
1: No, to právě záleží na závažnosti, jo? Protože každý ten vztahový vzorec může být odlišné v takovém dopadu, nebo silnější dopad, nebo může být takovej prostě i snadno rozpoznatelný, někdy je to komplikovaný, ale ten začátek je to rozpoznat, když třeba ty zpětné vazby od okolí jsou takový jako alarmující nebo varující, nebo zakoušíme to, že nám to prostě nefunguje. Tak to je začátek a to je super. Potom jsem přesvědčená, že je hrozně důležitý se fakt v té oblasti vzdělat. Jako si načíst věci, protože spousta těch problematických vztahových vazeb už je i v křesťanské literatuře poradenské krásně popsaná a člověk si tu tam vlastně uchopí, pojmenuje si to, uchopí a dostane ty informace, které jsou důležité.
0: Zkus možná zmínit nějakou konkrétní knihu autora.
1: Ano, třeba. Ten autor se jmenuje Cloud a jsou to knížky Hranice v různých situacích, já nevím, hranice a děti, hranice v manželství, nebo Změna přináší uzdravení. Tam je to všecko krásně popsané. Nebo je knížka od jiného autora, myslím, že to je Minirt a tam je Závislosti. A jako hodně tady těch situací vztahových je vlastně už popsaná, nebo jsou i zdroje jako z té psychologické, bych řekla, z psychologické oblasti, který to taky vlastně, a nemusí to být úplně křesťanský, ale popisují to docela věrohodně. U těch křesťanských autorů je výhoda, že oni tam vlastně počítají s Pánem Bohem a že Pán Bůh do toho může vstoupit a uzdravit, když mu dáme ten prostor, když to řešíme s ním. Duch svatý může hrozně moc věcí jako ucelit, uzdravit, pojmenovat vnitru toho člověka. Takže hrozně důležitý je přiznat si to, vzdělávat se, poradit se a nestrácet naději. Ale být takový zdravě realističtí. A když jsme přímo v takovém vztahu, rozpoznáme to, tak z těch velmi nebezpečných, kde už je třeba nějaké týrání, zastrašování, manipulace, tak je nejlepší udělat ten řez a prostě z toho odejít. Jo. A nebo se vzdálit na takovou dobu, kdy člověk se vlastně může získat ten nadhled a může začít to řešit nějakým způsobem i s tím odstupem, protože některých vztazích to vyřešit nejde. Jo. Protože když je tam to týrání, je to nebezpečný. Takže pokusit se jako odejít, vzdálit se a pak samozřejmě, když jsou to ty jemnější odstíny těch nezdravých vztahových vazeb, tak tam člověk potřebuje zjistit, jestli ta druhá strana je ochotná spolupracovat, zvlášť když třeba to jsou partneři, tak pokud je tam ta ochota, tak můžeme nějakým způsobem třeba najít si někoho, kdo nám bude radit, kdo bude stát při nás jako při páru a prostě postupovat tady v té oblasti jako společně, rozpoznávat, rozklíčovávat ty nezdravý mechanismy a dovolit Pánu Bohu, aby to prostě nastavil jako v nás jinak, vlastně to vynést na světlo.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, ať už ze svého života, nebo víš o někom, a kde to pak dopadlo dobře?
1: Já si myslím, že je to třeba takový, že lidi dost často nerozumí, a my se k tomu pak dostaneme, jo, ale takové, jako, co to je, ta správná míra své bytnosti, jo, v tom vztahu. Jo, že někdy mají takovej vzorec, že úplně splynou s tím druhým, jo. A ono to pak nefunguje, protože ty očekávání jsou příliš velký. Dochází tam k takovému nezdravému spojení i v těch emocích. Samozřejmě my v tom vztahu potřebujeme být emocionálně otevření a dostupní, ale vlastně potřebujeme vždycky vědět, kde kde ta naše osobnost začíná a kde končí a za co my neseme zodpovědnost a za co už ne. A vlastně musí to být takové zdravé to oddělení. A vlastně pokud ty lidi to u sebe takhle rozpoznají, vlastně na to naráží a jsou ochotní o tom mluvit, tak vždycky to, tam je obrovská naděje na změnu. Jo. Pokud oba dva chtějí to spolu řešit. Takže tady v tom, to je možná taková docela častá věc, nesprávný pochopení, jakože když mají být jednotní, tak zároveň jakou míru v tom má ta autonomie každýho.
0: Mm-hmm. Posuňme se dál v pojmenovávání těch otvorů, kudy proudí voda do lodi a může ji potopit. Co je ten třetí otvor?
1: Ano, to je právě ta porozumění té autonomii nebo své bytnosti. A je to někdy těžko uchopitelný. Pro někoho je to úplně v pohodě. Jo, kdo to má v sobě nastavený zdravě, on prostě ví, kde začíná, ví, kde končí. Mám tě rád, ale tohle jsou tvoje emoce. Jako naslouchám ti, ale ty se vlastně s tím nepřímo to dává najevo, ty se s tím musíš vypořádat. Jo. Já tě chci naslouchat, ale nedochází tam k tomu nadměrnému propojení, který vlastně je potom takový vyčerpávající. Takže na jednu stranu my v tom vztahu potřebujeme intimitu, spojení, ale ta autonomie je ten smysl pro správnou míru oddělenosti, samostatnosti. Protože jinak se právě posilují ty nezdraví vztahový vzorce, ta závislost, manipulace, takový jako překrývání těch osobností. Jo? Jakože už vlastně nevím, kde jsem já, kde ten druhej. A proto se mluví o těch vztahových hranicích.
0: Můžeš to trošku popsat?
1: Co ano,
0: to vlastně
1: a to je vlastně
0: znamená
1: velký téma. Právě ti autoři, křesťanští psychologové, mají celou řadu knih na toto téma, protože ty hranice samozřejmě jsou specifické, třeba ve vztahu k dětem, k přátelům, k rodičům, k partnerům. Ale ta hranice, vlastně ta psychologická nebo ta vnitřní, nám pomáhá vědět, kým jsme a kým ne. A vlastně je to i míra takové naší zodpovědnosti za naše hodnoty, za naše rozhodnutí, za to, jak my řešíme v sobě třeba i negativní emoce. A vlastně my víme, jako kde začínáme, kde končíme a co patří do toho našeho vnitřního vlastnictví. A samozřejmě ty hranice musí být zdravé, to znamená, že to není úplně jako bariéra zeď, jo? To by vlastně ten vztah nemohl být, ale ta hranice jako taková má chránit vlastně ten dobrý obsah v tom nitru každého toho člověka, který v tom je v tom vztahu. A když ta hranice funguje správně, tak on vlastně udrží to, co tam nepatří do toho jeho nitra, tak on to udrží venku.
0: Mm-hmm. A co když mám problémy s hranicemi, ale nevím o tom, jaké můžou být signály, které ano. mi řeknou, no možná bych se nad tím měla zamyslet, něco si přečíst?
1: Ano, určitě. Takhle je to, opakovaně se třeba dostáváme do situací, v kterých vlastně nechceme být, jo. A vlastně zjistíme, že nás to hrozně frustruje, vyčerpává. Neumíme říci ne, když je ne na místě. Žijeme pod tlakem zodpovědnosti druhého. Jo. Každý člověk má svoje, jo, věci, za které je zodpovědný. A my máme nést břemena druhých, ale tohle jsou lidi, kteří nesou břemena druhých moc. Nebo příliš často. A myslím si, že takovým signálem může být vyčerpání. Může tam být hněv, jo, že i laskavý člověk, který chce milovat a sloužit, tak vlastně začne prožívat hněv, když zase někdo přijde s nějakým návrhem, očekáváním. Protože lidi už jsou třeba zvyklí, že tady můžou vždycky přijít, ale on už vlastně, už to je přes míru. A vlastně je to proto, že on má ty hranice příliš propustné pro ten vnějšek a nerozumí úplně správně, co to je i zodpovědnost těch druhých. Jo? Jakože mu to splývá a přebírá to na sebe. Takže často i laskavý člověk prožívá obrovský hněv a frustraci a vyčerpání. A jim hrozí vlastně, těmto lidem hrozí vyhoření. Jo? Protože oni pořád vydávají. A samozřejmě tohle je ta situace, kdy ten člověk má příliš propustné ty hranice, ale může to být opačně, že člověk má takové příliš tuhé. Jo. A to bývá většinou reaktivní, že on možná někdy dřív byl ten s těma propustnýma hranicema, už se úplně jako vydal ze sebe, tak potom ta reakce je ochránit se, takže on si udělá příliš pevnou hranici. A tam je to zase problematický, že někdy se pak stane, že ten člověk jakoby vlastně už k sobě nepustí nikoho. A tam je pak obrovská zase může být taková osamělost, jo, nebo odpojení až moc od druhých. A z toho zase taky, protože my můžou být různý problémy, protože ani tohle není ten stav, kterým je nám dobře. My potřebujeme ty zdravé hranice. Proto samozřejmě tento pojem se v Bibli nevyskytuje, jo. Ale když čteme písmo pozorně, tak to tam vidíme. Jako Pán Bůh jasně říká, kým on je, jaký má představy, jaký má hodnoty. A v písmu je napsaný, jakože, jo, že máme plakat s plačícími, máme mít porozumění jeden pro druhýho, ale zároveň tam je, že jako každý máme nést břemeno i jakoby to svoje, jo, jakože máme být zodpovědní za to, za ten svůj život, jo. Máme chodit ve víře, ale prostě, a máme i s tím svým břemenem chodit k Pánu Ježíši, jo, jakože tam vlastně umět i to někdy jako složit na tom správném místě a nenakládat to na toho druhýho, jo, protože někdy pak jako chceme, aby to nesli ti druzí, ale my to potřebujeme i správně zvládnout duchovně, že očekáváme největší pomoc od Pána Boha. Takže je to taková výzva, ty hranice, a je to o tom fakt porozumět tomu správně, a myslím si, že to je aktuální problém, protože těch knih je opravdu hodně.
0: Ano, takže to byly hranice a po další písničce se koukneme na další otvor.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Dnešní téma, které s Ditou Michalkovou probíráme, jsou zdravé vztahy. Představte si je jako loď, která sebevědomě pluje i skrz životní nástrahy a mohou se v ní objevit díry, kudy do lodi proniká voda. A loď může klesat až ke dnu. Tím dalším otvorem jsou neřešená zranění. Jak a od koho nejčastěji přicházejí?
2: Ta neřešená nebo zranění zákonitě přichází právě v těch blízkých vztazích, protože tam přicházíme s takovou otevřeností, zranitelností. Vlastně chceme tu blízkost, chceme důvěru, chceme se sdílet, chceme spojení. Takže zákonitě nejčastěji ta hluboká zranění právě tady vznikají. Jo, že vnášíme tam prostě sami sebe s tím, co třeba máme nevyřešený, ale zákonitě tam právě nastávají ta zranění.
1: Tady v této fázi možná můžeme zmínit odpuštění. Ta zranění přichází od druhých osob, ano, a my máme odpouštět.
2: Ano, ano. Takhle, ta zranění vznikají na základě, když je to na základě pochybení té druhé osoby, prostě někdo řekne, nebo nesplní očekávání, které máme a není v tom zrovna úplně dobrý úmysl. Jo, je tam jakoby i někdy takový, tam může být i záměrný zranění, někdy je to nezáměrný. Prostě lidi jsou unavení, řeknou si nelaskavý slovo, nebo si nenaslouchají dostatečně, nebo řeknou kritiku, která prostě je taková zasahující, jo, není udělaná dobrým způsobem. Tak my to potřebujeme si uvědomit, jo, jestli je to na základě pochybení toho druhého. A potřebujeme se k tomu vrátit a říct to. Víš co, jako tohle vlastně nebylo pro mě úplně jednoduchý, ale vždycky je hrozně důležitý ten postoj, že my chceme odpustit. Protože když neodpouštíme, tak tam vlastně se nabaluje takový negativní obsah v tom nitru, který vlastně začíná jakoby podminovávat ten vztah ze spodu. Jo, že když tam je něco nedořešeného, neproběhlo to odpuštění, tak ten blízký člověk, když zase něco udělá, co třeba ani není tak závažný, tak ono se to vlastně napojí tady na to nevyřešený, co je pod tím. A vlastně se to takhle nabaluje. Takže proto je hrozně důležitý, když se tam něco odehraje, zastavit se, zreflektovat si, dát si zpětnou vazbu a odpustit, rozhodnout se odpustit. Často je to proces.
1: A jen pojmenovat to, co ten člověk uvnitř prožívá, to, co se tam nabaluje, jak jsi říkala, je to, řekněme, hněv nebo nějaká...
2: Může tam být lítost, sebelítost. Ano, může tam být hněv, smutek, může tam být i strach. A často ten hněv, když se neřeší, tak on se pak zvrtne do hořkosti. Jo? A vlastně i písmo o tom mluví, jo? Že v některých stazích vlastně se začne rozrůstat takový kořen hořkosti a ten vlastně otráví jako, tak, jako ty vztahy, jo? Nebo to nitro. Napřed vlastně to nitro a pak ty vztahy.
1: Nemusíš ani vědět, proč tu hořkost máš.
2: Že? Někdy to ani nevíme.
1: Nemusí chtít už tím druhým člověkem ani mluvit a prožívat toto.
2: Ano, a chceme se třeba jako vyhnout, jo, nechceme s tím člověkem vejít do kontaktu. A to odpuštění je hrozně důležitý, protože my vlastně, když to řeknu tak jakoby sobecky, psychologicky, vlastně získáváme svobodu vnitřní od toho člověka. A když to chápeme správně duchovně, tak my víme, že Pán Bůh i nám odpustil hrozně moc, tak proto potřebujeme taky i my odpouštět, že to, co my jsme přijali, tak potřebujeme dávat. A to odpuštění vlastně je to, že já přijmu, že něco se stalo v minulosti, za co nesu teďka já jakoby ten důsledek. Protože většinou, když zakusíme nějakou křivdu, nespravedlnost, tak my chceme tu spravedlnost. Chceme, aby on to odčinil, aby on nám zaplatil. Ale vlastně, když odpouštím, tak souhlasím, že to beru na sebe a tam nám vlastně strašně moc může pomoct to, že víme, že Pán Bůh odpustil nám a odpouští nám vlastně pořád, že to upravuje, vnitřně nastavuje tu motivaci a že člověk se dostává z takového trpitelského módu do toho správně jakoby duchovně postaveného módu, že já prostě můžu odpustit, protože Pán Bůh odpustil mě. Vím, že je to proces, odpuštění není emoce, i když na konci toho by měly být i srovnané ty emoce. Jo, někdy my cítíme pořád, i v tom průběhu, nějakou křivdu, nespravedlnost, ale vždycky můžeme říct, ne, já chci Pane Ježíši odpustit a já chci odpouštět. Samozřejmě potřebujeme rozlišit, že odpuštění není vždycky to stejné jako smíření a obnova vztahu. A třeba pro mě osobně bylo hrozně důležité si tohle vydefinovat, protože když někdo záměrně je to člověk, který je destruktivní, jo, nebo takový toxický v těch vztazích, tak já potřebuji odpustit, ale vlastně člověk si musí udělat jasno v tom, že nemůže pokračovat ve vztahu s tímhle člověkem. Tam je na místě to vzdálení a už nejde ta ani ta obnova. Ale potřebuji to mít srovnaný vnitřně, nemít sobě tu hořkost, vyřešit ten hněv, tu bolest. A samozřejmě pak jsou vztahy, kde to smíření je na místě. Prostě si lidi odpustí, nebylo to třeba tak závažný nebo tak toxický a prostě pokračují dál a ten vztah se obnovuje a vlastně ta důvěra tam zase může přijít.
1: Ale vyžaduje to vlastně, aby obě strany chtěly.
2: Ano, smířit se můžete tam, kde ano. Vlastně to obou straně jde.
1: Takže jo. Pokud ta druhá strana někdy nestojí nebo někdy není připravená.
2: A nebo třeba někdy řešíme i odpuštění jako věci, které byly v minulosti a ten člověk třeba už není mezi živými. Jo. Ale přesto my potřebujeme odpustit ty věci, které bolely tenkrát, třeba v tom, já nevím, raném věku nějakým nebo v dospívání. Vlastně jako Pán Bůh nás vede k tomu, aby jsme odpouštěli, protože je to i pro nás zdravé. My neneseme si to vnitřní břemeno a víme, že prostě Pán Bůh je ten, kdo má tu spravedlnost v rukou. Nemáme ji my, ale má to on. Ale zároveň můžeme moudře vyhodnotit realitu těch vztahů a do některých prostě nevcházet. A další taková skupina těch zranění je, jakože ten podklad je v nás, jo, že my jsme zvýšeně zranitelní z nějakého důvodu. Nejčastěji může to být i osobnostní, jo, že jsou prostě lidi, kteří jsou takový pohodáři, jo, nic tak je nerozháže, až tak je nemůžete zranit, nebo ne tak často, ale pak jsou lidi, kteří jsou hodně citliví osobnostně. A pak jsou lidi, kteří si nesou nějakou bolest a nevyřešené věci ze svého nitra, třeba z minulosti, a oni jsou vlastně reaktivní. Jo? Že něco nějak někdo řekne, úplně pro ostatní je to v pořádku, ale tento člověk to vnímá jako negativně a vlastně ho to zasáhne. A tam je to, že to není, jako když to máme rozdělit, není to zpochybení toho druhého, ale je to ta vyšší naše zranitelnost. A když se nám to takhle stává, tak my potřebujeme řešit to, co vlastně způsobuje tu reaktivnost. Jsou to nějaké nevyřešené věci naše vnitru.
1: Potřebuju se v tom zorientovat.
2: Ano, potřebujeme se v tom zorientovat a samozřejmě někdy se to kombinuje, jo, že i my jsme vysoce reaktivní, vlastně máme tam nějaké to nevyhojené zranění, nějakou tu jizvu, která je ještě taková čerstvá, jo, není to úplně zacelený. A ty třeba i někdo jako nejedná zrovna s láskou, jo, nebo spravedlivě, může tam být zase taky kombinace. Ale myslím si, že někdy je hrozně dobrý se v tom zorientovat. Jo. Jestli je to prostě to, že já reaguju reaktivně, protože mám v sobě nevyřešené věci, tak mě to pomůže mít i takový trošku náhled a možná mě to chrání i před takovým strádáním si těch pocitů křivdy. Jo. Že vlastně si řeknu, jo, ale to fakt souvisí s tím, co se stalo tenkrát. Jo. A já tam potřebuju pustit prostě Pána Boha, potřebuju porozumět, že ho to zajímá, že na to nejsou sám, jo, nejsou na to sama, ale že jsem v nějakým procesu, jako vypořádání i toho balíku nějakých věcí z toho dětství nebo dospívání, jo, nebo často reagují nadměrně i lidi, kteří byli šikanovaní, jo, protože třeba neměli oporu v nikom, kdo by tenkrát se jich zastal, nebo se to neřešilo. A to je hodně velký zásah do sebepojetí třeba toho dítěte, jo, ta šikana ve třídě. A on potom přijde do vztahu v dospělém věku a vy vnímáte, že ty reakce jsou jako extrémní, jo, nebo jsou hodně silný, ale je to vlastně něco, co on prostě potřebuje vyřešit tady z tohoto období.
1: A za jakých okolností bych měla počkat? Třeba mám zranění, ale nějak cítím, že ještě není čas to řešit. Mm-hmm. Jsou takové okolnosti nebo situace?
2: Já si myslím, že kdykoliv si uvědomíme, že máme zranění, tak je ten čas to řešit. Myslím si, že to tak i Pán Bůh dělá, jo? Že někdy věci nevyplouvají na povrch hnedka všechny, ale pak je nějaká situace, kdy to vyplave, a když to vyplave, tak je čas to řešit. A vlastně dovolit Pánu Bohu, aby v tom s náma jednal, aby to ošetřil, protože Pán Ježíš je plný soucitu a slitování. A já mám hrozně ráda ten verš Izajáše, že on nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. A že vždycky Pán Ježíš, když jednal s lidma v evangeliích, tak opravdu reagoval na jejich potřeby. Jako šel tam, kde oni to potřebovali. Takže když my vnímáme tu potřebu, že tam je něco nevyhojeného, něco bolavého, tak je čas.
1: Je čas. Mm-hmm. Tak od zranění se dostáváme ke konfliktům. Ty se objeví v každém vztahu.
2: Ano.
1: A, je to
2: a když se neobjeví, tak je to podezřelé.
1: Je to divné. Aha, no. Takže je to součást všech vztahů a je to právě ten otvor, který by mohl vztahy úplně porožit,
2: ano, protože máme hodně jakoby třeba nesprávně nastavených způsobů, jak řešit konflikt. My to nasáváme jako to, co jsme zažili nejčastěji, jak se řešily konflikty doma. A někdy to potřebujeme přebudovat, protože ten trend nemusel být vlastně jako zdravý. Takže je to o tom, jednak přiznat konflikt, nezamést ho pod koberec, a pak jde o to, jakým způsobem ho řešíme. A myslím si, že hrozně důležitý je, že i když je nějaká věc, která způsobuje ten konflikt, tak vždycky na prvním místě chránit ten vztah. Takže my potřebujeme řešit ten problém, ale vztahově. Možná taková věta, která to vystihuje, je mít takovej vztahově konfrontační přístup, kdy na prvním místě je ten člověk a ten náš vztah. Já pořád chci v tom vztahu zůstat, pokud samozřejmě není důvod se vzdálit, když je to třeba právě už to hodně nějaký násilný nebo vyskytuje se tam týrání, to opravdu jako je čas odejít. Ale pokud ten vztah je v podstatě jako má budoucnost, tak my zůstáváme v tom vztahu. Na prvním místě vidíme i toho druhýho, ale potřebujeme konfrontovat tu věc, kde si buď nerozumíme, nebo jsme si navzájem ublížili se, nebo se nepochopili. A potřebujeme rozlišit, o co jde. Jo? Že někdy spousta konfliktů je na základě nedorozumění. Jo? Že lidi si to ani neřeknou správně. Jo? Říkáme to v únavě, nebo něco proběhne, jako kdy na tom nejsme dobře, jo, jsme unavení, jo, nebo něco se stalo v práci a teď ta pohotovost, aby vzniklo nedorozumění, je prostě hrozně taková jako na pochodu. Jo, je to rychleji třeba ty konflikty, když jsme odpočatí, jo, tak třeba tak často nevznikají. A já vlastně musím přiznat, že s mým manželem my jsme vlastně moc konflikty neměli. My jsme hodně věcí vyřešili, než jsme se vzali. Pak jsme měli období fakt takový úplně v pohodě, ale nám hrozně moc konfliktu to, když se přineslo narození našeho prvního dítěte. Jo? Protože jsme byli unavení, byli jsme fakt vyčerpaní, protože to bylo dítě, které nespalo, které pořád chtělo jako pozornost. Takže tam my jsme začali mít konflikty. A bylo to na základě i toho prostě, že člověk reaguje jinak, když je unavený. Ano. Takže spousta těch konfliktů je ovlivněná tímto a my to potřebujeme vědět. A potřebujeme vědět, co je zásadní. Jakože my chceme to vyřešit, chceme spolu růst, chceme se spolu něco naučit, chceme zrát. A pak jsou samozřejmě vážnější konflikty, kdy my se třeba střetneme názorově. Jo? Kdy třeba máme jinou představu o tom, co je třeba důležitý zrovna v té výchově. To bývá často zdroj konfliktu v manželství, jo? Jako jiný přístup k výchově nebo k financím. Jo? A tam potřebujeme komunikovat. Prostě mluvit, poradit se třeba. Jo? A nebýt vždy takový, jako já mám pravdu. Jo, pravdu má jenom Pán Bůh. My spíš máme názory nebo určitý poznání o pravdě, ale když chceme, aby ten vztah byl funkční, mu se potřebujeme domluvit. A potřebujeme i ocenit třeba silné stránky toho partnera, takže když vím, že on je tady v té oblasti na tom líp než já, tak spíš mu dát přednost, ale zase v jiné oblasti může být ten druhej a vlastně se učí se ty lidi využívat i v tom konfliktu ty správný, jakoby, nebo to, co v čem je silnej ten druhej. A přiznat to. Jo? Nehájit si tvrdohlavě tu svoji pozici, že já chci, aby to bylo po mým.
1: V jaké fázi konfliktu už bys řekla, že je třeba destruktivní, nebo jak to poznat, že už mě to ničí?
2: Když tam nezvládáme ty emoce, jo? Protože v každém konfliktu prostě narostou emoce. Jo? Naroste tam, já nevím, hněv, možná i smutek, jo, nebo může člověk někdy, i když je unavený, tak cítit takovej jako agresi, anebo naopak odstup, odcizení. A my si potřebujeme být vědomi těch emocí a že i v tom konfliktu já jsem zodpovědná za ty svoje emoce. Nemůžu to úplně házet na toho druhého, protože to je prostě díra velká, jo. Když nejsem zodpovědná za svoje emoce v tom konfliktu. A samozřejmě někdy to člověku ujede, ale pak je hrozně důležitý přijít a říct, prosím, jako víš co, já jsem to fakt, to nebylo dobrý, odpust mi to, jo. Já jsem jako to řekla v hněvu, jo, nebo prostě musíme za to převzít zodpovědnost. Takže a pokud my těm emocím nedáme ty správné hranice, tak to už je znak, jakože to jde destruktivním směrem a potřebujeme se zastavit, možná odejít v tu chvíli, říct, víš co, budeme to řešit, až si odpočneme, až vychladneme, ale musíme to řešit, ale nebudeme to řešit teďka, protože ani jeden nejsme v dobrým nastavení.
1: Napadá mě třeba v manželství, co když jeden odmítá? Nemá ten postoj, že chce.
2: Nechce řešit.
1: Chce, že nemá postoj, že by chtěl vyřešit konflikt a nebo předstírá, že není. Tam to může být složité.
2: To je složitější. Samozřejmě můžete řešit konflikt tam, kde se otevřeně přiznává, že ten konflikt je. Když on tvrdí, že konflikt není. No, je to výzva. Je to i duchovní výzva. A myslím si, že to chce trpělivost, modlit se. A někdy to může být jako těžký, když je to třeba závažná věc, kterou ten partner nechce řešit a přesto víme, že prostě máme jako další jiný důvody, proč opravdu Pán Bůh chce, aby jsme spolu byli. Není tam třeba násilí. Myslím si, že když je násilí, tak je čas opravdu se vzdálit z toho a řešit to i za pomoc někoho jiného. Ale když je to třeba jenom nějaká věc, o které on nerad mluví, jo, nebo nechce něco, co vy víte, že vadí v blízkosti toho vztahu, ale on o tom není připraven mluvit, tak chce to prostě trpělivost, modlit se. Někdy to může trvat roky. A není to vždycky snadný.
1: A někdy ten člověk potřebuje dozrát.
2: Potřebuje dozrát.
1: Aby porozuměl.
2: Ale to máte i s dětma. Některé věci s něma nevyřešíte.
1: Ano, napadá mě teenager. No. Nemusí rozumět.
2: Vůbec nerozumí a myslí si, že vy to máte úplně jako, že vy jste z toho marzu, že? Ale prostě on musí, člověk má vytrvat v tom, že milovat, říkat to, co vidí, že je moudrý, ale někdy to chce prostě čas a kdy třeba to dospívající dítě pak přijde a řekne, no jo, vlastně, jako jo. No.
1: Pojďme ještě shrnout ty principy řešení konfliktu budově.
2: Ano, tak první věc je to mít na mysli, že ten vztah je jako ten základ a to, že prostě můžu počítat s Boží pomoci i v tomhle, že to může být, jakoby můžeme si to definovat jako zkoušku, jo, ten konflikt. A řešíme jednu věc, jo, nemůžeme vyřešit všecko, Někdy chceme vyřešit všecko, není to rozumný.
1: Nebo zatahujeme staré konflikty.
2: Ano, ne, to není zdravý. Musíme vždycky řešit tu jednu věc. A možná se časem vrátíme i k těm, který s tím souvisí. Ale jednu věc, zůstat jako, že první je ten vztah, ten člověk, být zodpovědní za svoje emoce v tom, umět i se zastavit, i uprostřed toho konfliktu, a když vidím, že to jde špatným směrem, tak prostě se domluvit, jakože později, až vychladneme, a že chceme dojít nějaké jakoby vzájemné shody. Jo? Že to není o tom, že jeden zvítězí a přetlačí toho druhého, ale že my spolu jsme zodpovědní za ten vztah a to, co tam vnášíme, tak jako chceme, aby se Pánu Bohu líbilo.
1: Možná si můžeme představit ten konflikt taky, že to není něco, co je mezi námi, mm-hmm. ale jako před námi. Být ano, jakby spolu ano, a dívat se spolu na ten
2: ano,
1: konflikt.
2: Ano, to je hrozně mm-hmm. pěkný, že to není mezi námi, ale je to něco, co nám brání ano. vlastně jít dopředu. A když to správně uchopíme, odstraníme, my můžeme jít dopředu a můžeme spolu růst.
1: Dito, kde ty hledáš inspiraci pro zdravé vztahy?
2: Jo, tak já asi docela čtu, že mě to i tak jako těší vyhledávat tady ty informace. A snažím se pomáhat lidem tady v té oblasti taky. Modlím se a dívám se do Božího slova a tak dále. No.
1: Tak se blížíme ke konci. Ještě jednou si zhrníme těch 5 otvorů, o kterých jsme si řekli, že potápí loď našich vztahů. Takže míra celistvosti osobnosti, mm-hmm.
2: náš charakter, naše zralost.
1: Zralost, neschopnost, schopnost nebo neschopnost.
2: Nebo nějak narušená ta vztahová vazba.
1: Vztahová vazba, hranice.
2: Taková ta naše autonomie.
1: Autonomie, neřešená zranění.
2: Neřešená zranění, která zákonitě přichází, a to, jakým způsobem my řešíme konflikt.
1: Ano, a konflikt. No. Jakým způsobem řešíme konflikt. Tak Dito, já ti moc děkuju, že jsi opět zavítala k nám do studia a mohli jsme společně kouknout do oblasti vztahu. A přeji nám všem, abychom dokázali budovat zdravé vztahy a radovat se s ní. Tak ať ti Pán Bůh žehná. A loučí se Dita Michálková.
2: Ano, ano. Zdravím.
1: A Radka Mazurová od mikrofonu.
2: Ano.

Dnešní díl Rozmaríny, ve které se Radka Mazurová s Ditou Michálkovou podívali na vztahy pod lupou, si můžete poslechnout také zítra hodinu popolední nebo v neděli v 11 dopoledne. 11. hodina ze čtvrtka 7. května 2026 je za námi. I ten dnešní den, který předchází zítřejšímu státnímu svátku ke dní vítězství, je slavnostní. Právě dnes před 81 lety podepsal generál Alfred Jodl bezpodmínečnou kapitulaci, která vstoupila v platnost následující den a znamenala konec účasti Německa ve druhé světové válce. Dokument byl podepsán ve francouzském Remeši a český moderátor Milan Remeš vás zdraví od mikrofonu Rádia 7, jehož vysílání právě posloucháte. Představím vám pořady, které jsou připravené pro následující hodiny, aby nejen přispěly k vaší pohodě, ale aby pro vás také byly inspirací nebo námětem k přemýšlení nad různými oblastmi života. Jak vypadá týmová spolupráce v praxi? Hosté Radim Chovanec a Ondra Toušek sdílí zkušenosti z předávání vedení ve skautském oddíle Astra. Se Sárou Zončovou mluví o oddílových poradách, mentoringu, rozdělení rolí, řešení konfliktů i budování dobrých vztahů v týmu v pořadu Štafeta v 11.15. Kniha Nepřemožení, kterou otevíráme ve čtení a pokračování, je svědectvím o odvaze a víře křesťanů, kteří nesli evangelium v naší zemi v nelehkých dobách komunistické totality a zůstali věrni i přesto, že je to stálo hodně. Zažívali bídu, neustálý tlak, zastrašování a existenční nejistotu, ale zároveň zázraky a boží blízkost. Přesto byli šťastní. Od čtvrt na jednu budeme sledovat další osudy Zuzany Sedláčkové. Květnové dny letošního roku připomínají jméno Karla Bártha. Tento velikán teologie 20. století se narodil před 140 lety. Za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví řeka života ve 13 hodin. Broňa Procházková pozvala k mikrofonu docenta Petra Galuse z Karlovy univerzity. A písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 mezi 14. a 15. odpolední hodinou. Jsme rádi, že i dnes jste s námi a posíláme vám písničku od kapely Nad čarou Můj svět se točí kolem tebe.

Dozněla písnička Jindřicha Černohorského, Kdyby zvěděl. Kolik z nás už bylo ve svém životě zklamáno láskou v různých vztazích. Kolikrát jsme byli zraněni a mnozí z nás se možná i proto skovávají a skrývají ve své ulitě a bojí se vystrčit ty růžky nebo své srdce ven, aby nebylo znovu zraněno. Ale i pro nás a pro vás, pro všechny. V takové situaci zní tady toto slovo, které je napsáno i v Biblii, že Pán Ježíš, Bůh, má vrytá ta naše jména do svých dlaní a že ta jeho láska nás nikdy neopustí a nikdy nesklame. Po další písničce od kapely Kamis na věky už nás čeká pořad Štafeta a závěrečný díl série o dobrých vztazích od dílu, kde bude řeč o tom, jak vypadá týmová spolupráce v praxi. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Vítám vás u dnešního rozhovoru, ve kterém se budeme věnovat tomu, jak vlastně pracovat v týmu. Dva předcházející díly byly spíše o teorii a mluvili jsme v obecné rovině. S našimi dnešními hosty se proto chci podívat, jak funguje takový tým v praxi a jak se daří křesťanskému skautskému oddílu Astra udržovat dobrou atmosféru. Mými dnešními hosty jsou Radim Chovanec a Ondra Toušek. Radim dlouhá léta vedl dorost a nedávno předal vedení Ondrovi, který je tedy nyní hlavním vedoucím oddílu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Na úvod jsem se vás chtěla zeptat, jak jste se vlastně dostali do vašich pozic jako vedoucí v oddíle. Co vás vedlo a stále vede k tomu věnovat tolik času vašemu oddílu?
2: Jelikož jsem služebně starší, tak začnu. U mě to bylo velmi jednoduché, jako odrostlý dorostenec jsem se postupně dostal do nějaké pozice rádce, když si mě vyhlídli starší vedoucí a ta práce, ta služba mě naplňovala, bavilo mě to, až se stalo to, že jsem začal více a více investovat a stal se vedoucím a postupně jsem pak ten oddíl přebral a dneska jsme ve fázi toho, že tady sedím společně s Ondrou, kdy vlastně on přebral ten oddíl a vede ho. A je to nějaký vnitřní motor, který mě pohání. Věřím tomu, že to je od Pána Boha.
0: A ty, Ondro?
1: Já to měl vlastně docela podobně. Taky jsem jako chodíval dlouhá léta do dorostu, jako klasický účastník, řekněme. Pomalu jsem se stal vedoucím, ostatní vedoucí mě k tomu motivovali a v průběhu nějaké té práce, tak jsem se právě s Radimem párkrát nějak dostal do řeči a začali jsme řešit pozici toho vedoucího. Jsem nějakou dobu teďka nějaké nové zkušenosti nabral, spoustu se toho naučil a teď došlo prostě k tomu, že jsme si to s Radimem trochu vyměnili. Jsem hlavní vedoucí já teďka a dělám to, protože mi to dává smysl, baví mě to a věřím, že to je dobrá práce nebo dobré dílo, na kterém teďka tady pracujeme.
0: A Radime, co tě vedlo k tomu předat vedení dál a konkrétně Ondrovi?
2: Ta myšlenka byla velmi jednoduchá a přesto velmi vlastně složitá. Byla tam potřeba z mojí strany, nebo cítil jsem to, že je potřeba ten oddíl někomu předat a posunout ho dál, aby to nebylo tak, jak jsem se poučil z historie, kdy vlastně většina oddílů stojí na nějakých konkrétních lidech a ve chvíli, kdy ti konkrétní lidé skončí z nějakých objektivních důvodů, prostě toho je třeba hodně, a mají rodiny a tak dále, tak v tu chvíli nemá kdo ten oddíl přebrat a většinou ta práce umře. A tohle já jsem nechtěl a v tu dobu jsme se začali motat kolem té skautské myšlenky a myslím, že na to ještě přijde řada. A tady vlastně byla jasná jako cesta, prostě nějaký udržitelný systém, najít někoho, kdo převezme ten systém, aby to bylo udržitelné z dlouhodobého hlediska, aby se ten oddíl mohl rozvíjet a někam posouvat. To, že dneska tady sedí konkrétně Ondra, je do jisté míry jeho zásluha, protože já jsem viděl mnoho možných kandidátů, kteří by to mohli přebrat, ale u Ondry nastal nějaký společný průnik, to, že i on potom nějakým způsobem toužil a bylo vidět, že má proto vlohy, že ho Pán Bůh volá do služby, takže tak nějak se to stalo. No.
0: A Ondro, jaké to bylo pro tebe? Přezít vedení po zkušeném vedoucím, cítil ses do toho vhozen nebo jsi měl podporu?
1: Měl jsem obrovskou podporu od Radima a myslím, že to právě bylo to, co on chtěl, aby se právě nestalo. To, že bych byl toho byl vhozen.

0: jsme se o tom a pochopil jsem, že on to vlastně zažil a nechtěl, aby to, abych to musel zažít já. A já jsem za to moc vděčný, protože ta cesta, kterou jsem s ním šel bok po boku, on jako hlavní vedoucí a já jako potenciální nástupce, tak trval třeba rok. A já jsem měl příležitost mu koukat pod ruce, zkrátka vidět, jak se ten oddíl celý vede. A teď to vedu sám s těmi zkušenostmi, které jsem nabral, ale stále ho mám vedle sebe a můžu se ho kdykoliv na co zeptat. Snažíme se spolu být stále v kontaktu a daří se nám to a je pro mě velikou oporou.
1: Já, jestli bych to mohl doplnit, tak jsem rád za zpětnou vazbu, kterou teď tady od Ondry slyším. A rozhodně to zcela klíčová věc, kterou si myslím, že chci, no, přeju ostatním oddílům nebo jakýmkoliv službám, aby tam byla nějaká vzájemná kooperace a to předání nebylo jako tady to máš. Ale já jsem z oddílu neodešel, ani nechci odejít a myslím si, že to, že můžeme jít vedle sebe a nějak ty věci společně posouvat, je jak klíčová věc, nebýt na to sám, protože dost často to tak bývá, že lidi, kteří jsou ve vůdčích rolích, jsou na to sami a to je podle mě špatně a na tom si celkem zakládám, že bych chtěl se takhle věnovat některým klíčovým lidem a je to Ondra a v druhém oddílu, který jsme rozjeli, je to Silva a je to klíčová záležitost pro to, aby to podle mě mohlo dlouhodobě fungovat.
2: Máte jenom nějaký rychlý příklad toho, jak vypadá to jít vedle sebe, nenechat toho nového hlavního vedoucího v tom?
1: Já si myslím, že je to určitě nějaká pravidelná rutina toho se potkávat. To je za mě jako nejdůležitější recept a za to bych tady klidně veřejně poděkoval Lence, manželce od Ondry, která na to velmi dbá, abychom se fakt jednou za měsíc potkali. Scházíme se jako manželské páry, takže o to je to intenzivnější. A prostě být v tom neustálém procesu, prostě být vedle sebe, jako nebrat to automaticky.
0: A ještě doplním tu dobu, kdy jsem byl řádový vedoucí, řekněme, a koukal jsem právě pod ty ruce, tak jsme se asi i domluvili, že to tak jako budu nějakým způsobem dělat a vědomě jsem tedy tak činil a prostě jsem fakt koukal i na táboře, co teda se dělá, když jsem hlavní vedoucí, co se nedělá, když jsem hlavní vedoucí. A fakt jsem si tak jako i sám potřeboval možná určit nebo se podívat na to, co teda ten hlavní vedoucí dělá a jestli to fakt chci jako vzít na sebe všechnu tu zodpovědnost a všechny ty věci, které na mě tím pádem vlastně padnou. A tím, jak jsem měl mnoho příležitostí to vidět a i konzultovat, tak mi to velmi teďka pomohlo.
2: Jak dlouho už teď funguješ ve své nové roli?
0: Jako hlavní vedoucí funguji od září tohoto roku.
2: Co tahle role obnáší za povinnosti, jak to máte ve vašem oddíle stanovené?
0: Máme to stanovené pro mě velice příjemně. Domluvili jsme se s Radimem a s jeho manželkou, že mě nebude zatěžovat takovými těmi byrokratickými věcmi, jako nějaké vyplňování grantů a prostě takové ty věci, které bych řekl, že oddalují vedoucího od té reálné práce, která je s těmi lidmi. A to je právě moje hlavní role. Být s vedoucími, být s tím týmem, být s dětmi, řešit program a celkově organizovat proces toho oddílu a ty konkrétní věci, které se v tom oddíle dějí.
2: Tím pádem máte i spoustu dalších lidí, kteří mají jiné povinnosti, tak jak teda vypadá váš tým. A už jste i zmínili nějaké dva větší celky?
1: Já bych to ještě doplnil, tu předchozí otázku. Za mě tam hodně patří, co není být hlavní vedoucím, nebo co by hlavní vedoucí neměl dělat. A často se podle mě stává to, že lidi ve vůdčích rolích přebírají veškeré kompetence a když to vezmu na konkrétně na ten oddíl, tak se často děje to, že hlavní vedoucí připraví veškerý program, zajistí všechny věci a zapomíná na to, že on by to měl řídit a on by to měl někam posouvat. A tudíž jsem se snažil Ondrovi tohle hodně vštěpovat, že je důležité myslet na ten celek, ne jen na nějakou dílčí věc. Podle mě to je klíčová věc k nějakému dlouhodobému úspěchu a tak společně na tom pracujeme a snažíme se to nějak vrstvit ty věci a myslím si, že Ondra tady tohle pochopil a i když mu to není podle mě vlastní, tak s tím začíná hodně dobře pracovat. A co se týče toho rozdělení, tak já to jenom uvedu. Ten oddíl trošku narostl a my jsme v posledních 2 letech začali mít problém s tím, že se nevlezeme na naše tábořiště a řekli jsme si, co s tím, položili jsme si tu otázku, co s tím a napadla nás myšlenka, že se rozdělíme na starší a mladší oddíl. Byla ve hře i myšlenka, že budeme mít 2 oddíly v jiných městech, protože združujeme Orlovou a Hvířov. A takže nakonec jsme se rozhodli pro ten mladší a starší oddíl a rozdělili jsme síly a já vlastně v tuhle chvíli pomáhám rozjíždět ten mladší oddíl společně s dalšími 4 vedoucími a Ondra si nechal vlastně ten zbytek vedoucích, těch je myslím 8 až 10, nějaký takové číslo, protože máme tam i lidi, kteří pomáhají jenom třeba při nějakých akcích. A pak je tam spousta rádců, kteří jsou do toho zapojeni, takže pracovníků máme dost a snažíme se to diverzifikovat mezi tady ty 2 skupiny.
0: Já to doplním, pracuji zhruba s 8 vedoucími, jak Radim říkal, mám okolo 9 rádců a ještě jsme si přidělali, myslím, že už minulý rok jsme si přidělali takovou roli čekatele, který je pro děti, které chtějí už třeba v mladším věku, jako okolo 12 let třeba, chtějí už přičuchnout k tomu, jaké to je být rádce, mít nějakou zodpovědnost a tak jim dáme příležitost dělat něco malého, třeba, že mají na starost rozdávání zpěvníků nebo narozeniny, kontroly, kdo je kdy má a zařídí, že prostě bude ta čokoláda pro toho člověka, který bude mít v tom týdnu narozeniny. A myslím, že se to poměrně osvědčuje. Ty děti získávají nějaké základní zkušenosti s tou zodpovědností, že s tím musí nějak pracovat a převede je to potom s věkem do role rádce, který se má vlastně primárně stát takovou spojkou mezi vedoucími a dětmi. To bych řekl, že se nám ještě tolik nedaří, ale pracujeme na tom, prostě musíme se stále učit a zlepšovat všechno. To patří k téhle práci. A z rádce pak děláme vedoucí, ale tam je to už i na nějaké míře zodpovědnosti jako vlastně z mojí strany, jako hlavního vedoucí. Chci si vybírat ty vedoucí, chci, aby měli jasno v otázce, jaký je jejich vztah s Bohem. A s tímhle týmem potom pracuji a staráme se primárně vlastně o ty rádce, aby z nich mohli vzniknout právě výborní vedoucí. Taková je vlastně nějaká hierarchie našeho oddílu.
2: Vlastně je to úplně obrovský tým, který tak pod sebou máte tolik lidí, kteří se zapojují, tak myslíte, že se vám daří tam udržovat dobrá atmosféra?
0: Řekl bych, že k té dobré atmosféře přispívá do jisté míry to, že tím, že nás je hodně, tak jsme schopni si poměrně jednoduše rozložit ty síly. Fungujeme na principu, že jeden vedoucí má na starosti vlastně celou schůzku spolu s 2 rádci. On jako vedoucí doprovází a pomáhá radcům tu schůzku připravit. A tím pádem to vychází tak, že třeba vedoucí má na starosti schůzku 1 za měsíc, občas i za 2. A tím pádem rozložíme ty síly tak, abychom nikoho nepřetížili. Má to samozřejmě i nějaký mínus a to je ten, že vlastně se nedostanou do toho driveu a možná ne vždycky ten výsledek je 150%, ale to je prostě věc už i nějaká osobní, o nějakém osobním nastavení. No ale obecně si myslím, že ta dobrá atmosféra se nám daří dělat díky společným akcím. Ty bývají velmi dobré, nebo jsou vždycky dobré v tomto ohledu. Máme tam společný čas jednak na víkendovkách, nejintenzivnější čas spolu je tábor. A řekl bych, že i takový nejlepší čas, který já si vždycky jako vedoucí vybavím, když se na toto téma bavíme, tak byly právě víkendovky před táborem, čistě pro vedoucí. Že to byl opravdu intenzivní čas jako team building a na ten vždycky vzpomínám jako hrozně rád, protože jsme tam mohli být sami, jenom ten tým, bez dětí a bylo to moc fajn.
1: Je to docela alchymie udržet dobrou náladu v týmu a člověk si musí připustit, že nevždy se to daří, ale myslím si, že to je o nějakém rozhodnutí a o nějakých prioritách a člověk si musí uvědomovat, proč to vlastně děláme A když se sejde to, že lidi chcou být spolu a zároveň chcou sloužit spolu, tak je to úplně ideální a myslím si, že se nám to ve většině případů děje nebo daří. Takže je to o nějakém jako pozorování a člověk si na to musí najít hlavně čas, protože všechny ty věci, které tady třeba Ondra popsal, nějaké společné aktivity, jsou o čase a o té investici a čím víc člověk toho má, tak tím hůř se investuje. Takže je to alchymie, nedá se to asi říct jinak.
2: Ondro, ty jsi zmiňoval nějaké team buildingové akce, které máte před tábory. Ale máte nějaké naplánované i třeba během roku, jakože třeba si dáte jako fakt jako cíl mít jednou za pololetí nějakou poradu, kdy máte reflexy nebo nějaký čas pro sebe?
0: Snažíme se od tohohle roku si každý měsíc, ideálně první pátek v měsíci, protože se scházíme v pátek, si dát společnou poradu před schůzkou. Máme na to třeba hodinu a tam se snažím právě to nějakým způsobem vést tak, abychom jednak zreflektovali uplynulý měsíc, řekli si, co všechno se vlastně stalo, protože na to často zapomínáme, co všechno jsme prožili, a řekli si, co bylo fajn, co třeba nebylo fajn, ať i si vyjasníme nějaké nesrovnalosti nebo věci, které třeba nedopadly dobře, ať jsou vyřčeny. Pak se přesuneme na to, co nás čeká v tom nadcházejícím měsíci a plynule tím vlastně přejdeme buď do nějakých hovorů, které z toho vyplynou, a nebo už teda na přípravu té schůzky, která vždycky potom hnedka následuje. Takže toto jako se snažíme a zatím to dodržujeme, ale nějakou asi půlroční si nevybavuju, že bychom historicky dělali.
1: Porady jsou důležité a jak Ondra zmiňoval, tak i historicky já jsem se snažil dělat v rámci každé schůzky nějakou mini poradu před schůzkou. Moc se nám neosvědčili poschůzkové porady, protože tam za mě moc není příležitost, nebo pro mě nikdy nebyla. Já jsem se vždycky rád věnoval rodičům dětí, kteří si je přišli vyzvednout. A co se týká těch jiných porad, tak určitě, když se nazbírají nějaké témata, které potřeba řešit a otevřít, tak je děláme spíš dle potřeb. Děláme různé porady právě kvůli táboru, a teď nás jedna čeká za pár týdnů. Takže s tím pracujeme jako operativně a za mě nástroj porady se nesmí přeužívat, protože dělat schůzi pro schůzi je velmi nepříjemné a mnohé věci se dají řešit v nějakém užším kruhu operativně a schůzovat jako je k ničemu. Potřebujeme, abychom fungovali a ten čas, jak Ondra tady zmiňoval, investovali hlavně do vztahu a do dětí a ne do schůzí.
2: To je určitě dobrý podnět, ale přece jenom musíme občas mít ty otravné dlouhé oddílové porady, které všichni známe. A tak jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte nějaké nápady, co dělat na tady těchto poradách, možná, aby to nebyl takový voprus. Myslím si, že hlavně teď, když máme mladé rádce, tak někteří třeba i sklouzávají k tomu, že jsou třeba na mobilu během porad. Tak když tu poradu vedete, tak jak ji můžete nějak ovlivnit, aby tam byla ta dobrá atmosféra?
1: Mně se osvědčilo, a nejenom jako na poradách v rámci oddílu, ale i pracovních poradách a napříč různými dalšími službami, dělat to, že si dát nějaký časový rámec, popsat, co nás čeká, aby všichni věděli, kam to směřuje a jak to bude dlouhé. A ideálně to říct i dopředu, protože všichni se na to můžou připravit, můžou si k tomu tématu připravit, co by chtěli říct, a nedělat z toho tu schůzi, no, prostě musí to být trošku živé. A to je o tom, jak ti lidi chcou být spolu a když mají společný zájem, tak to pak funguje, no.
2: Napadá vás ještě nějaká rada, jak udržovat dobrou atmosféru a dobré vztahy v týmu?
1: Já se vrátím hodně do historie. Za mě nejlepší je čas, který vlastně popsal nějakým způsobem Ondra, takový ten čas bez dětí, kdy máme jenom nějakou společnou aktivitu, nějakou zábavu. Já si pamatuju, že historicky jsme hrávali třeba bank, u kterého jsme trávili hodiny a hodiny, a vlastně to byl jenom prostředek k tomu, jak být spolu, a myslím si, že to je strašně jako klíčové, že nejenom spolupracovat, ale taky prostě rozvíjet ty vazby a znát se jako lidi a umět se jako podpořit i v těch soukromých životech, nejenom v té službě.
2: A funguje u vás v týmu nějaký typ mentoringu, že se třeba nějaký vedoucí dohlíží na nějakého konkrétního rádce nebo i vedoucí na vedoucí?
0: Mm-hmm. Zavedli jsme si to víceméně od tohohle roku, nějakým způsobem i striktně možná, že mladí rádci lomeno vedoucí, tím myslím rádci, kteří se chtějí stát vedoucími, tak absolvují rádcovskou školu, kde je to dokonce, jsem pochopil, podmínkou, že si musí najít nějakého mentora. A my toho vlastně využijeme, že navzájem si víceméně potom děláme ty mentory. Vedoucí mentorujou rádce, mě mentoruje Radim. Neříkáme tomu tak, ale ono to tak vlastně je. Je to dobrý nástroj, s kterým se ale musíme ještě i naučit pracovat. Je to hodně o iniciativě těch mladých vedoucích, jmenu rádců, a ti ne vždy to rádi iniciují. Takže je to hodně na nich, ale zároveň je to i o nás, jestli je do toho nějakým způsobem asi fakt tlačíme. Pokud ne, tak prostě se může stát, že se nikdy ani nesejde ten pár třeba a prostě to nebude fungovat.
1: Já k tomu mám takovou praktickou poznámku, že on to funguje za mě tak, že ve chvíli, kdy mě někdo mentoruje, tak já můžu mentorovat, protože mám nějakou zkušenost a je potřeba, aby to prostě vycházelo od zhora. Takže když to vezmu velmi prakticky, tak mě jako člověka, který je součástí staršovstva, tak mentoruje náš kazatel, s tím, že já se teď snažím mentorovat právě Ondru společně se Silvou, která vede ten druhý oddíl. A takhle kaskádovitě pokračujeme dál a je to důležitá věc. A nesmí se to ale přehnat. Člověk má nějakou omezenou kapacitu a může se věnovat jednomu, možná až třem lidem, ale víc, pokud to má být nějaké důsledné a aby se to dalo někam posouvat v čase, tak to nejde. Nějaká důslednost v tom.
3: Předáváme, co jsme se sami naučili.
2: Dnes se s Radimem Chovancem a Ondrou Touškem bavíme o tom, jak dobře pracovat v týmu. Oba s tím mají bohaté zkušenosti, protože oba si zkusili vedení oddílu Astra. Doteď jsme se bavili o jejich týmu, jak společně fungují a co dělají proto, aby panovala dobrá atmosféra. Nyní se podíváme na to, jak můžeme reagovat, když nastane problém. Stalo se vám někdy, že někdo neobstál ve své roli? Jak jste s tím zacházeli, obzvlášť jako hlavní vedoucí, pod kterého to teda spadá pod jeho povinnosti?
1: Určitě se mi to stalo a je to běžná věc. V mezilidských vztazích dochází ke konfliktům a může to být z různých důvodů. Já jsem si tu otázku ale snažil položit vlastně trošku jinak, tak se možná omlouvám, ale já tu otázku vidím tak, když někdo neobstál, tak proč vlastně neobstál v té roli, kterou jsem mu dal? A často, když jsem si to reflektoval, tak to bylo tím, že jsme si tu roli nedostatečně vydefinovali. Já jsem přecenil kompetence nebo schopnosti toho člověka a v podstatě jsem objektivně to musel vzít na sebe. A vidět to v tom světle toho, že to selhání nebo to, že se něco nepovedlo, tak vlastně je můj problém a já se k tomu takhle musím postavit. A v tu chvíli to hodnocení celého toho konfliktu bylo vlastně, nebo toho problému, bylo to úplně v jiném světle, než jsem třeba původně si myslel. A určitě je fajn je řešit ty věci s nějakým odstupem, určitě v nějakém užším kruhu a zacházet s tím prostě citlivě. Já s tím mívám občas problém, protože jsem cholerik a chci věci řešit hned, ale je potřeba poodstoupit, promodlit to, nechat to Pánu Bohu.
0: Já to doplním, že je to zkrátka práce s lidmi a konflikty prostě do těch mezilidských vztahů patří, jak už říkal Radim. Ze zkušeností si myslím, že je důležité mluvit spolu. Většinou je lepší mluvit osobně s tím člověkem, se kterým došlo k nějakému konfliktu, nešířit to, nešířit drby, to je nejhorší, potom kazí to atmosféru všude. Jo, nenechat v sobě vyhnít třeba nějaké naštvání na toho člověka nebo nějakou zášť vůči němu, protože ono se to pak nastřádá a může to vybuchnout v nejhorší možnou chvíli a není to pak prostě hezké. Takže mluvit spolu.
1: Já bych to ještě doplnil o to, že když někdo selže, obzvlášť ve službě, tak spousta lidí má tendenci pak z té služby třeba i odejít, že se něco nepovedlo a myslím si, že důležitá role hlavního vedoucího je podpořit toho člověka, že věci, i když se nepovedou, tak stejně můžou být použity a když si tak procházím věci ve svém životě, tak ty věci, které se nepovedly, tak si Pán Bůh mnohdy použil daleko víc, než ty, co se povedly. Takže v tom je třeba být opatrný a nedělat nějaké závěry a důležité je opravdu podpořit ty lidi v tom, že selhat můžem, že to není problém.
2: Když teda víte o nějakém problému v týmu nebo nějakém konfliktu, tak s kým vším to řešíte? Občas je třeba i věci řešit nějak oficiálně, nevím, třeba nějakou zbavení funkce nebo něčím takovým, tak myslíte si, že by do toho rozhodnutí měli vidět všichni, jako jsou, kteří jsou součástí toho týmu, aby nikdo nebyl v tomhle upozadněný?
1: Za dobu celou, co jsem v rámci oddílu, tak jsem nemusel nikdy něco řešit takhle jako oficiálně, že bych někoho odstavil z té služby a myslím si, že jak jsme tady zmínili oba dva, je to o nějakém dialogu, o řešení těch věcí a většinou, když něco nefunguje, tak ten člověk odchází sám, protože to ví, že prostě ten čas prostě nějakým způsobem už vypršel třeba v té službě, ale určitě je potřeba ty konflikty udržet v nějakém užším týmu, ač je to velmi těžké, protože před chvílí jsme se bavili, jak dělat dobrou atmosféru, jak utužovat vztahy, tak většinou lidi v těch týmech jsou si poměrně blízko a když prožíváme něco, tak i to dobré, i to špatné, takže většinou stejně ten tým ví, že se něco děje a velmi těžko se to udrží v nějakém úzkém kruhu, ale myslím si, že je důležité se o to snažit a ve chvíli, kdy je to třeba něco složitějšího, tak ze zkušenosti, když jsem měl tu potřebu do toho vtahovat nějakou třetí stranu, nějakého supervizora nebo někoho, tak v tu chvíli je důležité být jako v tom opatrný, protože to může napáchat víc škody a ta moje zkušenost je taková, že je lepší to s někým jako nazdílet ten konflikt, ale nevtahovat do toho další osobu, někoho, kdo jako udrží to v nějakém intimitě, v nějakém tajemství a spíš z pohledu nějakého jako poradenství, jak se rozhodnout dobře.
2: Abychom nekončili negativní otázkou, tak nespomenete si na nějaký moment, kdy jste byli opravdu hrdí na váš tým?
0: Mě napadla zářijová víkendovka, kterou jsme měli tento rok. Zkusili jsme si totiž asi vlastně poprvé možná, jako za tu dobu, co jsem jako vedoucí, udělat chatu bez takových těch hlavních opor, což je třeba Radim, nebo takové ty stálice, na které se můžeme vždycky spolehnout a vždycky všechno dopadne dobře, protože tam jsou. Takže jsme jeli na víkendovku tři vedoucí. Celou tu víkendovku připravovala nová mladá vedoucí a všechen program měli na starost tři rádci nebo mladí vedoucí a všechno dopadlo úplně výborně. Byla to super akce a mě udělalo jednak radost, že jsme to zvládli i bez těch, v tu dobu jsem si myslel, jako, že úplně mega klíčových lidí, bez kterých jako, by se to jinak sesypalo, čímž jim neubírám kredit, ale udělalo mi i radost, že prostě ty děcka jsou schopné a když dostanou příležitost, tak fakt zamakají a je to super. A úplně nejvíc jako vzpomínám na ten moment, kdy jsem seděl v jídelně a přesně tílenství mladí vedoucí a rádci, tam jako jedna skupina večer hráli nějakou deskovku a byli spolu strašně rádi, byli jedna velká parta a já jsem na to koukal a říkal, jo, je tady někdo, kdo to bude chtít se mnou dělat, mají partu, jsou spolu rádi a je to super. Že už se na ně těším, až z nich budou všichni vedoucí a bude mít obrovský tým a bude to, prostě bude to fajn, já tomu věřím.
1: Já to teda vezmu možná trochu víc ze široka, Ondra byl hodně konkrétní a já mám potřebu to tak jako hodnotit v čase, kdy vlastně, když jsem přebíral oddíl, tak byl velmi mladý ten oddíl a nebyli tam víceméně žádní dospělí vedoucí, dneska už to tak není, dneska už je tam spoustu lidí, kteří jsou plnoletí a umí převzít jako kus práce, udělat kus práce a já jako bych chtěl vyzdvihnout takový ten posun, který jsem měl možnost vidět, to, že jsou schopni v čase přebírat kompetence a odpovědnost a to je jako, na to jsem jako pyšný, jo, když vlastně jsem měl možnost vidět toho člověka jako velmi malého v tom oddíle a myšleno v tom, jako, že neměl žádné kompetence a že jsme mu dali nějakou příležitost a on vyrostl, tak na to jsem pyšný, že ti lidi vzali ty příležitosti, ti konkrétní vedoucí a posunuli se. A věřím tomu, že nejenom jako v rámci té služby, ale že je to posunulo i v jejich osobních životech a že budou dobrými lidmi v božích očích.
2: Díky tady těmto možná zážitkům nebo i hodnocení v čase jsme mohli nakouknout do toho, jak to vypadá v týmech těchto dvou vedoucích. A není samozřejmé, že tým dobře spolupracuje, proto je naší povinností vnímat své okolí a starat se o to, jak se kdo má, abychom jako celek mohli fungovat a dávat i ten dobrý příklad. Než skončíme, mohli byste prosím dát vedoucím, ale i učitelům a rodičům a vlastně všem, kteří mají na starost nějaký tým, ať už sebe, jak velký nebo malý, tak mohli byste jim dát na cestu nějaká povzbudivá slova?
1: Já se možná budu opakovat. Ale pro mě největším povzbuzením a oceněním vlastně za tu službu nebo za tu práci je to, že můžu být u toho, že můžu být při tom, jak druzí rostou a jak se posouvají a jak tady chci být pro druhé a nejenom pro sebe. Tak za to jsem strašně moc vděčný, že mám tu příležitost být u toho.
0: Řekl, co jsem chtěl, ty.
1: Asi jsme spolu často.
0: Asi jsme spolu často. Jo, jako není nic hezčího, než vidět, jak to pod rukama roste, jak to kvete, je to prostě krásné vidět.
2: Tohle zkazují Radim Chovanec a Ondra Toušek a od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských oddílů a klubů. Reprízu dnešního dílu budeme vysílat ještě zítra od 18.30. Za necelé čtvrt hodinky bude poledne. Možná jste už v myšlenkách u dobrého oběda, ať už sami, s rodinkou nebo kolegy z práce. Tak vám posílám pár předkrmů z našeho hudebního lístku.

Kapela Onmy dospívala na Rádiu 7 písničku Žít na pořád. Ke 12. hodině nás doprovodí písnička Upřímné srdce od Birgity Wexler.

Čtvrtek 7. května 2026 dospěl do své poloviny. I do té druhé vstupujete s vysíláním Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Doufám, že pro nás pro všechny bude ta druhá polovina dne ještě krásnější a příjemnější než ta první a můžeme to své doufání svěřit do Boží rukou a požádat o jeho požehnání v modlitbě, ke které vás nyní zvu. Nebeský Otče, děkuji ti za každý okamžik, který můžeme žít a prožívat. Děkuji ti za to odpoledne, které je před námi a prosím tě, abys v něm byl s námi. Ty víš o každém z nás, víš, o čem právě přemýšlíme, z čeho se právě radujeme, na co se těšíme, nebo naopak z čeho máme strach a obavy. Víš o našich trápeních, o našich zápasech. Pomoz nám, abychom dokázali zvednout své oči i srdce k tobě, ať jsme v jakékoliv situaci, protože za tebou můžeme přijít se vším a ty jsi tam. A nejenom, že na nás čekáš, ale často se k nám skláníš a bereš nás do své náruče. Zvedáš nás zpět na nohy, utěšuješ nás a jdeš po té cestě životem s námi. Prosím tě za všechny, kteří poslouchají, požehnej jim tam, kde jsou. Povzbuď a posilni jejich srdce. Dotkni se srdcí a dej, aby slyšeli tvůj hlas a poznali tebe. Děkuji ti za tvou lásku a milost, kterou jsi nám ukázal ve svém synu Ježíši Kristu. Amen.

za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt. Co zasadíš, to sklidíš, tak co dál? Za naše rodiny

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí úsměv.

usilujte celým svým srdcem a duší slyšet ho. A poznáte. Nevím, co leží přede mnou, ale vše, co vím, je, že v Pána naprosto důvěřuji. Úplně. Slyšte ho. Dospívala Emma Neesen písničku o tom, abychom se snažili celým svým srdcem a celou svou duší uslyšet ten hlas Pána Pánů, Krále Králu, Božího Syna a Spasitele Ježíše Krista. Už za malou chviličku po písničce skupiny Třetí deň ako kremeň nás čeká čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemožení, tak zůstaňte s námi.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.
2: Ve čtení na pokračování čte z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové Lenka Malinová. Zuzana sloužila se svým mužem lidem, kde se dalo. Práce v Jablonci a okolí se hezky rozvíjela, když se objevila nabídka jít na neobsazený sbor na východním Slovensku. Peníze na domek a kostelík, které byly přislíbeny, však nedošly. Bez elektřiny a tekoucí vody to vydrželi rok a půl. Josef i děti onemocnili žloutenkou. Poté, co si stěžovali na ústředí církve, byl Josef propuštěn. A tak absolvovali další lekci v boží škole, lekci odpuštění. Vrátili se do Jablonce a Josef byl opět bez práce. Po čase dostal nabídku jít na sbor jednoty bratrské. Dostal by krycí jméno a musel by podávat pravidelné informace. Odmítl. Přišla další nabídka do metodistického sboru v Plzni s bydlením v Protivíně. Josef dostal místo v Plzni a Zuzana v Protivíně. Bylo to těžké. Sbory skomírali, ale Sedláčkovi se pustili do práce. Zvali mládež ke čtení Bible a modlitbám a modlitebna v Protivíně se začala plnit lidmi.

ruky a já jsem je ztratila. Teď budu doma velice bita. Bylo nám, děvčátka, velice líto. Rádi bychom jí ty peníze dali, ale bylo právě před výplatou a my jsme doma neměli ani haléř. Znáš naši Miriam? Navazujeme s děvčátkem hovor. Ano, odpovídá. Chodíme do stejné třídy a často si o přestávce spolu povídáme. Ona mě vždycky brání, když se mi spolužáci posmívají a bijí mě. A proč se ti posmívají? Ptáme se zájmem. Protože mi maminka zemřela a tatínek velice pije. Z hospody téměř nevychází. Maminka ze zoufalství skočila do studně a oběsila se. To se stalo, když mi bylo 5 roků. Mám ještě starší sestru a bratra. Když přijdu ze školy, pro všechny navařím a také jim peru. A jak ti říkají? Jmenuji se Boženka Moudrá. Pozvali jsme Boženku, aby s Mirinkou přišla k nám, že může u nás i obědvat. Boženka pak přicházela do naší rodiny často a my jsme si ji velice oblíbili. Byla to naše třetí dcera. Jednou sdělila manželovi, že jejich třída půjde na třídenní školní výlet a prosila, aby dovolil i Mirince výletu se zúčastnit. Manžel jí vysvětlil, že způsob, jakým je ten školní výlet veden, nepovažuje za vhodný. Za několik dnů ale pořádá naše mládež stanování s biblickým programem. Jestli by chtěla, mohla by se také zúčastnit. Božence se nabídka zalíbila. Tak se dostala poprvé do obecenství věřící mládeže. Zaujaly ji duchovní písně, radost na tvářích mladých lidí, která se tolik lišila od radosti světské mládeže. Uprostřed lesa se mládež scházela k modlitbám v menších kroužcích. Pro Boženku bylo všechno nové. S jakým nadšením ti mladí mluví o Bohu, jako kdyby jej viděli. Jak k němu mluví, a já vůbec nevím, jestli existuje, myslí si. Jak ho mohu poznat? Jak se přesvědčit, že to není utopie, lidská fantazie? Zabrána do těchto myšlenek zvolala, Bože, jestli skutečně jsi, pošli ke mně někoho, ať mi o tobě řekne víc, abych tě i já mohla poznat. V tu chvíli k ní přiběhla Věrka. Boženko, nechceš jít se mnou na procházku do lesa? Boženka se zarazila. Ten Bůh, kterého já nevidím, slyšel mé volání. Tedy je skutečný, on jedná, on odpovídá. Věrka po cestě vyprávěla Božence, jak se Bůh v jejím životě stal realitou, jak otevřela Pánu Ježíši své srdce. Pán Ježíš řekl, že jedině on je ta cesta, pravda i život, a nikdo nepřichází k Otci, než skrze něho. On čeká na to, abychom ho pozvali do svého srdce. Nechtěla bys tento krok udělat také? Ptala se Věrka. Boženka nevycházela z údivu. Byla připravena. Okolo Boženky se seskupila mládež. S radostí ji objímali a současně chválili Pána. Naše Miriam odběhla za tatínkem, který právě se skupinou nejmenších dětí sbíral borůvky. Tati, tati, víš, co se teď stalo? Manžel se na ni překvapeně podíval. Boženka se obrátila k Pánu Ježíši. Hned za ní utíkala se širokým úsměvem Boženka. Slzy jako hrách se jí kutálely z tváří a ona křičela, co jí hrdlo stačilo. Pane sedláček, i mě přijal Pán Ježíš, i já jsem se teď stala Božím dítětem. Sedli jsme si dokola na trávník a upevňovali jsme ji v jejím rozhodnutí následovat Pána. Kluci sbírali po lese dříví a připravovali táborák na večer. Nedaleko našeho tábora stanovala jakási škola. Studenti přišli za námi a prosili nás, zda by se večer směli přidružit k nám a spolu s námi posedět při táborovém ohni. Bylo to v době pražského jara, když jsme se nemuseli obávat zrady, tak jsme s radostí přivolili.

Při plápolajícím ohni manžel přivítal přítomné, pak představil naši skupinu a zahájil večerní program. Ptal se, kdo z naší mládeže by byl ochoten říci, co důležitého se mu dnes stalo a co prožil. Během písně, kterou teď zaspíváme, Na slávu Boží, si můžete promyslet, co byste řekli. Po písni nastalo nehybné ticho. Nikdo neměl odvahu vystoupit před tolika mladými lidmi a něco říct. Pak se kdosi zvedl a přistoupil k ohni. Byla to malá Boženka. S odvahou vyprávěla o svém životě. Jmenuji se Boženka Moudrá. Bydlíme na samotě mezi lesy, kde jsou jenom dva domy. Maminka už nežije. Zemřela, když mi bylo 5 let. Tatínka skoro nevidíme, protože téměř nevychází z hospody. Mám ještě starší sestru a bratra, ale ti přicházejí domů až pozdě večer. Když přijdu ze školy, zatopím v kamnech, pak si k ním sednu, než se oheň rozhoří. Kočka Míca mi skočí do klína a pes Ňafík se mi stulí k nohám. To jsou mi věrní přátelé. Jim svěřuji své bolesti, vyprávím jim, jak proběhl den, povídám jim o svých úspěších i neúspěších ve škole. Oni na mě hledí, poslouchají mě, ale je to jen němá tvář, která mi neporadí ani nepomůže. Ale nyní vám chci říct něco pěkného. Dnes jsem našla přítele, který mi rozumí. Umí potěšit i poradit, podepřít, když padám únavou, který je vždy při mně a nikdy mě neopustí. Jmenuje se Ježíš. V táboře nastalo ticho. Bylo slyšet jenom praskot suchých větví v ohni. Každý pozorně naslouchal a Boženka pokračovala. Dnes jsem se dozvěděla, že Bůh je láska, že miluje člověka, který se mu pro hřích odcizil. Takového člověka, věčné trápení a věčné umírání. Dozvěděla jsem se, že není člověka, který by nezhřešil. Takový byl jenom jeden, Pán Ježíš. On je Syn Boží. Otec Bůh ho miloval. On nikdy nezhřešil. Vždy byl poslušný. Tohoto svého syna poslal na svět, aby lidem vyprávěl o Božím království a vyučoval je, jak mají žít. A těm, kteří ho přijali, dal právo a moc stát se Božími dětmi. Ale bylo jen málo těch, kteří mu dali své srdce. Lidé víc milovali tmu a hřích a nakonec jej ukřižovali. Pán Ježíš miloval lidi víc než sebe. Naše hříchy vzal na sebe a nám dal za ně svůj krásný, čistý, bezhříšný život. Touto výměnou nám vydobil věčný život. Toto vše jsem až do dneška nevěděla. Možná i mezi vámi je někdo, komu tyto věci jsou neznámé, ale já vám chci říct, že Pán Ježíš vás má rád, čeká u dveří vašich srdcí a klepe. Čeká, až mu otevřete. On chce změnit váš život, dát světlo tam, kde byla tma a pokoj, kde bylo zoufalství. Boženka se stala horlivou následkou na Ježíše a byla všem k velkému požehnání. Moc svědectví. Děti z Mirinčiny třídy dostali za úkol vypracovat referát o své nejmilejší knize. Miriam si zvolila knihu Chaloupka strýčka Toma. Zrovna byla na řadě, aby přednesla svou práci. Spolužačky nebyly na hodinu zrovna připravené, tak ji prosili, aby vyprávěla co možná nejobšírněji, aby profesor neměl čas je vyzkoušet. Miriam jim ochotně vyšla vstříc. Vyprávěla velice napínavě, zacházela do podrobností a co nevidět oznámil zvonek konec vyučovací hodiny. Třída na zvonek nereagovala. Děvčata seděla v lavicích jako přikovaná, když profesor řekl svůj komentář. Je to skutečně velice zajímavá kniha, ale zajímalo by mě, zda takoví křesťané žijí i dnes.
Ano, žijí, odpovídá Miriam, a já jsem jedna z nich. A jestli se chcete o křesťanech dovědět víc, přijďte k nám, moji rodiče jsou kazatelé, řeknou vám toho víc. Miriam nám doma o této zkušenosti neřekla. Nevěděli jsme ani, že vzala z domu několik biblí a ve škole je rozdala profesorům. Tehdy byla Bible velice vzácná. V knihkupectvích se nesměla prodávat. My jsme je pro práci dostávali od přátel ze západu. Jednou jsem byla sama doma. Manžel sloužil ve své farnosti v Plzni, navštěvoval věřící, u přátel měl biblické hodiny a vyučování. Zrovna jsem se chtěla připravovat na nedělní kázání, když mě vyrušil zvonek. U dveří stál neznámý muž s velkou kyticí karafiátů. Představil se jako Mirinčin profesor a že přišel, aby poznal našeho Boha. Nabídla jsem mu teplý čaj a dala jsem se do vyprávění. Bůh není jako člověk. My lidé myslíme ve třech dimenzích, protože sami jsme trojrozměrní. Bůh ale ne. Když ještě nic nebylo, byl Bůh. Nikdy se nenarodil a nikdy nezemře. Trvá od věků na věky. Mocí svého slova stvořil nebesa i zemi. Skrze jeho slovo všechno, co existuje. Náš svět a nesčíslné jiné světy, nebeské i zemské bytosti, viditelné i neviditelné. Pak jsem mu vyprávěla o boží svatosti, o pádu člověka a o tom, jak Bůh šel padlému člověku vstříc, když dal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, aby z člověka sněl hřích. Profesor poslouchal. Vysvětlila jsem mu, že Bible je boží slovo, ve kterém se nám zjevuje Bůh a mluví k nám skrze Ducha Svatého. V Bibli ho můžeme více poznávat. A také jeho požadavky na člověka. Na rozloučenou prohodil profesor vážně několik slov. Chci také poznat toho vašeho Boha. Budu si denně číst tu knihu. Asi 2 měsíce se u nás neobjevil. Měla jsem výčitky svědomí, že jsem mu nedostatečně svědčila a velice jsem litovala, že právě toho dne nebyl doma manžel. On by mu dovedl lépe vysvětlit jeho nezodpovězené otázky. Objevil se u nás asi po 2 měsících. Přišel s Biblí v ruce. Od mojí poslední návštěvy uplynuly celé 2 měsíce. Po tu dobu jsem denně četl tuto knihu, ukazuje na Bibli. A jestli je pravda to, co jsem tam četl, tak je pravda i to, že neobstojím před tímto Bohem. Jsem netrpělivý, nepoddajný, neposlouchám rodiče. Včera jsem ze vzteku po matce hodil smotané ponožky. Já vím, že to není správné, já to nechci. Já nechci být takový, ale nedokážu se změnit. Od té doby byl ten mladý muž u nás téměř každodenním hostem. Přicházel k nám odpoledne a vedl dlouhé debaty, kterých se zúčastňovala i naše mládež. Hledal intenzivně Boha. Tehdy naše mládež duchovně povyrostla. Bible se jim stala vodítkem pro život a toužili podle ní žít. Když se někomu ve škole nebo v práci něco nepovedlo, čím zarmoutili Pána, přišli k nám a vyznávali spolu s námi své hříchy. Říkali jsme tomu, že chytáme malé lišky, které kazí boží vinici, protože v přísloví 28.13 je psáno, kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se mu šťastně, ale kdo je vyznává a opouští, milosrdenství dojde.

V srdcích nás všech byla Boží bázeň a toužili jsme vést život v posvěcení. V přítomnosti profesora, který k nám docházel už pravidelně, se mládežnické hodiny biblického vyučování málem zvrhly v debatní kroužky. Při jednom takovém sejítí se ozvala Boženka. Od té doby, co pan profesor mezi nás chodí, se mi zde přestalo líbit. Nepozorujete, že už míň zpíváme? Společným modlitbám věnujeme míň času a stále se jenom debatuje? Já těm moudrým řečem vůbec nerozumím. Jestli je pravda, že pan profesor hledá Boha a chce ho najít a poznat, ať ví, že Bůh je ten, který ho už dávno hledá. Může ho poznat ještě dnes, ať jde s bratrem Sedláčkem do vedlejší místnosti, ať vyzná Bohu všechny své hříchy a pak bude vědět, jestli Bůh je. Zarazili jsme se. Boženka byla moc přímá a někdy až prostořeká. My jsme mu projevovali určitou úctu, byl to přece profesor naší dcery. Teď nám ale sám vyšel vstříc. Výborně, já to chci zkusit. Já skutečně hledám Boha a chci ho poznat. Manžel s profesorem odešli do vedlejší místnosti. Já s mládeží jsme si klekli do kruhu a jeden po druhém jsme se modlili, aby se Duch svatý profesora dotkl, aby mu připomněl hříchy, kterými zarmoutil Pána, a aby mu dal ducha pokání. Modlili jsme se dokola již po několikáté a profesor s manželem stále nevycházeli. Najednou někdo přerušil modlitby. Nezdá se vám, že ti dva jsou tam už pořádně dlouho? Miriam pohotově odpověděla. To je přece náš pan profesor, to musí trvat dlouho, on má hodně hříchů, dával nám vždy špatné známky. Neudrželi jsme se smíchy a s chutí jsme se všichni zasmáli. I mně se to vyznávání zdálo jakoby bez konce. Přistoupila jsem ke dveřím a neslyšně jsem je pootevřela, ale profesor to postřehl. Pojďte, pojďte, sestro. Nechtěla jsem věřit svým očím. Profesor byl vždy zamračený, nezdílný muž. Nyní ale jeho tvář zářila štěstím. Bylo to skutečně tak, jak ta Boženka řekla. Začal jsem vyznávat hříchy. Nejdříve takové ty malé, za které se moc nemusíme stydět. Potom jsem však něco prožil. Poznal jsem, že nemluvím do vzduchu. Tak jsem začal postupně vyznávat závažnější hříchy, ty ošklivé a nejošklivější. A tu mi spadl balvan ze srdce. Poznal jsem, že stojím před Bohem, který mé hříchy vložil na svého syna a mě daroval svůj pokoj. Nyní jsem se stal jedním z vás. Jsem váš Luděk. Od té chvíle se Luděk stal věrným vyznavačem Ježíše Krista. Ve škole o přestávce svolal žáky a vyprávěl jim příběhy z Božího slova a učil je modlit se. Jeho otec byl také profesorem a vedoucím funkcionářem okresní komunistické strany. Velice těžko nesl skutečnost, že jeho syn, jak to sám nazval, se stal fanatikem, že na potkání každému vykládá o Kristu a soustavně chodí do shromáždění mezi křesťany. Prosil manžela, aby jeho syna přesvědčil, že dnes už nikdo v Boha nevěří, že je již dokázáno, že žádný Bůh neexistuje, že Bůh je výmysl lidské fantazie. Manžel se zarazil. Luďkův otec se zamračil. Když nejste ochoten se v této věci podřídit, ponesete důsledky vy i můj syn. Netrvalo dlouho a důsledky se dostavily. Luděk byl postaven před rozhodnutí. Když se zřekne své křesťanské ideologie a už nikdy se nezúčastní křesťanských akcí, nebude s nikým mluvit o Kristu, pak může dále působit na škole jako profesor. Pokud se bude nadále křečovitě držet svého fanatismu, musí školu okamžitě opustit. Bylo to tvrdé. Ale Luděk rozhodně odpověděl. Již dlouho jsem hledal pravdu. Hledal jsem ji ve vědě, v literatuře,
ale nikde jsem nemohl najít to, co mi dal Ježíš. On vlil světlo do mých temnot. V jeho přítomnosti jsem poznal sebe, poznal jsem svůj hřích, svou nehodnost. Pod jeho kříž jsem složil svůj hřích a v jeho krvi jsem dostal plné odpuštění. Ježíš mne učinil Božím dítětem. Ano, Bůh je v Ježíši Kristu mým otcem. Jsem novým člověkem. Staré věci pominuly, protože nový člověk nemá minulost. Neexistuje nic, co by mi mohlo nahradit Krista, proto se ho nemohu zříci. Musel okamžitě opustit školu. Žáci, kteří se zúčastnili jeho modlitební skupiny, mu darovali na rozloučenou knihu s věnováním. Guta cavat lapidem, non vi sed saepe cadeudo. Kapka nerozráží kámen silou, ale tak, že kape ustavičně. Na manžela čekalo vězení. Ohnivé šípy. Byla to šťastná rodinná idylka. Josífek seděl u stolu a připravoval se na biblickou hodinu. Četl si list Židům. Já jsem připravovala jídlo k obědu, když toto blahodárné ticho přerušil hlas zvonku. Josef myslel, že je to někdo z mládeže, když se stupoval po schodech dolů k brance. Když ji otevřel, byl překvapen. Nestál tam nikdo z mládeže, ale červené auto a před ním jeden policista a čtyři tajní, z nich jedna žena. Policista držel v ruce arch papíru a vysvětloval, že má příkaz v našem domě provést domovní prohlídku. Muži vstoupili do bytu. V okamžiku byli páni situace. Vzali židle, postavili si je do řady a poručili, abychom si na ně sedli. Nesměli jsme se ani hnout, ani spolu mluvit. Před nás si sedl policista, který nás hlídal. Miriam, která se svým mužem bydlela ve stejném domě přes chodbu, měla několik týdnů staré děťátko. Musela zde s ním také sedět a nesměla jít ani do vedlejší místnosti ho nakojit. Po delší době dovolil velitel, aby žena, která s nimi přišla, doprovodila Miriam do vedlejší místnosti, aby mohla dítě přebalit a nakojit. Mezitím se muži vrhli na knihovny, které byly rozmístěny po celém bytě. Bylo trapné dívat se, jak neohrabaně zacházeli s knihami, které pro nás byly tak vzácné. Nehybné sezení a mlčení bylo nepříjemné. Odvážila jsem se zeptat. Když nesmíme mluvit, smíme aspoň číst? Číst smíte, odpověděl velitel. Na stole ležela má Bible. Přiskočila jsem k ní, abych si ji vzala. S Biblí v ruce jsem se cítila jistější. Pane Ježíši, dej mi slovo do situace. Otevřela jsem Bibli a můj zrak padl na Joela 2, 21 až 28. Neboj se ze mě, plésej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. Nebojte se zvířátka polí mých, neboť se zotaví pastviska na poušti a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydají moc svou. I vy, synové sionští, plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem, neboť vám dá déšť příhodný a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní včas. I budou naplněny stodoly obilím a oplývati budou presové medem a olejem. A tak nahradím vám léta, která sežrali kobylky, brouci, chrousti a housenky, vojsko mé veliké, které jsem posílal na vás. Budete zajisté mít co jíst a nasycení soudce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, který učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky. A poznáte, že já jsem uprostřed Izraele a že já Hospodin jsem Bohem vaším a že není žádného jiného, neboť nebude zahanben lid můj na věky.
I stane se potom, že vyleji ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše, starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Reprízu dnešního dílu si můžete pustit ještě ve 23 hodin a 15 minut a pokračování již 11. si můžete poslechnout zítra ve stejnou dobu, tedy ve 12.15. Posloucháte Rádio 7, které vám teď posílá písničku Miriam Kaiser Statočná žena.

Na Rádiu 7 dospívala píseň o statečné ženě Miriam Kaiser. Je 7. května a svátek dnes mají všichni Stanislavové. Základem tohoto jména je staroslovanské Stan, jež znamenalo pevnost. U nás nosil stejné jméno Stanislav ze Znojma, který žil na přelomu 14. a 15. století. Tento teolog a filozof byl jedním z prvních pražských stoupenců Wyclefových. Po roce 1388 vyučoval na pražské artistické i teologické fakultě a v roce 1404 se stal rektorem Pražské univerzity. Napsal komentáře k některým aristotelovým spisům, také například traktáty o pravdě a omylu, o štěstí a o univerzálích. V letech 1410 až 12 se však rozešel s Wyclefovým učením i s jeho zastáncem Janem Husem. Zemřel cestou na koncil v Kostnici. Pokud znáte nějakého Standu, Stáníka, Stanislava, nezapomeňte mu dnes popřát a udělat mu něčím radost. Třeba i úsměvem nebo vlídným slovem. Čeká nás prodloužený víkend a i když výhled je polojasný až oblačný a nečekají nás žádné tropy, můžete třeba se Standy vyrazit pod stan a užít si společně rašící všemi barvami hrající a vonící přírodu. My všem Stanislavům z Rádia 7 přejeme boží blízkost, radost a požehnání a posíláme následující písničku od pěveckého sboru Brooklynského svatostánku Fill My Cup, naplň můj pohár, ve které se zpívá Naplň můj pohár, pane, dej mi lásku, radost, pokoj, jsem tvoje dítě, pane, a potřebuji tě.

Film I Cup, Naplň můj pohár, dospíval pěvecký sbor brooklynského svatostánku. Písničku, kterou jsme posílali všem Stanislavům, kteří dnes slaví svátek. Jedna hodina je na rádiu 7 na dohled a po ní se ponoříme do řeky života, která je dnes věnovaná velikánu teologie 20. století Karlu Barthovi. Za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví Broňa Procházková s docentem Petrem Galusem z Karlovy univerzity. Budeme rádi, když s námi zůstanete. K té jedné hodině nás doprovodí písničky kapely Door a také Way to Go.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Broňa Procházková vítá v hodině, ve které se vydáme za velkým jménem teologie, za Karlem Barthem, za jeho životním příběhem i myšlenkami. Vykročit do ringu teologie pro mě znamená téměř jistotu, že schytám modřiny. Nicméně, když jsem si chystala scénář tohoto rozhovoru, tak se mi v noci pak zdál velmi povzbudivý sen. Zdálo se mi, jak se svým hostem vstupuji do studia. Otvírám mohutně dveře a těmi dveřmi jsem drcla do knihovny, ze které začala padat bysta Karla Bártha. A ten můj host nejenže držel ty dveře, ale i takovým vzmachem zachytil tu bystu Karla Bártha. Tak tím povzbudivým hostem, který zachrání mé uchopení Karla Bártha, je docent Petr Galus. Petře, vítejte na Rádiu 7.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Budu se snažit chytat všechno, co padá.
0: Přidám představení mého hosta. Docent Petr Galus je z katedry církevních dějin a systematické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a vyučuje obor systematická teologie a teologická etika. Mám to dobře?
1: Máte to dobře.
0: Za jak dlouho od nástupu ke studiu se studenti teologie setkají se jménem Karla Bártha?
1: No, kdybych byl o generaci starší, tak bych řekl, že to je v řádu dnů. V současnosti je to asi v prvních týdnech, ale je to brzy, protože Karl Barth byl velikán. Je to to největší jméno protestantské teologie 20. století, veliký klasik, přes který ho prostě dřív nebo člověk škobrtnout musí, když se začne zabývat evangelickou teologií.
0: Velikán se nerodí na stránkách učebnic, ale někde někomu do něčeho, aniž je tedy známo, že bude jednou velikánem. Tak se pojďme podívat na ten životní příběh jeho. Rámují to data, teď se blízknu, abych také něco přidala, 1886 až 1968, tak si říkám, že ti studenti 86 až 68, že si mohou dobře pamatovat.
1: Jo, to jsou zapamatovatelné čísla, ano.
0: Ještě připodobním tato data z našeho českého ranku. Jeho vrstevníky, dejme tomu, je Karel Čapek z těch literátů nebo Franz Kafka, i když oni umírají tedy výrazně dříve. Tam. Tak se posuňme do Švýcarska. Právě tady se v Bazileji narodil. Do jaké rodiny?
1: Narodil se do rodiny švýcarského evangelického, tedy reformovaného faráře, takže vyrůstal v atmosféře fary a tehdejší takzvané liberální teologie, to znamená určitýho specifického směru, který na přelomu 19. a 20. století měl mnoho příznivců. My se k tomu asi postupem času ještě dostaneme, protože on nejdřív v tomhletom byl vychován a začal tímhletím způsobem svoji teologii provozovat a pak se vůči ní začal velmi výrazně vymezovat. Takže asi bude potřeba rozkrýt, co to ta liberální teologie je, ale možná na začátek jenom úplně ve zkratce. Liberální teologie hodně zdůrazňuje náboženství, nemluví až tak moc ani o Bohu a o víře jako o náboženství, o náboženském prožitku, o náboženském subjektu, o vlastním prožívání víry. Má blízko ke kultuře, má blízko k jakýmsi až psychologické introspekci možná a touhletou cestou se zabývá i těmi základními teologickými tématy, třeba u Ježíše Krista není až tak zajímavé jeho vtělení nebo jednota s Otcem nebo něco takového, ale podstatně důležitější je jeho vnitřní zbožný život a hnutí jeho zbožná, která se údajně odrážejí v evangeliích a člověk se jim má nechat inspirovat a protchnout. Tak něco v tomhle smyslu, zatím pro začátek liberální teologie. V tomhletom ovzduší Barth vyrůstal a dospělo to k tomu, že sám šel studovat teologii, šel studovat teologii nejdřív ve Švýcarsku a potom na slavných fakultách v Německu, kde potkal celou řadu slavných velkých jmen, která ho různým způsobem formovala. S některými se přel a na některé navazoval.
0: Karla Bártha teď máme na studiích a studuje tedy tu liberální teologii.
1: No, on studuje evangelickou teologii a tam vždycky záleží, jakého učitele člověk potká, jakého zaměření, on jich potkal celou řadu, ale na začátku vyrůstal v atmosféře liberální teologie, která byla výrazně určovaná jmény jako Friedrich Schleiermacher, což byl velikán, jakýsi druhý církevní otec protestantské teologie, té moderní, vedle Karla Bartha, se dneska říká ve zpětném pohledu, anebo Adolf Harnack, slavný církev historik, který se proslavil svými dějinami dogmatu, tak Harnacka potkal osobně, později si s ním i dopisoval, později se vůči němu taky vymezoval, ale to bych přeskočil.
0: Je tedy úspěšným studentem, který dokončil studium teologie. Co pak?
1: No, pak se z něj stal vikář a farář, to znamená, nabral velmi sebevědomně, jestli se něčím teda vyznačoval, dá se to vytáhnout z jeho mladických spisů, ať už těch, co víme, že psal za studií teologických, anebo potom jako mladý farář, tak se vyznačoval poměrně vysokým sebevědomím, takovým tím přístupem, že teď něčemu porozuměl a teď ví, jak je to správně a teď půjde do toho církevního terénu a tam to bude dělat, tam to začne provozovat. Tomu se nedalo vyhnout, neděli co neděli stoupal na kazatelnu, nejdřív jako vikář v Ženevě, kde kázal na místě, kde kdysi kázával Jan Kalvín, tak to muselo mít velikánskou atmosféru, samozřejmě v té ženevské auditoire. A potom v malé vesničce v Safnvillu u Bazileje a snažil se týden co týden vykládat něco svým farníkům. Sám na to vzpomíná tak, že to bylo víceméně bez odezvy, bez úspěchu a vůbec ho to vlastně neuspokojovalo.
0: A bylo to tím, že on byl tedy ten, jak se patří, studovaný duchovní, ten vzdělanec, který tedy říká, jak je to správně a jak to, že to oni nechápou a oni to nechápali. Čím to bylo?
1: Já myslím, že jim ani neříkal, neměl tuhle tu tendenci říkat jim, jak je to správně. Jako tehdejší liberální teolog určitě víc apeloval na zbožnost, nějakou existenciální emocionalitu, na něco, co by s člověkem zahýbalo. Je potřeba k tomu ale přičíst taky dobu, ve které žil, začínal a mluvil. Ty roky asi 1910 až 1914, tedy těsně před vypuknutím první světové války, což byla doba zjevně jako relativně spokojená, klidná, bez zatím nějakých větších otřesů. A jak už to v takových dobách bývá, teď teda spekuluju, ale dovolím si to, tak když nejsou žádné větší otřesy a člověka nic moc jako netísní a žije se mu relativně pohodlně, tak se těžko káže, protože když lidi nic netrápí, tak se jim těžko něco existenciálního vykládá. Kde jsou lidé spokojení, tam to tak nějak jako pěkně plyne.
0: Karl Barth ty teologické notové party hraje tedy v zavedeném modu, pak ale dojde k zatřepání. A vy jste to datum už zmínil, 1914. To bylo velké zatřepání, nebo ta následující léta pak, kdy ten opar z toho zdokonalení člověka, že přeci pokrokem se vypokrokujeme kupředu k lepším zítřkům, tak že to tak nebude. Ta světová válka udělala hodně. Zatřepala i tím Karlem Barthem.
1: Zatřásla s Barthem naprosto zásadním způsobem, ale to především v tom smyslu, že si začal klást nově některé otázky, ty zásadní otázky. To, co ho tížilo doposud, totiž jak kázat, jak se to vlastně dělá, jak je to správně, tak to teďka velmi výrazně zesílilo a začalo mu být jasné, že nelze pokračovat v té teologii, ve které byl vychován. Tady někde začíná jeho rozchod s tou liberální teologií, která byla velmi kulturně orientovaná, kulturně prosycená, také proto, že jeho učitelé vesměs válku podpořili, s čímž on se těžko směřoval. Takže u něj se ten otřes projevil tím, že začal hledat, jak se dělá teologie lépe, jinak, aktuálně, vlastně kritičtěji, už ne ze setrvačnosti jakési, ale nově. Ale nepřišel ten otřes v tom smyslu, že by hned a rychle našel nové odpovědi. Tomu vlastně trvalo, dalo by se říct, až do roku 1931. To znamená minimálně 15 let. To, jak se vyvíjel, tak bylo období velkého hledání a posouvání, kdy vyzkoušel různé cesty a různé uličky. Ono totiž rozejít se s tím, v čem jsem byl vychováván, nějak se napřít proti, to se lehko řekne, ale člověk hned si musí říct, dobře, ale kam jsem se teda posunul, kde sám stojím, z jaké pozice já mluvím a co budu těm svým slovutným učitelům, třeba teologickým, tady vykládat, čím jim budu oponovat, co si myslím, že dělali špatně. Takže Bart začal všemožně různě hledat. Chvilku to zkoušel přes politiku, chvíli to zkoušel přes křesťanské sociální demokraty a různé mírně revolučnější skupiny křesťansko-politické, ale nakonec to skončilo tak, k čemu už měl náběh předtím, totiž, že se svým blízkým spolufarářem z vedlejší malé vesnice, který se jmenoval Eduard Turnagen, ten kolega, že se spolu začali scházet, začali znovu číst teologickou literaturu a Bart se pustil do přesnějšího výkladu, nebo přesnějšího, teď by mě mohl někdo namítnout, že ty bartovské výklady jsou velmi specifické, ale pustil se do výkladu biblických textů a vzešla z toho přelomová kniha, jeho výklad listu Římanům v prvním vydání v roce 1919. To znamená, nebylo to nic upřekot rychlého, trvalo mu to několik let, kdy se scházeli, psal to, diskutoval, ale začalo mu být jasné, že se teologie musí dělat jinak než doposud.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Tak se pojďme podívat na toto debutové album. Výklad listu Římanům. Jaké jsou hlavní myšlenky? V čem je to přelomové?
1: To, v čem se Bart začal posouvat oproti liberální teologii, byl posun od toho důrazu na lidskou niternost, na lidské prožívání, na jakousi snahu naladit se na vnitřní Ježíšův život, což bylo velké heslo Bartova teologického učitele Wilhelma Hermana z Marburku, tak posunul se tady od toho důrazu na subjekt a subjektivitu, tak jak to měla ráda liberální teologie, naopak k Bohu jako tomu zcela jinému, který je jiný než člověk, je mimo, je naprosto transcendentní, to znamená nedosažitelný, mimo kategorie a je nad, je suverénní, nadřazený, je to ten pán s velkým P, který určuje, počínaje stvořením, i potom určuje, jak to stvoření má vypadat a když to stvoření nevypadá tak, jak má, tak ho také soudí. Takže důraz na tuhletu jinakost a na jakýsi obrat od niterné subjektivity k boží objektivitě, kdybych to měl říct velkou zkratkou, a začátku tam, že je tady hlavně Bůh, který mluví v písmu a mluví vůči člověku kriticky, nenechá si všechno líbit, už to není takové harmonické kulturní plynutí, jako tomu bylo v liberální teologii, ale na základě světové války, která přinesla vůbec celospolečenský obrovský otřes a uvrhla celou tehdejší Evropu do výrazné krize, jakou tehdy nikdo nepamatoval, tak promítnutí tady tohohle toho i do teologie, která najednou je bouřlivá, je jiná, je kritická a vévodí právě ten zcela jiný Bůh, který přichází se zásadním kritickým slovem do všech takových těch lidských klídků a teplouček, ve kterých má člověk tendenci přežívat s tím, že já přece vím, jak se to dělá, mám to zmáknutý a tudíž mě nic nerozhází. Tak Bůh jako ten, který právě člověka zásadním způsobem rozhodí, rozhazuje, protože je ten zcela jiný, neuchopitelný a zároveň nadřazený.
0: Takový Bůh může vypadat jako odtažitý, jako ten, který člověka rozhodí, ale ten krok v Kristu je ještě jiný. Tam rozhodí a co je ten další krok?
1: No, to ale musíme ještě 10 let počkat. Toto přijde, to přijde a to bude ta definitivní Barthova odpověď nebo jakási platforma, ze které si potom uvědomí, jak teda tu teologii v konečné verzi koncipovat. Ale teď, co se týče listu Římanů, tak jsme právě v období té takzvané teologie krize nebo dialektické teologie, tedy teologie, která velmi výrazně zdůrazňuje Bůh je Bůh a člověk je člověk a mezi nima není žádný plynulý přechod, tak jak to měla ráda liberální teologie, že člověk může vystoupat introspekcí, ponorem dovnitř nebo správným naladěním, až se může dotknout nějakých božských myšlenek nebo božské sféry, tak tady Barth postavil jednoznačnou přehradu ve svých těchto teologických začátcích. Bůh je Bůh, člověk je člověk a mezi nima

0: tezi, že ta boží jinokost člověka soudí a člověk vlastně ve své mrňavosti si horko těžko může dovolit vůbec o Bohu něco říkat, leč by Bůh sám ho vzal na milost. Mm-hmm. Ale jednoznačnou odpověď nepřinesl. Říká se té teologie taky dialektická teologie v tomhletom období, protože Bart vždycky přišel s tím, že Bůh je takový, člověk je makový a řešením je o tom rozdílu vědět. A dál se člověk musí vydat nebo nechat se oslovit nebo něco takového, ale člověk nemá v ruce žádné nástroje, jak by si Boha přitáhl blíže, ani žádné žebříky, jak by k Bohu sám vylezl. Je to teologie tohoto rozestupu mezi člověkem a Bohem.
1: Dá se říci, že v tomto období vlastně definoval hřích ten rozestup?
0: Hřích a hříšnost by tam určitě hrála velikou roli v podobě lidské nedostatečnosti, v podobě, tak jak to programově sám formuloval potom na začátku 20. let ze svého farářského pohledu nebo i teologického pohledu, kdy říká, úkolem nás, farářů a teologů, je mluvit o Bohu. To máme dělat, jenomže my jsme lidé. A jako lidé o Bohu mluvit nedokážeme. O Bohu by vlastně mohl mluvit jenom Bůh sám. A přesto naším úkolem je mluvit o Bohu. Jak to udělat, když je to vlastně nemožný úkol? Odpověď, řešení, no máme vědět obojí, jak to, že o Bohu máme mluvit, tak to, že o Bohu vlastně mluvit nedokážeme a tím vzdát Bohu čest. Taková hezky kalvínská reformovaná pozice, to znamená, pokud hříšnost, tak by to byla ta vlastní nedostatečnost. Neschopnost naplnit svůj úkol, k čemu tady jsem, totiž pravdivě svědčit o Bohu. Tohle to je ten otazník, který mu vyvstal už, když stoupal na kazatelnu jako mladý vikář a farář a tady si to dokázal velmi pěkně pojmenovat.
1: Jaký byl ohlas na dílo?
0: Ohlas byl překotný, ovšem různorodý. Bart se stal velmi rychle slavným, ale sám s tím dílem nebyl spokojený, on vlastně velmi rychle začal pracovat na druhém vydání, že to trošku předělá, trošku přepíše. Vznikla z toho úplně nová kniha, druhý list Římanům, který se potom hodně zapsal a ten se cituje jako ten klíčový o 3 roky později, 1922. Ale už na základě toho prvního, té první verze, byl povolán do Göttingen jako mimořádný profesor. Oba ty spisy, Římanům 1 i Římanům 2, vzbudili velký ohlas, pozitivní i negativní. Samozřejmě všichni jeho učitelé, když to četli, tak řekli, no tak takhle ne, takhle to nejde, takhle se to dělat nedá. A proti ním teď stál mimořádný göttingenský profesor Bart, který ještě přednedávnem byl farář v malé švýcarské vesničce. Nikdy nenapsal disertaci, přestože ji jednu dobu plánoval. Nikdy se nehabilitoval. Neměl žádný akademický grády. A stal se z něho mimořádný profesor, který najednou byl postaven naroveň těm svým slavným učitelům, u kterých studoval a dostal se s nimi do polemiky. Například s Adolfem von Harnackem se dostal velmi výrazně do polemiky, předtím už třeba s Ernstem Trelčem, aby zazněla veliká jména liberální teologie a nejen teologie. Takže ten efekt tady toho nového teologického nasazení, toho radikálního ne, tak jak jsme teologizovali doposud, tak to nejde, musíme jinak znovu, podstatně kritičtěji a musíme nasadit u Bible, ale tak, aby se ukázalo, že Bůh je ten zcela jiný. To přineslo jako velký otřes a velký dopad, ale možná úplně v největším smyslu na Barta samotného.
1: Jsme ve 20. letech, Karl Barth je hvězdou akademického světa, je na univerzitách v Německu.
0: No, ale to jsme možná zase ještě o kousek přeskočili, protože on se stal mimořádným profesorem v Göttingen, měl přednášet nový zákon a dogmatiku nebo systematickou teologii, jenomže jak se to dělá? On byl zvyklý na svoji farářskou práci, on byl zvyklý na biblickou exegezi, na biblické rozbory, takže hodně se zabýval těmihletěmi výklady a nějakými takovými spíš hraničními tématy propojování.

0: teologie a současné situace teologie a politických reflexí a nabízel několik kurzů na začátku a nikdo tam moc nechodil. Jo. Chodil tam jakýsi kroužek jeho věrných nebo přátel, ale rozhodně se nestal přes noc akademickou hvězdou. Trvalo to, trápil se a musel se sám zaběhnout a začíst do toho, co to znamená dělat akademickou teologii, co to znamená tohleto přednášet a tohleto dokonce vyučovat. Traduje se o něm, nevím přesně, z kterého je to období, ale je to celkem příznačné, že přednášku začal slovy, tak to, co jsem vám říkal minule, to bylo úplně špatně, to si škrtněte a dneska vám to řeknu znovu a lépe. Tak byla to asi i doba, kdy si něco takového člověk zpoza katedry mohl dovolit, ale trvalo mu to. No. Trvalo mu dostat se do toho i získat si to svoje publikum. Podstatně asi víc než to jeho akademické působení mělo ohlas to, že začal být zván jako řečník a začal jezdit různě, především po Německu a přednášet, takže vešel víc v povědomí. On totiž, tak jak byl farářem, tak zjevně dokázal dobře a přístupně mluvit. On nikdy neměl žádný akademický styl, i když si člověk pustí někde z nahrávek, i na YouTube se něco takového dá najít, i když už starý pán, starý Karl Barth, nahrávky jeho způsobu, jak mluvil, tak je to až komické, jak mluvil strašně výrazně a velmi pomalu, no, ale tak jako mladší asi mluvil trošinku rychleji, ale zjevně byl srozumitelný, byl to analytický typ, dokázal věci dobře rozebrat a potom poskládat dohromady a tím, jak nikdy neopustil určitý svůj farářský tón, tak to vždycky mělo jakousi biblickou, zvěstnou, existenciální rovinu. Někteří říkají, že vlastně ve všech svých textech víceméně jako nakonec káže. To má takový, že to má takový kazatelský styl, ale to mohla být taky něco, co nakonec zaujalo, aspoň v době, kdy tvořil a žil. Poté, to až se dostaneme úplně na konci k ohlasu jeho díla, tak je zrovna tohleto jedna z charakteristik, která mnoho lidí irituje, že Barth nepíše akademicky, ale káže.
1: Získal si ten akademický svět nějak? Nějakou prací?
0: On nic zásadního většího v téhle té době nenapsal, ale vybudoval si pověst spolu s okruhem svých spolu teologů, kteří se k němu přidali a začali rozvíjet tady tohleto nové nasazení teologie kritické, teologie krize. Velká jména vedle něho a Eduarda Turnajzena, toho jeho kolegy farářského, také třeba Rudolf Bultmann, velmi výrazný, později novozákonník marburský, Friedrich Gogarten, nebo Emil Brunner, později jakási dvojka dialektické teologie hned po Barthovi, švýcarský teolog. A tenhle ten směr, jim se podařilo založit jakoby školu nebo směr, tak to zaujalo, takže Barth se postupně stal vyhledávaným řečníkem. Co se týče psaných textů, které by byly v jeho době publikovány, tak těch moc nebylo, nějakou dobu mu to trvalo, než se pokusil o další větší dílo a to byla 1927 jeho první dogmatika nebo první svazek dogmatiky, která ovšem dopadla přesně tak, jak jsem to říkal o té přednášce, že v momentě, kdy ten první svazek, myslím, byla plánovaná třídílna, no, asi teď nejsem jistý, ale v momentě, kdy dopsal ten první svazek a publikoval ho a vydal ho a přišli na to nějaký recenze, tak mu došlo, že takhle ne a že se to musí znova a ještě jinak. No takže ho potom záhy přepsal. Ale do téhle té doby spadá jeho další vývoj i kariérní. On se z Göttingen pohnul dál na univerzitu v Münstru, kde už byl tuším jako řádný profesor, povolaný a tam už začal mít velké publikum, až tak velké publikum, že už musel ten zájem trošku třídit a tam už se z něj stal vyloženě proponent, jakási vůdčí postava nově vznikajícího aktuálního teologického směru. Prostě vešlo ve známost, že Bart dělá něco, co je aktuální, co není jenom opakování těch starých, dobrých teologických škatulek a směrů, ale že to je něco, co hýbe s člověkem, s dobou, co nějak reflektuje.
1: Bart na konci 20. let vytváří nový směr, udává směr. Uh-huh. Jaký ten směr je?
0: Na to si potřeboval především odpovědět on sám a je zajímavé, že na konci 20. let zvláštním způsobem tápe a snaží se tu obrovskou energii kritickou, kterou vložil do začátku svého toho nového teologizování, akademického teologizování, přetavit v nějaký pozitivní začátek, v předvedení toho, jak to teda dělat, jak vůbec teologii a církev postavit. A ze začátku se mu to nedaří. Vždycky něco napíše a pak se od toho odkloní, až se mu podaří si myšlenky velmi výrazně ujasnit a utříbit za pomoci jiného velikána, který ovšem byl v bratru o 1000 let starší, svatého Anselma z Canterbury, kdy si vzal Anselmův proslogion, to je krátký text, jehož součástí je Anselmův slavný důkaz boží existence, a ten, když promýšlel, tak ho promýšlel dokonce tak, že psal a napsal relativně útlý spisek, který se jmenuje Fides Querens Intellectum, víra hledající nahlédnutí. To je Anselmův program a Bart ho přijal velmi výrazně za svůj. Víra, která hledá nahlédnutí, pochopení, porozumění tomu, čemu věří. A přesně tohle byla logika, která se Bartovi zapsala a tady té knížce o Anselmovi, kterou sám považuje za svoji z nejmilejších, které se hlásil jako jedné z prvních, tak v téhle té knížce se mu podařilo sformulovat jakýsi program, co to teologie je a jak postupuje. A došel tam ke dvěma, nebo za pomoci tady téhleté reflexe, došel ke dvěma zásadním bodům pro svoji teologii. Jednak teologie je vázaná na prostor víry, a tedy na prostor církve. Teologie promýšlí to, co víra předtím, tedy víra církve, co víra předtím už věří. Teologie je zasazená dovnitř. Není to něco, co by přistupovalo k víře a k teologii a k církvi zvenčí, ale vyrůstá zevnitř jako potřeba víry, která už ví, v co věří. Tohle nepotřebuje zdůvodňovat, protože ví, komu věří, ví, že tady je nějaký Bůh, který se k člověku vztahuje. Potřebuje pochopit, proč tomu tak je a do jaké míry tomu tak je. To je Bartova oblíbená formulace. To znamená, teologie je, on proto používá německé slovo nachdenken, tam je to nach, jako zpětně, po. Teologie promýšlí to, co víra právě už předem věří. Je to takové promýšlení zpětně něčeho, co už tady předem ustaveno je. To znamená, jeho teologie se velmi výrazně pohybuje v rámci víry, v rámci víry církve, v rámci jakéhosi církevního pravověří. K tomu čerpal zdroje už po celá 20. leta, kdy právě četl spisy staroprotestantské ortodoxie, spisy 16. 17. století. Takže mu to vyneslo časem nálepku, že je takový neoortodox, jo, taková jako jakési nové pravověří, kombinované i s tím vlivem, kterou jeho teologie od tohoto momentu, knížka o Anselmovi 1931, měla. A ten druhý důležitý moment, ke kterému došel, bylo to, co jste zmínila už před chvílí, totiž, že uprostřed všeho, a především uprostřed té propasti mezi Bohem a člověkem, není prázdno, ale stojí tam postava Ježíše Krista. který je tím přemostěním mezi Bohem a člověkem. A tady se zase mohl chytit starých církevních dogmat, takže to pravověří vlastně tady mohl podtrhnout a rozvinout. A jeho teologie se stala, už byla do značné míry předtím, vlastně už i ta jeho liberální teologie byla velmi zaměřená na osobu Ježíše Krista, ale teď se stala velmi výrazně christocentrickou. Vlastně veškeré teologické mluvení vychází a týká se do značné míry nakonec vždycky osoby Ježíše Krista, ať už Barth mluví o Bohu, tak nakonec skončí u Krista, ať už mluví o člověku, vždycky skončí zase znovu u Krista jako pravém Bohu a pravém člověku, což ti, co ho nemají rádi, mu vytýkali, že to je christomonismus, že to je pořád jenom o Ježíši Kristu a o ničem jiným, až se mu ztrácí z dohledu především člověk jako takový. Myslím, že ta výtka je trošku přehrocená a karikovaná. Barth moc dobře ví, že se nedá mluvit a nemluví pořád jenom o Kristu, ale tenhle ten důraz, že uprostřed stojí Kristus, který tím pádem je odpovědí na tu otevřenou propast dialektiky. Tam je Bůh, tady je člověk, co s tím nevíme, musíme vědět o obojím. Teď Barth řekne ne. Uprostřed stojí Ježíš Kristus, který ukazuje, že člověk a Bůh jsou jakési paralely, jakési rovnoběžky. Barth se posouvá od té rozervané dialektiky k pozitivní a podstatně harmoničtější analogii, tak to formulují někteří klasici barthovského bádání. Ve víře člověk, ve víře v Krista, člověk vidí, že skrze Krista si člověk a Bůh odpovídají. A tak to má být. Není to kvůli tomu, že člověk by byl tak dobrý, není to kvůli tomu, že Bůh by byl tak jednoduše sám o sobě uchopitelný, je to kvůli tomu, že člověk a Bůh se setkávají v Ježíši Kristu.

0: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s docentem Petrem Galusem o životě i myšlenkách Karla Bárta. Máme tu Bárta, který vydal to své debutové album v Listu Římanům, v tom komentáři k Listu Římanům. Máme tu Bárta, který, řekla bych, vydal album, tu práci o Anselmovi, která získala, alespoň z jeho strany by získala ocenění Anděl. A od těchto myšlenek, od těchto prací se pojďme posunout k jeho životnímu příběhu. Pojďme nastínit, kde se pohybuje ve 30. letech. To jsou dramatická 30. léta. Německo ve 30. letech. Tam se dějí velké změny. Uh-huh. Jak je prožíval Bárt?
1: Možná to zarámuju ještě jednou poznámkou, protože to zaznít musí. Tím, že v té knižce o Anselmovi, která je asi nejvědečtější vlastně, našel ten svůj teologický program, tak konečně mohl začít psát tu svoji velkou dogmatiku. A začíná 1932 psát svoji církevní dogmatiku. Ne, nadarmo se jmenuje církevní dogmatika. Je to dogmatika vyrůstající z církve, psaná pro církev, je to jakoby dogmatika zevnitř dovnitř, i když on by asi sám měl ambici větší, ale myslím, že se to takhle charakterizovat dá. Rozvedl si to jako pětisvazkové dílo, nedokončil to a celý zbytek života už na tom pracoval a psal. Má to kolik? 13 svazků a rejstřík, takže celkem 14 je to zabalený do bílého přebalu, do bílé vazby, takže se tomu říká někdy bílá velryba, protože když si to postavíte do poličky vedle sebe, tak je to fakt tak dlouhý, velký a jsou to stovky a tisíce stran. I tam je nějaký vývoj v tom, ale tohle to je věc, proto to zmiňuji tak na začátku, která ho teďka už pořád provází. To už v jeho životě nebude jinak, prostě průběžně pracuje a doplňuje další a další svazky, které jsou stále tlustší a tlustší tady do téhleté bílo-velrybové řady a zároveň prožívá ty otřesy 30. let. V roce 1930 přichází na nové působiště, na 4 roky přichází do Bonu, kde má k sobě svoji už věrnou, v mnoha smyslech toho slova věrnou, osobní sekretářku, osobní asistentku Charlotte von Kirschbaum a píše, je brán za velmi výrazný hlas učitele církve a začíná se potýkat s nastupujícím nacismem, který začíná kritizovat, stejně jako ty křesťanské proudy v církvi, které si s nacismem zavdali a snažili se najít nějaké paralely křesťanství a nacismu. Bártovi bylo celkem jasné, co se rodí a postavil se výrazně proti, založil celou časopiseckou řadu, jednu, kde psali s kolegy aktuální texty a je autorem velmi významného kratilinkého textu z roku 1934, který vznikl na vyznavačské synodě Německé evangelické církve v Barmen, takzvané barmenské teze nebo barmenské vyznání, kde v 5 jasných tezích se odmítá jakákoliv ideologie s tím, že jediným pánem, který může člověku mluvit do života, je ten nebeský pán, je Kristus a toho jediného je potřeba poslouchat a žádné jiné pány ne a to platí pro jednotlivce i pro církve. Což všechno dohromady, podtrženo, sečteno, přispělo k tomu, že Bart byl ještě v roce 1934 suspendován, dostal zákaz přednášek a v roce 1935 předčasně penzionován. To znamená,
0: vypovězen.
1: No, byl poslán do důchodu a jemu bylo 49. To je hodně předčasný důchod. Bart zvažoval, co udělá, chtěl zůstat v Německu, ač Švýcar, ale nakonec odešel a už zůstal po celý zbytek života na teologické fakultě univerzity v Bazileji, tedy vrátil se do svého rodného Švýcarska a odtamtud potom psal a po druhé světové válce zase znovu jezdil.
0: Tak pojďme na to velké dílo, na toho gigantického 3hodinového Handlova Mesiáše, na tu církevní dogmatiku. Je to velmi rozsáhlé dílo, obsáhlé, píše ji během 30 let, ano, přes 30 letí. Jaké jsou hlavní myšlenky, nebo možná ještě lépe nějaká struktura toho díla?
1: Ta dogmatika má 4 části, jakousi úvodní, pak je učení o Bohu, potom je učení o člověku a stvoření, pak je učení o smíření a poslední měla být eschatologie, tedy učení o vykoupení a posledních věcech, ale z toho 5. dílu nenapsal nic. Každá tady z těch sekcí má několik poddílů, jo, aby to dalo dohromady těch asi 13 nebo 14 svazků i s rejstříkem. A dali by se mezi těmi centrálními tezemi vidět teze, které v sobě mají nějak zárodky toho Barthova předchozího myšlení, co je potřeba mu přičíst jako velikánský kredit, je to, že přišel s renesancí trojiční teologie, která byla taková zaprášená, zapomenutá, liberální teologie si s trojicí vůbec nevěděla rady, protože liberální teologie pojímá z pravidla Ježíše Krista víceméně jako člověka nadaného duchem, ale nikoli jako pravého Boha a pravého člověka. Barth s tím svým pravověrným nasazením, tím, jak se začetl a etabloval se v tom křesťanském pravověří, tak velmi výrazně znovu oživil teologickou myšlenku Boží Trojice. A ta myšlenka Boží Trojice je v pozadí celé jeho dogmatiky. Dneska už to možná nezní jako taková pecka, myšlenka Boží Trojice tehdy celkem byla. Protože do té doby byla trojiční teologie považovaná za takový povinný teologický cvičení, který nějak tím jako studenti musí projít, ale praktická využitelnost veškerá žádná. Tak Barth svojí dogmatikou tohle to znovu postavil jakoby z hlavy na nohy. Ta jeho teologie, jak už jsem říkal, velmi výrazně vychází od osoby Ježíše Krista, protože to je ten bod, kde si můžeme dovolit mluvit o Bohu, protože Bůh se takhle zjevuje nám a zjevuje se po lidsku, zjevuje se jako člověk a to nám dává možnost o Bohu mluvit, když on tedy sám se tímhletím způsobem zjevuje. A poslední důležitá věc, kterou chci zmínit a se kterou Barthova teologie stojí a padá, je převrácení toho tradičního pořadí, že nejdřív člověk musí poznat svůj hřích a je potřeba ho dovést k poznání hříchu a vyznat svůj hřích, aby mu pak mohlo být zvěstováno evangelium. Barth tohleto schéma obrací a říká ne, nejdřív je tady ten pozitivní příslib milosti v Kristu. A teprve v tomhletom světle může hříšník poznat sama sebe jako hříšníka, svůj hřích, jako opravdu hřích. Bez Krista to nejde, jenom z krásných modrých očí svých vlastních v zrcadle si to člověk nevyčte. Potřebuje na to právě to kritické slovo zvenčí, ale to kritické slovo zvenčí přichází k člověku jako ospravedlnění, jako evangelium. A teprve v jeho světle, v tomhletom ostrém světle toho evangelijního reflektoru je možné vidět, kam až ten hřích sahá, jak je hluboký. To znamená, pokud člověk poznává ve světle evangelia svůj hřích, poznává ho jako ten hřích, za nějž Kristus už zemřel minulý čas. Už se to stalo. Tohle důležitý pořadí, nejdřív je evangelium a potom je poznání hříchu a hříšnost. Začíná se tím, že Bůh se zjevuje. Bůh se zjevuje jako pán, to je centrální teze církevní dogmatiky, ze které se Barth snaží všechno ostatní rozvinout. Bůh se zjevuje jako pán v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je ten, kdo byl paradigmatickým způsobem vyvolený Bohem k tomu, aby vykonal to, co vykonal, a zároveň byl paradigmatickým způsobem ten zavržený, v němž byl odsouzen veškerý lidský hřích, a proto s touhletou událostí v zádech my můžeme vycházet teologicky od naděje, od toho pozitivního, od toho Božího ano k člověku. A ve světle toho ano můžeme potom o to ostřeji vnímat i ne vůči lidskému hříchu.
0: Děkuji za tohle přiblížení aspoň některých myšlenek církevní dogmatiky a je mi jasné, že je to tak rozsáhlé dílo těžko vměstnat do pár chvil. Jaké je to dílo? Je to přístupné čtení? Jakým píše jazykem?
1: Platí to, co jsem řekl už pro ta jeho 20. léta. Bart nikdy neměl akademický jazyk, vždycky to byl jazyk spíš kazatelský. Je poznat, když se dostane lidově řečeno do jakési ajfru nebo do varu, že začne víc a víc kázat. On když kázal už jako mladý, tak ta jeho kázání měla 3/4 hodiny. To nebyly krátké útvary, to byly celkem dlouhé útvary. Tak ta jeho církevní dogmatika je ještě delší a ještě delší. Něco se tam promítá i z toho jeho dialektického období. Bůh je takový, člověk je takový a co my s tím? Protože rád postupuje takovým jakýmsi trojkrokem. Nejdřív řekne A, potom řekne B, pak se to snaží nějak dohromady dát, že platí A i B. Ano, ale vlastně se to musí rozlišovat. Někdy to zamotá hodně, takže ten, kdo tam něco hledá v tom jeho textu, tak to tam vždycky najde. Jenom si není jistý, jestli je to ta poenta, nebo jestli je to nějaký mezikrok. Je to tak tlusté i proto, že Bart velmi výrazně se vyrovnával taky s biblickými texty. Je to protkané biblickými exegetickými pasážemi, výklady biblických míst, na tomu velmi výrazně záleželo. A zároveň se vyrovnával taky s dobovou teologickou literaturou, takže jsou tam jakési referáty a polemika s aktuálními spisy. Tohle je psaný menším písmem, tyhle ty exkurzy petitové jsou někdy velmi dlouhé, a mají často trošku jiný ráz, jiný zvuk, jiný charakter, protože ty mu připravovala ta jeho velmi věrná sekretářka Charlotte von Kirschbaum, tak je to na tom, je ta jako její taková preciznější, velmi sečtělá a přestože ona nebyla akademička, zdravotní sestra, tak přece jakýmsi duchem akademičtější texty, tak je to tam poznat. Takže Bart se čte pěkně, profesor Štefan, největší znalec Karla Barta u nás, říká, že čte Barta v prvé řadě jako beletrii, jako krásnou literaturu, protože ano, i takhle se to asi dá číst. Ten, kdo z toho chce něco vytáhnout, co si teda Bart myslí a k čemu dojde, tak musí strávit hodně času, než se tím pročte. Takže čte se to hezky, ale vlastně obtížně.
0: Dobrá, kdyby se někdo chtěl začíst do textů Karla Barta, tak čím by měl začít?
1: No, to je vlastně velmi jednoduché k zodpovězení, protože těch do češtiny přeložených textů je vlastně relativně málo a jsou to ty, které jsou relativně přístupné. To, co se doporučuje většinou, je Uvedení do evangelické teologie, což je jeho labutí píseň. To byla jakási poslední přednáška, kterou měl, taková souhrná o tom, co všechno, o čem všem evangelická teologie pojednává, co všechno zahrnuje. Je to velmi přístupný text, takový krásně bártovský, taky tam svým způsobem káže nebo mluví velmi existenciálně zaníceně ke studentům, začínajícím studentům teologie, to vyšlo česky, Uvedení do evangelické teologie, anebo jeho přednášky, které pojal jako výklad apoštolského vyznání víry, to se jmenuje Krédo nebo základní nárys dogmatiky, vyšlo to pod názvem Základy dogmatiky v češtině, tak tohle se dá. Ten, kdo by chtěl trošku víc zabřednout do Bartova myšlení a vyrovnávání se s dědictvím, které si v sobě nesl, tak protestantská teologie 19. století je velmi zajímavé, hutné čtení, kde Bart provází po jednotlivých velkých postavách jeho předchůdců a vyrovnává se s nimi velmi současně a kriticky samozřejmě. A myslím, že o moc víc z toho v češtině není. Možná by stálo za to ještě přidat 7 kratších textů, které jsme přeložili s Janem Štefanem ve svazku s názvem Boží božství a boží lidství. To je 7 přednášek z různých etap Bartova života, tak i tím se dá začít.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Nechtěla bych minout představení závěru Bartova života. On je tedy působí jako v té akademické sféře, ale působí i nějak společensky?
1: Působí ekumenicky hodně. Podílel se na vzniku Světové rady církví. Za druhé světové války se proslavil i jedním takovým polopolitickým aktem, kdy napsal dopis Josefu Luklu Hromádkovi, přednímu představiteli protestantské teologie u nás, a napsal mu, že český národ nebo český voják má plné právo se bránit se zbraní v ruce. Nebyl žádný pacifista v tomhletom, ale jednoznačně povzbudil k ozbrojenému odporu proti Hitlerovi, což určité církevní kruhy se velmi rozrušilo až nakrklo, ale ten dopis se stal slavným a velmi diskutovaným a pro křesťanský kruhy u nás za druhé světové války byl velmi, velmi důležitým povzbuzením, ale jinak se Barth společensky zas tak nějak zvlášť neangažoval. On zůstal tím teologem na pomezí teologie církve ekumény. Tam psal, přednášel, pak už i méně cestoval k závěru života, lidé jezdili za ním. On byl magnet, který hodně táhnul a taky vychoval celou řadu žáků, kteří ten vliv táhli dál. Z těch výrazných, kteří se na něj odvolávají, tak jednoznačně Eberhard Jüngel, což je luterský teolog, který zemřel, není to zas tak dlouho, 8 let tuším, Jürgen Moltmann, který zemřel loni, jestli to říkám správně, Wolfhard Pannenberg, to je takový trojlístek té další generace německých teologů, ten zemřel asi před 10 lety, ti všichni se s Barthem nějak utkali, Pannenberg nebyl přímo jeho žák, ale velmi výrazně s ním pracuje a odvolává se na něj a potom jeho žáci rozesetí různě po světě, měl své žáky ve Francii, měl své žáky v Británii, T.F. Torrance třeba. Možná by se ještě dalo přidat stručně to, jak to s Barthem, nebo s jeho teologií a vlivem pokračovalo dál, protože on umírá 1968, to je přece jenom už jako před dlouhou dobou. Řada těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, je 100 let stará, to už je hodně. To znamená, už proběhlo několik dalších generací, které tuhletu teologii zpracovávaly a taky se velmi výrazně proměnila společenská a politická situace ve světě. K závěru svého života byla Barthovská teologie naprostým hegemonem. Ovládala velmi výrazně evropský prostředí, tam, kam zasáhla, tam to nějakým způsobem ovládla. Asi proto, že byla velmi církevně využitelná, církevní dogmatika to byla velmi biblicky založená, což konvenovalo, a měla takový existenciální zvěstný jazyk. Ovšem, po Barthově smrti přišla celkem značná opozice. Ten vliv samozřejmě dozníval, nebo se pokračoval dál v Barthových žácích, ale začala se vytvářet taky proti Barthovi opozice, částečně jako obnovení liberální teologie, kterou on svým působením potlačil. U nás dlouho Barthovská teologie převládala taky někam až do 0. let 21. století. To byl pořád hodně Barth, proto jste se naprosto správně ptala, kdy se student s jeho jménem u nás setká, ale suma sumárum je vůči Barthovi aktuálně v teologii jakýsi odstup. Samozřejmě jsou lidé, kteří se jim zabývají a kteří se snaží ty jeho důrazy rozvíjet, ale doba se posunula a teologii už nelze dělat vyloženě jenom jako církevní teologii, zvláště v takových zemích, jako jsou české země, kde ta církevní rezonance je 0,001% obyvatel, tak to nemá smysl a nedá se s tím moc pracovat, takhle teologii postavit, takže ten další vývoj přinesl jakýsi popud ještě se posunout někam dál a vzít si z Bartha to dobré, ale rozhodně ne úplně všechno. Barth se stal sám předmětem historického zkoumání a v současné době zas tak recipovaný není, protože na povrchu jsou ty charakteristiky, o kterých jsem mluvil. Ono to není moc akademické, ono je to takové hodně kázací a když člověk přijde s tímhletím existenciálně kázacím tónem na půdu, která není primárně církevní, protože to církevní pozadí jsme široka ztratili a zvítězila sekularizace do značné míry, tak to spíš provokuje, než by to zaujalo. A takhle je Barthova teologie leckdy vnímána a proto taky do značné míry odmítána.
0: Myslíte, že to bude jiné, když prožijeme nějaké zatřepání?
1: Myslím, že ta Barthovská teologie už se nevrátí, ale je z něj pořád cosi brát. stojí za to se jeho texty zabývat. Už je napsána celá řada sekundární literatury o tom, takže se ví, dá se říct, co jsou jeho silné stránky, co jsou jeho slabé stránky, co jsou jeho dobové stránky, které se nedají dneska jedna ku jedné přetahovat do naší doby. Stal se z něj takový moderní církevní otec a tak, jak to s církevními otci bývá, je to prostě dobrý materiál pro to, aby se člověk na tom něco naučil a pokusil se postavit na svoje vlastní nohy. Já jsem to tak aspoň měl, takže já jsem mu za tohleto dost vděčný. Přestože jsem své bartovské období už tak jako překonal a posunul se dál, takže nejsem žádný ryzí bartián, ale vděčím mu za hodně a jsem rád, že jsem se jim zabýval.
0: Kterou myšlenku vy osobně pro sebe berete z Bárta, vyzdvihujete, podtrhujete?
1: Tak já jsem je vlastně zmínil. To, co jsem zmiňoval, že bylo důležité pro něj, je důležité i pro mě. To, na čem stojí jeho církevní dogmatika, pro mě je extrémně důležitý to christologické východisko, to, že se vychází teologicky od Božího zjevení v Ježíši Kristu. V tomhle tom jsem se u Bárta naučil hodně. A stejně tak ten důraz na to, že poznání Boží milosti předchází našemu poznání svého vlastního hříchu. To mně přijde, že je velmi trefné a genuinní rozvedení reformační teologie, kdy Bart viděl něco možná ještě lépe než reformátoři tehdy sami.
0: Děkujeme za to, že jste nás vzal za Karlem Bartem. Děkujeme za váš čas a za to, že jste byl hostem na Rádiu 7. Děkujeme.
1: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Hostem Broni Procházkové byl docent Petr Galus. Tak si říkám, že ten můj sen s tou padající bistou a její záchranou v podobě hosta byla pravda.

S pořadem Řeka života jsme dopluli až ke druhé odpolední hodině. Reprízu životního příběhu Karla Bárta si můžete poslechnout ještě v neděli v 10 hodin večer. Společnost vám dělá vysílání Křesťanského rádia 7, od jehož mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Pojďme si společně představit pořady, které kromě písniček vyplní to dnešní odpoledne.

V Bibli nalezneme několik lidí, kteří chodili před Bohem. Proč se Adam či Kain schovávali a další jako Henoch k Bohu přicházeli? Odpovědi hledejme s Josefem Strakou 15 minut po 15. hodině. Tři učedníci se setkali nahoře proměnění s Kristem, v jeho moci a slávě. Jejich zážitek, jak jej vylíčil evangelista Matouš, čteme v 15 hodin a 45 minut. O cestování bude řeč v další rozhlasové lekci angličtiny s názvem Life Plus. Lektorka Elsa Rendl zve k setkání po 4. hodině. Magazín Židé a my je připravený na 16:30. V 5 hodin se v dnešním kormidle podíváme na zoubek hadům. Tedy sahat na zoubek jim zrovna nebudeme, ale určitě se s nimi seznámíme. Vyluštíme si hádanku a také si něco vyrobíme. Pořadem nás bude provázet kormidelnice Bohdanka. Spolu s Jiřím Zdráhalem věnujeme pozornost knize proroka Jeremiáše, konkrétně 22. kapitole, která se zaměřuje na osobní volbu člověka. Každý má svobodnou vůli zvolit si, komu a čemu bude věřit. Více nabídne další část Bible Guideu po 6. hodině. Po následující písničce už nás na Rádiu 7 čeká hodinka písniček, které budeme hrát na vaše přání. Jsme rádi, že nás posloucháte.

0: Znělka nám udělala antré do hodinky, která ve vysílání Rádia 7 patří vám a písničkám, které si budete přát nechat zahrát, ať sobě pro potěšení, nebo je můžete poslat jako milou zprávu a poselství pro radost a povzbuzení někomu, na koho myslíte. Vzpomínáte, koho máte rádi, nebo třeba i někomu, s kým se chcete usmířit. Je to jen na vás. Tady jsou kontaktní informace pro vaše telefonáty a nebo psané zprávy.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Takže to byly kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si do Rádia 7 zavolali nebo napsali a přáli si tu vaši písničku na přání. Nám se už dovolala posluchačka Iva. Bylo to opět milé slyšet její hlas. Přála si dneska písničku od Pavlíny Jíšové Jeruzalém ze Zlata a chce ji poslat nám do rádia, milence do Prahy, Mílovi do Vizovic a také všem, kdo poslouchají naše milé rádio. Takže tady máme písnička Pavlíny Jíšové a kapely Druhá tráva Jeruzalém ze Zlata.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička Pavlíny Jíšové a kapely Druhá tráva Jeruzalém ze zlata, kterou si přála posluchačka Iva a kterou hrála všem do rádia, milence do Prahy, bratru Milovi do Vizovic a také vám všem, kteří posloucháte naše rádio. Děkujeme za tuto zprávu i za tu milou písničku. Zatím nemám další zprávu, ale vím o jednom člověku, který teďka v posledních dnech zažívá určité trable a těžkosti. Bratr Petr v Čelákovicích, kterého občas chytnou bolavá záda, i když je to atlet, který své tělo různě bičoval ranami a trénoval a je to i účastník mnoha závodů i maratonu, dokonce i železného muže, tak v těch dnešních dnech to spíš vypadá, že ho tíží bolesti a nemůže se moc hýbat. Takže bych mu rád poslal písničku od kapely Lazaret, která zpívá o té velké lásce Boží. Tady je, bratře Petře, přejeme ti, aby se ta tvoje bolavá záda brzy uzdravila.

Posloucháte písničky na přání na rádiu 7. Dozněla písnička Zpívám o té velké lásce od kapely Lazaret, kterou jsme posílali bratru Petrovi do Čelákovic, aby jsme ho tak povzbudili a potěšili v té jeho bolavých dnech, kdy má problémy ze zády a těžko se hýbá. My jsme tady měli další milý telefonát od bratra Pavla ze Vsetína. Ještě budeme hledat tu písničku, kterou si přál, a tak vám mezi tím pustím písničku Opatruj mou duši od Jany Peřtové, Petra Mačka a kapely Tehillim.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a my čekáme na ty vaše telefonáty, na vaše zprávy. Přiznám se, před chviličkou, když jsem poslouchal písničku, předposlouchával, tak jsem si tady všiml, že mi zvoní telefon a než jsem to stačil zvednout, tak jste to položili, takže jenom poprosím, zkuste to ještě jednou, třeba během další písničky. Určitě to není tak, že byste se k nám do studia nedovolali, jen to občas, když to tady vyběhne na obrazovce, tak si toho člověk nevšimne v tu správnou chvíli. Takže zkoušejte to, pište. My tady máme další přání, jak už jsem říkal, dovolal se nám bratr Pavel ze Vsetína. Už jsem našel tu písničku, kterou si přál. Je to písnička od Samuela Kalety Plavčík Žán. Pavel mluvil o tom, že je to v téhle době, kdy se všude po světě šíří války i utrpení a taková i možná beznaděj. Je to píseň o šíření Božího poselství, o naději v Pánu Ježíši Kristu, o lásce, o pokoji, o životě. Takže tady posílám písnička Plavčík Žán od Samuela Kalety.

slunce, dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní muži, byl i plavčík Jean.

0: Dospívali křesťané Ostrava písničku Staň se mou vizí. Tu jsem tam pouštěl, protože jsem tady bral pár telefonátů, takže máme další písničky na přání před námi. Já vám ještě jednou pustím všechny kontaktní informace, ať to jsou telefonní čísla, na které můžete zavolat, psát zprávy, anebo právě e-mailová adresa, nebo právě to číslo na mobilní číslo, na které můžete psát i WhatsAppové zprávy. Takže ještě jednou, tady jsou kontaktní informace, které můžete použít a napsat nebo zavolat, abychom pustili právě tu vaši písničku na přání.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Zdravím Radio 7. Prosím o zahrání starého hitu od kapely U2 With or Without You. S tebou nebo bez tebe. Díky a pěkný zbytek dnešního dne. Petr. Takže hrajeme Petrovi od kapely U2 písničku With or Without You.

Dozněla písnička od kapely U2 With or Without You, kterou si přál na Rádiu 7 zahrát v písničkách na přání posluchač Petr. Teď tu máme jedno přání od Honzy ze Švýcarska. Už jak se to odpoledne, jak směřuje dál a dál, tak ten jazyk i ústa jsou někdy unavená, tak se špatně vyslovuje, tak se omlouvám, ale dovolal se Honza ze Švýcarska a přál si zahrát pro jak pro nás v rádiu, tak i pro vás všechny posluchače písničku It is well with my soul. S mou duší je vše v pořádku. Je to písnička, která má opravdu za sebou silný příběh. Už v 19. století ji napsal šikékský právník Horácio Spafford. A je to písnička, kterou napsal ve chvíli, kdy plul na lodi do Británie, do Evropy a právě plul přes místo, kde nějaký čas předtím se potopila loď s jeho rodinou. A čtyři jeho dcery tuto tragédii nepřežili. A Horácio Spafford napsal tuto písničku a píše v ní, když pokoj zaplavuje mou cestu, když se na mě řítí smutek jako moře, s mou duší je vše v pořádku, protože vím, že ty dostojíš svým slibům. Píše tam o tom, že protože ví, že Bůh je Bohem a že nám zaslíbil věčný život ve svém synu Ježíši Kristu, že může i ten svůj smutek a všechno vložit do Božích rukou a že z jeho duší je v tu chvíli všechno v pořádku. Takže tady je písnička, kterou si přál Honza ze Švýcarska, It is well with my soul, a pouštím písničku od Amy Grant, je to taková modernější verze, takže tady je.

To byl Pavel Helan a jeho písnička Dios es Amor. Ještě předtím jsme hráli pro Honzu ze Švýcarska písničku It is well with my soul. S mou duší je vše v pořádku od Amy Grant. Posloucháte písničky na přání a já teď posílám písničku, kterou si přála Jarmila z Cerhenic z městysu, který leží mezi Kolínem a Poděbrady. A chci ji poslat všem, kdo mají rádi květen a jaru. Je to písnička Joshua, mého srdce král od Čapely. Takže tady máme.

To byla písnička, kterou jsme hráli, Jarmile z Cerhenic, Joshua, mého srdce král, od Čapely. Máme tady ještě několik písničkových přání, posloucháte písničky na přání na Rádiu 7, doufám, že to všechno stihneme. Teď vám pustíme dvě písničky, jednu si přála posluchačka Emílie, písničku Můj pán je se mnou, a přeje i nám, aby pán s námi byl a aby také byl naším pánem. Bude to písnička od Pavla Křižovenského a také se nám dovolala posluchačka Laděnka, která si přála zahrát písničku Bankéř od Pavla Helana a chtěla ji zahrát jak sobě, tak také svému kamarádovi Martinu Zdráhalovi z Loučky. Takže tady jsou obě dvě písničky.

Dospíval Pavel Helán písničku Bankéř, ještě předtím zněla písnička Můj pán je se mnou. Tu jsme hráli na přání posluchačky Emílie a písničku Bankéř jsme hráli Laděnce Hurtové a Martinu Zdráhalovi z Loučky. I kdyby trakaře padaly, víc písniček se nám do dnešních písniček na přání nevejde. My tady máme ještě jedno přání, já ho pustím po třetí hodině. A teď se s vámi loučím z písniček na přání z Rádia 7, ale další příležitost budete mít buď zítra, a nebo v pondělí mezi 2. a 3. hodinou odpolední. Tak se mějte krásně, zůstaňte s námi, poslouchejte i nadále naše vysílání a jsme rádi, že jsme vám mohli aspoň nějaká ta písničková přání splnit. Tak krásný den a mějte se hezky.

Písničky na přání nás doprovodily k 3. hodině odpolední. Je čtvrtek 7. května 2026. Počasí je v celku přívětivé, i když v Brně máme spíše pod mrakem. Před námi je prodloužený víkend, takže mnozí z vás již jistě spřádají různé akční nebo odpočinkové plány a my jsme rádi, že vám při tom všem dělá společnost i naše vysílání a také Milan Remeš za mikrofonem. Radio 7 vám v následující hodině nabídne biblickou úvahu Josefa Straky, kalendárium a také čtení z Bible, konkrétně z novozákonního Matoušova evangelia. V tuto chvíli bych vás ale rád pozval, abyste se ke mně připojili v modlitbě za situaci na Ukrajině, kde ne zase tak daleko od našeho domova stále zuří válečná vřava. Nebeský Otče, v těchto dnech si připomínáme konec druhé světové války, která tehdy zasáhla téměř celý svět. Dodnes si připomínáme všechny ty hrůzy a utrpení a také vděčnost a radost lidí, když bylo po všem. I dnes zuří války, způsobené lidskou nenávistí, chamtivostí, touhou pomoci, které je neničí a rozbíjí vše, co jim stojí v cestě a přináší jen bolest, útrapy, rozdělení, strach a smrt. Jedna z těch válek zuří nedaleko našich domovů a i nás naplňuje obavami, že se rozšíří do dalších zemí. Myslím v tuto chvíli na všechny lidi na Ukrajině, na ty, kteří čelí všem těm hrůzám, i na ty, kteří před touto válkou odešli ze svých domovů, kteří touží potom, aby skončila, aby přišlo vysvobození, aby přišel mír. Prosíme tě, zastav tuto válku. Pohni srdci těch, kteří ji mohou ukončit, aby byli ochotní jednat o zastavení bojů. Posiluj a pozbuzuj i potěšuj srdce všech, kteří ztratili své blízké, ty, kteří mají koho blízkého na frontě. Pomoz nám a veď nás v tom, jak přemáhat toto zlo tvým dobrem. Ať se i v této temnotě ukazuje moc tvé lásky mezi lidmi. Naděje, kterou máme ve tvém synu, našem pánu a spasiteli Ježíši Kristu. V jeho jménu děkujeme i prosíme. Amen.

Na Rádiu 7 dospívala Darina Kočenži. Svou písničku, ve které zpívala, jsem jako provazochodec, všechno, co mě žene dál, je tvé milosrdenství. Jsem jako provazochodec, všechno, co mě posouvá, to je moje víra v tebe, můj Bože. My tady máme ještě jeden restík z písniček na přání, kde si posluchač Vašek přál zahrát písničku Baránek od Simi Magušinové. Napsal nám zprávu, prosím o zahrání písně pro Karolínku, ať jí cesta dobře utíká. Tak i po třetí hodině tento restík chceme zahladit a posíláme tedy na Vaškovo přání písničku Baránek od Simi Magušinové pro Karolínku.

V Bibli nalezneme několik lidí, kteří chodili před Bohem. Proč se Adam či Kain schovávali, další jako Henoch k Bohu přicházeli? Odpovědi můžeme hledat s Josefem Strakou, jehož biblická úvaha právě začíná.

Genesis 6. kapitola 9. verš praví: Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. A Abramovi Bůh říká: Procházej se před mou tváří a buď dokonalý. Genesis 17. kapitola verš 1. Dovolte mi ještě k těmto dvěma mužům přiřadit třetího, protože si myslím, že i jeho příběh s chozením před Boží tváří souvisí. Mám na mysli Adama. Bůh ho stvořil jako svou podobu. A podoba odjakživa souvisí s tváří. Touto tváří Adama, jak vyplývá z prvních veršů Bible, je Bůh. Když však Adam pojedl z plodu stromu poznání dobrého a zlého, o němž mu Bůh přikázal, nejez z něho. Když potom uslyšel hlas věčného Boha, který ho volal, tu se Adam bál a skryl se z tváře věčného Boha, jak je doslova psáno v hebrejském originále. A to je právě důvod, proč i u Adama hovořím o chození před Boží tváří. Adam před Boží tváří také musel chodit, když se potom z té tváře skryl do listí, do houští nebo kam. A nebyl sám. Také Kain, prvorozený Adamův, když zavraždil svého bratra, říká: Před tvou tváří se budu skrývat. Genesis 4.14. Zdá se, že pokaždé, když se člověk špatně rozhodne, má tendenci

myšlenkami, vzpomínkou, možná přímluvnou modlitbou. Toto s Bohem je použito právě u Noého a Enocha. Pak má hebrejština ještě druhé s, a to je v těsném spojení. Třeba když někoho zatknou a vedou ho, tak on s nimi vnitřně nejde, ani oni s ním, ale jdou vedle sebe. Zatímco někteří možná chodí s Bohem ve smyslu stejným směrem, Enoch a Noé chodí v těsném spojení, ve vztahu s ním. Toto slovo tedy znamená tři věci. Chodit, mít vztah a to, co je v Novém zákoně předkládáno, jako být blahoslavený. Tedy chodit s Bohem je právě to, o co v životě jde. Cílem našich životů je chození s Bohem, tedy myšlením Hebrejů sloveso, nějaký pohyb, činnost, dynamický vztah. Pojďme se tedy podívat, jestli tato myšlenka odpovídá kontextu dalších míst a lidí, o kterých je psáno, že chodili s Bohem. O Noémovi je psáno, že byl nejlepší tím, že chodil s Bohem. Genesis 6. kapitola 9. verš říká, Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. Zde jsou dány do souvislosti zcela kladné vlastnosti, spravedlnost a bezúhonnost, s chozením před Bohem, před jeho tváří. Stejnou souvislost Bůh ukazuje i u Abrama. A proto řekl všemohoucí Abramovi, choď před mou tváří a budeš dokonalý. Nikoliv, aby se snažil být dokonalý a potom, že bude chodit před jeho tváří, ale tak, jak je řečeno. Dokud se Adam neskryl a chodil před tváří svého stvořitele, byl bytostí dobrou a čistou. Od Abrahama jsme vlastně Bohem voláni k navrácení se před jeho tvář. Ukazuje se také, že Abraham chtěl, aby jeho dědicem a příjemcem smlouvy byl Izmael. Genesis 17.18 v Sidonově překladu říká, kéž ale Izmael žije před tvou tváří. To je stejný obrat jako ve verši 1. Ale Bůh mu odpoví, že to nebude Izmael, ale že se narodí Izák. Nicméně z textu vyplývá, že pro Abrahama bylo velmi důležité, aby jeho potomci žili před Boží tváří. Více než hodně peněz či pěkné auto. Co je to ale ta dokonalost, jak se zde o ní píše? Kdyby dokonalost závisela na svobodné vůli, nemusel by Bůh Adama varovat, aby nejedl z plodu stromu poznání dobra a zla. Z toho mi vyplývá, že pobývání před Boží tváří, chození s Bohem, je otázkou naší volby, svobodné volby. A kdyby dokonalost byla všude okolo, nezaložil by pro něj zahradu Eden s úkolem, aby ji střežil. Před kým? Kdyby bylo vše dokonalost sama, nebylo by potřeba střežit. Zajímavé je, že po pádu pak již zahradu nestřeží Adam před někým cizím, ale střeží ji anděl právě před Adamem. To je překvapivý posun, či spíše obrat. Důležitá je i poznámka o tváři těsně po prvotním hříchu. Tam dojde k zajímavému posunu, kdy Adam již není před tváří Boží, ale hovoří se tu o jeho vlastní, spocené tváři. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat. Prach si a do prachu se navrátíš. Genesis 3. kapitola, verš 19. A od té doby vidíme minimálně dvě naděje, které si dělali lidé, že toto se změní, že ten pot přestane, že nezůstaneme se svou tváří sami, ale že se navrátíme před tvář Boží. Jedná se o Evu při narození Kaina a Lámecha při narození Noéma. Možná ale, že výraz chození není jen nějakým abstraktním duchovním vyjádřením. Mám jednoho kamaráda, který je oproti mně opravdu pilný chodec a nemůže si to vynachválit. Možná je to proto, že pokud člověk s Bohem chodí, tak při té chůzi nemůže dělat některé věci. Třeba se koukat do mobilu

Rozhodně můžeme při chůzi přemýšlet o božích věcech a naslouchat. A to je to nejlepší, co můžeme dělat. Možná ne nadarmo se v Bibli hovoří o Enochovi, že chodil s Bohem. Enoch 300 let chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Pravda, 300 let je opravdu hodně na jakéhokoliv člověka, ale víte, co jsem tím chtěl říci. Co nám to tedy říká dnes? Zdá se mi, že výraz chodit před Boží tváří je vyjádřením toho, čemu my dnes říkáme být v Boží přítomnosti, či chodit po jeho cestách. Myslím, že Adam věděl, že jeho problém není, že se nemůže vrátit do již zařízené zahrady, kde je relativně málo práce a že se hodně nadře na obdělávání půdy. Myslím, že dobře věděl, že jeho problém je v tom schovávání se, skrytí se před Boží tváří. Problém tkví v jeho absenci před Boží tváří, že má důvod se skrývat. A celé dějiny lidstva vlastně hledají způsob, jak se před Boží tvář navrátit. Jak nemít na sobě nějakou cizí kůži, jako Adam s Evou, ale jak přijít se svou vlastní kůží. Nikoli na trh, ale před Pána Boha a tam být shledán hoden před jeho tváří zůstávat. A o tom to myslím je.

skončila biblická úvaha Josefa Straky o tom, co to znamená chodit před Boží tváří. Další zamyšlení, tentokrát Kateřiny Hodecové na téma smrt nebo život, si můžete na Rádiu 7 poslechnout zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. Nyní již písničky Michály Kadlecové a Lubomíra Hronka, po kterých nahlédneme do dnešního kalendária.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: péče je dokonalá. O nás.
1: Lubomír Honek dospíval na Rádiu 7 písničku Nejlepší táta. Teď už je čas, abychom společně nahlédli do kalendária s datem 7. května. Pojďme se společně podívat na události a osobnosti, které jsou v historii spojené právě s tímto datem.
2: Kalendárium.

jak už jsme dnes zmiňovali, ve francouzském Remeši právě 7. května roku 1945 podepisuje generál Alfred Jodl bezpodmínečnou kapitulaci, která znamená konec účasti Německa ve druhé světové válce. Dokument vstoupil v platnost následující den. Dnes se nám tady sešly narození dvou významných hudebních skladatelů. Tím prvním je Johannes Brahms, německý hudební skladatel. Narodil se 7. května roku 1833. Bývá považován za dovršitele díla Ludvika van Beethovena. Prosadil se v oblasti symfonické i komorní hudby, písňové tvorby a skladeb pro pěvecké sbory. Zajímavostí je, že udržoval přátelské vztahy s Antonínem Dvořákem a zasloužil se o to, že se jeho dílo prosadilo v Evropě. Umírá 3. dubna roku 1897 ve Vídni. Druhým skladatelem je Petr Ilič Čajkovský, ruský hudební skladatel, který se narodil 7. května roku 1840. Jeden z nejlepších klavíristů druhé poloviny 19. století. Kdo by neznal jeho operu Evžen Onegin či balety Labutí jezero, Louskáček nebo Šípková ružinka. Interpretace jeho klavírního koncertu číslo 1 bémol patří k metě všech klavíristů. Roku 1857 se narodil český politik, spisovatel, historik a novinář Jan Herben. Byl představitelem realismu a takzvané venkovské prózy. A na závěr zmiňme jedno úmrtí. 7. května roku 1973 zemřel český spisovatel Egon Hostovský. Jeho tvorbu ovlivnil jeho židovský původ a emigrace, nejprve ve Švédsku, později ve Spojených státech. O pobytu zde prý prohlásil: popíši vám kraj, kde teď žije. Tohle je bláznivá země a její podnebí pán Bůh stvořil pro Indiány, nikoli pro lidi z Hronova. Po roce 1989 u nás zaujaly například jeho romány Cizinec hledá byt nebo Nezvěstný. To je z dnešního kalendária s datem 7. května všechno. Jako obvykle je pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na to další se můžete těšit už zítra.

Taurin Wells ve své písni zpíval, že jsme všichni boží děti stvořené k jeho obrazu, dokonalé, milované a hodné svobody. Ta další písnička od City House Music s názvem Domov, po které už vás pozvu k poslechu čtení z Bible, zpívá o boží lásce k nám, zázemí, které máme v něm. Tuto písničku bych rád věnoval osobám, které nás zahrnují celý život láskou a od malička nám také vytváří hřejivé zázemí, maminkám. Ty mají tuto neděli svůj svátek. Jsem Bohu vděčný za tu svou milovanou maminku a věřím, že vy také. Tak jim to v neděli nezapomeňte říct. A já jim teď posílám písničku Domov.

0: Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.
1: Petr na to Ježíšovi řekl: Pane, dobře, že jsme tu. Jestli chceš, uděláme tu tři stánky. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. V tom se z oblaku ozval hlas: Toto je můj milovaný syn. V něm jsem nalezl zalíbení, jeho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: Vstaňte, nebojte se. A když zvedli oči, neviděli už nikoho než samotného Ježíše.
2: Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Učedníci se ho zeptali: Proč tedy znalci písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš? Jistě, nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví. Odpověděl Ježíš: Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i syn člověka. Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.
3: A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: Pane, smiluj se nad mým synem. Je to náměsíčník a těžce tím trpí. Často padá do ohně a častokrát do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl: Jak dlouho ještě budu s vámi, vy nevěřící a zvrácené pokolení? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel. A chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
2: Učeníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: Proč jsme ho my nemohli vyhnat? Kvůli své nevíře, odpověděl jim Ježíš. Amen, říkám vám, budete-li mít víru, jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: Přejdi odsud tam, a ona přejde, a nic vám nebude nemožné. Potom dodal: Tento druh démonů vychází jen skrze modlitbu a půst. Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: Syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabij ho. Ale třetího dne bude vzkříšen. Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. Váš učitel neplatí daně? Ptali se ho. Ale ano, odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: Co myslíš, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů nebo od cizích? Od cizích, odpověděl Petr. Synové jsou tedy svobodní, řekl mu Ježíš. Ale abychom je neurazili, jdi k moři a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe.
4: Sedmnáctou kapitolu Matoušova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Jan Potměšil, Jan Mondráček, Josef Somr a Petr Forman. Za rohem už na nás vykukuje 16. hodina a s ní také čtvrthodinka anglické konverzace s Elsou Randall. Ještě předtím písničky křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice, Terezie Šterc a také Jamieho Kimeta. Posloucháte Rádio 7.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Try to drown my fears in a river of tears, thought nobody could hear my cry. But Lord, you help my heart, every wound, every scar.

Ve vysílání Křesťanského rádia 7 jsme dospěli k 16. hodině ze čtvrtka 7. května. O 16:30 nás čeká pokračování putování kolem Galilejského jezera v magazínu Židé a my s Lucí Endlicherovou a Radkem Hejretem. A nyní vás pozvu k anglické konverzaci na téma cestování s lektorkou Elsou Randall v pořadu Life Plus. Nastartujte své mozkové buňky a probuďte v sobě chuť naučit se něco nového. Jdeme na to. Milan Remeš vám přeje poslech plný nových impulzů.

0: Life Plus. Naučili jste se s Elsou něco nového? Já doufám, že ano. A hlavně nezapomeňte se zamyslet i nad těmi otázkami, které vám na závěr svého pořadu položila. Jaké bylo to nejzajímavější místo, které jste kdy navštívili? Další díl pořadu Life Plus, ve kterém se Elsa zaměří na slova křesťanské písně Days of Elijah, Eliášovy dny, si můžete naladit na Rádiu 7 ve středu o 9:30 dopoledne.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude,

někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: tam Ježíšek král.
1: Další písnička, kterou budeme na Rádiu 7 hrát, je od křesťanské rockové skupiny Striper. Jméno skupiny přímo odkazuje na verš z knihy proroka Izajáše With his stripes we are healed. Jeho ranami jsme uzdraveni. Název skupiny je akronym, který vymyslel bubeník Robert Sweet a je složený z prvních písmen slov Salvation through Redemption, Yielding Peace, Encouragement and Righteousness. Česky spasení skrze vykoupení přináší pokoj, povzbuzení a spravedlnost. Budeme hrát písničku Always There for You. Vždycky tu pro tebe jsem. Je to píseň o božské lásce, povzbuzení a neochvějné boží přítomnosti.

Kapela Stryper zpívala víc než slova nebo porušené sliby. Chci ti ukázat, co je pravá láska. Vždycky tu pro tebe jsem. Ano, vždycky budu stát při tobě. Když svět zavře své dveře, už nemůžeš dál. Vždycky tu pro tebe jsem. Po písničce Way to Go, po písničce Leď od kapely Way to Go, už nás čeká magazín Židé a my. S Lucí Endlicherovou a Radkem Hejretem, tak zůstaňte s námi.

0: Po měsíci se opět svou znělkou přihlásil pořad Židé a my. U poslechu vás vítá Lucie Endlicherová a jako obvykle zdravím svého hosta, ředitele České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Radka Hejreta. Ahoj Radku, vítej.
1: Ahoj Lucie, děkuji za pozvání, zdravím také všechny posluchače, kteří se jistě těší na dnešní výlet do Izraele.
0: Já jsem si schválně ještě teď před chvílí poslouchala to naše poslední setkání a úplně jsem se smála svému prorockému vhledu, když si na úvod toho minulého setkání vyjmenovával, co všechno dneska stihneme, si říkal, a byli jsme v Tiberiadě. Dobře, přiznávám, já jsem tam nesla ta 4 velká města, takže já jsem to taky posouvala a rozšiřovala, ale rozšířila jsem to velmi dobře a velmi mě těší, že v tom výčtu po Tiberiadě následovala Magdala. A na to se těším moc, protože přiznávám se, že Marie Magdalská je moje velmi oblíbená postava biblická, takže se těším, co o Magdale povíš nám všem, kdo toužíme o ní vědět více.
1: Tak jdeme na to. Já jenom posluchačům prozradím, že chceme-li doputovat do Magdaly z Tiberias, tak se vlastně přiblížíme k břehu a k hladině Galilejského jezera. Je to cesta zhruba 6 kilometrů dlouhá, takže se dá dojít krásně pěšky. A kdybychom si ji chtěli trošku prodloužit, abychom měli ten nejkrásnější výhled na horní Galileu, právě včetně Galilejského jezera, tak bychom odbočili z té cesty mírně doleva do takového mírného kopečka, který nám přeroste v horu. Ta hora se jmenuje Arbel. A právě tady z té hory bychom měli ten nejkrásnější výhled i na Magdalu z vrchu. Takže budoucím cestovatelům doporučuji jet z Tiberias nahoru Arbel. Je tam přírodní rezervace, přírodní park, kde za mírný poplatek můžete vstoupit na značenou turistickou cestu, která vás dovede až na vrchol Arbelu a tam se můžete kochat naprosto ojedinělými výhledy. Mimochodem uvidíte i město nahoře postavené, Safed a dokonce jsou vidět Golanské výšiny.
0: Mě pobavilo, když jsem si teď Arbel vyhledala, že má 181 metrů, ale ono se to samozřejmě musí poměřovat s tím, kde se nacházíme, že jo? Ale vypadá to strašně vtipně, víš, když říkáš hora a výška je 181 metrů nad mořem.
1: Přesně tak, já děkuji, že jsi to dokázala najít takhle v reálném čase. Já jsem na to chtěl posluchače upozornit, protože my, když děláme tam výlety třeba s mládežníky, tak jim říkám, přátelé, dneska ráno musíme velmi brzo vstávat, protože nás čeká velký výšlap, bude to vysokohorská turistika a čeká nás hora Arbel. A má nadmořskou výšku 181 metrů. A my se všichni jako smát. Říkám, no jo, ale přátelé, musíte si uvědomit, že naše základna leží minus 200 jako hladina Galilejského jezera. Takže těch 200 metrů je potřeba připočíst. No a to už máte součtu nějakých 350 metrů a to už docela výšlap je. Já ještě k té hoře Arbel řeknu, než se dostaneme do Magdaly, do vysněné Magdaly, že tady ta hora je dokonce zmíněna v Biblii, sice není tam přímo takto jmenována, ale když došlo k velkému zemětřesení za dnu krále Uriáše, tak vlastně tam došlo k tomu, že se rozpoltila tato hora a část z ní odešla na sever. Vzniklo tak údolí, které tam je dodnes, a ten kopec, ta část hory Arbel, která se vlastně oddělila a tak to jako doputovala severně, tak se jmenuje Nitaj. A má ještě impozantnější výšku, tuším něco kolem 90 metrů nad mořem. Na ní se moc chodit nedá, tam žádná turistická cesta nevede, ale je krásně vidět. Mimochodem, kdo má třeba po ruce pak dalekohled, nebo lepší mobilní telefon s přiblížením, tak když stojí na hoře Arbel a dívá se na tu protější horu, na ten kopec, tak tam je vlastně val z kamenů, který zřejmě tam postavili buď římské dobyvačné jednotky, anebo naopak tedy obránci, kteří se tam bránili během těch dvou povstání v prvním a druhém století našeho letopočtu. Hora Arbel je mimochodem prošpikovaná jeskyními komplexy, protože v těchto jeskyních se ukrývali právě povstalci v obou těchto židovských povstáních a dokonce i povstalci potom středověcí a novodobí. Ale to by byl jiný příběh.
0: Já jsem to chtěla říct, že úplně chápu, proč nám to trvá tak dlouho, protože Izrael je prostě země, která je prošpikovaná nejrůznějšími odkazy a nejrůznějšími zajímavostmi. Takže než se člověk přesune z bodu A do bodu B, tak potká body A1 až A28, aby posléze tedy dospěl do bodu B a tam jich měl dalších 39. Dobře, takže to byl Arbel a teď tedy Magdala.
1: Tak doputujeme do Magdaly. Magdala je naprosto výjimečná vesnice, která se stala výjimečnou archeologickým nálezem z roku 2009. Je zatím velký příběh. A já když jsem tam byl poprvně v září roku 2014 s mládežnickou skupinou, tak my jsme ještě o Magdale moc nevěděli, jenom jsme prostě viděli bod na mapě a že tam jsou nějaké vykopávky, že se tam staví velký poutnický františkánský areál, tedy s takovým domovem pro poutníky, a že my budeme ubytovaní vedle tohoto domova na takové pláži, kde je volně přístupný kemp. No a my jsme z toho kempu dělali pěší procházky a došli jsme právě až do Magdaly a říkali jsme si, tyjo, tamhle v pozadí je nádherný kostel, to tam určitě se chceme podívat, protože je dost atypický svojí architekturou, protože jakoby splývá s těmi vrchy Golanských výšin. No a po cestě do toho kostela jsme vlastně objevili archeologické naleziště, na kterém pracovali desítky dobrovolníků z celého světa. A ti nám prozradili, že tam byla odkryta synagoga. A že to byla synagoga odkrytá, která zřejmě patří mezi úplně nejstarší nalezené synagogy v celém Izraeli. A že skoro 100% v této synagoze kázal Ježíš. A tak to nás velmi zaujalo, tak jsme se pustili do prohlídek, do pátrání. Mezitím uběhlo několik let. No a ten objev byl pak prezentován, totiž v rámci vykopávek, které tam vlastně byly omylem, protože když se stavil ten dům pro poutníky, tak se stavily velkolepé základy, všechno na půdě františkánské kustodie svaté země, tak vlastně dělali další křídlo toho budoucího hotelu. No a když bagrista, který hloubil základy, tak vlastně narazil na něco tvrdého, zjistil, že to teda není obyčejný balvan, že to je kámen opracovaný, že zřejmě z doby antiky, tak zavolal dotyčné orgány, ti to zastavili, tu stavbu, a poslali týmy profesionálních archeologů, kteří tedy opravdu s obrovským překvapením řekli, byste zhruba 1,5 metru pod povrchem země a tady jste narazili na synagogu. A v rámci těch vykopávek našli takzvaný Magdala Stone, kámen z Magdaly, který se dneska považuje za úplně nejvýznamnější archeologický nález, řekněme první čtvrtiny 21. století. O co jde? Jde o takový kámen z vápence, který zřejmě v té synagoze sloužil jako pult pro čtení Tóry. Jeho rozměry jsou zhruba 65 cm na délku, nějakých 45 cm na šířku a zhruba to samé na výšku. Takže není to žádný velký kámen, jako jsme zvyklí třeba někde z Chrámové hory v Jeruzalémě, ale je to naprosto detailně opracovaný kámen, v němž je vetknut trojrozměrný obraz chrámu, druhého chrámu. Je ozdobený nejrůznějšími rozetami, vlastně ze všech stran připomíná ten jeruzalémský chrám, který tady nechal obnovit Herodes Veliký. A na tomto zřejmě, podle archeologů, se opravdu četla Tóra a zřejmě se četla v kleče. A je-li to opravdu tak všechno pravda, tak na tomto kameni musel svitek Tóry nebo svitek proroka rozbalovat Ježíš, protože o Ježíši je v evangeliích několikrát zmínka, že chodil do synagog v Galileji a tam vyučoval. Je to tady naprosto úžasné místo, ten kámen je tam dokonce vystaven fyzicky v tom areálu dnes už dokončeného toho hotelu pro poutníky. Je samozřejmě za neprůstřelným sklem, občas ho půjčují na různé výstavy a jeho kopie je i vně uložena na tom místě, kde ho našli. Takže naprosto fantastický archeologický objev a já, když se potuluji po Izraeli s poutníky, tak častokrát říkám tu okřídlenou větu, tady někde stál Ježíš nebo kousek vedle. Ale tady, tady mohu stoprocentně říct, tady Ježíš stál. Jsme na autentickém místě. Takže tolik k tomu fenomenálnímu objevu z Magdaly. No a ty jsi se těšila na Máří Magdalskou a opravdu zdá se, že Miriam z Magdaly, nebo Miriam z Migdaly, chceme-li, takže hebrejský Migdaly je věž, takže ta vesnice se takto jmenovala, tak zřejmě opravdu, když, pokud se nenarodila tady, tak zde žila a tady se taky potkala s Ježíšem. Ta vesnice Magdala je zajímavá i tím, že neobsahuje pouze synagogu, ale byly objeveny obrovské kamenné základy velkolepého tržiště. Já jsem si vždycky říkal, ty je taková zapadlá krajina galilejská, kdo s kým tady obchodoval, kdo tam jezdil na trh, že byli lidi z Tiberias, ale ono to bylo jinak. Ta cesta, která vede z Tiberias do Magdaly a pak dál ještě přes Ginosár a Tapchu a kousek pak nahoru se klikatí už na sever k Hacor a k jezeru Chula předtím a až k Teldanu a pak na Damašek, tak se jmenovala Via Maris. A to byla úplně nejvýznamnější starověká obchodní cesta, která vlastně spojovala Egypt, Mezopotámii a Dálný východ spolu s Evropou a Arabským poloostrovem. Takže lidé v Magdale, protože se zřejmě živili výrobou nějakých užitečných předmětů pro karavany a také samozřejmě byla to rybářská vesnice, takže obchodovali s čerstvými rybami, tak zdá se, že tam měli velký biznis. O čemž také svědčí ty další vrstvy archeologických vykopávek, které nám prozrazují, že třeba ten trh byl vybaven naprosto ojedinělým systémem kanalizace, a nejenom kanalizace, to byl standard v antice, ale ty ryby byly prodávány čerstvé v kádích, kudy protékala neustále tekoucí voda. A nad to hned vedle tržiště a kousek od synagogy byly rituální lázně. A nebyla to jedna mikve. To byl celý komplex rituálních lázní. A k tomu ještě dodám, když já jsem tam byl před covidem, tak se nějakým způsobem ty archeologické vykopávky, jako řekněme, pozastavovali asi z důvodu financí. A když jsme se tam vydali prvním výpravou hnedka po covidu, na jaře roku 2021, tak jsme s obrovským nadšením zjistili, že během covidu tam spousta odborníků pracovala, zase odkryli další části a tím, jak odkrývali tu zeminu, tak z té mikve vytreskl pramen. A to znamená, že mikve, která byla před 2000 lety funkční, je funkční znovu. Aby totiž rituálně správně fungovala mikve, musí být na pramenu, na tekoucí vodě a zároveň do ní musí téct voda dešťová. A to se přesně děje v Magdale. Takže Magdala je městečko neuvěřitelně prošpikované příběhy a mimochodem má samozřejmě souvislost i s těmi židovskými povstáními, jak v roce 66 až 70, tak někdy kolem toho roku 135 našeho letopočtu, protože ty další archeologické nálezy i třeba z té synagogy naznačují, že místní židovská komunita se snažila bránit římským legiím a vytvořila v ulicích Magdaly barikády. Ovšem tam už celý příběh končí a můžeme se jenom domnívat, jak to asi bylo dál. Nemáme žádného historického znalce, který by nám toto popsal, ale Magdala se prostě stala posléze od 2. století ruinou, která byla tady objevena až ve století 21.
0: Když jsem se dívala na mapu, tak mě překvapilo, jak blízko je z Magdaly do Ginosáru, že vlastně ta dvě místa víceméně splývají. Takže tentokrát by nám přesun z bodu A do bodu B nemusel zabrat tolik času a snad už po cestě nic zajímavého nepotkáme. Ale pro jistotu se zeptám, kdyby náhodou.
1: Do Ginosáru jsou to necelé 3 kilometry, je to pěkná procházka. Dnes je Ginosar krásným funkčním kibucem, no a znalci písma jistě tuší, nebo už rozpoznali v tom názvu Genezaret. A proto se také jezeru Galilejskému někdy říká jezero Genezaretské, protože ti místní před těmi 2000 lety si to prostě takto nazvali, že to je to jejich jezero. Genezaret byl ve starověku podobně významnou vesnicí jako Magdala. To nám vlastně ukazuje, že na té obchodní stezce Via Maris, stezce, to nebyla stezka, to byla dálnice, na obchodní dálnici Via Maris se uživilo spousta obchodníků, výrobců, řemeslníků, rybářů a vlastně na úseku, který je dlouhý celkem zhruba 7-8 kilometrů, tak byla ta nejúrodnější planina a je tam dodnes. Musím ovšem poznamenat, že jak Magdala, tak Ginosar, tak i ty další přilehlé vesničky, které jsou pak ještě dál, už směrem na východ, tak vlastně byly až do příchodu židovských dobrovolníků konce 19. století ležely ladem. Protože tak, jak to vidíme dneska, jak jsme toho svědky, jaká je tam zeleň, jaká je tam úroda, tak vlastně ta země opravdu rozkvetla a vydala svoji úrodu až s příchodem těch židovských pionýrů, osadníků, sionistů. Do té doby to byla země pustá, přestože měla po celé 2000 let ten obrovský potenciál plodnosti. Takže stojíme-li dneska v Ginosáru, tak si můžeme připomínat příběhy, které jsou s tímhle městem, no, místem spojené, evangelijní, a moc nám v tom pomůže to, že Ginosár je také zároveň dneska přístaviště těch výletních lodí, kterými se poutník může vydat přímo tedy, řekněme, v replikách těch rybářských lodí se může vydat po vlnách Galilejského jezera a může nasávat daleko víc tu atmosféru, která třeba se zdá naprosto poklidná a pak z ničeho nic během 5 minut je tam bouře, protože, jak jsme si říkali, stačí, aby se změnil tlak, to je tam velmi rychlé, jsme 200 metrů pod mořem, jsme v takovém lavoru obklopení vrchy Golanskými výšinami, tak najednou opravdu bez udání důvodu, tak říkajíc, aniž bychom viděli nějakou předpověď, tak se může stát, že se ocitneme uprostřed bouře. V podobné bouři, v jaké se třeba ocitli učedníci na rybářské lodi, když tam ten jejich mistr klidně spí a nic si z toho nedělá.
0: Já jsem přesně chtěla tuhle situaci zmínit, protože jsem si, když tak jako jdeme kolem toho Genezareckého Tiberiackého jezera, tak jsem si vybavovala všechny ty příběhy, které popisují to, jak Ježíš s učedníky plaval na druhou stranu. A říkala jsem si, jestli se to děje i dneska. Jestli i dneska je to propojení takhle časté, že se pluje z jedné strany toho Galilejského jezera na druhou.
1: Existují společnosti, které právě provozují tyto výletní turistické poutnické lodě. Je jich hned několik a jsou v podstatě dva hlavní přístavy v té severnější části Galilejského jezera. Jeden přístav je právě ve zmíněném Ginosáru a druhý se jmenuje Lido a je v Tiberias. Takže mezi Tiberias a Ginosárem se dá dobře plout lodí, která samozřejmě ty poutníky povozí po jezeře, ale už neexistuje v pravdě, já bych řekl, nějaký pravidelný přívoz, chceme-li to tak nazvat, že bychom třeba nasedli v Kafarnaum a jeli do Tiberias nebo v Tiberias, jeli do Engevu. Takhle to nefunguje. Ono také to Galilejské jezero je současně turistickou atrakcí pro Izraelce jako takové. Takže na celém břehu Galilejského jezera, po celém obvodu, všude, kde to jde, když je sezóna, tak se rozmístí izraelské rodiny a kempují a grilují a chodí se cachtat a plavat a jezdí na rychlých člunech a dovádějí. Občas se tam vyskytne nějaká ta plachytnice. A co se tam děje také vždycky pravidelně, asi posluchači ví, že v Izraeli je povinná vojenská služba, jak pro chlapce a děvčata. A tito chlapci a děvčata jsou na tuto vojenskou službu vždycky připravováni. My tomu říkáme jakýsi scouting a oni vždycky v létě, tyto přípravné ročníky, těm dětskám je 15, 16, 17 let, tak jezdí se svými vedoucími právě na břeh Galilejského jezera a tam si v rámci soutěže staví plavidla, je to jeden z jejich úkolů, že si musí postavit funkční plavidlo, kterým dokáží přeplout aspoň část Galilejského jezera, aniž by se u toho utopili. Takže i takováto lodní, v uvozovkách lodní doprava na Galilejském jezeře dnes existuje. A já všem posluchačům vřele doporučuji, jakmile to bude možné, vyrazit do Galileje, objednat si tu projížďku lodí, nebo si i třeba půjčit nějakou malou lodičku, člun v tom přístavišti a na tu hladinu se vydat. Samozřejmě krásný zážitek je také ranní rozbřesk, šup do vody a proplavat se k bojce a zpátky. Je to voda sladká, to jenom zase upozorním, není to voda mořská, je to sladkovodní jezero a mimochodem je to největší sladkovodní jezero v Izraeli. A jestli se nepletu, tak má objem zhruba jako 13 lipenských nádrží. A tím je dané, že tolik nenadnáší, ale krásně se v něm plave a když se člověk naloká, tak to nebolí.
0: Radku, děkuju. Já jsem si teď uvědomila, že jsem vlastně ještě nepoložila tu otázku, která mi přijde, že je úplně na snadě. A my kolem ní tak různě kroužíme, ale já bych ji teď ráda položila úplně explicitně. Totiž uvědomila jsem si, že se posouváme pořád po těch místech, o kterých je spousta záznamů, jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně, hrály nějakou roli v historii dvou velkých světových náboženství. A vlastně by mě zajímalo, jakým způsobem jsou tyhle věci reflektovány dnes. Z kolika různých stran si kdo chce ukrojit to, že tohle je jeho, nebo že tady byl Ježíš, nebo že tady se odehrálo to a to. Skoro mám pocit, tak jak to na mě působí jenom jako na pozorovatele zvenčí, že je to takový velký supermarket a každý si může vybrat podle svého gusta. Ale zajímalo by mě, jak to vidíš ty z pohledu člověka, který jezdívá do Izraele velmi často.
1: To je zajímavá otázka. Nikdy by mi nenapadlo přemýšlet o té rovině genezarecké jako o supermarketu, ale vlastně máš pravdu. On se tam opravdu může najít úplně každý, co se mu líbí, k čemu jeho srdce je blíž. Samozřejmě, ta křesťanská místa spojená s evangeliem, s osobou Ježíše, tak jsou nejnavštěvovanějšími místy hned po Jeruzalému v Izraeli. Takže ty křesťanské zájezdy vedou primárně sem. Po stopách Ježíše a samozřejmě ti místní podnikatelé jsou na to takto nastaveni, takže tam svého času byla nejoblíbenější pochoutka ryba svatého Petra, což je vlastně ta tilápie galilejská, která je tam endemitní druhem v Galilejském jezeře, ale upřímně, že by to byl nějaký chuťový zázrak, úplně ne. Takže v tomhle ohledu je to jako všude jinde. Když se někde rojí turisté, no tak se ti místní na tom snaží prostě vydělat a nabídnout k tomu ještě nějakou přidanou hodnotu, která častokrát nemusí být kvalitní. Ale třeba ta Magdala, a to je právě unikátní místo v tom, že spojuje tu židovskou tradici a křesťanskou tradici dohromady, vlastně ukazuje těm návštěvníkům úplně jinou tvář. Samozřejmě je tam spoplatněný vstup a samozřejmě jsou tam někde v nabídce nějaké takové ty základní turistické propriety, jako čepice, mapa, plišáček, ale není to tak, když to řeknu lidově, uřvané, jako na jiných místech v Izraeli, kde se vám ti prodavači snaží vnutit opravdu úplně nesmyslné věci v domnění, že to pozbudí vaše náboženské cítění. Takže v tomhle je Magdala unikátní, aby řekl, čisté místo. A podobně je tomu i v Kafarnaum, kam mimochodem se také dostaneme.
0: Ale to bude až příště. Já jsem schválně Kafarnaum šetřila, protože předpokládám, že na tuhletu výpravu budeme potřebovat trošku více času, takže tuhle tu cestu si schováme na naše setkání zase za měsíc, kde vás znovu pozdravíme u poslechu magazínu Židé a my. Od jeho mikrofonu se tentokrát loučí Lucie Andlicherová.
1: Radek Hejret.

S koncem magazínu Židé a my jsme se na Rádiu 7 přiblížili na dohled 17. hodině, po které je připravený pořad Kormidlo. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Milan Remeš, po kterém převezme moderátorskou štafetu Lenka Malinová. Rád bych se s vámi rozloučil vzpomínkou na svého basketbalového trenéra Franka, který před několika dny odešel na věčnost. Když jsem v polovině 90. let přijel jako vykulený mladík z postkomunistického východu do Anglie, měl jsem možnost se věnovat basketbalu. Prostředí nebylo právě přívětivé, až na jednu výjimku. Tou byl právě Frank. Ukázal mi vlídnou tvář, ujal se mne, podporoval mne, povzbuzoval a také motivoval se svým typickým smyslem pro humor. Civilním povoláním byl učitelem dějepisu, zeměpisu a také tělocviku. Celý život měl otevřené oči a srdce pro druhé, inspiroval, podporoval a pomáhal mladým lidem. Mnozí z těch, kterým pomohl, dnes sami pomáhají a věnují se další generaci. Příklady táhnou. I my můžeme udělat svět lepším místem, když necháme ve svém životě a jednání projevovat Boží lásku, vlídnost, milosrdenství a dobrotu. Přeji vám krásné a požehnané sváteční a víkendové dny.

Ahoj námořníci! U mikrofonu je vrchní námořnice Bobo. Je neděle ráno a s ní je to i kormidlo. Pořad pro děti, které se rády baví. Dnes si budeme povídat o jednom zvířátku, které má rádo písmenko S. Proč by nějaké zvíře mělo mít své oblíbené písmenko, říkáte si? No, já nevím, ale myslím si, že ho přece musí mít rádo, když ho pořád říká dokola. Přece neříkáte něco, co se vám nelíbí. Nebo snad jo. Třeba písmenko Ř. Je těžké ho vyslovit. Když jsem byla malá, tak jsem se ho musela učit pořád dokola, abych ho vyslovovala správně. Co vy, děti, už umíte říkat Ř? Říkat Ř. To zní skoro jako nějaký jazykolam. Co teprve takové přeříznu řeřichu. To je oříšek, vidíte. Hodně dospělých se to nenaučilo, když byli dětmi, a ne to vyslovovat správně. Ani se už tomu našemu zvířátku nedivím, že si vybralo písmenko S. Už jste přišli na to, co to je za zvířátko? Některé z vás to možná napadlo hned, ale myslím si, že pár z vás ještě moc neví. Dám vám další nápovědu. Nejenže rádo říká písmenko S, dokonce jako tohle písmenko vypadá. No jo? Teď si ale musíme vzpomenout, jak takové písmenko S vlastně vypadá. Je to takový zvláštní klikyhák bez nožiček. Ne a ne se narovnat. Stejně jako naše zvířátko.

0: No ano, správně, je to had.
1: První zvíře v sérii Kormidel, které vás každý týden seznámí s jedním zajímavým živočichem. Na přípravě Kormidel o zvířátkách s námi spolupracovala Pavlína Žambochová a znělku k těmto kormidlům složila Jana Sněhotová.

Bojíte se hadů? Co děláte, když ho potkáte třeba v lese? Křičíte, začnete utíkat nebo se schováte tatínkovi pod kabát? Jednoho takového hada potkala holčička v následujícím vyprávění, které nás dovede nejen k jedovatým hadům u nás, ale i ve světě.

0: Slyšela jsi to? To byla kukačka.
1: Ty jsi mi poznala, ale ten druhý hlas, slyšíš?
0: To byl Bažant. Něco ti o něm řeknu. Žije ve smíšených lesích.
2: Stůj, nehýbej se!
0: Co je? Co se děje?
2: Had, tam před tebou je had. Co budeme dělat?
0: Hlavně se ho nedotýkej, on se odplazí.
3: Kdo to tady huláká? Nemám žádný klid. Zase ti turisti, nejsem na ně zvědavá.
0: Pohnul se. Vidíš tu čáru na hřbetě? To musí být zmije, náš jediný jedovatý had.
3: Tak, jediný jedovatý had široko daleko. No a na světě mám tolik příbuzných.
0: Znovu se pohnula. Ale ty se nehýbej, počkej, až se odplazí.
2: Já jsem stuhnula jako kámen, bojím se.
3: Lezu do klidu, hledám vyhřáté místo bez turistů.
0: Už se plazí pryč, podívej.
2: Uf, je pryč, to jsem se bála.
0: Tak, teď jsi mi bezpečně poznáš.
2: To není složité, no přece podle klikaté tmavé čáry na hřbetě. Ale jak taková zmije dlouho žije? To bude aspoň 50 let, ne?
0: Myslíš? Představ si, že daleko míň. Dožívá se maximálně 25 let.
2: A co taková zmije obě dva? Houby? Borůvky? Nebo snad kořínky?
0: Ty máš teda otázek. Nic z toho, co jsi vyjmenovala, opravdu ráda nemá. Pochutná si spíše na drobných živočiších, jako jsou třeba ještěrky, nebo má ráda také ptačí vajíčka.
2: Mňam, vajíčka, ty já moc ráda.
0: Ty máš chuť na vajíčka? Udělám ti míchaná vajíčka, až se vrátíme z lesa. Co ty na to? Ale zpět k povídání o hadech. Schválně, víš, jaký had je nejdelší a nejjedovatější?
2: Ano, určitě vím. Nejdelší had je naše zahradní hadice. A nejjedovatějšího hada prodávají u nás sámošce. Je gumovej a má plno éček.
0: Ty seš ale rozum brada. Nejdelší had je krajta mřížkovaná. Ta úplně nejdelší měřila 9,76 metrů. To je dlouhán, že? A nejjedovatější had je tajpan. Ale z toho tady u nás nemusíme mít strach, že je na druhém konci světa, až v Austrálii. Jeho jedno kousnutí by dokázalo usmrtit 250 myší. Na něho bychom si museli dávat pořádný pozor.
2: Tajpan? Tak to do Austrálie na prázdniny rozhodně nepojedu. Dnešní zážitek se s mými stačil na celý život.
0: Nemusíš daleko cestovat a máš zážitek z jedné vycházky. Budeš se divit, ale v Bibli jsou taky zmíněni jedovatí hadi. Když Izraelci putovali po poušti, byli těmito hady ušknuti.
2: Co se s nimi stalo?
0: Někteří lidé po hadím ušknutí umřeli. Ostatní byli z toho vylekaní, proto šli za Mojžíšem, který je vedl pouští, a žádali ho, aby jim pomohl. Dobře věděli, že hadí kousnutí je trest za jejich neposlušnost.
2: A o co ho požádali?
0: Aby se pomodlil a poprosil Pána Boha o pomoc.
2: Co se stalo, když se pomodlil? Dostal odpověď? Já bych měla nápad. Pochytala bych všechny had do pytlů a zanesla je hodně daleko.
0: To je zajímavý nápad, ale tak to nebylo. Bůh řekl Mojžíšovi, aby zhotovil hada, ohnivce z bronzu, a připevnil ho na tyč, a kdo se na hada ohnivce podívá, ten nezemře. I když by ho had kousl. Pán Bůh má svůj lid moc rád a dal dobré řešení.
2: Tak to se mi ulevilo, že je Bůh zachránil. Trošku jsem se lekla. Neznáš nějaký příběh, kde hadi nekoušou?
0: Ano, znám jeden příběh. Budu ho vyprávět tobě i dětem. Posadíme se tady na pařez, ty si vezmi svačinu, určitě ti vyhládlo, a poslouchej příběh o nespokojeném hadovi.

Byl jednou jeden had. Rád objevoval místa, která neznal, pořád po něčem toužil. Byl nespokojený s tím, jak žil. Stále se jenom plazím v prachu, mám ho plnou pusu, přes prach ani nevidím, jak je svět krásný. Je nudné žít takto při zemi. V tom ale proti němu cupitá ježek, had ho zastaví a povídá: ty se máš, tvůj čumáček si může přičichnout k jakékoliv kytičce a ty tvoje tlapky můžeš běhat daleko rychleji než já. Nesvezl bys mě kousek? Ježek na to: dobrá, chceš si přičichnout ke květince? Vylez mi na záda, já tě povozím. Had leze a zjišťuje, že bodliny nejsou zrovna pohodlné. Pícháš, ježku, na to si mě neupozornil. Na co vlastně potřebuješ bodliny? Vždyť jsou jako jehly. Ježek má ale dobrou odpověď. To je ochrana přede všemi, kdo by si na mě brousili zuby. Hada to ale přestalo bavit. Jsou zvířata, která nepíchají a je z nich větší rozlet než z tebe. Nechal ježka, ať si jde po svých a plazí se dál. Potká vlka a požádá ho o to též jako ježka. Vlku, svezl bys mě na svém hřbetě, chci vidět svět z větší výšky. Vlk si říká, proč ne? Povozím ho a pak ho sežeru, jenom mi tu syčí a plaší zvěř. A tak říká, dobrá, povozím tě, vylez si nahoru. Had se zhradoval a po chvíli už sledoval svět z vlčího hřbetu. Ale co to? Vlk cení zuby, olizuje se a pobízí hada, aby přilezl blíže k jeho tlamě. Tady vpředu budeš mít ten nejlepší rozhled. Ale had zahlédl vyceněné zuby a došlo mu, že to nebude jen tak. Rychle se svezl zase na zem, odplazil se daleko od vlka. Byl rád, že unikl vlčí lsti. Po chvíli se vzpamatoval a zase začal snít o větším rozhledu. Připlazil se k louce, kde se pásl kůň. Ahoj, koni, můžu si vylézt na tvůj hřbet? Kůň byl starý dobrák, jen pohodil hřívou. Had se plazí nahoru, výš a výš, až na hřbet koně. Rozhlédl se a uviděl krásu celé louky, barevné květy, krásu zapadajícího slunce. Když se ale podíval nahoru, zahlédl dvě bílá křídla holubice. Zatoužil ještě po něčem lepším. Koni, počkej, zařechtej na tu holubici. Kuň poslechl a holubice se snesla níž. Můj přítel, který mi sedí na hřbetě, ti něco chce? Had se hned ujal slova. Holubice, chci vidět krásu světa z výšky, tak, jak ji vidíš ty. Vezmeš mě na svá křídla? Holubice slétla na hřbet koně, aby se had mohl dostat na její křídla. Had si na ní vylezl a holubice vzlétla. Had měl konečně pořádný rozhled a viděl nejen louku, ale i les za ní a kopce v dálce. Nádhera! Ještě nikdy se mu nenaskytl takový pohled. Ale holubici začaly brzy docházet síly. Za chvilku pro ní byl had už příliš těžký. Had je ale spokojený. Konečně vím, co mi scházelo. Budeš se mnou létat každý den. Holubice si pomyslela, tak to nezvládnu. Snesla se i s hadem k zemi. Jakmile had opustil její křídla, rychle odlétla. Had se ale na holubici zlobil. V tom se mu ale připomnělo to, co věděl od pradávna. Neřekl jsem ti snad, že se budeš plazit po zemi a žrát prach? Sklesle se odplazil do houštiny, protože zjistil, že na tom nic nezmění.

0: Ach jo, to je smutný konec. Pohádky by měly končit veselé, ne? Ale nerozumím, kdo hadovi řekl, že se bude plazit po břiše.
1: Musím ti vysvětlit, jak to bylo na začátku, když žil Adam s Evou v zahradě Eden.
0: Ale to je známý příběh, o tom něco vím. První lidé si vzali ovoce ze zakázaného stromu.
1: A právě had je pokoušel, aby ochutnali ovoce, které vypadalo velice lákavě. Společně porušili zákaz a začali se Boha bát. Dále už nemohli žít v zahradě s Bohem. Museli opustit tak krásné místo. A hadovi za trest Bůh řekl, že se bude plazit po břiše a žrát prach.
0: To jsem vůbec nevěděla, že Bůh hadovi určil, že se bude plazit. A vůbec dnešní povídání o Harry bylo zajímavé. Vím něco o zmii, čím se živí a jak dlouho žije. A pak ještě, že nejdelší had na zemi není naše hadice, ale krajta mřížkovená. A také vím, že se Izraelci setkali s jedovatými hady, že je Pán Bůh před nimi zachránil. Měli problémy a věřili Bohu, že jim pomůže. Víš, když budu prožívat něco nepříjemného, budu se raději modlit, než si jen stěžovat.
1: Myslím, že jsi přesně pochopila, co od tebe Bůh chce, když máš potíže.

Milé děti, posloucháte pořad Kormidlo, ve kterém si dnes povídáme o možná ne tak oblíbeném zvířátku – hadovi. Jestli pak jste dobře poslouchali, z dnešního vyprávění vám dám několik otázek, abyste hned věděli, kolik jste si toho zapamatovali. Vezměte si tušku a papír.

písmeno. Druhá otázka je, jaký je náš jediný jedovatý had? Jaký je náš jediný jedovatý had? A ve své odpovědi zakroužkuj páté písmeno. Třetí otázka bude, Izraelci putovali do jaké země? Izraelci putovali do jaké země? A ve své odpovědi zakroužkuj třetí písmeno. Čtvrtá otázka bude, jak se jmenuje nejjedovatější had na světě? Jak se jmenuje nejjedovatější had na světě? A až si napíšete odpověď, zakroužkujte druhé písmeno. Pátá otázka bude, jaký je nejdelší had na světě? Jaký je nejdelší had na světě? A ve své odpovědi zakroužkujte páté písmeno. Šestá otázka je, ve které zemi vyrůstal Mojžíš? Ve které zemi vyrůstal Mojžíš? Napište si odpověď a zakroužkujte první písmeno. Sedmá otázka je, jak se nazýval panovník v egyptské zemi? Jak se nazýval panovník v egyptské zemi? Ve své odpovědi zakroužkujte třetí písmeno. No a poslední otázka je, kdo na poušti vyvýšil bronzového hada, aby lidi byli uzdraveni po hadím uštknutí? Kdo na poušti vyvýšil bronzového hada, aby lidi byli uzdraveni po hadím uštknutí? A ve své odpovědi zakroužkujte druhé písmeno. Tak hotovo. Máš zakroužkovaná všechna písmena? Jestli ti vyšlo slovo s 8 písmeny, napiš nám ho na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz a nebo pošlete svoje obrázky poštou na adresu Horníkova 36 628 00 Brno.

Určitě znáte říkanku o hadovi. Had leze z díry, vystrkuje kníry, za ním leze hadice, má červené střevíce. Bába se ho lekla, na kolena klekla, nic se bábu nelekej, na kolena neklekej. No, tady si z nás někdo pořádně vystřelil. My se ale nachytat nenecháme. Had leze z díry, vystrkuje kníry, za ním leze hadice, má červené střevíce. Hadice? No my už přece víme, že zahradní hadice není manželka od hada. Bába se ho lekla, na kolena klekla, nic se bábo nelekej, na kolena neklekej. A co to klekání? Když potkáte hada, tak je přece nejlepší si ho nevšímat a nedotýkat se ho. A on se pomalu odplazí. Když budete, paní babičko, klekat, tak ho ještě přikleknete a ublížíte mu a možná i sobě. Proč ta paní babička vlastně klekala? Možná se tak bála, že se jí podlomila kolena. Musím se přiznat, že kdybych viděla hada s knírem a hadici s botičkami, tak bych asi taky spadla. Možná se ale ta babička tak bála, že se rozhodla modlit a prosit Pána Boha o pomoc. My už taky víme, že když prožíváme něco nepříjemného, tak se můžeme modlit. Možná se teď sami sebe ptáte, a to musím při povídání s Bohem taky klečet jako ta paní, to mě jinak Pán Bůh neuslyší? Někteří lidé si při modlitbě klekají, protože ví, že na rozdíl od nás je Pán Bůh daleko silnější a mocnější a my se mu v žádném případě nemůžeme vyrovnat. Když si kleknou, tak tím Pánu Bohu vlastně říkají, ty jsi tak dobrý a veliký Bůh, já jsem oproti tobě jenom malý človíček. No ale nebojte, Bůh vás slyší kdekoliv, kdykoliv, cokoliv děláte. Je jedno, jestli sedíte, stojíte, klečíte nebo ležíte. Bůh vaši modlitbu vždycky poslouchá. No není to úžasné? To se pak můžeme modlit úplně všude.

dítěti. Neprožíváte někdy dny, kdy nevíte, co máte dělat? Třeba když je venku ošklivě a s hračkami, které máte doma, jste si už hráli? Chtěli byste zkusit něco nového? Co kdybyste si sami vyrobili modelovací hmotu? To určitě nudu pomůže zahnat. Z takové modelovací hmoty se dá udělat spousta věcí. Třeba právě zmije, o které jsem vám dnes vyprávěla. A můžete si vymodelovat i další zvířata z dnešní pohádky. Třeba ježka, holubici, koně nebo vlka. Tato plastelína není ani drahá a když otevřete vaši spižírnu, najdete vše, co budete na výrobu plastelíny potřebovat. Mouku a sůl. Budete potřebovat hrnek hladké mouky, půl hrnku soli, půl hrnku vlažné vody. Hrnek hladké mouky, půl hrnku soli a půl hrnku vlažné vody. Zavolejte na pomoc maminku nebo babičku a společně mouku, sůl dejte do misky a vodu přilévejte. Raději postupně, abyste to nepřehnali. Těsto nezapomeňte dobře promíchat. Mačkejte ho asi 15 minut. Těsto po zpracování má být tuhé. Zabalte těsto do igelitového sáčku a nechte ho odpočinout na chladném místě asi půl hodiny. Těsto lze i uměle dobarvit přidáním potravinářského barviva, ale pokud nemáte barvivo, můžete si opět vypomoct věcmi z vaší spižírny. Kakaem, kořením curry a červenou paprikou také těsto obarvíte. Pokud těsto nechcete barvit, není to nutné, protože po zaschnutí nebo upečení těsta můžete těsto pomalovat temperovými barvami. Modelovací hmotu tvarujte na podložce, pracovní plochu si posypejte moukou a tvarujte zvířátka. Jednotlivé části zvířátek spojujte vodou, jako kdybyste použili lepidlo. Zvířátka pak na vzduchu nechte uschnout až 2 dny a pak je můžete pomalovat temperovými barvami. Pokud se vám nechce čekat, až těsto uschne, popros maminku, ať tvoje výtvory upeče v troubě na 150 stupňů Celsia. Asi 15 až 20 minut. Ale předtím svoje výtvory potřete žloutkem. Hotové výrobky, které jsou už upečené, můžeme pomalovat temperovými barvami. A zbylé těsto uchovej v igelitovém sáčku, v lednici vydrží dlouho. Tak co, máte uhněteno? Zábava může začít.

jaké zvířátko si vyrobíte. Já bych si udělala asi vlka. I když asi ne, ten se mi v tom příběhu nelíbil. Chtěl hada povozit, jen aby ho snědl. To ne, raději někoho hodnějšího. Třeba holubici. Ta byla ochotná vzít hada na vyhlídkový let. Když už mluvíme o holubici, dám vám hádanku. V jakém biblickém příběhu, který znáte, byla holubice? Dám vám takovou menší nápovědu. V tom biblickém příběhu měla místo vyhlídkového letu let průzkumný. Hledala místo, kde by si mohla sednout. No ano, Noémova archa. V další hádance už nebudete hádat biblický příběh, ale biblickou postavu.

dnešní biblickou postavu bude, aspoň myslím, velmi snadné uhodnout. Už po prvních nápovědách budete vědět, o koho se jedná. Jste připraveni hádat? Tak začneme. Narodil jsem se v Egyptě. Moje matka, žena z izraelského národa, mě musela skrývat do mých 3 měsíců. Vložila mě do proutěného košíku a pustila mě po řece Nil. Košík našla faraonova dcera, která mě vychovala. Vyrostl jsem na dvoře faraona. Po jedné události, která se stala, když už jsem byl dospělý, jsem utekl na poušť, kde jsem zůstal a choval ovce. Bůh ke mně promluvil z hořícího keře a řekl mi, abych vyvedl boží lid z egyptského otroctví. Odešli jsme z Egypta po 10 velkých ranách a putovali jsme pouští do země, kterou nám Bůh slíbil dát. Tak co, bylo to snadné, jak jsem říkala na začátku? Jestli teď říkáte, že tou dnešní postavou je Mojžíš, tak jste hádali správně. On byl opravdu jeden z nejvýznamnějších mužů v izraelských dějinách. Obdržel 10, 10 božích přikázání od Pána Boha. A byl to on, kdo dovedl lid do zaslíbené země, i když sám do ní nevstoupil.

Milé děti, stále posloucháte dětský zábavný pořad Kormidlo, ve kterém si dnes povídáme o hadech. Představte si, kdyby Bůh hada potrestal jiným způsobem a had by se nemusel plazit po zemi. Jak by to vypadalo, popisuje následující pohádka.

0: malé vesničce naproti Kravínu bydlel se svými rodiči Josífek. Byl to veselý, pihatý kluk, kterého znala celá vesnice. Každého, koho potkal, vždy uctivě pozdravil a nikdy nezapomněl přidat nějakou tu milou poznámku. Prý den, paní Kozáková, máte dnes opravdu krásnou sukni. Brý jitro, pane Kozáku, ta meruňka, co jste mi včera dal, byla rozhodně nejlepší meruňka, kterou jsem v životě jedl. Josífek jako každé dítě občas zlobil. Buď dal mamince těsto na buchty, nebo přitloukal hřebíky tam, kde být neměli. Například včera jeden přitloukl přímo doprostřed tatínkova polštáře. Ten se protrhl a začaly z něho padat jemná peříčka, která za chvíli lítala po celé ložnici a vypadalo to, jako kdyby se v místnosti rozpoutala sněhová bouře. No paráda, křičel nadšeně Josífek a začal si ze skříně vytahovat zimní kulich a rukavice s tím, že se jde hrát na objevení severního pólu. No paráda, vykřikl překvapeně tatínek, když vešel do místnosti a uviděl tu spoušť. Kromě ujídání dobrot a zatloukání hřebíků, také Josífek rád škádl maminku se svým hadem Rýšou. Rýša žil v malém teráriu na stole u Josífka v pokoji. Byl to v podstatě takový jeho pokojíček uprostřed Josífkova pokoje, kde měl všechno, co potřeboval. Velkou větev na šplhání, malý rybníček na koupání a jeskyni postavenou ze tří kamenů. Rýša nebyl jedovatý, byl užovka červená. Josef se často se svojí užovkou v ruce nepozorovaně přikradl k mamince, která zrovna stála u plotny a hlasitě si prospěvovala. Přiblížil Rýšu k uchu maminky a čekal, až Rýša zasyčí. To bylo pak křiku. Maminka křičela strachy, rozlobený tatínek křičel na Josefa, že zase zlobí, a jednou křičel dokonce i Josífek sám. Ale to bylo bolestí, když mu maminka samým překvapením upustila vařečku na nohu. Rýša a Josífek byli nerozlučná dvojka. Josef často usínal za zvuku tichého syčení Rýši, který mu tiše šeptal do ucha. Dokud neusnul. Jednou, když už Josífek nějakou tu dobu pochrupoval, Rýšu přemohl smutek.
1: Škoda, že mi nerozumí, povzdychl si Rýša. Já mu tady vždycky šeptám do ouška pohádku na dobrou noc a jediné, co Josífek vždycky slyší, je sss. A já se vždycky tak snažím mluvit slovo po slovu, hezky odděleně, aby mi rozuměl. To je pak práce na nic. Zrovna dneska jsem povídal pohádku o tom, jaké by to bylo, kdyby hadi měli nožičky. No a on mě vůbec, ale vůbec neposlouchal.
0: Rýša se na chvíli zasnil. Pohádku o hadovi, který měl jako jediný had na světě nohy, vyprávěl docela často a měl ji rád. Vždycky si představoval, že by to byl on. Richard, užovka červená, první had, co měl v dějinách všech plazů nohy. A nejenom dvě, dokonce všechny čtyři. Třeba jako krokodýl. Jak se tak zasnil, tak se zasnil úplně a usnul v Josívkově posteli. Z pelechu znělo jeho hlasité které by nám lidem znělo stejně jako Hádejte, co se mu zdálo. No, o čem přemýšlel před spaním? O Richardu Velikém, první uživce červené, co má nohy. No a to přesně se mu vyplnilo v jeho snu. Zdálo se mu, že se probudil ve svém teráriu a hrozně ho svědil vršek hlavičky. Tak se jednoduše poškrabal. No počkat, pomyslel si, jak jsem se mohl poškrabat na hlavě, když nemám čím. Nemám ani ruce, ani nohy. No nic, to se mi asi jenom zdálo. Uzavřel své dumání a vydal se na svoji pravidelnou ranní koupel do rybníčku. To je zvláštní, dnes se mi nějak rychleji plazí, zarazil se. Jindy mě cesta z postýlky do rybníku trvá docela dlouho, ale dneska jsem tam byl co by dub. Počkat, no to ne, to není možný, to nemůže být pravda. Konečně mu to došlo a podíval se na sebe.
1: Zahýbal jednou šupinatou nožkou, druhou, pak třetí a nakonec i čtvrtou. Ono to funguje! Nemožné, neuvěřitelné páni! Zkusím, jestli umím běhat.
0: Napadlo ho okamžitě a hned šel svůj nápad provést. Utíkal co nejrychleji do ložnice k velikému zrcadlu.
1: Konečně se na sebe můžu pořádně podívat. No, to jsem ale fešák.
0: Začal se hned chvástat.
1: Takové krásné urostlé nožky, no to se jen tak nevidí.
0: Naparoval se před zrcadlem. Za chvíli ho už to naparování se přestalo bavit a tak začal přemýšlet, co by se tak ještě dalo dělat.
1: Tančit? Ale co?
0: Ríša zkusil tančit valčík.
1: Jenže na takový valčík jsou lepší nohy jenom dvě. Když to zkoušel se všema čtyřma, tak se mu nožky tak zamotaly, až upad. Ne, tak tanec asi není to pravý ořechový, pomyslel si a hned měl lepší nápad.
0: Sss, sss, vykřikl Ríša nadšeně.
1: Je, omlouvám se, děti, v tom nadšení jsem zapomněla překládat z hadí řeči do lidské.
0: Tak znovu.
1: Zkusím, jestli umím skákat,
0: vykřikl Ríša nadšeně. Nejdřív zkusil udělat malý skok, aby si vyzkoušel, jestli mu to půjde.
1: Ten docela ušel.
0: Zkusil větší a větší a větší. No a za chvilku už nadšeně skákal po celém pokoji a smál se, až ho z toho bolela celá pusa. Jak tak nadšeně skákal, div, že mu nohy neupadly, dostal žízeň a vydal se zpátky do terária.
1: Jenže ouha.
0: Úžovky červené jsou výborní šplhavci. Jenže když mají nohy, tak už tak výborní nejsou. Ríša to zkoušel všemi cestami, které znal, a ne se na stůl, kde je položené terárium, dostat. Celý spocený a uřícený a ještě víc žíznivý z těch všech pokusů dostat se nahoru, začal Ríša plakat.
1: Co jsem to udělal? Neměl jsem si tak moc přát mít nohy. Ze začátku to byla sranda, jenže teď se nedostanu k vodě a pak budu úplně mrtvý a žádné nohy mě vůbec nepomůžou.
0: A dal se do usadavého pláče.
1: Měl jsem být raději spokojený s tím, co mám. Vždyť plazení se má taky svoje výhody a je to stejně velká sranda jako chození. Jenže já se nikdy nevážím toho, co mám a vždycky chci to, co nemám. Teď už se můžu jedině modlit. Pane Ježíši, prosím, vytáhni mě z téhle brindy.
0: V tu chvíli se Ríša probudil. Nevěděl, co se děje. Podíval se kolem sebe. Tma.
1: Proč je tma? To už jsem umřel a jsem v nebi, pomyslel si.
0: V tom uslyšel tiché dýchání Josífka vedle sebe a všechno mu to došlo.
1: Uf, oddychl si, to byl jenom škaredý sen. No to se mi ulevilo, už si nikdy nebudu přát takové hlouposti a budu spokojený s tím, co mám,
0: řekl, schoulil se do klubíčka a spokojeně usnul znovu. Tentokrát ve snu nožičky neměl. Místo toho se mu zdálo, že je had průzkumník a objevuje nová zákoutí deštného pralesa.

0: Taky jste si někdy něco přáli tak moc? A když už jste to dostali, tak jste zjistili, že to pro vás není vůbec dobré? Teď nemyslím úplně více nožek. To asi nikdo z vás nechce. Ale třeba jste měli hroznou chuť na zmrzlinu. Ale věděli jste, že už jste předtím nějaké sladkosti tajně snědli. No a tak jste prosili a prosili a nakonec vám rodiče tu zmrzlinku koupili. Vy jste v tu chvíli byli nejšťastnější děti na světě. Jenže když jste tu zmrzlinu snědli, udělalo se vám špatně od bříška, protože jste těch sladkostí předtím snědli moc. No a pak vás tak bolelo bříško, že jste si říkali, kéž bych tu zmrzlinu nikdy nechtěl. Stejně jako si ten had Rýša v předchozí pohádce říkal, kéž bych si nikdy v životě ty nohy nepřál. Někdy je prostě lepší být spokojený s tím, co máme a nechtít pořád víc a víc. Potom to pro nás není vůbec dobré.
1: Kde nebáhně z hranou, ale...

Když jste děti poslouchali tu pohádku o hadovi, který měl 4 nožičky, přemýšleli jste někdy, jak by takový had vypadal? No to by muselo být k popukání. Mám pro vás návrh. Co kdybyste si takového hada zkusili nakreslit? Vezměte si papír, nějakou tušku nebo pastelky a hurá do toho. To vypadá vtipně, že? Takový malý červík na nožičkách. Až to budete mít, utíkejte to ukázat svojí mamince, tatínkovi nebo babičce a dědovi a zeptejte se jich, co si myslí, že to je. Schválně, jak se s takovou těžkou otázkou dospělí vypořádají. Teď už si pustíme písničku o zvířeti, které není srandovní se 4 nohami, protože je normálně má. A není to pes, ani kočka, ani žirafa. I když to už jsme trošku blízko, protože žirafy a to zvíře, o kterém je ta další písnička, žije na stejném místě. Daleko v Africe. Už víte? Je prý lev. Ne, samá voda.

Naše dnešní povídání se už bohužel blíží ke konci. Toto uteklo, vidíte. A kolik zajímavých věcí o hadech jsme se stihli dozvědět. Třeba to, že pán Bůh potrestal hada, protože naváděl Adama a Evu, aby si vzali zakázané ovoce. A potrestal ho právě tím, že se od té doby musí jen plazit. Nebo to, že krajta je nejdelší had na světě a zmije je náš jediný jedovatý had. Naučili jsme se, z jaké země pocházel Mojžíš, který nechal vyrobit hada ohnivce, aby Bůh zachránil jeho národ. Namalovali jsme si srandovního hada s nožičkami a řekli si, že ne vždy všechno, co chceme, je pro nás dobré. Taky jsme si povídali o tom, jak můžeme mluvit s Bohem. Můžeme se modlit. Kdekoliv a kdykoliv. Ve stoje nebo v kleče, na tom nesejde. Co kdybychom to zkusili rovnou spolu? Pane Bože, děkuji ti za tento krásný den. Děkuji ti za to, že mě slyšíš úplně všude a úplně vždycky. Děkuji, že se o mě staráš a máš mě rád. Amen. Tak, to už bude ode mě opravdu všechno. Doufám, že jste všichni zvládli odpovědět na otázky o hadech a Mojžíšovi a vyšla vám správně tajenka. Připomínám, že svoje odpovědi můžete posílat na e-mailovou adresu rádia. radio7@radio7.cz nebo pošlete svoje obrázky poštou na adresu Horníkova 36 628 00 Brno. Tak zase příště na palubě Rádia 7. Ahoj!

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Společnost vám dělá Rádio 7, bylo 18 hodin, vstupujeme do večerního vysílání. U mikrofonu je Lenka Malinová. A dříve než vám prozradím, co nás čeká v následujících minutách a hodinách, tak je před námi pořad Bible Guide. Spolu s Jiřím Zdráhalem věnujeme pozornost knize proroka Jeremiáše, konkrétně 22. kapitole, která se zaměřuje na osobní volbu člověka. Každý má svobodnou vůli zvolit si, komu a čemu bude věřit. Více nabídne další část v podání Jiřího Zdráhala.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 22. kapitola. Jeremiášovými ústy zde Bůh napomíná judské krále ke zbožnosti. Prorok připomíná tragický osud judského krále Joachaza, který byl egyptským faraonem sesazen z trůnu a odvlečen do zajetí. O tom zde čteme. Toto praví Hospodin o Šalumovi, jiným jménem Joachaz, synu Jošiášovu, jen se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít, už se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem už nikdy nespatří. O něm čteme ve druhé knize královské toto. Joachaz se stal králem ve 23 letech a královal v Jeruzalémě 3 měsíce. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Neko ho uvěznil v Rible v chamácké zemi, aby nemohl královat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinnou roční daň 3,5 tuny stříbra a 34 kilo zlata. Joachazovi Bůh vytýká, že usiloval o bohatství a moc a ne o plnění boží smlouvy, jak bylo úkolem krále. Srovnává ho s jeho zbožným otcem králem Jošiášem. Co pak tě dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Co pak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých. Tehdy bývalo dobře. Toto ti znamená znát mě, praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk. Zajímá tě jen vraždit nevinné, vydírání a násilí. Prorok dál předpovídá zlý konec také Joachazovu bratru Joachimovi, který se stal králem na jeho místě. I ten byl bezbožný, jak o něm čteme. Joachim se stal králem v 25 letech a královal v Jeruzalémě 11 let. Páchal, co bylo v očích Hospodina jeho Boha zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Jeremiáš předpovídal jeho smrt za branami Jeruzaléma. Nebude ani pochován jako král, o tom zde čteme. Nebudou ho oplakávat, ach bratře, ach sestro. Nebudou ho oplakávat, ach pane, ach veličenstvo. Pohřbí ho tak jako osla. Vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma. Tato předpověď se naplnila. Joachim byl zabit Babyloniany. Proroctví Jeremiáše pokračuje i proti Joachimovu synu Joachinovi. O něm čteme. Joachin se stal králem v 18 letech a královal v Jeruzalémě 3 měsíce a 10 dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joachinova strýce Cidkiáše. O tomto Joachinovi Jeremiáš mluvil takto, jakože jsem živ pravý Hospodin. I kdybys byl judský král Jekoniáši, jinak Joachine, synu Joachimův, pečetním prstenem na mé pravici, i odtud bych tě strhl. Vydám tě do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara. Tebe i tvou rodnou matku uvrhnu do cizí země, v ní jste se nenarodili a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte. Toto odsouzení 3 potomků zbožného krále Jošiáše překvapuje ne nás, překvapilo i Jeremiáše. Ten o tom řekl toto. Je snad Jekoniáš, tedy Joachin, nějaký zahozený střep, hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do země, kterou neznali? Také my se podivujeme nad osudem posledních 4 judských králů, 3 Jošiášových synů Joachaze, Joakima a Cidkiáše a jeho vnuka Joakina. O těch všech Bible píše jako o bezbožných králích. Jak to, že tak zbožných král, jako byl Jošiáš, měl bezbožné syny? I když byl Jošiáš zbožným králem, tak jeho synové vládli a žili bezbožně. To způsobila pravděpodobně kombinace několika faktorů. Hříšnost Judska byla hluboce zakořeněná, zvlášť kvůli velmi dlouhé a bezbožné vládě Jošiášova děda krále Menašeho. Boží soud nad Judskem již proběhl a vláda zbožného Jošiáše jeho uskutečnění pouze pozdržela. Svou roli snad sehrál i vnější tlak způsobený obrovským konfliktem mezi tehdejšími říšemi Asýrií, Egyptem a Babylonem a snaha králů z tohoto konfliktu profitovat. Rozhodující ale byla jejich svobodná vůle. Na osudu bezbožných synů zbožného otce vidíme, že víra se nedá dědit. Víra je naší osobní volbou.

A nyní slíbený přehled pořadů, abyste mohli vybírat, co si poslechnete. Je důležité, aby mě druzí viděli i tehdy, když nejsem úplně svatý. To může být pro ně povzbuzení, že každý zápasí. I těmito slovy popisuje své vnímání učednictvím a monitoringu misionář Brett Kaspar z církve bratrské Majat ve Vsetíně. Do Česka se dostal před více než 20 lety a s mladou generací pracuje dodnes. Více uslyšíte v pořadu Hláska o 6:30. V Kanafásku vám každý všední den od 19 hodin a 15 minut nabízíme pokračování příběhů o žabkách z rybníčku Kváky Kvák od Ludmily Loderové. Teď zrovna zkouší možnost, že když budu myslet na něco hezkého, tak se také v hezké a v hezkou promění. Jakým jejich metoda vychází, můžete sledovat i dnešní večer. Některé věci se neotevřou nebo nezavřou, dokud předtím jiné neopustíme. Právě proto možná v životě stále táhneme staré náklady a padáme pod nimi. Chce to zkrátka čas, přestávku, jak na to promýšlí v první části nové série Myšlenky o církvi Petr Hůšť v relaci Klika, kterou si můžete naladit ve 7:45. Ve 20 hodin a 15 minut se v pořadu Světem Bible zaměříme na páté vidění proroka Zachariáše. Teolog John Vernon McGee otevírá scénu z nebeské soudní síně, kde proti veleknězi Jošuovi stojí samotný Satan v roli neúprosného žalobce. Scéna mluví o lidské nedostatečnosti, ale především o ohromující boží milosti. Dozvíme se, proč žádná vina není tak veliká, aby ji neumlčela obhajoba našeho přímluvce. Čte Pavel Vopalecký. Rozpaky stěkavého a neustále se zrychlujícího světa vyspíval Jan Běťák na albu Jazykem květin a dostal za ně hudební cenu Anděl v oblasti folku. I proto ho připomínáme po 21. hodině v intervalu, při jehož poslechu se můžete dotknout touhy po návratu ke klidnějšímu a pozornějšímu životu. Pro mnoho důležitých věcí v životě, jako jsou třeba láskyplné vztahy, vděčnost, důvěra, není tak důležitá síla jako zranitelnost. Tento zdánlivý paradox nás prostřednictvím vlastní křehkosti učí rozpoznávat, na co nestačíme, kde potřebujeme ty druhé a zejména Boha. Klíčové slovo o zranitelnosti, které připravila Kateřina Hodecová s pastorem Nymburského křesťanského společenství Petrem Planianským, naladíte v 10 hodin. Kniha Nepřemožení, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, je svědectvím o odvaze a víře křesťanů, kteří nesli evangelium v naší zemi v nelehkých dobách komunistické totality a zůstali věrni i přesto, že je to stálo hodně. Zažívali bídu, neustálý tlak, zastrašování a existenční nejistotu, ale zároveň zázraky i boží blízkost. Přesto byli šťastní. 15 minut po 23. hodině budeme sledovat další osudy Zuzany Sedláčkové.

0: Dnes je 7. května a svátek má Stanislav. Základem tohoto jména je staroslovanské Stan, jež znamenalo pevnost. U nás nosil stejné jméno například Stanislav ze Znojma, který žil na přelomu 14. a 15. století. Tento teolog a filozof byl jedním z prvních pražských stoupenců Wyclefových. Po roce 1388 vyučoval na pražské artistické i teologické fakultě a v roce 1404 se stal rektorem Pražské univerzity. Napsal komentáře k některým aristotelovým spisům, také například traktáty o pravdě a omylu, o štěstí a o univerzálích. V letech 1410 až 12 se však rozešel s Wyclefovým učením i s jeho zastáncem Janem Husem. Zemřel cestou do Kostnice. To je tedy smutný příběh v dnešním kalendáři, ale pojďme dál a nahlédneme ještě hlouběji do kalendáře, který nám říká, že je dneska 7. května.
1: Kalendárium.
0: 7. května 1945 ve francouzském Remeši podepisuje generál Alfred Jodl bezpodmínečnou kapitulaci, která znamená konec účasti Německa ve druhé světové válce. Dokument vstoupil v platnost následující den. Dnešní den je také například dnem narození Johannese Brahmse, německého hudebního skladatele. Narodil se v roce 1833 a také Petr Iljič Čajkovský. O několik let později se narodil právě 7. května v roce 1840. Jeden z nejlepších klavíristů druhé poloviny 19. století, kdo by neznal jeho operu Evžen Onegin nebo balety Labutí jezero, Louskáček nebo Šípková růženka. Interpretace jeho klavírního koncertu číslo 1 bémol patří k metě všech klavíristů. U dnešního data můžeme ještě připomenout jméno českého politika, spisovatele, historika a novináře Jana Herbena. Narodil se 7. května 1857. Byl to představitel realismu a takzvané venkovské prózy. A poslední jméno, které si dnes připomeneme, je Egon Hostovský, český spisovatel. Zemřel 7. května 1973. Jeho tvorbu ovlivnil jeho židovský původ a emigrace, nejprve ve Švédsku, později ve Spojených státech. O pobytu zde prý prohlásil: "Popíši vám kraj, kde teď žiji. Tohle je bláznivá země a její podnebí Pán Bůh stvořil pro Indiány, nikoli pro lidi z Hronova." Tolik tedy nahlédnutí do kalendáře, posloucháte Rádio 7.

Na střední škole jsem měl pocit, že jsem na vrcholu křesťanství, říká misionář Brett Kaspar. Co se stalo poté a jak se dostal k podpoře mladých vedoucích v Česku, to se dozvíte za chvilku v Hlásce.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí hláska. Pořad a podcast Rádia 7, ve kterém přemýšlíme o dobré zprávě o Ježíši a o tom, jak se promítá do našeho života a vztahů s lidmi okolo nás. Ne všechny naše vztahy jsou na stejné úrovni. Kamarádský vztah s vrstevníkem bude pro mě jiný než pracovní vztah s kolegou, který je o jednu nebo dvě generace starší. Existují také vztahy, do kterých vstupujeme cíleně s touhou růst a posouvat se kupředu. Takovým vztahem může být učednictví nebo mentoring, o kterých bude řeč v dnešním dílu. Pozvání k rozhovoru přijal Brett Kaspar. Vítám tě v Hlásce.
1: Děkuji.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Brett se narodil ve Spojených státech, ale už poměrně dlouho žije s manželkou Lucí a třemi dětmi na Vsetíně, kde jsou aktivní součástí církve bratrské Maják a kde jsou také s Lucí společně zapojeni do klubu Maják. Před téměř 20 lety se Brett připojil ke Křesťanské akademii mladých, kde působí dodnes. Učednicky se věnuje mladým vedoucím v regionu. Než se ponoříme do rozhovoru, připravil jsem pro tebe pár bleskových otázek. Řeknu vždy dvě možnosti a ty odpovíš podle toho, co je ti bližší. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Guláš nebo kynuté knedlíky s ovocem?
1: Knedlíky s ovocem.
0: Posilovna nebo fotbal?
1: Fotbal určitě.
0: Nakupování potravin nebo mytí nádobí?
1: Asi ty nádobí.
0: Raní ptáče nebo noční sova?
1: Rany.
0: Chicago nebo Vsetín?
1: Jako Vsetín a bydlený, ale jedno za čas, jako návštěva v Chicago je super.
0: Raději zmoknout v bouřce, anebo strávit den na poušti?
1: Asi na poušti.
0: Krása. Děkuji za odpovědi. Trošku jsme mohli víc poodhalit tvoje preference, tvoji osobnost. Teď pojďme k samotnému rozhovoru. V úvodu se často ptám hostů na jejich příběh objevování křesťanské víry a osobního vztahu s Ježíšem. Jak se z Breda, kluka, který vyrůstal v Chicagu, stal Ježíšův následovník?
1: Tak já jsem vyrostl v rodině křesťanů, tak já jsem vždycky viděl o Bohu, ale to bylo až na střední škole, když jsem zjistil, co to znamená fakt žít s Bohem a ne jenom jedna noha ve sboru a jedna noha jinde pro kamarády nebo jiné věci. Tak jo, to byl proces a pro mě to bylo zajímavé, že teď pracuju s mládeží, protože když já jsem byl na střední škole, já jsem nesnášel mládež. Já jsem nechtěl chodit a tam byl jenom holky a to byl nuda pro mě a taky jsem měl pocit, že nikdo nebere svoji víru vážně a taky já jsem nesnášel tábory, protože moje osobní zkušenosti byly hodně jako traumatické jako dítě, tak to je vtipné, že dneska pracuji s mládeží a pomáhám s kempy a jo, prostě věnuju mladým lidem. Ale asi klíčový bod pro mě byl na vysoké škole, když jsem potkal lidi, kteří brali svoji víru vážně a pak jsem měl šanci složit v Česku na ty English campy a tam jsem poznal Marka Krupu a tam jsem viděl skutečně, co je učednictví, co to znamená žít s Bohem a fakt být na misi. Tak od té doby je to pořád proces a ale díky těm kempem a čas v Česku jsem zjistil, že Bůh mě volá do práce s mládeží na plný úvazek tady v Česku. Tak jo, jsem rád, že tady můžu být.
0: Když jsi potom viděl ty lidi na vysoké škole, kteří třeba měli něco, co ty jsi neměl a objevil si ten poklad v Ježíši, jaký byl ten následný proces, co se týče tebe osobně? Jak ses učil sdílet svou osobní víru, která začínala růst a vůbec vztah s Ježíšem? Jaké byly začátky v tomto?
1: Na střední škole jsem měl pocit, že už jsem byl na vrcholu křesťanství, že už jsem pochopil všechno, už jsem nemohl být lepší křesťan a já jsem neviděl, co dál. A pak na vysoké jsem poznal lidi, kteří opravdu žili a svůj víru a to byl jako výzva pro mě. Jsem zjistil, že jsem byl hodně pyšný, že tolik věcí neumím a taky, že jako ten způsob života jako na misi je něco, které jsem moc nežil. A pak jo, s časem jsem se snažil jako strávit více času s lidmi, kteří měli jako jiný pohled na život nebo chtěli žít tu misi.
0: Dneska chceme společně mluvit o učednictví a mentoringu. Jaké byly tvé začátky v těchto oblastech a vnímáš vůbec mezi učednictvím a mentoringem nějaký rozdíl?
1: No, pro mě osobně, já jsem vždycky myslel, že učednictví je to, co jsem zažil já na střední škole a to bylo, když jeden vedoucí mládeži řekl, brade, pojďme dělat studium spolu, to bude učednictví. Jsem řekl, aha, tak dobré. Tak jsme se potkali jedno za týden, on měl hodně tlustou knihu a dal mi taky tlustou knihu a rozebral jednu kapitulu každý týden a tam byl nějaký verši, já jsem napsal nějaké odpovědi a to učednictví bylo, že jsme četli tu kapitulu spolu, on kontroloval moje odpovědi a řekl, ano, máš to správně, tak se potkáme příští týden. A takhle to bylo asi na půl roku a pak jsme dodělali tu knihu a řekl, dobré, už máme to učednictví hotové. A jsem řekl, tak to bylo úplně o ničem, to bylo ztráta času. A jako až v Česku jsem zjistil, co to znamená, když jsem měl šanci dělat ty English campy s Markem Krupou a taky jsem měl šanci jako bydlet s ním na podzim, abych viděl, jaký je jeho život v Česku. A my jsme sdělili spoustu věcí spolu. Jako jsme četli Bibli, jsme se bavili o tom, jak můžeme oslovit lidi v Pardubicích, kde jsme bydleli, jak můžeme pomáhat mládeži, jak rosteme osobně, jaké duchovní disciplíny jsou jednodušší pro nás, a které jsou těžší. A to byl fakt jako život na život. A tam jsem zjistil mnohem lépe, co znamená učednictví. A pak jako mentoring, to je něco, které se učím teď, jako více, že už jsem asi o kus dal v životě a už vidím, že mám nějaké zkušenosti a můžu něco předat mladším vedoucím a taky se snažím najít mentory, kteří můžou mi pomoct z některé oblasti, které chci řešit v životě. A tak vidím, že jako učenictví je spíš ty základy, hlavně pro křesťana, když roste, a mentoring může být více specifické. A to může být jako v oblasti křesťanství, ale i v sekuláru.
0: Vnímám to tak, že v jedné fázi se více učíš a pak to, co ses třeba naučil a žil, můžeš zase učit druhé. Je pro tebe možná bližší ten způsob, že se rád učíš nové věci, anebo že rád potom aplikuješ a předáváš to, co tobě funguje do života druhých?
1: Já bych řekl, jako rád učím nové věci, ale taky chci umět věci pořádně, než je předávám dál, tak já jsem pomalejší v tom a chci být jistý, než se snažím předat něco, které jsem se učil, tak asi oboje jsou důležité pro mě. Jako když vidím, že když se jenom učím, tak mám tendenci mít úplně plnou hlavu a i tam je riziko pícha a další věci, ale když se snažím předat dál to, co jsem se učil, tak zjistím často, že ani tak dobře ty věci neumím. Mm-hmm. Že a další pak mají otázky a nevím, jak odpovídat na ně. A je to proces, kde se můžu učit ještě více. Mm-hmm.
0: Nastínil jsi to svoje vnímání, jak vnímáš učednictví, jak vnímáš mentoring. Když jsem se díval na stránky České asociace mentoringu, tak ti jej charakterizují jako účinný způsob předávání dovedností. Když to v tom učednictví více vnímám, že předáváme a otevíráme celý svůj život, jak si o tom mluvil. Předpokládám, že těch dovedností se předává celá řada. Jak v druhých pěstovat tu dovednost žít a také předávat dobrou zprávu o Ježíši svým životem i svými slovy?
1: No, s manželkou říkáme, že když pracujeme s vedoucími, hledáme lidi, kteří jsou fat. V angličtině to znamená tlustý, ale to znamená jako faithful, available, teachable. A to znamená jako faithful, jako věrný. Hledáme lidi, kteří jsou věrní, že dělají to, co říkají. Pak jsou available, jako dostupní, že mají čas se potkat a můžeme rozebrat věci. A pak jsou teachable, to znamená jako učenliví, a že oni jsou otevřený jako zpětnou vazbě, jsou otevřený změny věcí v životě a vidíme, že když můžeme se potkat s takovými lidmi, tak to má velký význam pro nás, že ty lidi jsou jako otevřený a přemýšlej, jak může žít jinak. A pak, jo, ty rozhovory mají úplně jiný význam, když probereme věci a pak časem ty lidi říkají, chtěl bych tohle změnit nebo tohle dělat jinak a jako modlím se za toho člověka, nevím, jak sdílet svůj víru s nimi a je super jako diskutovat nad tím a říct, tak co můžeš dělat, co bys mohl dělat jinak a má to smysl. Taky vidíme, že když strávíme čas s těmi lidmi, někdy potřebují povzbuzení, potřebují jiný pohled na ty věci a vidím, že jedna role pro nás je, že můžeme povzbudit, aby drželi svůj zrak na Ježíše. I když někdy věci jsou těžké a neví, jak dál v nějaké situaci, tak je důležité vidět, že je v tom Ježíš a že nejsou sami. Jo, a nezapomíná jedna to, že a Ježíš je tam s nimi.
0: Na webu té zmíněné asociace je také napsáno, mentorem může být každý, kdo disponuje expertízou v určité oblasti. Tak co je tvoje expertíza, pokud to tak můžeme nazvat?
1: No, vím, že jsou věci, které Bůh mi dal, které jsou přirozenější pro mě, ale vidím, že pořád se učím v tom. Tak asi jedna věc je, jak vést někoho v tom procesu učenictví. Jo, jak pomáhat někomu růst ve víře, který je nově ve víře. A to znamená jako spousta času, spousta setkání a rozhovoru a otázky, odpovědi. Tak to vidím jako jedna věc. Taky, co to znamená být vedoucí mládeži, protože jsem to zažil osobně, vím, že to není vůbec jednoduché a taky bych řekl, že vůbec jsem nebyl expert v tom, že spíš jsem pořád hledal, co mám dělat a kdo může mi pomoct, tak spíš mám hodně empatii pro ty, kteří vedou a vím, že to není jednoduché. A taky mě baví jako poznat nový lidi. Buď ve škole, když občas jako navštívím třídy angličtiny a mluvím o English Campu nebo se snažím držet kontakt se studenty. Jako baví mě poznat nový lidi a baví mě jako se bavit o tom s lidmi, když oni přemýšlí, jak můžou zkusit nové způsoby, jak poznat lidi nebo pozvat je do mládeže.
0: Ty osobně vyhledáváš aktivně lidi, kterým by ses mohl věnovat a nebo se ti sami ozývají a hromadí a máš pořadník?
1: Já bych řekl oboj. Já hledám a zároveň a lidi občas jdou za mnou. A myslím, že obě jsou potřebné. Mm-hmm.
0: Mentoring nebo učednictví věřím, že může přinést mnoho dobrého, a to na obou stranách, jak pro toho, kdo něco předává, tak pro toho, kdo se učí nebo něco přijímá. Tak z tvého pohledu, jaké vnímáš benefity mentoringu?
1: Já vidím, že já sám jako hodně rostu, když dělám ten mentoring. Často ten druhý má hodně těžké otázky a nemám odpovědi. A často říkám, to je dobrá otázka, tak budu o tom přemýšlet a dám ti vidět příště, jestli mám odpověď. A to mě hodně pomáhá jako přemýšlet o své víře, jako čemu věřím a proč. Protože spoustu věcí bereme jako samozřejmost, ale když někdo jiný má jiný pohled, tak to může pomáhat v tom chápaní. A taky věřím, že to má smysl pro toho, který chce mentoring, že už má nějakou oblast v životě, kde chce pomoct a je motivován a má odvahu prosit za pomoc. Tak kdykoliv někdo je ochotný se potkat a probrat ty věci, tak já jsem vždycky pro, jako v tomhle vidím jako hodně velký význam.
0: Mentora vnímám jako toho, kdo jde druhým příkladem. Je tato skutečnost pro tebe radostí nebo určitým břemenem a výzvou?
1: Já bych znovu řekl jako oboj. Je to radost, je to výzva. A je to super, že můžu být příkladem pro další, ale taky vím, že to, jak žiju, jak se chovám, není vždycky ideální a jako musím dávat pozor na to, jak žiju, jako co říkám a jak se chovám, ale zároveň vidím, že je to důležité pro ostatní mě vidět, když nejsem úplně svatý. A to může být povzbuzený pro mě taky, že každý jako zápasí z věcí a jo. A já jsem si uvědomil jednou, když jsem mluvil s vedoucí mládeže a já jsem hodně naslouchal a dělal jsem to jako několikrát s ním, když jsme se potkali. A pak asi za pár měsíců on řekl, brady, já mám takovou depku, když se potkáme, protože mám pocit, že ty máš všechno v pořádku a já mám tolik problémů v životě. A jsem zjistil, tyjo, já sám musím více sdílet, jaké zápasy mám, protože jsou tam pořád, ale někdy jako poslouchám hodně a nemluvím tolik, ale vidím, že je důležité pro mě taky mluvit o tom, když jsem to nezvládl, anebo moje slabosti, nebo věci, v kterém nejsem jistý.
0: Z toho vyplývá, že i pro fungování takového vztahu je důležitá ta otevřenost, nějaká autenticita, ale i určitá zranitelnost. Tak přemýšlím o tom, jestli třeba někdo zklamal tvoji důvěru v tom vztahu, nebo jestli to někdy v rámci toho mentoringu nevíde, že si prostě ti lidi třeba nesednou a musí se to ukončit dříve, než byste chtěli, nebo jsou to všechno pozitivní příběhy?
1: No, naštěstí se mi to nestalo, že někdo mě zrádil, nebo že prostě zlomil můj důvěru, ale vím, že když se bavíme, vždycky říkáme, jako, hej, to, co probereme, zůstane tady a neproberu to jinde s dalšími lidmi, tak hned na začátku je tam důvěra a akce, aby to byl bezpečné místo, kde se můžeme bavit o čemkoliv a nebudu se bát.
0: Mnohdy se v křesťanských kruzích řeší, jak skloubit dohromady rodinu, práci, službu v církvi, koníčky a podobně. Jak to propojení vypadá u tebe a jakou roli v tom hraje služba v klubu Maják, ve které stojíš společně s manželkou?
1: No, a bereme službu jako požehnaný, že je super, že to můžeme dělat, že máme důvěru od ostatních, že můžeme pracovat s těmi studenty. A zároveň vidíme, že musíme dávat pozor, abychom měli ještě energii a čas pro svoje děti, pro rodinu a nesloužíme pořád a pak jsme úplně hotovi a doma nemáme energii na nic. Tak je v tom jako balanc, ale zároveň vidíme, že a naše děti jsou jako součástí té misi, které děláme, tak je super, když můžeme pozvat studenty k nám domů, když můžeme dělat nějakou akci a vzít děti tam. A když děláme English Camp v letě, tak naše děti tam jsou s námi. A je super, že oni ví, že taky hrají roli v tomhle. Že se modlíme za studenty spolu, modlíme se za ty aktivity a naše děti ví, že to není jenom něco, které jako rodiče dělají, ale taky mají roli v tom.
0: A když bychom se trochu více podívali na ten klub Maják, tak je něčím specifický, nebo v čem to spočívá, s jakými dětmi nebo teenagery pracujete?
1: No, jako na Majáku, tam je dost studentů, kteří nevyrostli v křesťanských rodin a nevím přesně, jaký procent, ale jako je to někdy asi půl na půl, ty, kteří vyrostli v křesťanské rodině, ty, kteří ne. A snažíme se dělat ten klub, aby všichni mohli být otevřeni v tom, kde jsou. Že nemusí nějak říct správné heslo, aby tam byl vítán. A taky jako vidíme, že diskuze je hodně důležité, že když máme ty mládeže, kde je nějaké kázání nebo slovo a chvály a modlitba, tak chceme tam, aby taky byl diskuze, aby studenti mohli reagovat na to, co slyšeli. Aby to nebyl jenom povídání ze předu a pak všichni nějak musí s tím souhlasit, ale chceme nechat prostor, aby studenti vyjádřili svoje názory a položili svoje otázky a aby to byl takový živý rozhovor.
0: Takže když jsme se dnes bavili hodně o mentoringu, tak tady na tom klubu se dá říct, že zase více funguje ten princip učednictví.
1: Jo, já si myslím, že tam to učednictví je hodně praktikované. A jinak, jako v té práci, které děláme v regionu, tak se snažíme dělat různé věci pro ty vedoucí mládeži, že jako učednictví děláme hodně jako na Majáku, ale práci v regionu tak děláme doprovázený, že chceme, aby vedoucí mládeži měli s kým se bavit. Děláme mentoring, kde si můžu učit nové věci a děláme coaching, kde můžu přemýšlet na hlas a položíme otázky, abychom jim pomohli posunout dopředu. A pak jako krizové intervence, když je nějaký problém nebo pastorace, a pak jako rozhovory o mládeži s vedeným sboru. To děláme jako v regionu a pak na Majáku to taky děláme, ale taky se scházíme s těmi studenty a probereme ty otázky, které oni mají. A co nově věřící nebo věřící delší dobu a nebo ještě hledají a mají hodně otázek.
0: Čím bys na závěr povzbudil třeba někoho mladého, kdo poslouchá toto vydání Hlásky a má pocit, že nemá kolem sebe lidi, které by třeba chtěl oslovit, kteří by se mu mohli věnovat, má třeba pocit, že je sám, že by chtěl nějak růst a nejde to, co jde v takové situaci dělat?
1: Jo, a jde za někým, kde vidí nějakou živou víru a pokud jo, musíte hledat dál, tak ať hledáte, protože vím, že Bůh má plán pro každého a jako mě mrzí, že jsem nepotkal takové lidi až, jako já jsem je potkal až na vysoké škole, ale kdybych je mohl potkat dříve, byl by to super, tak jenom povzbuzený a jdete za někým, kde vidíte, že tam je živá víra. Jo, ať se nebojte položit otázku, jestli ten člověk by mohl vás vést nebo pomáhat lépe jako růst ve víře, nebo pokud máš otázky v životě, tak zkus je položit a uvidíte, co se stane.
0: Dnešní rozhovor je u konce. O dobré zprávě, mentoringu a učednictví jsem si povídal s Bradem Kasparem. Díky, že jsi přijal pozvání, že jsi sdílel to, co tebe Pán Bůh naučil, i to, co můžeš ty učit druhé. Přeji ti, ať ti zůstane ta touha budovat mladou generaci, ta touha následovat Ježíše a být dobrým svědectvím tam, kde tě postavil.
1: Díky moc, Kubo.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Předchozí vydání Hlásky najdete v audioarchivu na webu Rádia 7 nebo na Spotify. Můžete rovněž sledovat instagramový profil Pořad Hláska a zůstat s námi v kontaktu. To je pro dnešek vše. Buďte s Bohem.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Osobní zkušenosti s učednictvím, mentoringem i životem pro Krista a pro druhé lidi předával v pořadu Hláska misionář Brett Kaspar, který je aktivní součástí církve bratrské Maják ve Vsetíně. Další hlásku si můžete poslechnout zase ve středu v 11 hodin a 15 minut. Pomalu míříme k 19. hodině.

Je 19 hodin, posloucháte Rádio 7, kde probíhá a pokračuje večerní program. U mikrofonu je Lenka Malinová. Před námi je dětský pořad Kanafásek. Po několika písničkách budeme opět naslouchat příběhům z rybníčka Kváky Kvák. A ve 7:45 dostane slovo Petr Hůšť a relace Klika.

Ame. Ona mě vždycky brání, když se mi spolužáci posmívají a bijí mě. A proč se ti posmívají? Ptáme se zájmem. Protože mi maminka zemřela a tatínek velice pije. Z hospody téměř nevychází. Maminka ze zoufalství skočila do studně a oběsila se. To se stalo, když mi bylo 5 roků. Mám ještě starší sestru a bratra. Když přijdu ze školy, pro všechny navařím a také jim peru. A jak ti říkají? Jmenuji se Boženka Moudrá. Pozvali jsme Boženku, aby s Mirinkou přišla k nám, že může u nás i obědvat. Boženka pak přicházela do naší rodiny často a my jsme si ji velice oblíbili. Byla to naše třetí dcera. Jednou sdělila manželovi, že jejich třída půjde na třídenní školní výlet a prosila, aby dovolil i Mirince výletu se zúčastnit. Manžel jí vysvětlil, že způsob, jakým je ten školní výlet veden, nepovažuje za vhodný. Za několik dnů ale pořádá naše mládež stanování s biblickým programem. Jestli by chtěla, mohla by se také zúčastnit. Božence se nabídka zalíbila. Tak se dostala poprvé do obecenství věřící mládeže. Zaujaly ji duchovní písně, radost na tvářích mladých lidí, která se tolik lišila od radosti světské mládeže. Uprostřed lesa se mládež scházela k modlitbám v menších kroužcích. Pro Boženku bylo všechno nové. S jakým nadšením ti mladí mluví o Bohu, jako kdyby jej viděli. Jak k němu mluví, a já vůbec nevím, jestli existuje, myslí si. Jak ho mohu poznat? Jak se přesvědčit, že to není utopie, lidská fantazie? Zabrána do těchto myšlenek zvolala, Bože, jestli skutečně jsi, pošli ke mně někoho, ať mi o tobě řekne víc, abych tě i já mohla poznat. V tu chvíli k ní přiběhla Věrka. Boženko, nechceš jít se mnou na procházku do lesa? Boženka se zarazila. Ten Bůh, kterého já nevidím, slyšel mé volání? Tedy je skutečný, on jedná, on odpovídá. Věrka po cestě vyprávěla Božence, jak se Bůh v jejím životě stal realitou, jak otevřela Pánu Ježíši své srdce. Pán Ježíš řekl, že jedině on je ta cesta, pravda i život, a nikdo nepřichází k Otci, než skrze něho. On čeká na to, abychom ho pozvali do svého srdce. Nechtěla bys tento krok udělat také? Ptala se Věrka. Boženka nevycházela z údivu. Byla připravena. Okolo Boženky se seskupila mládež. S radostí ji objímali a současně chválili Pána. Naše Miriam odběhla za tatínkem, který právě se skupinou nejmenších dětí sbíral borůvky. Tati, tati, víš, co se teď stalo? Manžel se na ní překvapeně podíval. Boženka se obrátila k Pánu Ježíši. Hned za ní utíkala se širokým úsměvem Boženka. Slzy jako hrách se jí kutálely z tváří a ona křičela, co jí hrdlo stačilo. Pane sedláček, i mě přijal Pán Ježíš, i já jsem se teď stala Božím dítětem. Sedli jsme si dokola na trávník a upevňovali jsme ji v jejím rozhodnutí následovat Pána. Kluci sbírali po lese dříví a připravovali táborák na večer. Nedaleko našeho tábora stanovala jakási škola. Studenti přišli za námi a prosili nás, zda by se večer směli přidružit k nám a spolu s námi posedět při táborovém ohni. Bylo to v době pražského jara, když jsme se nemuseli obávat zrady, tak jsme s radostí přivolili.

Připlá polajícím ohni manžel přivítal přítomné, pak představil naši skupinu a zahájil večerní program. Ptal se, kdo z naší mládeže by byl ochoten říci, co důležitého se mu dnes stalo a co prožil. Během písně, kterou teď zaspíváme, Na slávu Boží, si můžete promyslet, co byste řekli. Po písni nastalo nehybné ticho. Nikdo neměl

měl odvahu vystoupit před tolika mladými lidmi a něco říct. Pak se kdosi zvedl a přistoupil k ohni. Byla to malá Boženka. S odvahou vyprávěla o svém životě. Jmenuje se Boženka Moudrá. Bydlíme na samotě mezi lesy, kde jsou jenom dva domy. Maminka už nežije. Zemřela, když mi bylo 5 let. Tatínka skoro nevidíme, protože téměř nevychází z hospody. Mám ještě starší sestru a bratra, ale ti přicházejí domů až pozdě večer. Když přijdu ze školy, zatopím v kamnech, pak si k ním sednu, než se oheň rozhoří. Kočka Míca mi skočí do klína a pes Ňafík se mi stulí k nohám. To jsou mý věrní přátelé. Jim svěřuji své bolesti, vyprávím jim, jak proběhl den, povídám jim o svých úspěších i neúspěších ve škole. Oni na mě hledí, poslouchají mě, ale je to jen němá tvář, která mi neporadí ani nepomůže. Ale nyní vám chci říct něco pěkného. Dnes jsem našla přítele, který mi rozumí. Umí potěšit i poradit, podepřít, když padám únavou, který je vždy při mně a nikdy mě neopustí. Jmenuje se Ježíš. V táboře nastalo ticho. Bylo slyšet jenom praskot suchých větví v ohni. Každý pozorně naslouchal a Boženka pokračovala. Dnes jsem se dozvěděla, že Bůh je láska, že miluje člověka, který se mu pro hřích odcizil. Takového člověka čeká peklo, věčné trápení a věčné umírání. Dozvěděla jsem se, že není člověka, který by nezhřešil. Takový byl jenom jeden, Pán Ježíš. On je Syn Boží. Otec Bůh ho miloval. On nikdy nezhřešil, vždy byl poslušný. Tohoto svého syna poslal na svět, aby lidem vyprávěl o Božím království a vyučoval je, jak mají žít. A těm, kteří ho přijali, dal právo a moc stát se Božími dětmi. Ale bylo jen málo těch, kteří mu dali své srdce. Lidé víc milovali tmu a hřích a nakonec jej ukřižovali. Pán Ježíš miloval lidi víc než sebe. Naše hříchy vzal na sebe a nám dal za ně svůj krásný, čistý, bezhříšný život. Touto výměnou nám vydobil věčný život. Toto vše jsem až do dneška nevěděla. Možná i mezi vámi je někdo, komu tyto věci jsou neznámé, ale já vám chci říct, že Pán Ježíš vás má rád, čeká u dveří vašich srdcí a klepe. Čeká, až mu otevřete. On chce změnit váš život, dát světlo tam, kde byla tma a pokoj, kde bylo zoufalství. Boženka se stala horlivou následovnicí Pána Ježíše a byla všem k velkému požehnání. Moc svědectví. Děti z Mirinčiny třídy dostali za úkol vypracovat referát o své nejmilejší knize. Miriam si zvolila knihu Chaloupka strýčka Toma. Zrovna byla na řadě, aby přednesla svou práci. Spolužačky nebyly na hodinu zrovna připravené, tak ji prosili, aby vyprávěla co možná nejobšírněji, aby profesor neměl čas je vyzkoušet. Miriam jim ochotně vyšla vstříc. Vyprávěla velice napínavě, zacházela do podrobností a co nevidět oznámil zvonek konec vyučovací hodiny. Třída na zvonek nereagovala. Děvčata seděla v lavicích jako přikovaná, když profesor řekl svůj komentář. Je to skutečně velice zajímavá kniha, ale zajímalo by mě, zda takoví křesťané žijí i dnes. Ano, žijí, odpovídá Miriam, a já jsem jedna z nich. A jestli se chcete o křesťanech dovědět víc, přijďte k nám, moji rodiče jsou kazatelé, řeknou vám toho víc. Miriam nám doma o této zkušenosti neřekla. Nevěděli jsme ani, že vzala z domu několik biblí a ve škole je rozdala profesorům. Tehdy byla Bible velice vzácná. V knihkupectvích se
nesměla prodávat. My jsme je pro práci dostávali od přátel ze západu. Jednou jsem byla sama doma. Manžel sloužil ve své farnosti v Plzni, navštěvoval věřící, u přátel měl biblické hodiny a vyučování. Zrovna jsem se chtěla připravovat na nedělní kázání, když mě vyrušil zvonek. U dveří stál neznámý muž s velkou kyticí karafiátů. Představil se jako Mirinčin profesor a že přišel, aby poznal našeho Boha. Pozvala jsem ho dál, nabídla jsem mu teplý čaj a dala jsem se do vyprávění. Bůh není jako člověk. My lidé myslíme ve třech dimenzích, protože sami jsme trojrozměrní. Bůh ale ne. Když ještě nic nebylo, byl Bůh. Nikdy se nenarodil a nikdy nezemře. Trvá od věků na věky. Mocí svého slova stvořil nebesa i zemi. Skrze jeho slovo povstalo všechno, co existuje. Náš svět a nesčíslné jiné světy, nebeské i zemské bytosti, viditelné i neviditelné. Pak jsem mu vyprávěla o boží svatosti, o pádu člověka a o tom, jak Bůh šel padlému člověku vstříc, když dal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, aby z člověka sněl hřích. Profesor poslouchal. Vysvětlila jsem mu, že Bible je boží slovo, ve kterém se nám zjevuje Bůh a mluví k nám skrze Ducha svatého. V Bibli ho můžeme více poznávat a také jeho požadavky na člověka. Na rozloučenou prohodil profesor vážně několik slov. Chci také poznat toho vašeho Boha. Budu si denně číst tu knihu. Asi 2 měsíce se u nás neobjevil. Měla jsem výčitky svědomí, že jsem mu nedostatečně svědčila a velice jsem litovala, že právě toho dne nebyl doma manžel. On by mu dovedl lépe vysvětlit jeho nezodpovězené otázky. Objevil se u nás asi po 2 měsících. Přišel s Biblí v ruce. Od mojí poslední návštěvy uplynuly celé 2 měsíce. Po tu dobu jsem denně četl tuto knihu, ukazuje na Bibli. A jestli je pravda to, co jsem tam četl, tak je pravda i to, že neobstojím před tímto Bohem. Jsem netrpělivý, nepoddajný, neposlouchám rodiče. Včera jsem ze vzteku po matce hodil smotané ponožky. Já vím, že to není správné, já to nechci. Já nechci být takový, ale nedokážu se změnit. Od té doby byl ten mladý muž u nás téměř každodenním hostem. Přicházel k nám odpoledne a vedl dlouhé debaty, kterých se zúčastňovala i naše mládež. Hledal intenzivně Boha. Tehdy naše mládež duchovně povyrostla. Bible se jim stala vodítkem pro život a toužili podle ní žít. Když se někomu ve škole nebo v práci něco nepovedlo, čím zarmoutili Pána, přišli k nám a vyznávali spolu s námi své hříchy. Říkali jsme tomu, že chytáme malé lišky, které kazí boží vinici, protože v přísloví 28.13 je psáno, kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se mu šťastně, ale kdo je vyznává a opouští, milosrdenství dojde.

srdcích nás všech byla Boží bázeň a toužili jsme vést život v posvěcení. V přítomnosti profesora, který k nám docházel už pravidelně, se mládežnické hodiny biblického vyučování málem zvrhly v debatní kroužky. Při jednom takovém sejítí se ozvala Boženka. Od té doby, co pan profesor mezi nás chodí, se mi zde přestalo líbit. Nepozorujete, že už míň zpíváme? Společným modlitbám věnujeme míň času a stále se jenom debatuje? Já těm moudrým řečem vůbec nerozumím. Jestli je pravda, že pan profesor hledá Boha a chce ho najít a poznat, ať ví, že Bůh je ten, který ho už dávno hledá. Může ho poznat ještě dnes, ať jde s bratrem Sedláčkem do vedlejší místnosti, ať vyzná Bohu všechny své hříchy a pak bude vědět, jestli Bůh je. Zarazili jsme se. Boženka byla moc přímá a někdy až prostořeká. My jsme mu projevovali určitou úctu, byl to přece profesor naší dcery. Teď nám ale sám vyšel vstříc. Výborně, já to chci zkusit. Já skutečně hledám Boha a chci ho poznat. Manžel s profesorem odešli do vedlejší místnosti. Já s mládeží jsme si klekli do kruhu a jeden po druhém jsme se modlili, aby se Duch svatý profesora dotkl, aby mu připomněl hříchy, kterými zarmoutil Pána, a aby mu dal ducha pokání. Modlili jsme se dokola již po několikáté a profesor s manželem stále nevycházeli. Najednou někdo přerušil modlitby. Nezdá se vám, že ti dva jsou tam už pořádně dlouho? Miriam pohotově odpověděla. To je přece náš pan profesor, to musí trvat dlouho, on má hodně hříchů, dával nám vždy špatné známky. Neudrželi jsme se smíchy a s chutí jsme se všichni zasmáli. I mně se to vyznávání zdálo jakoby bez konce. Přistoupila jsem ke dveřím a neslyšně jsem je pootevřela, ale profesor to postřehl. Pojďte, pojďte, sestro. Nechtěla jsem věřit svým očím. Profesor byl vždy zamračený, nezdílný muž. Nyní ale jeho tvář zářila štěstím. Bylo to skutečně tak, jak ta Boženka řekla. Začal jsem vyznávat hříchy. Nejdříve takové ty malé, za které se moc nemusíme stydět. Potom jsem však něco prožil. Poznal jsem, že nemluvím do vzduchu. Tak jsem začal postupně vyznávat závažnější hříchy, ty ošklivé a nejošklivější. A tu mi spadl balvan ze srdce. Poznal jsem, že stojím před Bohem, který mé hříchy vložil na svého syna a mě daroval svůj pokoj. Nyní jsem se stal jedním z vás. Jsem váš Luděk. Od té chvíle se Luděk stal věrným vyznavačem Ježíše Krista. Ve škole o přestávce svolal žáky a vyprávěl jim příběhy z Božího slova a učil je modlit se. Jeho otec byl také profesorem a vedoucím funkcionářem okresní komunistické strany. Velice těžko nesl skutečnost, že jeho syn, jak to sám nazval, se stal fanatikem, že na potkání každému vykládá o Kristu a soustavně chodí do shromáždění mezi křesťany. Prosil manžela, aby jeho syna přesvědčil, že dnes už nikdo v Boha nevěří, že je již dokázáno, že žádný Bůh neexistuje, že Bůh je výmysl lidské fantazie. Manžel se zarazil. Luďkův otec se zamračil. Když nejste ochoten se v této věci podřídit, ponesete důsledky vy i můj syn. Netrvalo dlouho a důsledky se dostavily. Luděk byl postaven před rozhodnutí. Když se zřekne své křesťanské ideologie a už nikdy se nezúčastní křesťanských akcí, nebude s nikým mluvit o Kristu, pak může dále působit na škole jako profesor. Pokud se bude nadále křečovitě držet svého fanatismu, musí školu okamžitě opustit. Bylo to tvrdé. Ale Luděk rozhodně odpověděl. Již dlouho jsem hledal pravdu. Hledal jsem ji ve vědě, v literatuře,
ale nikde jsem nemohl najít to, co mi dal Ježíš. On vlil světlo do mých temnot. V jeho přítomnosti jsem poznal sebe, poznal jsem svůj hřích, svou nehodnost. Pod jeho kříž jsem složil svůj hřích a v jeho krvi jsem dostal plné odpuštění. Ježíš mne učinil Božím dítětem. Ano, Bůh je v Ježíši Kristu mým otcem. Jsem novým člověkem. Staré věci pominuly, protože nový člověk nemá minulost. Neexistuje nic, co by mi mohlo nahradit Krista, proto se ho nemohu zříci. Musel okamžitě opustit školu. Žáci, kteří se zúčastnili jeho modlitební skupiny, mu darovali na rozloučenou knihu s věnováním. Guta cavat lapidem, non vi sed sepe cadeudo. Kapka nerozráží kámen silou, ale tak, že kape ustavičně. Na manžela čekalo vězení. Ohnivé šípy. Byla to šťastná rodinná idylka. Josífek seděl u stolu a připravoval se na biblickou hodinu. Četl si list Židům. Já jsem připravovala jídlo k obědu, když toto blahodárné ticho přerušil hlas zvonku. Josef myslel, že je to někdo z mládeže, když se stupoval po schodech dolů k brance. Když ji otevřel, byl překvapen. Nestál tam nikdo z mládeže, ale červené auto a před ním jeden policista a čtyři tajní, z nich jedna žena. Policista držel v ruce arch papíru a vysvětloval, že má příkaz v našem domě provést domovní prohlídku. Muži vstoupili do bytu. V okamžiku byli páni situace. Vzali židle, postavili si je do řady a poručili, abychom si na ně sedli. Nesměli jsme se ani hnout, ani spolu mluvit. Před nás si sedl policista, který nás hlídal. Miriam, která se svým mužem bydlela ve stejném domě přes chodbu, měla několik týdnů staré děťátko. Musela zde s ním také sedět a nesměla jít ani do vedlejší místnosti ho nakojit. Po delší době dovolil velitel, aby žena, která s nimi přišla, doprovodila Miriam do vedlejší místnosti, aby mohla dítě přebalit a nakojit. Mezitím se muži vrhli na knihovny, které byly rozmístěny po celém bytě. Bylo trapné dívat se, jak neohrabaně zacházeli s knihami, které pro nás byly tak vzácné. Nehybné sezení a mlčení bylo nepříjemné. Odvážila jsem se zeptat. Když nesmíme mluvit, smíme aspoň číst? Číst smíte, odpověděl velitel. Na stole ležela má Bible. Přiskočila jsem k ní, abych si ji vzala. Z Biblí v ruce jsem se cítila jistější. Pane Ježíši, dej mi slovo do situace. Otevřela jsem Bibli a můj zrak padl na Joela 2:21-28. Neboj se ze mě, plésej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. Nebojte se zvířátka polí mých, neboť se zotaví pastviska na poušti a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydají moc svou. I vy, synové sionští, plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem, neboť vám dá déšť příhodný a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní včas. I budou naplněny stodoly obilím a oplývati budou presové medem a olejem. A tak nahradím vám léta, která sežrali kobylky, brouci, chrousti a housenky, vojsko mé veliké, které jsem posílal na vás. Budete zajisté mít co jíst a nasycení soudce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, který učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky. A poznáte, že já jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem Bohem vaším a že není žádného jiného, neboť nebude zahanben lid můj na věky.
I stane se potom, že vyleji ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše, starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

Četli jsme z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

To byla Emma Nissen a její píseň Hear Him. Usilujte celým svým srdcem a duší slyšet ho a poznáte. Nevím, co leží přede mnou, ale vše, co vím, je, že v Pána naprosto důvěřuji. Úplně.

0: Večerní vysílání na Rádiu 7 dospělo ke svému závěru. Za chvilku bude půlnoc, to znamená konec dnešního dne, čtvrtku 7. května a také dnešního vysílání Rádia 7. Ale nekončíme, pokračujeme dál nočním vysíláním s Pavlem Kólem za mikrofonem. Z toho večerního se s přáním boží blízkosti loučí Lenka Malinová.
1: Na úbočí kopce ve stínu lípy spíná se k nebi dřevěný kříž, po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když

Vánocí jsme otevřeli pátek 8. května. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol, který vás bude provázet dnešním nočním vysíláním. A společnost nám budou dělat následující pořady. Za 15 minut se v pořadu Světem Bible zaměříme na páté vidění proroka Zachariáše. Teolog John Vernon McGee otvírá scénu z nebeské soudní síně, kde proti Ježíšovi i veleknězi Jošuovi stojí samotný Satan v roli neúprosného žalobce. Scéna mluví o lidské nedostatečnosti, ale především o ohromující boží milosti. Dovíme se, proč žádná vina není tak velká, aby ji neumlčela obhajoba našeho přímluvce. Jak kombinovat moderní prvky s klasickými, populární hudbu doprovázenou orchestrem, včetně barhan? Jaký význam má pro křesťana, když den v korunovace Karla III. Diriguje 2,5-hodinový koncert věnovaný králi? To si vyslechneme po 1 hodině v rozhovoru v písních a angažmá dirigenta a předního vedoucího All Souls Orchestra Michaela Andrewse. Kniha Nepřemožení, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, je svědectvím o odvaze a víře křesťanů, kteří nesli evangelium v naší zemi v nelehkých dobách komunistické totality a zůstali věrní i přesto, že to stálo hodně. Zažívali bídu, neustálý tlak, zastrašování a existenční nejistotu, ale zároveň zázraky a boží blízkost. A přesto byli šťastní. Od 14:15 budeme sledovat další osudy Zuzany Sedláčkové. Květnové dny letošního roku připomínají jméno Karla Bártha. Tento velikán teologie 20. století se narodil před 140 lety. Za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví řeka života po 3. hodině raní. Broňa Procházková pozvala k mikrofonu docenta Petra Galuse z Karlovy univerzity. O tom, jak se vytvořit nerozlučný vztah s pánem všech pánů a králem všech králů, bude vyučovat v pořadu Doteky Charles Stanley ve 16:45. Některé věci se neotevřou nebo nezačnou, dokud předtím jiné neopustíme. Právě proto možná v životě stále táhneme staré náklady a padáme pod nimi. Chce to zkrátka čas, přestávku. Jak na to promýšlí v první části nové série Myšlenky o církvi Petr Hůšť, relaci Klika naladíte od 17:00. O cestování bude řeč v další rozhlasové lekci angličtiny s názvem Life Plus. Lektorka Elza zve k setkání o 17:30. Tolik výhled až do 18:00 raní, za chviličku tedy pořad Světem Bible. A teď Lina Polovko.

0: Prorok Zachariáš má další úkol od Hospodina a tím je nová práce pro velekněze. Jošua bude pověřen novou službou. A to se nelíbí Satanu a žaluje na Jošu. Hospodin má ale jiný názor. Více už nyní v pořadu Světem Bible s komentářem teologa Johna Vernona McGeeho. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, dnes společně znovu otevíráme Zachariášovo proroctví a chceme si v něm přečíst páté vidění, páté z desíti, která naplnila prorokovu zvláštní noc. Otevíráme Bibli pravidelně v místech, kde nám Pán Bůh nechal toto vidění zaznamenat.

Otevíráme Zachariášovu knihu a budeme si dnes číst ve 3. kapitole. První verš začíná právě to Zachariášovo 5. vidění, vidění velekněze Jošui a Satana. Celé vidění je zapsané v prvních 7 verších této 3. kapitoly. Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. První, co nás zaujme při čtení tohoto vidění, je skutečnost, že se prorok Božího posla na nic neptá. V každém ze 4 předcházejících případů se prorok, sledující obraz, který mu byl Pánem Bohem ukázán, se ptá po významu a smyslu toho, co vidí. Tentokrát zůstává příběh bez otázky. Vidění velekněze Jošui používá obrazů tak zřejmých a srozumitelných, že alespoň pro Žida té doby, navíc pro kněze, byly úplně jasné.

Kdo to byl ten Jošua, o kterém jsme si četli v prvním verši 3. kapitoly? Jošua byl velknězem v Jeruzalémě v době proroků Agea a Zachariáše, kdy správcem Judska z hlediska politického nebo správního byl Davidovec Zerubábel. Tento Jošua pocházel z rodu kněze Sádoka. Čtenáři písma si jistě vybaví, že Sádok, syn Achítůbův, byl společně s Achímelekem, synem Ebiátarovým, knězem ve vládním kabinetu Davida, krále Davida. Tak si to čteme na konci 8. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Tento kněz Sádok stál ve všech dobách věrně po boku krále Davida a Davidův syn a nástupce Šalomoun mu svěřil úřad nejvyššího kněze. Podle proroctví Ezechiele byl Sádokův rod nakonec jediným, ze kterého byli povoláváni kněží do služby Hospodinu. Ostatní lévíci zůstávali pouze jako jejich pomocníci. Mimochodem, novozákonní Saduceové se často odvolávali na Sádoka jako na svého praotce. Tak z tohoto Sádokova rodu pochází Jošua, velekněz v době Zachariáše.

co znamená jméno Jošua. V překladu je to Hospodin je spása nebo Bůh je záchrana. V době Zachariášově toto jméno stálo vedle jmen Zachariášových předků a jistě vedle mnoha dalších jmen mužů té doby, aby připomínalo podivuhodnou pravdu, že Hospodin se právě v tomto čase vrací k Izraeli se svou záchranou. Připomínalo také historickou paralelu. Tak jako za časů Jozua, syna Nunova, jméno Jozue je mimochodem týmž jménem jako Jošua v původním hebrejském jazyce, tedy za časů Jozua, Izraelci vstoupili do země, která aspoň podle Božího slibu patřila jejich praotcům. Tak i v době návratu z babylonského zajetí vstupují Izraelci pod duchovní správou velekněze Jošui do země, která kdysi patřila jejich předkům. I tentokrát je vede Hospodin, jehož přítomnost je znázorněna postavou velekněze. Jméno Jehošua, nebo zkráceně Jošua či Ješua, je do řeckého jazyka v Novém zákoně přepisováno slovem Iesus. Česky to vyslovujeme Ježíš. Pro novozákonní dobu tak postava velekněze Jošui dostává ještě další smysl, další zvěst. Ukazuje na Božího syna, který stojí před tváří Boží na našem místě. Promítneme-li si tento novozákonní pohled zpět do doby Zachariášovi, můžeme ve velekněze

knězově osobě vidět celý izraelský národ. Jošua stojí před Hospodinem za svůj lid a tak předznamenává poslání Mesiáše, poslání Pána Ježíše Krista jako zástupné oběti. Současně s tímto postojem naplňuje svoje kněžské pověření. Jošua ovšem sám není Kristem. Kristem je spíš onen Hospodinův posel, před kterým velekněz stojí. O postavě Hospodinova posla jsme už v našich výkladech mluvili, že v řadě případů velmi zřetelně ukazují na Krista, Pána Ježíše Krista, který se zjevoval na této zemi ještě před svým vtělením, protože vždycky byl Bohem, vždycky existoval.

Po pravici Jošuově stojí Satan. A Satana vidí Zachariáš evidentně stejně dobře jako Jošu anebo toho Hospodinova posla. Satan je skutečnou samostatnou bytostí. Současná doba přináší zvýšený zájem o tuto duchovní bytost. V předcházejících obdobích se o Satanovi moc nemluvilo. Současný svět s celkovým zvýšením zájmu o duchovní věci, o duchovno, a s rostoucími vlivy pohanských, zejména východních náboženství, svět zklamaný mnoha věcmi, ve které byly skládány mylné naděje, svět svým vlastním způsobem života přesycený, hledá nové orientace, nová zaměření. Je velkou škodou, že do centra zájmu mnoha lidí se dostává zlo, nikoli dobro, Satan, nikoli Ježíš, nikoli Bůh. A sami sebe se můžeme ptát, jak velká vina za tuto orientaci lidí kolem nás spočívá na nás samotných, tedy na těch, kdo Pána Ježíše Krista přijali jako svého spasitele. Vždyť Pán Ježíš nás poslal získávat pro něho učedníky mezi všemi národy, tedy vydávat svědectví o tom, kým je Ježíš. Když tu úlohu neplníme, pak se tady protlačuje někdo jiný, kdo chce získat pozornost a tvářit se jako mocný, dokonce jako ten, který pomáhá. Satan nestojí po Jošuově pravici jako jeho přítel nebo dokonce pomocník, ale stojí vedle velekněze jako žalobce. To je jeho práce, jeho hlavní působení. Apoštol Jan o tom hovoří ve své knize Zjevení, když ve 12. kapitole označuje Satana jako žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Satan určitě osočuje i mě před Božím trůnem a bezesporu nachází mnoho věcí, které může použít jako argumenty proti mně. Ale i proti vám hledá argumenty. Proti každému, kdo se vydal Pánu Ježíši. Vím, že dovede leccos použít. Současně je otcem lži, jak ho označil Pán Ježíš. Zveličí, přibarví. Naštěstí pro nás nemá ve svém snažení jednoduchou práci. My totiž máme u Boha přímluvce, Pána Ježíše Krista, který je spravedlivý a který nás svou spravedlností zahalil, přikryl. On se obětoval za nás a tím získal dokonalou spravedlnost i pro nás, kdo jsme ho přijali. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor John Vernon McGee, jehož texty pro nás v rámci Zachariášova proroctví zpracovává bratr Petr Raus, se zmiňuje o tom a vzpomíná, jak ve svém životě prožil podobnou situaci jako Jošua před tváří Hospodinova posla. I náš bratr John byl spochybňován před tváří lidí a bez pochyby také Satanem obviňován před tváří Boží. Bylo to v době, kdy jako dospívající mladý muž pracoval v jedné nešvilské bance. Byl tehdy členem jedné silné party a prošel snad všemi představitelnými formami hříchu. Byl tím posledním, o kom by si tehdy někdo mohl myslet, že jednou bude sloužit Bohu a že se stane biblickým učitelem. Pak ale přišla chvíle, kdy jej Pán Bůh přijal na milost, kdy činil pokání a kdy mu byly odpuštěny všechny hříchy a kdy byl Pánem Bohem proměněn a později povolán do služby. Oznámil to v bance, kde tehdy pracoval a rozvázal pracovní poměr. A o této události říká, přál bych si, abyste slyšeli ten hlučný smích. Představte si, McGee. Předpokládám, že Satan měl tohoto dne hodně práce s tím, aby mě obviňoval před Hospodinem. Byl bys velký blázen, kdybys ho nechal jít do služby. Ten chlapec je v této oblasti tím posledním, kdo by měl jít do křesťanské služby. Tolik náš McGee.
Satan obvinuje Jošu před tváří Hospodinova posla a poukazuje na jeho vzhled, na jeho stav, ve kterém budeme číst o dalších verších, a na další věci. Tak, jak to dělá i v životě nás, i v životě současných křesťanů. Protože v osobě Jošuově můžeme svým způsobem vidět také obraz izraelského národa, platí Satanova obviňování také pro všechny Židy. Chceme-li najít a pojmenovat hlavního představitele antisemitismu, pak jím je Satan.

Pro Jošu se ale našel zastánce. Satan totiž se svými žalobami nenašel sluchu u Hospodinova posla, před kterým stál společně s veleknězem, na kterého žaloval. Stejně tak ani v našem případě Satanovy žaloby nenacházejí příznivý ohlas v nebi, protože i nás se zastává ten, který nás vykoupil, který za nás zaplatil nejvyšší cenu. Sám Pán Ježíš Kristus. Co odpověděl Hospodin Satanovi na jeho žaloby? Čtěme druhý verš 3. kapitoly. Hospodin však Satanovi řekl, Hospodin ti dává důtku, Satane. Důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Náš bratr John tu říká, že podle jeho názoru Pán Bůh kárá Satana velmi mírně na tomto místě. On sám by se asi přiklonil k přísnějšímu slovu. A připomíná na tomto místě, že i Satan je Božím stvořením, dokonce ne ledasjakým stvořením. Pán Bůh zatím Satana do určité míry nechává. Až na konci času se Satan dočká definitivního soudu a potrestání. Tady je řečeno pouze, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Odkaz na vyvolení Jeruzaléma ukazuje na skutečnost, že důvodem důtky pro Satana není ani tak Jošua sám jako osoba, ale Jeruzalém a židovský národ. Jeruzalém je označen jako oharek vyrvaný z ohně. Jedná se o velmi případné označení. 70 let leželo město v prachu a popelu. Už se zdálo, že nikdy nebude obnoveno. Za 70 let ruiny města přece jen doznají obrovských změn. Všude roste tráva, křoví. A pak se stal Boží zázrak a město vstalo z mrtvých. Oharek vyrvaný z ohně. John Wesley nazýval oharkem vyrvaným z ohně sám sebe. I náš McGee o sobě hovoří stejným způsobem. Jistě i řada z nás si je dobře vědoma mimořádnosti té skutečnosti, že právě oni nebo právě my jsme byli vybráni a spaseni, zachráněni naším spasitelem. O každém hříšníkovi můžeme říci, že je to oharek vyrvaný z ohně. Bůh totiž obnovuje to, co zahynulo, to, co se ztratilo, to, co mu uteklo. A je tu šance i pro každého, kdo nás dnes poslouchá. Ježíšova oběť ještě stále platí.

Třetí verš, třetí kapitoly Zachariáše komentuje další podrobnosti. Jošua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. Tato věta nám vysvětluje, co se až doposud odehrávalo před Zachariášovýma očima bez bližšího vysvětlení. Ale tady je klíčové slovíčko totiž, Jošua totiž stál před poslem, oblečený do špinavého šatu. Proč Satan žaloval na Jošu? Protože Jošua jakožto kněz byl oblečen do špinavého šatu. Kdyby byl Jošua někým jiným, bylo by to možná společenské fópa, možná nějaká nezdvořilost předstoupit před Hospodina ve špinavém oděvu. Ale pro velekněze to bylo naprosto nepřípustné. Čistota byla podmínkou pro výkon velekněžského úřadu. Takto velekněz před Hospodina nesměl a proto na něj Satan i hned žaluje. A my se můžeme ptát, čím bylo Jošujovo roucho poskvrněno, čím se velekněz znečistil. Kraličtí vykladači poukazují na dva zdroje Jošuovy nečistoty. Jednak se může jednat o skutečnost, že Jošua spolu s jinými polevil v pracech na chrámové obnově, jak nám o tom svědčí prorok Ageus. A jednak připustil, že mnozí z lidu pojímali pohanské manželky. O této skutečnosti se dočteme v knize Ezdrášově. Znovu si připomeňme, že Jošua reprezentuje svým způsobem celý národ, který je v oné době znečištěn, poskvrněn a především ještě stále vzdálen od svého Boha. Ale Pán Bůh už s nimi pracuje. Pán Bůh už se k ním vrací. Oni se zatím nevracejí k Hospodinu, ale Pán Bůh jejich návrat připravuje i pomocí Zachariášova proroctví. Jošua stojí před Hospodinem v poskvrněném oděvu a s odkrytou hlavou. To je postoj hříšníka konajícího pokání. Pokání je zásadní čin, který postava Jošuova v Zachariášově vidění staví před oči židovského národa, pochopitelně i před naše oči. I my totiž potřebujeme pokání. A nebo si myslíme, že už ne? Že už jsme dost dobří? Že pokání je snad jenom pro začátečníky ve víře? Vždyť Jošua byl veleknězem. To nebyl prozelita, který by přišel z pohanského národa a chtěl se zalíbit Hospodinu. To byl velekněz, právoplatný, se vším všudy. Po svém návratu chci činit pokání, říká prorok Jeremiáš, a myslí po návratu k Hospodinu, jak vyplývá z kontextu. Nejen při prvním příchodu, ale při návratu. Stálá připravenost k návratu, nebo tedy k pokání, či snad ještě srozumitelněji řečeno, připravenost k proměně smýšlení podle Boží vůle, Božího slova, to je podmínka zdravého, poctivého duchovního života křesťana.

Jošua reprezentuje i svůj národ, jak jsme si už řekli. Představuje národ i při svém pokání? Může národ konat pokání? Nebo je pokání pouze věcí jednotlivce? Izrael svým způsobem konal pokání i jako národ. Jistě, pokání národa je pokáním jednotlivců, ale takovým, kdy jednotlivec si uvědomuje vinu svých spoluobčanů, kromě své vlastní, vinu svých přátel nebo i nepřátel a bere ji tak nějak na sebe kvůli národní nebo jiné sounáležitosti. Tak Jošua zastupoval před Hospodinovým poslem svůj lid. Tak nás Pán Ježíš zastoupil před tváří nebeského Otce, když na nás vzal naše hříchy. Zástupná oběť Pána Ježíše samozřejmě není k ničemu připodobnitelná, ale součástí následování našeho Spasitele by mohla být i ochota k zodpovědnosti za hříchy našich bližních. Nikdo z nás hřích nesejme z nikoho jiného. Takovou moc má pouze zástupná oběť Pána Ježíše. Ale na druhé straně postoj ochoty ke spoluzodpovědnosti upevňuje a stmeluje společenství lidí. V případě církve tím spíš.

Když máme před sebou kněze, který je ve špinavém rouchu, můžeme si položit otázku, jak je možné, že se takto dostal před Boží tvář. Jak se tam vůbec dostal? Jak to, že ho tam pustili? Řekli jsme si, že Jošua byl poskvrněn především hříchy celého Izraele. Nešlo jenom o jeho šaty. Hříchy představovaly jeho problém, problém celého národa. Co jiného mohl dělat, než přijít před Boží tvář? Kam jinam by se mohl obrátit? Kde jinde mi mohl dostat pomoc a ty čisté šaty, ale v tom duchovním slova smyslu? Někdy mají lidé rozpaky obrátit se k Pánu Bohu se svou špínou, s prosbou o pomoc. Myslí si totiž, že jejich hřích je překážkou mezi nimi a Bohem. A mají pravdu. Takové obavy jsou ovšem liché, že bychom nemohli před něho přijít se svými hříchy. To není pravda. Apoštol Jan píše ve svém prvním listu, že krev Ježíše Božího Syna nás očišťuje od každého hříchu. A o to právě jde. Když jsme zhřešili, máme ne od Boha utíkat, ale naopak k Pánu Bohu utíkat, k Pánu Ježíši utíkat. To znamená, že jestliže je ve tvém srdci touha po návratu k Pánu Bohu a po odpuštění tvé viny, tvých hříchů, pak tento hřích zcela určitě může být odpuštěn a může být obmyt Kristovou krví. Moc Kristovy krve je větší, než si myslíš. Neváhej a obrať se k Pánu Ježíši Kristu, který na tebe čeká stejně tak, jako kdysi čekal na marnotratného syna. Díky Pánu Bohu za tak velikou lásku, která čeká všechny hříšníky, kteří se vracejí, kteří přicházejí k Pánu Ježíši v prostinké modlitbě. Tou modlitbou se můžeš modlit už teď. Prostě ho oslovit, říct mu, že ho chceš, říct mu, že důvěřuješ v jeho oběť, říct mu i všechny svoje hříchy. Pán Bůh se raduje z našich návratů a bude se rád radovat i z tvého návratu dnes. Bůh ti žehnej a napiš nám.

Uzavíráme dnešní pořad Světem Bible věnovaný proroku Zachariášovi. Tento a další díly nejen v češtině, ale i dalších jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Budeme rádi za vaše ohlasy, můžete napsat na radio7@radio7.cz.

Skupina Heartbeat nám vystřídají Shiloh Ben Hot. Píseň Znovu. Znovu jsme se potkali na místě, kde jsme se naposledy viděli, kam jsem tě zavolal a ty si mě neodmítl. Bůh je dobrý, Bůh s námi, má trpělivost a zahrnuje nás svou milostí.

Máme tu jednu hodinu ranní vysílání Rádia 7, provází Pavel Kol a v aktuálním dílu Koncertina uslyšíte rozhovor Karolíny Vološinové a britského skladatele a dirigenta Michaela Andrewse. Dabinkem opatřil Pavel Hromádka. Přejeme příjemný poslech písní z alba From Praise Celebration 30 Years.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vedoucí orchestru All Souls Orchestra a Langham Orchestra Michael Andrews je hostem hudebního pořadu Rádia 7 Concertino. Vítejte.
2: Hello, thanks for having me on.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
1: Mohl byste se prosím krátce představit, proč se věnujete dirigování a těmto věcem?
2: Well, I've always loved music from a very young age, and when I was doing my music studies at university.
3: Od malička jsem miloval hudbu. A když jsem studoval hudbu na univerzitě, dálkový magisterský program, uviděl jsem inzerát na místo hudebního ředitele v kostele. Nemusel jsem o tom moc přemýšlet, protože miluji Ježíše a miluji hudbu. A říkal jsem si, že tyhle dvě věci jdou dobře dohromady. Je to už přes 12 let, co pracuji pro církev jako hudební ředitel. A už víc než 5 let sloužím v All Souls Langham Place v centru Londýna. Také provozujeme charitu, která pořádá osvětové akce po celé zemi. Bereme orchestr do jiných míst v Evropě, pořádáme koncerty online a různé další věci. Ten charitativní projekt nese název All Souls Music.
1: To, co vím o All Souls nebo o Langham Orchestru, je, že se na zkoušky schází v centru města, poblíž Westminsteru, pokud se nemýlím. Blízko BBC, že ano?
3: Přesně tak, ano. Sídlo BBC je hned vedle nás na Langham Place. To je pravda.
1: Jak vypadají zkoušky? Jak často, jak dlouho zkoušíte?
3: Jednou za měsíc hrajeme na bohoslužbách a v ten den zkoušíme, takže jen pár hodin před vystoupením. A pokud jsou to ranní bohoslužby, máme jen hodinovou zkoušku, takže je to velmi rychlé. Musíme toho stihnout projít hodně, ale když pořádáme velké koncerty na místech, jako je Royal Albert Hall, nebo když jezdíváme s orchestrem po celé zemi, věnujeme zkouškám jeden nebo dva čtvrtky, možná tři zkoušky. Zkoušky předem. Není na to tolik času. Musíme projít spoustu hudby. Přijít a prostě číst noty a hrát je už na velmi vysoké úrovni. Potom se už na zkouškách jen dolaďuje a hledá umělecky co nejzajímavější tvar. A snad je z naší hudby cítit i propojenost s naší vírou.
1: Takže všichni jste profesionálové? Jak vznikl Langhamský orchestr a také hudba All Souls? Kdy to začalo?
2: Yeah, great question. And I'd say actually the orchestra is not all.
3: Skvělý dotaz. Ještě bych dodal, že orchestr není celý profesionální. Je v něm spousta studentů hudby, spousta amatérů, spousta poloprofesionálů. Lidé, kteří dosahují vysoké úrovně, ale třeba učí ve škole zeměpis. A All Souls je jeden ze způsobů, jak mohou aspoň trochu hrát na svůj nástroj při bohoslužbě. Začalo to už v roce 1972 s mým předchůdcem Noelem Tredinikem, velmi, velmi inspirativním mužem s velkou vizí. Miluje všechno, co se týká hudby, orchestrů a bohoslužeb. A tak v roce 1972 začal zvát lidi v církvi tady v All Souls, aby přišli a připojili se k orchestru. A začal se ptát studentů hudby po celém Londýně, jestli se chtějí přidat. Pravděpodobně začal, nevím, asi se skupinou možná 10 až 20 hudebníků, kteří v neděli ráno začali pravidelně hrát. A během několika let se rozrůstal i pěvecký sbor, až nakonec zaplnili celou přední část kostela All Souls. Scházelo se jich celkem 60, 70, 80 hudebníků. Noel začal s pravidelným setkáváním ještě většího souboru. Členové pocházeli z církví z celého Londýna i Velké Británie. A tak to začalo růst a růst a růst, až se, myslím, v 80. letech rozhodlo, že vzhledem k angažovanosti tělesa na stále větších a větších londýnských akcích, charitativních projektech a ve větších sálech, by mělo smysl, aby mělo stálé zázemí. Stal se z něj tedy All Souls Music a začal jezdit koncertovat do Royal Albert Hall a ještě předtím do Barbicanu a na spoustu takových ikonických míst.

0: Na jakých akcích vystupujete?
1: Yeah, great question. Well, all sorts really.
2: Ano, skvělá otázka. No opravdu všechny možné. Víte, naše stěžejní každoroční akce se jmenuje Prom Praise v Royal Albert Hall. A to je směs nádherné orchestrální hudby, zborových hymnů, písní uctívajících Boha. Je to opravdu celá škála hudby, která dává najevo, že uctíváme Boha různými barvami a druhy hudby, které představují rozmanitost Boží církve. Také pořádáme akci s názvem Prom Praise for Schools v Royal Albert Hall a přivítáme tak 2,5 tisíce dětí a 2,5 tisíce rodičů a učitelů z více než 60 škol z celého Londýna. Kombinujeme vystoupení dětí s vystoupením herců, tanečníků a celého orchestru. Nedávná akce byla zaměřena na život krále Davida, což bylo opravdu výjimečné, ale pořádáme i menší akce. S orchestrem jezdíme po celém Spojeném království, do různých církví, kostelů a na různá místa.

0: hudebníků, kterým říkáme fixeři. A ti mají na starosti různé sekce v orchestru. Jsou v kontaktu se všemi hráči, se všemi flétnisty, hoboisty a klarinetisty. A snaží se zajistit, aby všichni lidé, kteří jsou na seznamu, v průběhu roku dostali příležitost si zahrát. Takže neděláme konkurzy, jen jim říkáme, jaký je zhruba standard. Víte, je to vysoký standard, ale byli bychom rádi, kdybyste se zapojili. A pak se to snažíme vyvážit napříč všemi akcemi v průběhu roku.
1: Jako skladatel nejenže aranžujete hudbu pro takto velký orchestr, ale pravděpodobně také pro sbor. Když skládáte, slyšíte hudbu předtím, než ji napíšete? Nevím, co používáte na papír, nebo si ji musíte předem zahrát?
2: Yes. In fact, I probably write more often onto my iPad now.
0: Častěji skládám v tabletu. Víte, snažím se zapisovat si to, co slyším ve své hlavě, což počítačový software a hraní na klavír nedokáže plně zopakovat. Ale mozek si ty zvuky dokáže zapamatovat, pokud ho k tomu vycvičíte. A díky tomu máte mnohem lepší představu o tom, jak bude skladba znít. Někdy si ale samozřejmě rád sednu ke klavíru a zkouším. Zvláště pokud pracujete na složitějších hudebních nápadech, je sezení u klavíru opravdu užitečné.
1: Hrajete, jak už jsme zmínili, letitou hudbu, také novější křesťanské chvály. Proč je to pro vás tak důležité a jaká byla vaše osobní cesta k Ježíši?
0: Ano, myslím, že hrajeme nejrůznější hudbu. Především si připomínám tu pasáž, kdy Pavel říká ve 3. kapitole listu Koloským: s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Myslím, že zmiňuje tři věci. Naznačuje, téměř doporučuje, trochu rozmanitosti v našem hudebním uctívání. Měli bychom zpívat žalmy ze Starého zákona, ale měli bychom také zpívat nové chvalospěvy, nové písně, kterými inspiruje duch svůj lid. A tak si myslím, že mít bohatý výběr a zpívat rozmanité písně je opravdu důležité. Také si myslím, že je v církvi snadné sklouznout k bojování mezi novým a starým. Spojit obojí a říci, že je zde pro obojí prostor, je skvělým vzorem pro lidi všech generací, kteří se scházejí, aby chválili Boha. Takže doufám, že když pořádáme vystoupení, najde si v něm něco nejmladší i nejstarší návštěvník. Opravdu bychom mohli naše vystoupení nazvat jako multigenerační, pro každého něco. A myslím, že to je něco, co je i v Božím srdci. Tělo Kristovo složené z různých chutí a různých povah a darů. A když to všechno sjednotíte s jedním Bohem, děláte něco, co sám Bůh dělá po celou dobu. Rozmanitost, ze které máme radost, je odrazem samotného Boha.
1: Jaká byla tedy vaše osobní cesta k Ježíši?
0: Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Moji rodiče milovali Ježíše a pravidelně chodili do církve. Takže i my jsme chodili do církve a vyrůstali jsme v každodenním čtení Bible a modlitbách k Bohu. Když nastalo období puberty, myslím, že jsem začal trochu víc bojovat s otázkami ohledně spolehlivosti Bible, historických souvislostí. Ale byl jsem velmi vděčný. Poslouchal jsem na internetu jednoho kazatele, Charlesa Swindola, který uvádí pořad Insight for Living in America. A vzpomínám si, že v té době zrovna vyšla kniha Šifra mistra Leonarda a spousta lidí zpochybňovala nejrůznější věci. A on byl skvělý, protože byl spojen s teologickým seminářem v Americe. Začal na internetu publikovat přednášky o teologii a o Bibli. A já jsem je všechny hltal a poslouchal. A to mi opravdu pomohlo. Pomohlo mi to na intelektuální úrovni, abych se ujistil, že křesťanská víra má pevné základy. Ale ještě důležitější než to je každodenní chození s Ježíšem. Víte, tento svět je plný tolika úžasných a skvělých věcí. A člověk se musí ptát sám sebe, kde se to všechno vzalo. A když si pomyslíte, že když pijete šálek kávy, víte, že to Ježíš navrhl před počátkem věku. Věděl, že bude dělat kávu. Věděl, že bude dělat hudbu. Věděl, že bude vytvářet smích. Věděl, že se chystá vytvořit mě a vás a všechny, kdo poslouchají tento rozhovor. To je pozoruhodné. Ale také si myslím, že pak vidíte všechny ty problémy a potíže světa. A říkáte si, proč je tolik bolesti a smutku, když víte, že existuje Bůh, který...

Boží má plán pro konec času, kdy smrt, zlo a hřích budou zatraceni a nakonec poraženi, to je pořád tak povzbudivé. Víte, ale ještě důležitější je, že ten stvořitel, který stvořil jeden septilion hvězd na obloze, stvořil každou planetu ve vesmíru a tím ukázal svou moc, že tento stvořitel přesto sestoupí na zem, aby zemřel na kříži a prolil svou krev, aby byl ve vztahu se svým lidem, aby svému lidu odpustil, aby mu projevil svou lásku ve světě, který je tak rozbitý a roztříštěný. Mít Boha, který takhle sestoupí a ukáže největší příklad lásky, jaký kdy svět viděl. To proměňuje všechno na světě a proměňuje můj život. Je to úžasné, protože je to tak osobní, ale zároveň tak obrovské, že to ovlivňuje každou část mého života osobně a ovlivňuje celý příběh lidských dějin. A není divu, že náš kalendář je rozdělený podle okamžiku, kdy se narodil Ježíš, protože je to ta nejdůležitější věc v lidských dějinách. On se tehdy narodil a svět od té doby pociťuje dominový efekt této události.

0: Je tu přinejmenším ještě jedna a určitě ne poslední věc, kterou jste zažil a která byla jedinečným okamžikem. Mám na mysli částečné moderování a dirigování korunovačního plesu v Royal Albert Hall v Londýně. Přesně 6. května 2023, v den korunovace krále Karla III. Jaké to pro vás bylo? Jak jste se cítil?
1: It was really special. We were meant to have a normal Grand Prix concert in the Albert Hall that night.
2: Bylo to opravdu výjimečné. Měli jsme mít ten večer normální ples, koncert chvál v Albert Hall. A pak jsme se dozvěděli, že v ten den proběhne královská korunovace. A mysleli jsme, že naši akci raději zrušíme. Ale modlili jsme se a uvědomili jsme si, jaká je to vlastně úžasná příležitost poděkovat za našeho nového krále a modlit se za něj. A modlit se ke králi králů, který nakonec vládne nade vším. Víte, co je opravdu výjimečné? Že korunovační bohoslužba má v sobě tolik křesťanských prvků. Vlastně i přesto, že ve Velké Británii existuje velká tradice korunovací, která se táhne už více než 1000 let. Tentokrát přidali další prvky navíc a byly opravdu výjimečné. Když Charles přijel do Westminsterského opatství, ten malý chlapec mu u přivítání v úvodu ceremonie říká něco ve smyslu: Vaše veličenstvo, vítám vás ve jménu krále králů. A Charles na to prohlásí v jiné části přísahy něco ve smyslu: Přicházím, abych sloužil, a ne, abych byl obsluhován. Přicházím v jeho jménu. A tím řekl skoro něco jako, že Ježíš je nejvyšším vzorem králování, protože přišel sloužit, a ne, aby mu bylo slouženo. Jakákoliv role vůdce musí být tvarována Kristovým příkladem, abychom byli lidé, kteří slouží, a ne, aby jim bylo slouženo. Skvěle začala ta bohoslužba, kterou samozřejmě sledovala celá Velká Británie a předpokládám, že i další místa na světě. Byl jsem velmi vděčný za to, jakým skvělým, inspirativním křesťanským příkladem ten obřad mohl začít. Když jsem zahajoval korunovační koncert, určitě jsem se o tomto malém momentu zmínil, protože je to úžasné.
0: A co pro vás, jako pro křesťana, znamená tento obrovský korunovační obřad, tato velká událost, tento historický okamžik pro Velkou Británii, pro Spojené království a také pro Commonwealth? Co to pro vás znamená?
1: I think I'm grateful that so many of these important occasions still have Christian roots.
2: Jsem vděčný za to, že tolik významných událostí má stále křesťanské kořeny. Víte, naše země, a myslím, že je to stejné v mnoha částech Evropy, se stále více stává sekulární. Ale takováhle obrovská státní událost s křesťanskou symbolikou, to je výjimečné. I když zemřela královna, tak na jejím pohřbu nastal jeden moment, kdy královské jablko a žezlo leželo na její rakvi a oni je sundali a položili je na oltář v zadní části kostela. To symbolizovalo, že moc je dána Bohem, že došlo k jakémusi návratu k němu, že se k němu vrátila. A toto gesto dávalo najevo, tohle byla práce, která byla vykonaná pro Boha. Myslím si, že tato symbolika má velkou sílu. Víte, třeba to královské jablko, které představuje svět, má nad sebou kříž. A když králi to jablko předávají, tak tím říkají, podívejte, tady je svět a vy jste král ve světě. Ale Kristův kříž stojí nad světem, nad vším ostatním. Jsem za naše křesťanské tradice vděčný i za to, že tu stále jsou. Pomáhají, doufám, lidem vidět Ježíše v těchto klíčových okamžicích dějin a připomínají jim, jak je to důležité. Ve světě, kde se tolik lidí drží moci pro svou vlastní slávu, je životně důležité mít službu, která nese odkaz, že žádné vedení není o tom, aby nám bylo slouženo, ale bylo formováno Ježíšem, abychom my sloužili ostatním lidem. Jak skvělé poselství. Mám z toho velkou radost. Myslím, že cílem je modelovat leadership, který je o službě ve jménu Krista.

0: Mluvili jsme o králi, o korunovaci, o oslavách a o křesťanských principech a symbolice. Jak se tedy vztah s Ježíšem odráží ve vašem vedení orchestru, v práci dirigenta?
1: Well, I know when I conduct that the people in front of me are people who have spent.
2: Když diriguji, vím, že lidé přede mnou jsou lidé, kteří strávili tisíce a tisíce hodin cvičením na své nástroje. Myslím si, že musíte být schopna rozhodovat jako dirigent. Musíte vést, ale také musíte dobře naslouchat a mít ráda své lidi a muzicírování. Je to takový společenský akt. Rád říkám svému týmu, že naše vystoupení jsou prostředkem, příležitostí k uctívání společně s tisíci dalšími lidmi, abychom jako orchestr mohli společně s nimi chválit Boha a prohlubovat naše vzájemné vztahy. Když hrajeme a uctíváme Boha, myslím si, že se naše srdce v podstatě odevzdává Bohu a připomíná si, že jde o Boží dílo, ne o moje. A že je velká čest, že do něj zapojuje Bůh mě a všechny ostatní. A chci se ujistit, že to, co děláme, je opravdu Boží dílo. A že na to ve všem, co děláme, opravdu pamatujeme. A vlastně bych řekl i tohle. Můžete mít muže a ženu za klavírem v České republice, kteří chválí Boha ve svém obývacím pokoji a chválí Boha Otce, Boha Syna a Ducha Svatého, který žije v nich. Když chválíme jako orchestr, je to úplně to samé. Takže ta nejduchovnější věc, která se děje, je stejná i v malém počtu se dvěma nebo třemi lidmi. Ježíš říká, že kde jsou dva nebo tři shromážděni, tam je On. Když se shromáždíme, Bůh něco koná. A On to může konat kdekoliv chce. A je to opravdu osvěžující. Ale ještě je tu něco opravdu výjimečného a možná tak trochu ochutnávka nebe. V kostele jste shromážděni s tisíci lidmi, kteří pozvedají své hlasy ke chvále. Jako si vzpomínám po COVID-19, když jsme se poprvé vrátili do Royal Albert Hall s tisíci lidmi, kteří zaspívali poté, co jsme nebyli schopni zpívat celé roky společně. To bylo opravdu silné. A říkal jsem si, ach, to je taková malá ochutnávka nového stvoření, nebe, kdy se tisíce a tisíce a tisíce, miliony a miliony lidí shromáždí kolem Božího trůnu a budou zpívat. A jaký to bude zvuk?
0: Tím se vracím ke zmiňovaným programům, které připravujete. Prom Praise a vánoční koncerty a tak dále. Také jsme se zmínili o korunovačním plese. Jak dlouho trvá připravit celý program, aby se odehrál? Protože když jsem se dívala na korunovační ples a další akce, trvalo to víc než 2 hodiny. Jde opravdu o velkolepý program a nedovedu si vůbec představit, jak dlouho jeho příprava může trvat.
2: Je to obrovsky náročné, ale máme neuvěřitelný tým, který to zajišťuje. Jde o docela malou skupinu zaměstnanců, kteří jsou všichni odborníky ve svých oborech a mají zkušenosti s pořádáním velkých akcí, kreativci, skvělí v logistice a plánování. A pak máme neuvěřitelný tým dobrovolníků, kteří slouží. A myslím, že na korunovačním plese se celkem podílelo 600 dobrovolníků, kteří dělají všechny druhy různých věcí, od obsluhy kamer až po věšení závěsů, od hraní a zpívání na pódiu, po roznášení čaje a kávy v zákulisí. Víte, je to obrovská operace. A proto bych řekl, že na některých z těchto projektů pracujeme nejméně rok, ne-li někdy déle. V současné době už připravujeme akci pro školy, která se bude konat za 2 roky. Protože je třeba napsat scénář, připravit hudbu a musíme se rozhodnout, kdo se toho zúčastní, kdo to bude hrát. Musíme rozeslat všechny podklady do všech londýnských škol, aby se naučili písničky. To všechno zabere spoustu času. A tak často začínáme co nejdřív a vždycky dojdeme k názoru, že bychom mohli začít ještě dřív. Že je toho vždycky víc, co je třeba připravit. Jde o obrovské množství práce. A já jsem vděčný celému našemu týmu, který tyto akce zajišťuje. Protože víte, já možná přijdu s konceptem a nápadem, ale co všechno do toho vloží, všichni členové týmu, ať už jde o jejich vlastní tvůrčí nápady, nebo o to, jak to vlastně udělat, aby všechno fungovalo. Já někdy přijdu s nějakými šílenými, téměř nemožnými nápady, ale je to tým, který to všechno dotáhne a dělá to pozoruhodně.
0: Díky týmu nejste na to všechno sám. Připravujete programy, máte nápady. Byla tu řeč o koncertech Prom Praise. Ten poslední, který byl pro mě opravdu zajímavý, byl Ples chvály. Ohnivé vozy, Chariots of Fire. Proč jste si vybrali toto téma?
1: Yes, yeah. I think it was my father who said to me that the Olympics were back in Paris this year.
2: Myslím, že to byl můj otec, kdo mi řekl, že olympijské hry budou opět v Paříži. A myslím, že to musel být on, kdo si spojil, že uplynulo 100 let od doby, kdy Eric Liddell běžel svůj závod. Ve chvíli, kdy nám to došlo, zdálo se jako skvělá příležitost oslavit život Erika Liddella a jeho křesťanské svědectví. Víte, film Ohnivé vozy, který získal Oscara už v 80. letech za nejlepší snímek, se hodně zaměřuje na jeho život jako sportovce a křesťana, ale sotva se dotkne jeho působení jako misionáře v Číně. A tak jsem chtěl opravdu oslavit všechno, co přinesl. Chtěl jsem jít dál nad příběh ohnivých vozů a vyprávět o jeho životě v Číně. Byl v internačním táboře za japonské okupace. Snažil se starat o všechny děti, které tam byly. Stovky dětí, několik let uvězněných v tomto táboře s příšernou stravou a velmi špatným zásobováním vodou. Lidé byli velmi nemocní a on jim prostě přinášel skvělé křesťanské svědectví. Jeden z mých oblíbených příběhů je o chlapci jménem Stephen Metcalf, který jednoho dne přišel za Erikem a řekl, nemůžu vystát všechny ty Japonce, kteří nás tady drží, já je opravdu nenávidím. A Eric Liddell mu přečetl Ježíšovo kázání nahoře a řekl mu, že bychom se vlastně měli modlit za své nepřátele, že bychom měli milovat ty, kteří nás pronásledují. A tak se Stephen začal modlit za všechny dozorce kolem sebe. Nakonec, když přišli Američané a zachránili tábor a osvobodili ho v roce 1945, se Stephen rozhodl, že se stane misionářem v Japonsku a nedlouho poté se jim taky stal. Jeho srdce se díky Erikovi, který četl Ježíšova slova, obrátilo tak, že se rozhodl, že v Japonsku zůstane a do konce života tam bude sloužit. Takže prostě takové úžasné příběhy o Erikovi, které jsem chtěl díky koncertu oživit. Miluji tu větu, kterou Eric Liddell vlastně neřekl, ale ve filmu ji říká, když běžím, cítím boží potěšení. To napsal scénárista filmu Ohnivé vozy. Eric Liddell to nikdy neřekl, ale myslím, že by s tím souhlasil, že Bůh nám dává úžasné příležitosti tvořit, protože nás vytvořil k jeho obrazu, jak o tom mluví Genesis. Jsme stvořeni jako tvůrci, protože jsme stvořeni k jeho podobě. Takže ať už je to tvorba rozhlasového pořadu, nebo psaní hudby, nebo běhání na sportovní dráze, nebo úklid školy na konci dne, všechny tyto věci jsou vlastně boží. Nebo péče o rodinu, nebo o naše blízké, nebo setkávání s přáteli, to všechno jsou dary od Boha a my můžeme cítit boží potěšení, když je děláme.
1: Are God-given gifts for us to, or looking after our families, or our loved ones, or meeting with friends. These are all God-given gifts, and we can feel God's pleasure as we do them.
0: Michael Andrews, dirigent a skladatel z All Souls Music a také Langham Arts Youth Orchestra. Děkuji vám, že jste byl hostem v pořadu Concertino na Rádiu 7.
1: Thank you very much for having me.
2: Děkuji za pozvání.
3: Během uplynulé hodinky jste mohli slyšet rozhovor Karolíny Vološinové a britského skladatele a dirigenta Michaela Andrewse. Nechyběly ani písně z alba Prom Praise Celebration 30 Years. Dabinkem opatřil Pavel Hromádka. Další koncertino se bude věnovat klasické hudbě a s Daliborem Bakalou v neděli 15 hodin.

Druhá hodina raní v pátek 8. května nás vede ve vysílání Rádia 7, povede trošku do historie. Do knížky Nepřemožení se začteme za čtvrt hodiny s Lenkou Malinovou a do té doby je před námi několik písní. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.